0: teplotu i vlhkost.
1: Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
0: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
2: Sport. Tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou si po druhé za sebou zahrají ve finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová a Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. Pro světovou jedničku v deblu Siniakovou to bude jubilejní 15. Grand Slamové finále a může přidat 12. trofej. A i když už hrála o titul, tolikrát nebere Češka tyto zápasy jako samozřejmost.
3: Tak určitě mám obrovskou radost, že jsme znovu ve finále, že jsme to dotáhli v těch dvou setech. Byli jsme tady loni, takže já si to hrozně moc chci užít. Vlastně letos ty Grand Slamy možná byly trošku víc, tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále, ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
2: A nenasazený Karen Khachanov postoupil po druhé do semifinále US Open. Belgičan Alexander Blok se duel za stavu 6-2, 7-5, 3-2 pro ruského tenistu vzdal.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u českého Šternberku a omezení na silnici 43 u Černé hory. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřeté za sjezdem na Kolíně. Na kilometru 44 stojí ve stoupacím pruhu porouchané vozidlo. Na místo už dorazila světelná šipka. A ještě jednou D1 v obou směrech z Bystřeté u Rousínova. Na kilometru 216 silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu kvůli údržbě a opravě podzemních kabelů. Omezení platí v obou směrech. A na silnici 34 mezi Brnem a Svitavami čekejte kratší zdržení u Černé hory. Z důvodu práce na silnici se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Z obou směrů naberete asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23 a na horách se maxima zastaví kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
6: Máme 6 minut po druhé hodině a modří už vědí, je tu čas na naší pravidelnou noční soutěž Radiožurnálu. Dnes o audioknihu od Václava Erbena s názvem Pastvina zmizelých. Kapitán Exner se vrací na scénu a bude řešit záhadná zmizení v okolí jedné malé obce. Máte-li tedy rádi vtip, napětí a detektivní zápletky, tak neváhejte a soutěžte s námi, a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
4: Noční Radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Welshly Arms v nočním radiožurnálu a jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má další případ kapitána Exnera.
2: Pánové jsou zde snad, jo, kvůli těm zmizelým.
1: V chatové oblasti se během 2 let ztratilo 6 lidí.
2: Vy se nebojíte? Čeho? Že zmizíte. Tady se totiž strašně mizí.
1: Zamotaný případ z pera Václava Erbena rozplétá kapitán Exner.
2: To je osud.
1: Audioknihu Pastvina zmizelých na CD dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A mě už teď zajímá, kdo z vás je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme. Dobrý den, tady Libor.
0: Libore, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak rychle prolétnu pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní 3 možnosti. Jedna z nich je ta správná odpověď, kterou hledáme. Je to takhle srozumitelné?
3: Ano.
0: Tak jdeme na to. Dnes budeme hledat herce, který stvárnil postavu kapitána Exnera ve filmu či v televizi. Otázka tedy zní, který z následujících herců si zahrál právě kapitána Michala Exnera? Za A. Vladimír Menšík, za B. František Němec, za C. Jiří Bartoška.
3: Tak to teda nevím, já to typnu, zkusím František Němec.
0: Zkoušíte František Němec? No, a zkoušíte to správně. Čas pracuje pro vraha, tak se jmenoval ten televizní film, je to podle knihy Efektivně mrtvá žena a ano, stvárnil kapitána Exnera, takže gratuluju.
3: Děkuji.
0: To byl dobrý tip, každopádně výhra pro vás, nebo někoho si chystáte potěšit?
3: Asi potěším sám sebe.
0: Výborně, ideální varianta, poprosím tedy, vydržte mi ještě chviličku na telefonu, díky moc.
3: Taky, děkuju.
0: A vy ostatní budete mít příležitost soutěžit s námi opět zítra v nočním radiožurnálu a v tradičním čase, tedy po 2. hodině.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: To byly Scorpions a píseň Send Me an Angel. 43 let je starý tento hit, který jste právě slyšeli, a když už jsme v těch letech, tak je to 60 let, co se na televizních obrazovkách poprvé objevila silueta vesmírné lodi Enterprise. Výročí Star Treku slaví fanoušci v mnoha zemích a přidal se i ostravský fanklub. Na speciální promítání vás vezmeme za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: kultovnímu seriálu Star Trek je 60 let. V září roku 1966 viděli televizní diváci první díl příběhu o vesmírné cestě lodi Enterprise a zpočátku to na velký úspěch nevypadalo. Ten přišel až později a sága má dodnes spoustu fanoušků. 60 let Star Treku se slavilo i v Ostravě.
1: Sál je plný, speciální promítání jednoho z nejúspěšnějších filmů První kontakt s kapitánem Picardem na můstku se v Mžiku vyprodalo. A potlesk nakonec.
2: Já jsem přišla, protože od 6 let jsem sledovala Star Trek.
3: Proč? Řekněte proč.
2: Protože sci-fi je žánr, který lidem nabízí něco, co žádný jiný žánr nemá.
4: Miluju Star Trek, miluju ho pro jeho pozitivitu, tak se všichni dokážou semknout. Miluju to sociologické na něm.
1: Záchrana budoucnosti na plátně a v hledišti jenom ti, kteří to mají rádi. Dokonalá kombinace, říká Roman. Přijel z Brna a říkají mu podle Star Treku doktor.
5: Brno je pěkný město, ale tady je velmi akční fanklub, který zařídil takovéhle setkání, takovéhle promítání, tak i Brno je chtělo prostě přijet podpořit.
3: Je krásné, že jste seděli až do posledního titulku.
5: No samozřejmě, stína se vždyce neodchází před koncem filmu, jo.
1: Oslavu přímo v kině zorganizoval ostravský Star Trek fanklub Subspace a Ondřej Korax Konvička.
6: Většina dnešních filmů vědecko-fantastických se točí kolem různých dystopií a podobných negativních věcí. A Star Trek je o tom, že se lidstvo vydalo do vesmíru a nebyla to katastrofa. A to je takové nadčasové téma, které fungovalo dobře v 60., 70., 80. letech a samozřejmě i dneska. A proto se tady sejde tolik lidí a proto se Star Trek celosvětově dlouhodobě těší takové popularitě, jaké se těší.
1: Fanoušků a příznivců Star Treku je podle něj v Česku spousta a rádi se vrací až do dob, kdy se série vysílala ještě na černobílých obrazovkách, anebo sledují naopak novinky ve Star Trekovském vesmíru. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Dvě hodiny a 30 minut. Martin Matějka má stručné zprávy.
4: V Česku začínají chybět ambulantní specialisté nejen v odlehlých regionech, ale i například v Praze a Středočeském kraji. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Současní specialisté stárnou a mladí lékaři dávají přednost nemocnicím, kde nemusí řešit vlastní ordinaci. S nedostatkem lékařů by mohly pomoct vyšší dotace na rezidenční místa, tedy školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Prezident Aleksandar Vučić rozpustil srbský parlament a nakonec října vypsal předčasné volby. Informovala o tom stanice RTS. Po nových volbách dlouhodobě volá opozice, žádá ale spravedlivé podmínky. Srbové už více než roka půl protestují proti současné vládě. Začaly demonstracemi, během kterých požadovali vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu. A kvůli pádu nádražního přístřešku tam tehdy zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci. Spojené státy odmítly zprávy o Iránu. Útoku na dva americké torpédoborce na Blízkém východě. O zásazích předtím informovala iránská agentura TASNIM s odvoláním na iránské revoluční gardy. Ty podle agentury na plavidla zaútočily balistickými raketami. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě taky uvedlo, že Spojené státy za poslední týden zničily 10 iránských tankerů. Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem trvá přes půl roku. A letní teploty ve Spojených státech byly nejvyšší od počátku měření před 130 lety. Oznámil to americký Národní úřad pro oceán a atmosféru. Průměrná teplota tam mezi červnem a srpnem sahala ke skoro 24 stupňům Celsia. Výjimkou byly jen Havaj a Aljaška. Teploty se letos ve Spojených státech vysoko držely i na jaře. To američtí meteorologové označili za druhé nejteplejší v historii země.
5: Sport.
4: Hokejisté Třince porazili v generálce na nový ročník extraligy Vítkovice 6-3. Přípravu na start nejvyšší soutěže tak zakončili s bilancí 5 výher a 1 porážky. Mužem zápasu byl útočník Oscar Flynn, který dal gól a připsal si 5 asistencí. A podílel se tak na všech brankách ocelářů.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D5 u Prahy a taky na Pražském okruhu. Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 8. kilometru silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu kvůli měření a kontrole stavu vozovky. To samé čekejte i na Pražském okruhu směrem k dálnici D1 za sjezdem na Barandov. Začíná na 18. kilometru zúžení vozovky do jednoho pruhu kvůli práci silničářů. Kromě toho jsou dálnice i hlavní tahy v Česku sjízdné bez větších komplikací. Provoz je plynulý. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je teď zatažená až oblačná na východě s deštěm, přeháníkami a ojediněle i bouřkami. A postupně srážky od západu ustávají a hlavně v Čechách je ubývá oblačnost. Ochladilo se na 11 až 6 stupňů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na 14 až 10. A přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přeháníky a teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: Vavroch ze Záskoku je zatím dle vás nejoblíbenější postavou z her divadla Járy Cimrmana. Vy se do ankety můžete ještě zapojit, odkaz najdete dole pod článkem, který se věnuje jednak anketě a také nové divadelní sezóně divadla Járy Cimrmana, a ten je na irozhlas.cz v rubrice Kultura. Tak hlasujte pro svého oblíbence a dál Birdy a píseň People Help the People.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: 60 lůžek, onkologický stacionář, 3 operační sály, CT přístroje i magnetická rezonance. Nejen to slouží od včerejška pacientům v Národním onkologickém centru Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze. Za chvíli tam nahlédneme v reportáži nočního radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Včera se pacientům naplno otevřelo Národní onkologické centrum v pražské fakultní nemocnici Motol a Homolka. V moderním komplexu budou mít nemocní veškerý servis pod jednou střechou. Jeho vybudování stálo necelých 5 miliard korun. Centrum bylo částečně v provozu od poloviny srpna.
1: Já bych řekl, že se tady cítím dobře, je to tady pěkný, vybavený, máme tady furt ty stejný dobrý lidi kolem sebe.
2: Říká pacient David Jestříbek, leží přitom na lůžku onkologické kliniky. Do zdejší nemocnice se vrací opakovaně, poprvé je ale v novém onkologickém centru.
1: Jsou tady teplý véči a tak, takže za mě paráda.
3: Teď jsme vyšli z místnosti, kde leží pacienti. Tady jsou jednotlivé pokoje, dívám se pokoj 11, 12.
4: Jsou vybavený prostě kompletně všechno, co pacient potřebuje.
2: Popisuje mi, jak to vypadá na jednom ze dvou lůžkových oddělení staniční sestra Monika Burešová.
4: Vlastně nejnovější postele, techniku, skvělé pumpy. Pacienti mají soukromí, protože jsou oba dvou, takže svoji toaletu s koupelnou a je tam všecko, co potřebují.
2: Vedle přibližně poloviny lůžek tu už začaly fungovat také ambulance. Ukazuje mi o několik pater níže vedoucí lékař Národního onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka David Feltl.
5: Slyšíme, že tady už probíhá provoz. Ta idea je taková, že to jsou ambulance multioborové. Jasně, že tady dominuje onkologická klinika, ale budou tady ambulance dalších odborností, bude tady chirurg, budou tady rehabilitace, cévní vstupy a všechno to, co vlastně ten pacient, který má zhoubný nádor, potřebuje.
3: Teď stojíme před dveřmi, na kterých je cedulka koordinátor onkologické péče, jméno Simona Juzová, takže zaklepeme nebo rovnou vstoupíme dovnitř. Dobrý den, paní Simono.
6: Tady působím zatím sama, ale určitě do budoucna nás tady bude víc, protože to koordinování opravdu podle mě je hodně důležitý pro ty pacienty, mají se na koho obrátit. Snažím se usnadnit jim cestu, zařídit jim brzký termín na to vyšetření, aby se co nejdříve mohla zahájit léčba, po případě operace a tak dále.
3: Postupujeme dál, budeme se podívat na operační sály.
5: Jeden, kam teď zrovna zahneme, je pro kožní nádory. Provoz na dvou zbylých sálech bude multioborový, to znamená, každý den se tady bude dělat jiná chirurgie.
3: Jsou vlastně odlišené i barevně. Teď jsme otevřeli vlastně jenom dveře toho žlutého operačního sálu. Před malou chvíli ještě tady paní uklizečka tam něco cítila.
5: Tak sál je vybavený, v zásadě už kompletně, dodělávají se maličkosti, budou se finalizovat operační světla, máme tady rampy, stůl, zázemí, je těsně před úplně finálním dokončením.
2: Součástí nového onkologického centra je také diagnostika. V provozu jsou už i dvě magnetické rezonance a dva CT přístroje.
5: Smyslem vzniku toho centra posláním je vlastně koncentrovat péči, obrazně řečeno pod jednu střechu, tak aby onkologický pacient co nejméně bloudil systémem, aby měl rychlou cestu k diagnóze, k léčbě, k informacím, k podpůrné terapii a všem, co k moderní onkologii patří. Velký důraz klademe na prevenci a věci, které v současné onkologii v leckých centrech chybějí nebo se teprve nějakým způsobem skládají.
2: Dodává vedoucí lékař David Feltl. Podle dat Národního onkologického registru v Česku přibylo v roce 2024 skoro 70 tisíc pacientů s rakovinou. Podle předsedy České onkologické společnosti Igora Kiše počty nemocných do budoucna dál porostou.
7: Nárůst těch kapacit tomu systému pomůže. Praha a Středočeský kraj jsou vlastně nejlidnatější regiony. Lze i v této oblasti se stárnutím populace očekávat, že v těchto regionech bude největší nárůst incidence onkologických onemocnění.
2: Díky novému centru by měla fakultní nemocnice Motol a Homolka obsloužit až o 40% více onkologických pacientů. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Martin Matějka.
1: Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET, znovu schválili také stavební zákon, i ten do sněmovny vrátili senátoři. Soud osvobodil muže podezřelého ze zapálení českého Švýcarska. Fotbalisté Jablonce porazili v Šancelize ostravský Baník 3-0. A dnes bude oblačno až polojasno, na horách se slabým deštěm. Teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb a poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří vládní verzi zákona o zavedení EET vrátili s výhradami.
3: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh ale v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl.
4: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
3: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
5: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
3: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Za technickými problémy na britských letištích nestál kybernetický útok. Řekl to šéf řízení letového provozu Martin Rolf. Kvůli úternímu výpadku systému rušily letecké společnosti v Británii i ve středu stovky letů. V úterý jich byly téměř 2000.
6: Třicátník Jake strávil na letišti Heathrow 33 hodin. Jak řekl BBC, musel si sám koupit novou letenku, aby se na dovolenou do Bulharska vůbec dostal. Výpadky systému pro zpracování letových údajů zastavili provoz britských letišť už dvakrát. Šéf společnosti NEC, která řízení letového provozu zajišťuje, Martin Rolf, tvrdí, že se nejednalo o stejnou závadu. Ministryně dopravy Heidi Alexandrová požaduje, aby společnost do týdne vyšetřila, proč k závadě systému došlo. Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Pražský vrchní soud pravomocně zprostil viny muže, který byl podezřelý, že před 4 lety založil požár v Národním parku České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15 let vězení a podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil. A to i přesto, že se Lobotka v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal a vysvětlil to tím, že byl pod vlivem léků, řekl jeho obhájce Vít Pavko.
7: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálilo.
1: Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Státní zastupitelství to zváží, až dostane písemný rozsudek.
2: Sport.
1: Po 3 zápasech bez výhry fotbalisté Jablonce naplno bodovali. V dohrávce 5. kola šance ligy porazili Baník Ostrava 3-0. Spokojený byl po utkání jablonecký trenér Luboš Kozel.
8: Takový důležitý moment pro nás, myslím, v tom zápase byl ten krásný gol Filipa Nováka, který jsme dali těsně před půlí a trošku nás uklidnil. Řekl bych, že druhý poločas dobrý vstup od nás. Za tu aktivitu jsme vytěžili vlastně červenou kartu pro soupeřova obránce a důležitý bylo, že jsme vlastně to přečíslení nebo toho muže navíc jsme zužitkovali zanedlouho v druhý gol.
1: Remízou 0-0 skončilo utkání mezi Plzní a Hradcem Králové a tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily do finále 4 hry na US Open. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Schneiderová a Mertensová 6-0, 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Narazí buď na domácí dvojici Montgomeryová a Kriegerová nebo na kanadsko-brazilský pár Dabrovská a Stefaniová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na silnici 43 u Černé hory a taky na silnici 35 u Svitav. Na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem čekejte omezení u Černé hory. Provoz je kvůli práci silničářů řízen jen jedním pruhem kyvadlově. Práce jsou naplánované až do sobotní noci. Menší zdržení čekejte i na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí. Na kruhovém objezdu u Koclířova probíhají stavební práce a i tady provoz řídí Kyvadlově semafor. Zatím ale provoz není silný a zpoždění je jen minimální. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je zatažená až oblačná na východě, většinou s deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Ochladilo se na 11 až 6 stupňů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na 14 až 10. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přeháňky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23, na horách se maxima zastaví kolem 13 stupňů a foukat bude většinou mírný vítr. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu s datem 10. září a za chvíli otevřeme téma, které už řešilo asi hodně z nás. Chybí ambulantní lékaři a problém to je po celém Česku. V jakých oborech je situace nejhorší a co se s tím dá dělat, to probereme už za moment.
2: Noční radiožurnál
10: a Adam Carda.
11: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: Alergologie, oční lékařství nebo třeba dětská psychiatrie. To jsou jen některé z oborů, ve kterých v Česku chybí lékaři. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Problém je to v některých oborech i kvůli rostoucímu počtu pacientů. Třeba v diabetologii, protože lidí s cukrovkou je teď v Česku asi o třetinu víc, než tomu bylo před 16 lety.
1: Příliv těch pacientů je víceméně nepřetržitý. A tím, jak je to chronický onemocnění a vzniká to vlastně jako čím dál tím v nižším věku, tak ty pacienti už vám zůstávají na pořád.
2: Říká diabetoložka Jitka Zemanová, která má ordinaci v Plzni.
1: Já jsem třeba 64. ročník, asi jako docela nehodlám ještě jít do důchodu, ale už jsem utáhná, no. Prostě těch lidí je hrozně moc. No.
2: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že mezi lety 2018 a 2024 v Česku celkově ubylo 56 diabetologických ordinací. Aktivních lékařů bylo v oboru podle posledních údajů ke konci předloňského roku asi 900.
3: A 30% je v důchodovém věku a mimo jiné se to promítá do toho, že stále větší množství diabetiků je v péči praktických lékařů pro dospělé. Ten nárůst je skoro o 30% za posledních nějakých asi 7 let.
2: Vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Stárnoucí lékaře nemá kdo nahradit. Hodně absolventů totiž jde radši do nemocnic, než aby si zakládali vlastní ordinaci. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka se bojí administrativy.
4: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce pro příští rok navýšit dotace na takzvaná rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Pokračuje Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
5: V upraveném návrhu rozpočtu se aktuálně počítá se základní měsíční dotací 70 000 korun na jednoho rezidenta.
2: Předtím dotace byla 50 000 korun. Můžou ji ale získat jen někteří lékaři, a to praktici a psychiatři pro děti i dospělé a dětští neurologové. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi. Někdy padá.

0: Noční radiožurnál teď pokračuje sportem. Fotbalisté pražské Slavie totiž vstoupí dnes večer do Ligy mistrů. Budou hrát doma s Lens. Právě do tohoto francouzského klubu odešel kdysi z Edenu Vladimír Šmicer. Bylo to po zisku ligového titulu v roce 1996. O dva roky později už slavil v nejvyšší francouzské soutěži.
1: V Lens na Vladimíra Šmicera rozhodně nezapomněli, když se v lednu 2023 objevil na hřišti před zápasem s Paris Saint-Germain jako čestný host. Prakticky celý stadion mu tleskal ve stoje. Bývalý ofenzivní záložník se totiž v sezóně 1997-98 podepsal pod zatím jediný francouzský titul Lens v klubové historii. Přispěl k němu 7 góly.
2: Byl to šok pro celou Francii, že jsme porazili ty giganty. No.
1: Přiznal Vladimír Šmicer ve vysílání radiožurnálu Sport. Přitom v prvním ročníku po přestupu ze Slavie málem bojoval o udržení v Ligue 1.
2: My jsme potom vyměnili po polovině sezóny trenéra, přišel Roger Lemaire, který potom dělal asistenta Aimé Jacquetovi, když vyhráli mistra světa v 98. A ten Roger Lemaire nás trénoval půl roku a s tím trenérem jsme příští rok potom udělali titul. Sedlo si to, potom titulu potom odešel jeden kluk do Barcelony, jeden kluk do Lyonu, Marc Vivien Foe měl nabídku do Manchester United, bohužel si zlomil nohu nebo došel do Manchesteru a potom, když se vyléčil a šel hrát, tak umřel na hřišti, že jo, to byla ta smutná, tragická událost, takže jsme měli fantastický tým.
1: Šmicer odcházel do Lens v létě 1996 poté, co Slavii pomohl ukončit téměř 50-leté čekání na český titul a s národním týmem získal stříbro na mistrovství Evropy v Anglii. Smlouvu se severofrancouzským celkem měl ale podepsanou už na začátku roku.
2: A ten konec té sezóny jsem trošku jako probendil. Jsme jistý v kapse, navíc jsme v tom 96. měli skvělý tým, ještě jsme za titulem, měli jsme i náskok v lize, takže to svádělo k tomu, že po každém zápase jsme si někam vyšli na nějakou dobrou večeři, tomu nějaký dobrý drink, takže tam jsem hned pocítil, že jsem to začal flákat a málem mi díky tomu uteklo i euro, kde jsem byl na hraně k nominace. Nakonec jsem se tam dostal s odřenýma ušima, ale bylo to pro mě ponaučení.
1: Tříleté angažmá v Lens vystřelilo Vladimíra Šmicera do Liverpoolu, se kterým oslavil svůj největší klubový úspěch. V roce 2005 vyhrál Ligu mistrů. Kariéru pak po další štaci ve Francii, Bordeaux, končil v sešívaném dresu. Za Lens hráli vedle Šmicera ještě další dva Češi, oba byli taky ve Slávii. V polovině minulého století nastupoval ještě před Barcelonou za severofrancouzský klub Jiří Hanke. Na začátku toho 21. pak defenzivní univerzál Radek Bejbl. Nový asistent trenéra současné české reprezentace bude hostem radiožurnálu Sport ve čtvrtek po 7. hodině ráno. Utkání Ligy mistrů mezi Slavií a Lens má pak výkop v 9 večer v našem přímém přenosu. Pavel Tilšár, radiožurnál.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme přesně půl čtvrté. Posloucháte zprávy, je tu Martin Matějka.
3: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soudy dva lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným hrozí v případě odsouzení až 10 let vězení. Americký nejvyšší soud zamítl odvolání představitelů státu Missouri. Ti chtěli v listopadových volbách využít nové rozdělení volebních obvodů podporované prezidentem Donaldem Trumpem. Republikáni si od nové mapy podle agentury AP slibovali lepší šance na udržení těsné většiny ve sněmovně reprezentantů. Soud tak potvrdil dřívější rozhodnutí nejvyššího soudu. Podle ní nelze novou volební mapu v následujících volbách využít. Při vykolejení vlaku na železničním přejezdu polského města Přisucha zemřela jedna žena. Vlak se srazil s nákladním autem. Zraněných jsou 20, z toho 3 těžce, včetně řidiče vozu a strojvedoucího. Snímky z místa ukazují, že se lokomotiva převrátila na bok a náraz poničil i zbývající vagóny. V těch podle železniční společnosti PKP Intercity cestovala více než 100 lidí. Okolnosti nehody polské úřady vyšetřují. A v Hodoníně otevřeli nové dětské městečko v Bažantnici. A původní areál zničilo před 5 lety tornádo. Na jeho místě stavaře postavili 13 nových dřevěných chatek a klubovnu. Autoři stavby respektovali původní půdorys a inspirovali se skandinávskou architekturou. Nově je uprostřed otevřená kruhová plocha, která prostor spojuje. Městečko bude sloužit dětským klubům, spolkům a v areálu mají sídlit i skauti, kteří ho budou pomáhat udržovat.
1: Sport.
3: Fotbalisté Olomouce vypadli ve třetím kole domácího poháru v druholigovém Prostějově po prohře 3-4 v penaltovém rozstřelu. A jsou tak prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Sparta naopak porazila Žižkov vysoko 5-0. Olomouc v domácím poháru selhala druhý rok po sobě. V loni vypadla také ve třetím kole v městském souboji se soupeřem z Nových Sadů ze čtvrté nejvyšší soutěže. V předminulé sezóně přitom Sigma celý MOL Cup vyhrála.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D5 u Prahy a taky na Pražském okruhu. Na dálnici D5 směrem do Plzně dejte pozor na výjezdu z Prahy za sjezdem na Rudnou. Na kilometru 8 se projíždí pouze pravým pruhem kvůli měření a kontrole stavu vozovky. A omezení čekejte i na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. Za sjezdem na Barandov začíná na 18. kilometru také zúžení vozovky do jednoho pruhu kvůli práci silničářů. Kromě toho nemáme na hlavních tazích ani dálnicích hlášené žádné komplikace, jezdí se bez problémů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23, na horách se maxima zastaví kolem 13 stupňů a foukat bude většinou mírný vítr. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Okázalý pohřeb Radka Mladiče v Bělehradě.
7: Přišli také členové srbské vlády.
8: Část davu Mladiče oslavovala jako hrdinu.
9: Kadečný komandant Vojské republiky srbské Radko Mladič.
10: Mladič zemřel ve vazebním středisku OSN v Hágu.
11: Odpykával si doživotní trest za zločiny spáchané během války v Bosně v první polovině 90. let.
12: Na srbskou vládu se kvůli pohřbu se státními poctami snesla mezinárodní kritika.
5: Velel, rozkazoval, vraždil a pak zatloukal. Balkánský řezník Ratko Mladič. Jeho pohřeb vyvolal dost otázek. Proč někteří Srbové, třeba na fotbalových stadionech, glorifikují odsouzeného válečného zločince? Ptám se Magdalény Fajtové z Respektu, která se právě vrátila z Bělehradu.
13: Fotbalové kluby Partizan Bělehrad a CZ Bělehrad uctily památku Mladiče na stadionu minutou ticha.
5: Dnes je čtvrtek 10. září.
14: Fanoušci Červené zvezdy pak na tribuně rozvinuli obří choreografii s Mladičovým portrétem.
5: Ahoj Magdo, vítej ve Vinohradské 12.
15: Ahoj, děkuji za pozvání.
5: Díky, že jsi za námi dorazila. Viděla jsi teď nedělní bělehradské derby fotbalové?
15: Na ten zápas jsem se nekoukala, ale byla jsem před tím stadionem, před zápasem, abych viděla, jaká je tedy atmosféra mezi fanoušky, protože jsem očekávala, že mezi těmito lidmi určitě, obzvlášť o víkendu nebo během dní, kdy Srbsko bude pohřbívat Ratka Mladiče, takže se objeví nějaké připomínky a nějaká uctívání a tak dále. Takže viděla jsem spoustu lidí v tričkách Ratko Mladič, hrdina. Ale nečekala jsem tedy to, co jsem pak viděla na těch videozáznamech, ta obrovská chorea, která zobrazovala jeho obličej.
5: Fanoušků Červené zvezdy, protože ta hrála s Partizanem, tak je to vždycky ostře sledované. Dějí se tam věci a teď skutečně vytáhli obrovské choreo s jeho podobiznou. Na pozadí byla srbská vlajka a pod tím chorem byl nápis ještě v srbštině. Jaký vztah vůbec ti fanoušci mají k někomu, jako je Ratko Mladič?
15: Tam bylo pozoruhodné už to, že sice Červená zvezda je hlavně v Česku po zápasu z Plzní, po té, co tady zemřel Ratko Mladič, tak je asi v Česku více známá jako ta, která ho nějakým způsobem uctívá a adoruje, ale tady bylo zajímavé, že se přidali i fanoušci Partizánu, což je jako jedna z mála věcí, která asi tyhle ty dva znepřátelené kluby spojila na krátký okamžik. Ono to bylo 180. derby, takže to samozřejmě byla obrovská věc, celé to okolí bylo. Tam byla obrovská koncentrace policistů, dokonce na koních, se psy a tak dále, bylo to opravdu veliké. Ale proč zrovna fotbaloví fanoušci? Tak v Srbsku, kromě toho, že si trochu myslím, že hodně často bývají fanoušci některých velkých klubů náchylní k tomu upínat se k určitému extremistickému pojetí své vlastní národní identity, tak zrovna Červená zvezda i Partizán jsou dlouhodobě spjati právě s takovými hodně ostrými huligans, kteří jsou dost hlasití zastánci toho srbského nacionalismu. Ne úplně ve smyslu Srbsko jako stát dnešní, ale toho pansrbského nacionalismu, který spojuje vlastně obyvatele všech zemí bývalé Jugoslávie, kteří se cítí být Srby. A byť tedy jsem se dozvěděla, aniž bych o to nějak zvlášť stála, že Ratko Mladič byl fanouškem Partizánu, tak i Červená zvezda ho takto do dneška velebí a je to pozoruhodné, ale rozhodně to není překvapivé.
5: Glorifikuje a adoruje, možná to jsou přiléhavá slova. Z amplionů se tam na stadionu ozvalo, ať je jeho sláva věčná, držela se minuta ticha. Ten nápis, který jsem zmínil, co tam bylo napsané?
15: Bylo napsáno Pravac Potočáry, což znamená směr Potočáry. Potočáry jsou taková vesnice u Srebrenice, bosenského města, které je bohužel nechvalně proslulé právě tím, že Ratko Mladič a jeho vojáci tam v roce 1995 spáchali genocidu na Bosňácích, především mužích tedy a chlapcích, takže tohle to byla, myslím si, hodně nechutná připomínka toho, co Mladič a jeho vojáci spáchali. On to říká v jednom z videí předtím, než to celé začalo, protože si to natáčeli, ten příchod do toho města, takže to byl odkaz určitě i na tohle a zřejmě to byla, řekněme, rozhodnutí fanoušků těch ultras Červené zvezdy úplně ignorovat to, že tam zemřelo tolik lidí a že to způsobilo takovou katastrofu, takže to je rozhodně nechutné.
5: 8000 lidí tedy na jednom místě v jeden čas, obrovská oběť. Kým tedy pro ty fanoušky Mladič byl? Jak na něj jako vzpomínají?
15: Jako na srbského hrdinu.
5: Jako na hrdinu.
15: Na hrdinu, který bojoval za to, aby Srbové nejenom v Bosně, ale především tedy v Bosně, dnešní Bosně Hercegovině, měli autonomii. On tedy samozřejmě původně doufal, že on a lidé, kteří s ním bojovali a kteří byli i političtí představitelé vlastně té Republiky Srbské v 90. letech během války v Bosně a Hercegovině, že Republika Srbská nakonec bude celá Bosna, že všichni v Bosně budou podléhat tomu srbskému velení a ideálně se třeba i přidá k Srbsku, takže vznikne vlastně Velké Srbsko. Velké Srbsko je něco, co je taková ideologie určitá těchto lidí, ne všech samozřejmě, ale nedivila bych se, kdyby se velká část fanoušků Červené zvezdy i partizánů vlastně k tomuhle přihlásili. Taková ta idea, že srbský národ jednou opět získá ta území, na která podle nich tedy mají nárok. No a protože Mládič vlastně dlouhodobě bojoval za to, aby takhle Srbové v Bosně tu autonomii měli, a protože nakonec byť tedy hodně v takové trochu smutné podobě, ale Republika Srbská smutné podobě pro tyto lidi. Republika Srbská existuje, ano. Je to součást Bosny a Hercegoviny, tak pro spoustu lidí je skutečně hrdinou, který toho dosáhl.
16: Radko Mládič zemřel ve vězení v Hágu na konci srpna, bylo mu 84 let. Ten zápas, který se teď odehrál v neděli, tak se konal den před jeho oficiálním pohřbem, který byl naplánován na pondělí. Ty jsi na místě byla. Jak velkolepé to celé představení tam bylo, ta pieta jako taková?
15: Samozřejmě se tam dostalo neuvěřitelné množství lidí, nejenom ze Srbska, hodně lidí z Bosny, přijížděli autobusy. Tisíce lidí se združili kolem kostela, kde probíhala ta mše, ty modlitby, kde byla rakev Radka Mládiče, na kterého se čekalo. Protože před tím, než se uzavřel kostel, před nějakou tou závěrečnou fází té mše, tam stovky lidí čekali, tisíce lidí čekali na to, aby se mohli vlastně podívat na úplně kratoučký okamžik na tu rakev. A pak musel hned odejít, byl tam takový pán, který je rovnou posílal, ať opouštějí kostel, aby se to nezdržovalo. No a potom následoval 4,5 kilometru přibližně dlouhý průvod na hřbitov, Topčiderský hřbitov, kde je pohřbena teď tedy spolu i se svým otcem Mládičova dcera Anna. A tam tedy všichni šli za tou rakví, kterou vezli v autě. Někteří lidé už šli s předstihem na ten hřbitov, aby viděli, jak kolem nich projede ta rakev. Takže já jsem byla jedna z těch, která šla trochu dříve, abych vlastně mohla být dříve na tom hřbitově. Stejně už jsem se na ten hřbitov nedostala, už tam bylo plno, bylo to opravdu přeplněné lidmi.
16: Byl Bělehrad v ten den prosycen smutkem? Co si cítila, když jsi na tom místě byla?
15: Tam je důležitý zmínit, že ten kostel a ten hřbitov je na takovém okraji Bělehradu, to není úplně nikde v centru, takže samozřejmě to okolí, tam ten smutek, nebo asi ne smutek, ale řekla bych možná takový nějaký jako vděk, který tam ty lidi hodně vyjadřovali právě vůči tomu, co podle nich Radko Mládič pro srbský lid, nejenom v Srbsku, ale všude na Balkáně udělal, tak ten tam byl hodně znát, hodně cítit, ale jako zbytek města bych řekla, že to vlastně moc neovlivnilo, kromě asi nějakých dopravních komplikací, ale jako logicky kolem toho kostela a kolem toho hřbitova, i vzhledem k tomu, jak ta organizace byla trošku podceněná, tak si myslím, že to tam lidé viděli, ať už tedy sympatizovali s tou akcí, anebo ne, ale myslím si, že zbytek té metropole to vlastně v zásadě moc nepocítil.
16: A já se na to ptám i z toho důvodu, že účastní byli poměrně známí a důležití reprezentanti lidu, ministři srbské vlády, taky synové prezidenta Vučiče, váleční veteráni a tak dále. Ten smuteční obřad vedl srbský pravoslavný patriarcha. To znamená, dorazilo dost lidí, u kterých se čekalo, že dorazí a uctí tu památku válečného zločince.
15: Určitě nebyla jsem v šoku, když jsem viděla příjezd Milorada Dodika, což je bývalý prezident Republiky Srbské, předtím srbský člen kolektivního orgánu Bosny a Hercegoviny a dnes taková velká tvář, takový vůdce, řekněme, velké části obyvatel Republiky Srbské, velký nacionalista, velký přátel Rusů, který před 20 lety vypadal i pro západní reprezentanty jako budoucnost demokratizace srbské společnosti, mluvila se o něm jako o svěžím vánku v této části populace. To se hodně změnilo, tak ten přijel, nebyla jsem v šoku. Neúčastnil se prezident Srbska Aleksandar Vučić, což možná některé lidi překvapilo, mě úplně ne.
16: Tak on to nebyl státní pohřeb, oficiálně.
15: Což si myslím, že by mu stejně asi úplně nezabránilo se ho účastnit, ale myslím, že to zapadá do jeho dlouhodobé politiky a strategie, kdy on se vlastně nechce úplně jednoznačně přiklonit na nějakou jednu nebo druhou stranu v žádném konfliktu, v žádném sporu, v žádné debatě a

0: vrito do paměti a modliteb většiny našeho srbského a pravoslavného národa. To jsou silná slova.
1: Jsou a řekla bych, že nejsou úplně přesná. Nechci říct, že velká část společnosti nevnímá mládeče jako hrdinu. Myslím si, že velká část ho tak opravdu vnímá. Možná i proto, že velká část srbské společnosti není úplně informovaná do detailů, co přesně Mládič v Bosně Hercegovině prováděl. Já jsem se potkala s aktivistkou, která je otevřeně proti tomu, aby se takové akce děly a mluví o něm jako válečném zločinci. A ona sama vlastně, když dostudovala, během toho, když studovala vysokou školu, tak teprve v ten moment při úplně náhodné návštěvě Bosny Hercegoviny jí něco nějak nesedělo, tak se rozhodla, že se půjde podívat do Srebrenice, aby zjistila, co se tam dělo. Takže ono to jako neznalost, která by nesouvisela s tím, že by ty lidi nějak o to nestáli, ale prostě nepanuje takový názor v srbské společnosti, že by se o to lidé měli více dozvídat, tak v tomhle určitě s tímhle určitě souvisí. Ale není to většina, nemyslím si, že většina společnosti srbská souhlasí s tím, aby váleční zločinci, jako je Ratko Mladić, byli pohřbíváni v Srbsku, aby jejich společnost je takhle adorovala. Ale nejdou tolik slyšet. A zároveň je pro ně snaží třeba spíše mlčet, než jít do ulic a nějak tomu aktivně vzdorovat nebo o tom někde hlasitě mluvit, protože by to pro ně znamenalo velké potíže nejenom třeba v osobním životě, ale možná potenciálně v nějakém pracovním nebo veřejném životě.
0: A i tací lidé jsou, připomeňme, my dva jsme společně řešili ve Vinohradské 12 ty protesty, které poslední roky se objevují v srbských ulicích, původně studentské, pak se to rozšířilo na mnohem víc lidí, protivládní protesty, ale chápu správně, že většina tedy společnosti srbské se stydí, když vidí ty obrázky z Bělehradu? Jako dá se to tak podle tebe říct?
1: Myslím si, že velká část určitě a většina bych řekla, že k tomu nemá moc žádný jednoznačný postoj.
0: A ti všichni ale si jsou vědomi tedy toho, co se stalo v Srebrenici, co se dělo při obléhání Sarajeva. To jsou ty válečné zločiny, za které byl nakonec Mladić v Hágu odsouzen a strávil tedy zbytek života v tamnějším vězení.
1: Nemyslím si, že jsou si toho vědomi do takové míry, aby se do toho dokázali vcítit, aby s tím mohli mít nějaký soucit. Sami Srbové, velká část srbské společnosti se ve válkách, které souvisí s rozpadem Jugoslávie, účastnili buď jako vojáci, nebo potom na konci 90. let samozřejmě zažili bombardování ze strany Severoatlantické aliance. Takže oni sami ve spoustě ohledech se a mnohdy velmi právem cítí být jako oběťmi. Srbové, kteří žili v Chorvatsku a na konci chorvatské války byli vlastně bez ohledu na to, jestli jsou civilisté, děti, ženy, byli prostě vytlačeni z toho území, což je do dneška pro ně obrovský šrám, obrovská bolest, tak si to pamatují opravdu jako na vlastní kůži a je složité potom vědět, jako komu tedy věřit v tom, jak se prezentuje, jak se vysvětluje ta historie. A je samozřejmě hrozně náročné být neutrální nebo mít nadhled a říct si, dobře, tak my jsme trpěli tímhletím způsobem, ale můžeme přece soucítit i s lidmi, kteří nejsou Srbové a trpěli buď to stejně nebo daleko více než my. Tohle je hrozně, hrozně náročná věc, která se často přehlíží a kterou já se snažím nějak mít pořád v hlavě, když vidím i ty záběry z toho pohřbu. Když jsem dělala ty obrázky z toho pohřbu, když jsem samozřejmě mluvila s těmi lidmi. Ti lidé, kteří tam byli, tak si nemyslím, že jsou takový. Myslím si, že spousta z nich buď to přímo v Bosně bojovala, byli to někteří z nich byli přímo vojáci pod Ratkem Mladićem, a nebo jsou to lidé, kteří třeba i vědí, co se dělo, ale zkrátka to pro ně není problém. Myslím si, že to je vlastně úplně.
0: Ale to je přeci jako hrůzostrašné, protože to jsou jako nespochybnitelná, strašlivá, nechutná fakta o všech těch skutcích, co Ratko Mladić v době války v Jugoslávii dělal.
1: To jednoznačně ano a tohle to jsou lidé, kteří to buď to odmítají, tvrdí, že se to nestalo. Já jsem třeba mluvila s mužem, který byl voják, ne ve Srebrenici, byl jinde, ale byl členem tedy armády Republiky Srbské a ten mi tvrdil několikrát, že ve Srebrenici nezemřel jediný civilista. Tak jsem si říkala, že jako vlastně nevím moc, jak s takovými lidmi jako vést debatu, protože já jsem loni shodou okolností při 30. výročí toho dění ve Srebrenici byla ve Srebrenici, mluvila jsem tam s ženami, které tam ztratily celou rodinu, velkou část těch příbuzných ještě do dneška nenašly a nevěřím tomu, že něco takhle obrovského by byla obrovská lež. Jsou důkazy, které zkrátka nejde vyvrátit, takže jako ta míra.
0: Důkazy, pardon, mluví skutečně o tom, že on byl tehdy u všeho, že on o tom rozkázal, že tehdy rozhodl o těch věcech.
1: Ano, jsou k dispozici dokumenty s rozkazy.
0: Tam nejde jenom o masakry a opak umisťování lidí do masových hrobů, ale znásilňování žen, etnické čistky. Teda
1: ano, ano, ano. Důkazy jsou nevyvratitelné, soud v Hágu je má k dispozici, je možné se podívat na celá ta řízení, to prostě není něco, co by si lidé vymysleli, aby mohli se pomstit

0: nebo je to úplně obrovská iluze, že by se něco takového prostě nestalo, když máme k dispozici tady tyhle ty materiály, ale přesto existují stále lidi, kteří to buď to vyloženě popírají, anebo kteří si toho vědomi jsou, samozřejmě to nepřiznají veřejně, ale je jim to zkrátka dobře jedno.
1: Kvůli glorifikaci mladiče zrušila svou cestu na Balkán komisařka pro rozšíření Evropské unie Marta Kosová. K tomu se pak ještě přidala Ursula von der Leyenová, totiž šéfka Evropské komise.
2: Je to doklad neschopnosti postavit se čelem temné kapitole nedávné evropské historie a je to v rozporu s hodnotami, na kterých stojí cesta Srbska k Evropské unii.
1: Silně kritizovala Srbsko za účast těch srbských vládních představitelů na pohřbu Ratka Mladiče. Jak moc tohleto může Srbsku zkomplikovat cestu do Evropské unie, která už teď je teda pro Srbsko velmi dlouhá, ale možná může být ještě delší?
0: Já si myslím, že Srbsko tu cestu má zkomplikovanou dlouhodobě nejenom tímto jedním incidentem, byť obrovským a důležitým. Těch incidentů, problémů je fakt celá řada, ať už se bavíme o tom, jak vyřešit otázku Kosova, ať se bavíme o tom, jak v Srbsku současná vláda aktivně potlačuje svobodu projevu. Teď nedávno jsem zaregistrovala docela děsivý případ, kdy aktivisté a třeba i lidé, kteří se účastnili těch protestů studentských nebo je přímo organizovali, tak byli odposlouchávání, sledování pomocí izraelského softwaru Pegasus. Takže takových případů je celá řada, nemá cenu vyjmenovávat. Každopádně jako Srbsko rozhodně nemá momentálně, myslím si, nejmenší šanci vstoupit do Evropské unie a nebude jí mít ani v následujících několika letech. A zároveň si myslím, že to srbskému prezidentovi Vučičovi vůbec nevadí. Naopak mu tahleta pozice opět znovu vyhovuje, protože zastáncům vstupu do Evropské unie ve své zemi může říkat: my se snažíme, ale nemáme tu možnost. Odpůrcům může říkat: my zase nechceme přistupovat na ty velké ústupky, které po nás Evropská komise chce. My se neohneme, my se nepodřídíme. No a samozřejmě všem ostatním podle toho, co si zrovna ten nebo který myslí, tohle může nějakým způsobem takto prezentovat, vysvětlovat. A jemu to velmi vyhovuje, protože nikdo mu nekouká pod ruce, nikdo nesleduje, jestli tedy ta země dodržuje zákony. Zároveň může obchodovat i s velmi problematickými režimy, ať už se bavíme o Rusku, nebo třeba o Číně, nebo o jiných dalších zemích a aktérech. Takže má v podstatě úplně volné pole působnosti, může si dělat, co chce.
1: No, je to takové vládnutí mnoha tváří. No, v Srbsku mají být za měsíc předčasné volby, tak může jejich výsledek změnit vztah Bělehradu k Bruselu, respektive k celé Evropské unii? Co od toho očekáváš?
0: Já si myslím, že to není úplně hlavní otázka pro nikoho v Srbsku v tuhle chvíli. Pro ty největší hráče, kteří do těch voleb půjdou, v tuhle chvíli není úplně Brusel ta nejdůležitější, nejvíc klíčová věc. V tuhle chvíli se řeší, jestli Srbsko bude pokračovat dále v tahu Aleksandra Vučiče, který je, jestli něco, tak je hlavně pro Vučič. Je mu vlastně v zásadě úplně nesejde na tom, jestli ta země bude pokračovat spíše na západ, na východ, zkrátka dělat to, co je dobré pro něj, a to likviduje tu zemi obrovským způsobem. Ta opozice, která také se úplně neshodne, v zásadě se neshodne na tom, jak by měla vypadat srbská budoucnost, dokonce i účastníci těch studentských protestů, mnozí z nich nejsou rozhodně jako pro to, aby Srbsko vstoupilo do Evropské unie, tak ví, že v tuhle chvíli tohle řešit ani nemůže, protože by se rozpadly. Oni potřebují mít jeden jednoduchý logický cíl, jednoznačný cíl, a tím je tedy porazit Aleksandra Vučiče. Tak byť my se snažíme všechno vnímat hodně právě skrze tu možnost, že by Srbsko vstoupilo, nevstoupilo, tak tam to opravdu v tuhle chvíli není vůbec otázka číslo jedna a myslím si, že dlouho ještě nebude.
1: Ty jsi zmiňovala, že Ratko Mladič byl uložen do hrobky, v níž už odpočívá jeho dcera, která spáchala sebevraždu v 90. letech. Mluví se o tom, že to možná bylo v reakci na to, že se dozvěděla, co všechno Ratko Mladič, o čem všem rozhodl. Nemluví se teď v Bělehradě o tom, že je riziko třeba, že se stane ta hrobka poutním místem pro lidi, kteří by třeba chtěli v těch myšlenkách, radikálních myšlenkách pokračovat a navázat na Ratka Mladiče?
0: Určitě. Myslím, že se to může stát. Stejně tak si myslím, že se může stát, že se stane místem, kam budou chodit jeho odpůrci. Třeba se budou snažit ho nějak poničit, ale pokud bych měla dát nějakou vlastní znalost té společnosti, tak si myslím, že většině případů, většinu dnů, když se nebude připomínat nějaké výročí, ať už Srebrenice nebo jeho smrti nebo čehokoliv jiného, tak takhle daleko na kraji Bělehradu většina Srbů prostě nebude chtít jet.
1: Dobrá.
0: Aby to nějakým způsobem
1: vůbec řešila.
0: Protože je to moc nezajímá.
1: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla, že jsi byla v Bělehradě a že jsi mohla přinést informace o tom, co se tam stalo.
0: Děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Magda Fajtová z Respektu, zahraniční reportérka, která byla v Bělehradě na pohřbu balkánského řezníka Radka Mladiče. Abych nezapomněl, Bosna a Hercegovina se kvůli tomu, jak ten pohřeb vypadal, hodně čílí, oznámila teď vyhoštění dvou srbských diplomatů. Ještě jeden den s Vinohradskou 12 v tomto týdnu je stále před námi, pátek. Připomeneme si v ten den 25. výročí dne, který změnil svět. Budeme totiž vzpomínat na události 11. září roku 2001 a na teroristický útok na Spojené státy. Naslyšenou zítra.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis připravil Martin Matějka.
1: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše, jednat mají o koordinaci zahraniční politiky. Evropská komise chce dát členským státům nástroje pro omezení krátkodobých pronájmů. Tenistka Rybakinová se stane novou světovou jedničkou. A dnes bude oblačno až polojasno na horách se slabým deštěm. Teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN.
3: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
4: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiérovi, ani mně.
3: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
5: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
3: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: Státy Evropské unie by měly dostat nástroj pro omezení krátkodobých pronájmů přes ubytovací platformy typu Airbnb a počítá s tím návrh nařízení o dostupném bydlení, který představila místopředsedkyně Evropské komise Teresa Ribeiroová.
6: Bydlení je pro současnou Evropskou komisi hlavní prioritou, prohlásila Ribeiroová. V některých městech a oblíbených turistických destinacích krátkodobé pronájmy výrazně zhoršují dostupnost bydlení pro běžné lidi, dodal eurokomisař pro bydlení Dan Jurgensen. Návrh nového nařízení počítá s jednotnými pravidly, jak proti ubytovacím platformám v případě potřeby v konkrétních lokalitách zasáhnout. Komise zdůraznila, že chce dát členským státům právní jistotu. Bude ale na nich, zda se rozhodnou proti krátkodobým pronájmům zakročit. Návrh teď projedná Evropský parlament a rada. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: V Česku chybí ambulantní specialisté. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Ministerstvo zdravotnictví chce problém řešit navýšením dotace na tzv. Rezidenční místa, tedy pozice pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Konkrétní částky ale teprve upřesňuje.
7: Peníze by mohly získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
8: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
7: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
9: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
7: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
10: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
7: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu bude díky postupu do semifinále US Open poprvé v kariéře světovou jedničkou. Z prvního místa žebříčku se sadí Arinu Sibalenkovou z Běloruska, která je v čele 99. týden. Mezi nejlepší čtyřku prošla v New Yorku kromě Sabalenkové a Rybakinové i domácí Coco Gauffová a Jessica Pegulaová. A předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba rezignoval na svou funkci, informoval o tom výkonný výbor svazu. Kotrba funkci formálně složí na konci září, vedení svazu ale předá až na konci listopadu. Nahradit ho má současný první místopředseda svazu Petr Pála, pokračuje Jakub Kotrba.
11: Vědomil jsem si, že prostě nedají se dělat věci na půl. Je zapotřebí si prostě čas od času zastavit a říct si, jsou věci, které člověk je v lidských schopnostech zvládnout a které ne. A na základě tohoto vyhodnocení jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce a jsou nastaveny základní pravidla, které když budou zachovány, tak se tenis nemusí obávat o svou budoucnost.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 u Vražného a omezení na silnici 43 u Černé hory. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy z Bystřete za sjezdem na Bělotín. V omezení u odpočívky Vražné na kilometru 319 leží v jízdním pruhu dopravní značka, vybočuje se tam. A na silnici 43 mezi Brnem a Svitavami čekejte kratší zdržení u Černé hory. Za odbočkou na Lisice řídí provoz Kyvadlově semafor kvůli práci na silnici. Omezení je naplánované až do sobotní noci z obou směrů, aktuální zdržení maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23, na horách se maxima zastaví kolem 13 a foukat bude většinou mírný vítr. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
0: Probouzíte se ve společnosti stále nočního Radiožurnálu 6 minut po čtvrté, dnes je čtvrtek 10. září a přeji všem příjemný poslech. Bylo to možná největší téma prázdnin roku 2022. Tisíce hasičů bojovali s rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko. K jeho založení se následně přiznal Jiří Lobotka, jenže později vinu odvolal. Soudy případ řešily roky a včera padl pravomocný verdikt. Podrobnosti přidáme za okamžik.
2: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Bývalý ochránce Národního parku České Švýcarsko čelil obžalobě, že u Hřenska před 4 lety založil požár. Hrozilo mu až 15 let vězení.
1: Státní zástupkyně Kateřina Weissová po jednání mluvila o důkazech, které mluvily v neprospěch Jiřího Lobotky.
2: V podstatě přímé důkazy bylo výhradně to doznání a potom tam byly samozřejmě některé další indicie, které mohly svědčit o tom, že se té trestné činnosti dopustil obžalovaný. Zejména se jednalo třeba o to, že některá tvrzení, která měla prokazovat alibi, nebyla soudem uznána za věrohodná.
1: Obžalovaný muž ale následně doznání odvolal.
3: Obžaloba stavila ryze na dvou doznáních z počátku toho trestního řízení, kdy ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálil.
1: Vysvětluje obhájce Vít Pavko a jasné důkazy chyběly i podle soudce Petra Smrže. Neshodovalo se například porovnání nalezených a zakoupených hořlavin, kterými měl Lobotka oheň zapálit, a jeho lokaci, že se v danou chvíli nacházel v místě vzniku požáru, nepotvrdili ani mobilní operátoři. Soud si tyto důkazy vyžádal až po zákonné lhůtě, během které musí údaje uchovávat. Verdikt vrchního soudu je pravomocný, je ale možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Jestli to státní zastupitelství udělá, není podle Kateřiny Weissové jasné.
2: Já nemohu v současné době předjímat ten další postup, samozřejmě vyčkáme doručení písemného vyhotovení.
1: Jiří Lobotka byl pravomocně odsouzený za dva jiné menší požáry na Děčínsku. Dvouletý trest si odpykal ve vazbě a nařízenému bylo taky ústavní ochranné léčení. I tím se vrchní soud zabýval. Sám Lobotka řekl, že se chce dále léčit, protože má stále představy o ohni. Nově ale bude na léčení docházet ambulantně. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: Jana Kiršner a píseň Modrá zazněly v nočním radiožurnálu a přeji i nadále příjemný poslech. Hasiči správy železnic se na tankodromu v Milovicích učí pracovat s vyprošťovací technikou. Na místě mají 7 tanků s otočnými rameny, které unesou až 90 tun. Hasiči s nimi pomáhají při nehodách na železnici.
1: Z jednoho z vozů s otočným ramenem a hákem zrovna se skakuje instruktor řízení Václav Pinkas.
2: Tak toto je vyprošťovací tank a my ho využíváme na odstranění nějakých prostě překážek, kde je potřeba jako těžká síla něco odtáhnout.
1: Tanky jsou pro hasiče užitečné hlavně v náročném terénu.
2: Aby jsme se vlastně někam dostali, tak proto teda máme ty pásy samozřejmě, že se tam ta váha rozloží a můžeme jezdit kdekoliv. Oproti kolům je ta výhoda, že opravdu projedeme téměř vše.
1: Navigovat a řídit takové vozidlo není podle Václava Pinkase jednoduché.
2: Víceméně vidíme jenom dopředu, takže vlastně co je velitel nahoře, tak nám musí říkat, jakoby kam můžeme, co si můžeme dovolit. Po případě musíme mít nějakého navigátora.
1: S tankem tady zkoušeli také nájezd na podvalník. Celou akci z výšky hlídal dron, říká operační řídící hasičského záchranného sboru správy železnic Jiří Zoubele.
3: Samozřejmě dokumentujeme jednotlivé kroky, tak abychom mohli zpátky i hodnotit průběh toho výcviku a zjišťovat, co se tam povedlo a co se tam nepovedlo.
1: V bývalém vojenském prostoru trénují podle velitele výcviku Ladislava Maly se 7 kusy techniky.
4: Tady máme 4 tanky VT-72B od hasičského záchranného sboru správy železnic a pak zde máme 3 tanky VT-55 ze státních hmotných rezerv.
1: Přezkoušení hasičů správy železnic v řízení vyprošťovací techniky se každoročně opakuje.
4: V rámci toho výcviku probíhá i výcvik nových uchazečů. Ty provedou celotýdenní kurz, na jehož konci pak složí zkoušku z odborné způsobilosti.
1: Zkušení řidiči pak na výcviku tráví 2 dny. Z Milovic Alena Junová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: To byl Ray Dalton a teď už na místo hudby pojďme do světa sportu. Světová triatlonová elita a čeští reprezentanti v neděli změří síly na závodě seriálu Mistrovství světa v Karlových Varech. Podnik v lázeňském městě při loňské premiéře získal popularitu nejenom kulisami zámecké kolonády, ale také svojí náročností.
1: Ten kopec Zámecký vrch, tam většinou fandí hodně lidí a je to určitě pro ty závodníky velmi důležitý, protože je to náročná část.
2: Popisuje reprezentantka v triatlonu a domácí závodnice Heidi Juránková nejdůležitější místo na trati, cyklistické stoupání na Zámecký vrch, které je taky jedním z divácky nejvíc atraktivních.
1: Neprojíždíme tam úplně takovou velikou rychlostí, jako třeba z toho kopce dolů, takže ty fanoušci se nás můžou víc prohlídnout, můžou opravdu na nás něco zahřbát a my to opravdu slyšíme a vnímáme. Myslím, spousta závodníků to vnímá a pozbudí nás to, takže určitě ten kopec anebo to druhé depo, kde je to nádherný, protože je to vlastně přímo v tom městě.
2: Seriál Mistrovství světa bude v Karlových Varech po druhé a s velkou pravděpodobností naposledy. Příští rok šampionát mění koncept a kvůli finanční náročnosti se pořadatelé nejspíš vrátí k organizaci světového poháru. Podle předsedy České triatlonové asociace Antonína Bauera bude velmi důležité, jak se akce povede.
3: Má to asi za mě takový dvě roviny, tu mezinárodní a tu národní. Tu mezinárodní v podstatě to se týká té organizačně diplomatické práce, že jsme nějak vnímáni ve světě jako český triatlon a jsme partnerem, se kterým má smysl uzavírat tyhle kontrakty. A současně i politická garnitura uvidí, že ten sport jak dokáže být krásný a organizačně jak dokáže být kvalitní. Uspořádaný.
2: Program v Karlových Varech startuje v pátek závody pro děti a mládežnické kategorie. V sobotu se na start postaví výkonnostní běžci. V neděli se muži a ženy v elitních kategoriích vydají na olympijskou trať 1500 metrů plavání, 40 kilometrů na kole a 10 kilometrů běhu. Krištof Kousal, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

mixtures, bridge, colors.

0: Je přesně 5:30. Krátké zprávy s Janou Tendorskou.
1: Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dnes začne rozhodovat o budoucnosti několika kateder a ústavů. Vedení navrhuje například začlenit katedru synologie do ústavu asijských studií nebo spojit katedry divadelní vědy, filmových studií a ústav hudební vědy. Změny mají zjednodušit strukturu fakulty a ušetřit desítky milionů korun ročně. Části studentů a akademiků se ale navrhované změny nelíbí. V Bratislavě dnes budou jednat premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky. K rozhovorům se připojí i irský premiér Michael Martin. Jeho země totiž momentálně předsedá Radě Evropské unie. Předsedové vlád budou jednat o příštím evropském rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív apeloval hlavně na zachování kohezních a zemědělských fondů. Na jednání chce otevřít taky téma zdražování pohonných hmot. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají návrh na konec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se teď každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby příští rok zůstaly na letošní úrovni. Roční známka by tak dál stála 2570 korun. Podle předsedy SPD Tomia Okamury tím kabinet plní jeden ze svých slibů. A v Paříži dnes končí mezinárodní vesmírný summit. Zástupci 120 zemí, biznisu nebo vesmírných agentur tam jednají třeba o nastavení pravidel kosmické spolupráce, vývoji evropského satelitního systému IRIS nebo o budoucnosti mezinárodní vesmírné stanice, která má na konci roku 2030 ukončit provoz.
2: Sport.
1: Hokejisté Jihlavy zahájili sezonu první ligy výhrou nad Frýdkem Místkem v nastavení 4-3. Jihlava je hlavním favoritem na celkové vítězství v soutěži a bude bojovat o třetí triumf za sebou. Úřadující vicemistr Zlín na domácím ledě jasně zvítězil 6-3 nad Chomutovem. A tenistky Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou postoupily do finále 4 hry na US Open. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Narazí na domácí dvojici Montgomeryová Krugerová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na silnici 312 u Křižánek. Na Pražském okruhu stále čekejte omezení ve směru z letiště k dálnici D1 za sjezdem na Barrandov. Na 18. kilometru pracují silničáři a projíždí se jen jedním pruhem. Provoz sice začíná sílit, ale kolony se zatím netvoří. Menší zdržení naopak čekejte na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí. Na kruhovém objezdu u Koclířova probíhají stavební práce a tady řídí provoz kyvadlově semafor. Ani tady provoz není silný a zpoždění je jen minimální. A na silnici 312 z Českých Lipchav do Žamberka velmi opatrně u Křižánek. Těsně za pravotočivou zatáčkou leží na vozovce padlý strom, projíždí se do protisměru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je dál s vámi Adam Carda.
0: Zpráva o Václavu Havlovi jako o člověku. To jsou dopisy Olze. Soubor více než 170 dopisů, které v letech 1979 až 1983 psal disident z vězení své ženě. Jejich originály u příležitosti blížícího se výročí nedožitých 90. Václava Havla teď vystavují v památníku Národního písemnictví v Praze. My se tam vydáme za pár minut.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Dokument, filozofické zamyšlení i psychologický vhled do člověka. Tak lze vnímat dopisy Olze, které Václav Havel psal z vězení své ženě mezi léty 1979 a 1983. Od včerejška jejich originály vystavují v památníku Národního písemnictví v Praze u příležitosti letošního výročí nedožitých 90. narozenin dramatika a prvního českého prezidenta.
1: 4. června 79. Milá Olgo, mrzí mě, že ti má nová basa způsobí asi hodně komplikací.
2: Olga Havlová, stěžejní žena v životě Václava Havla, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 30 let. Václav Havel jí z vězení postupně adresoval 172 dopisů. Většina z nich pochází z let 1979 až 83. Tehdy byl Václav Havel vězněn na Borech. Výstavu procházíme s jejím autorem Petrem Kotykem.
3: On ty dopisy psal nejen ručně. On tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat. A museli psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
2: A vidím, že to písmo je skutečně takové jako namáčklé na sobě ze snahy, aby se tam toho co nejvíc vešlo.
3: A pětky a dost víc nemohl psát.
4: Vidíte, že prostě tam se šetří milimetrem v rámci toho sdělení. Je na tom i dobře vidět, jak to muselo být promyšlené. Je to není jako, že ad hoc teď něco napíšu, ale musí to opravdu ten koncept hodně promýšlet.
2: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele Památníku Národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
4: No je to takové, že lidé nebo návštěvníci si mohou uvědomit, o jak prosté záležitosti jde. My mnohdy máme ty velké osobnosti spjaty s jejich jako historickými výkony, ale tady jsou před námi prostě prosté dopisní obálky, prosté dobové známky. Ona ostatně i ty dopisy Olze v sobě kombinují vlastně, řekl bych, mikrohistorii prostě osobních sdělení s nějakými jako úvahami, takže proto jsou mimořádné.
5: 21. července 79. Občas si dělám poznámky ke hře. Moc nápadů v tomhle jednodimenzionálním prostředí ale nemám. Vyšetřování je už skoro měsíc uzavřeno, takže každou chvíli může být proces.
3: Václav Havel se tam velmi otevřeně vyjadřoval i o vztazích s Olgou, třeba ten dopis číslo 42, tak ten svědčí o hlubokém vztahu. Václav Havel potřeboval tu citový pouto, tu jistotu Olgy Havlové, protože on bez ní nebyl schopen žít a v tom vězení si sahl na dno, byl tam 1351 dní v pekle.
2: Dodává Petr Kotyk. Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci je uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tří vil Triangle, tedy vily Lana, vily Pelé a Muzea literatury. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

Amy McDonald s vámi byla v nočním radiožurnálu, který pomalu končí, za 10 minut tu bude ranní radiožurnál a Petr Král, tak mějte příjemný poslech i nadále a rozloučíme se sportovní reportáží. Už za týden totiž začne nová sezóna hokejové Tip Sport Extraligy a my pokračujeme v představování jednotlivých týmů, v tomto případě i velkých favoritů. Pražská Sparta půjde do

0: sezóny s tradičními oporami, jako jsou chlapík nebo řepík, s posilami v útoku Blimelem nebo Sekáčem a také s novým trenérem Patrikem Augustou.
1: A hlavně, aby jsme nebyli hodní.
2: Kromě jiného tedy, nečekejte, že to nutně Sparta bude jen hřezat jako v nejdrsnějších dobách NHL tým Philadelphia.
1: Aby jsme se neupínali k nějakému tomu, že se 20 let nevyhrál titul.
2: Ano, na konci této sezony to bude 20 let od posledního titulu Sparty. Tehdy u toho byli Petr Ton a Jaroslav Hlinka, kteří jsou teď ve vedení klubu. A pro představu, Patrik Augusta měl rok po konci kariéry v německém Hanovru a pracoval jako scout pro Phoenix.
1: Sezona je dlouhá, tým je vždycky živý organismus a pokud se někdo někde objeví na trhu, kde budeme přesvědčeni o tom, že nás udělá lepším, tak určitě ten kádr není uzavřený.
2: A tak dává trenér Sparty do kabiny jasný signál, že i v průběhu ročníku se může něco změnit. Velkým jménem je pro Spartu i celou soutěž Matěj Bliml, který přichází z AHL.
3: My ta střední generace, no, takže je to tam skvěle namixovaný a jsem rád, že tam prostě ty kluci jsou, protože se učím nejen od těch starších, ale i třeba i od těch mladších někde.
2: Říká nová posila Matěj Bliml a pokračuje i na adresu další posily Jiřího Sekáče, stálice Sparty, Filip Chlapík.
4: Kluci vypadají dobře, i do kabiny jsou skvělí. Já bych jenom trošku času se rozkoukal, ta česká liga je trošku specifická a je těžký se na to zvyknout hned. Samozřejmě z vlastní zkušenosti vím, že začátek bude důležitý pro ty kluky.
2: V minulé sezóně se kromě hráčů měnili i trenéři. Po konci Pavla Grosse přišel na střídačku Jaroslav Nedvěd.
4: Teď jsem zjistil, že to je asi 6. den za mojich 5 let na Spartě, takže to je docela vtipný, ale po tom, co jsme tady zažili, tak je to takový skvělý mix toho nejlepšího, co tady bylo. A zase asi se budu opakovat, čas ukáže, jaký to je. Já si myslím, že i se ukáže, až se nebude dařit. Tam se vždycky pozná, jak umí reagovat a v tom je ta síla těch nejsilnějších vůdců.
2: Sparta v minulé sezóně došla do semifinále, kde potrápila pozdějšího vítěze Pardubic až do 7. zápasu.
1: Já si myslím, abych ani neříkal favorit, ale jsou to prostě obhájci a všichni po nich půjdeme.
2: Přiznává trenér Patrik Augusta. Na utkání s Pardubicemi si ale fanoušci musí počkat až do 8. kola na začátek října. Sparta rozehraje sezonu příští středu v Olomouci, pak bude hrát ještě jednou venku a to v pátek na Kladně a až v úterý 22. září se naplní O2 Arena na první domácí duel Sparty proti Mladé Boleslavi. František Kuna, Radiožurnál.

0: Češi opět míří k volebním urnám.
1: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
0: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
1: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
0: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál každý den s vámi.

0: Tady je Radiožurnál v 5 hodin. Zprávy a Jan Venderská.
1: Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Irán přestal spolupracovat s inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Nasazené jedničky Siniaková s Tamusendovou postoupili do finále tenisového US Open. A bude převážně oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Stavební řízení by mohlo zrychlit, počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
3: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat tak, že se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
1: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. Sněmovna odmítla také senátní úpravy zákona o elektronické evidenci tržeb a potvrdila původní vládní verzi zákona. Senát chtěl z EET mimo jiné vyjmout bezhotovostní platby nebo farmářský prodej. Pro senátní verzi zákona nehlasoval žádný z poslanců. Pro sněmovní verzi pak hlasovalo 104 poslanců vládní koalice. Opozice hlasovala proti, případně se zdržela. EET se má obnovit od příštího roku, tentokrát už bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Zákon teď dostane k podpisu prezident. Poprvé za 20 let nahlásila Mezinárodní agentura pro atomovou energii Radě bezpečnosti OSN, že Teherán nespolupracuje s jejími inspektory. Ti našli stopy uranu na různých místech v Íránu. Teherán odmítl vysvětlit, jak se tam objevili. Podle agentury by mohlo jít o důkazy o tajném vojenském jaderném programu. Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program je čistě mírový a atomovou bombu vyvinout nechce. Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Na mši v katedráli v Oslu i v celé zemi se držela minuta ticha. Kromě Haraldova syna a nového krále Håkona VIII. S rodinou na pohřeb dorazil například španělský panovník Filip VI., ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nebo český prezident Petr Pavel. Norský král zemřel 28. srpna, bylo mu 89 let. Pohřbem také skončil státní smutek. Hasiči letos o prázdninách často vyjížděli k požárům v přírodě. V celé republice jich likvidovali 1630, to je zhruba o 360 více než loni. Situaci ovlivnilo i dlouhodobé sucho. Například na jižní Moravě se počet požárů porostů zvýšil dvojnásobně. Nejčastější příčiny přibližuje mluvčí krajského sboru Jaroslav Mikoška.
4: Nejčastější příčinou vzniku požáru v přírodním prostředí je lidská nedbalost. Může to být odhozený nedopalek, může to být nedohašené ohniště. Ale může to také souviset s nějakou lesnickou prací. Samozřejmě nemůžeme vyloučit v řadě případů také úmyslné zapálení.
2: Sport.
1: Hokejisty Pardubic čeká další zápas v Lize mistrů. Po dvou úspěšných domácích utkáních se pokusí přidat třetí vítězství ve Finsku. Dnes nastoupí v 17 hodin 30 minut na ledě celku Saipa Lappeenranta, pak se přesunou do města Kouvola. A teniska Kateřina Siniaková se po čtvrté v kariéře probojovala do finále čtyřhry na US Open. S domácí spoluhráčkou Taylor Tausendovou porazili belgicko-ruský pár Mertensová-Schneiderová 2-0 na sety. Tausendová všechny své slamové tituly vybojovala po boku české spoluhráčky a po utkání o ní mluvila s velkým respektem.
5: Je to zvíře. Všimla jsem si toho loni, když jsme spolu trénovali. Bylo to nějaké rutinní cvičení, ale pochopila jsem u toho, proč je Katka nejlepší na světě. Má neskutečné tenisové IQ, je schopná na kurtu zahrát cokoliv si zamane a díky tomu pak hraju i já lépe.
1: A ve finále se česko-americký pár utká v pátek s domácí dvojicí Montgomeryová-Krugerová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na Pražském okruhu a kolony na silnici 35 u Svitav. Opatrně teď na Pražském okruhu směrem k letišti za sjezdem na Jesenici. Hned u dalšího exitu na Vestec na 3. kilometru hlásí zpravodaj vozidla s nadměrným nákladem.
7: Bliká to oranžovýma majákama všechny vozidla. Zatím se chystají na výjezd, ale už mají zabranou část pravého pruhu. Zasahují do něj, tudíž kameny vybočují doleva.
6: Na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí čekejte zdržení u Koclířova. Na kruhovém objezdu pracují silničáři a provoz řídí kyvadlově semafor. Plní se zejména příjezd od Moravské Třebové a zdržení před kruhovým objezdem naberete i na 34 od Svitav. A na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem se obousměrně brzdí do kratší kolony u Černé hory. Za odbočkou na Lisice tam také kvůli práci na vozovce řídí provoz kyvadlově semafor. Z obou směrů ale zatím naberete jen kratší zpoždění. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převážně oblačno až polojasno, teploty 16 až 21 stupňů, na horách bude kolem 13. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Čtvrtek 10. září 5.06. Ranní radiožurnál začíná. Za celý tým vám přeju dobrý den. Přejeme vše, ať se daří podle vašich představ a také šťastnou cestu.

0: vámi, Radiožurnál, začínáme v Horním Bezděkově na Kladensku. Tam hlasovali o omezení kapacity soukromé základní a střední školy. Ta se má do tamního letohrádku Vendula přestěhovat z Kladna. Část místních chtěla zastropovat počet žáků a učitelů na 90, a to protože se báli zvýšené dopravy. Referendum ale nakonec není platné, protože k němu přišlo méně než 35% voličů.
1: Občanku, prosím, děkuji. Tady máte volební lístek, tady máte obálku a můžete ji zaplentovat.
2: Hlasoval třeba pan Jan, který bydlí v okolí bývalého letohrádku Vendula a školu si tady nepřeje.
3: Tvrdí se, že tam bude 20 parkovacích míst, tak kde budou stát ty ostatní auta, že? Ty rodiče by nejradši zajeli s tím autem až do té školy, aby ty dítě to mělo co nejblíž.
2: Naopak pan Jiří s přistěhováním školy problém nemá, k referendu proto nešel.
4: Je to z jejich pozemek, ne, si to koupili, no tak ta škola si mám o tom rozhodnout, ne? Měla by být vůbec pyšná na to, že tu má školu, ne?
2: Soukromá škola Donum Felix si teď pronajímá budovu v Kladně. Ta je ale určená k demolici. Podle zakladatele Vladimíra Dobeše chce škola obavy místních ze zvýšené dopravy řešit například stavbou průjezdu přes soukromý pozemek.
5: Uděláme průjezd přes náš pozemek školní pro vysazování a nabírání dětí. Můžeme odlehčit té dopravy v těch místních ulicích tím, že starší žáci budou vysazováni na ulici hlavní, což bude i komfortnější pro rodiče. Je tam k tomu vhodná točna autobusu.
2: Škola má také podle Dobeše ke stěhování všechna potřebná povolení a je zapsaná v územním plánu obce. Část místních se ale odvolala proti souhlasnému rozhodnutí stavebního úřadu, říká nezávislý starosta Horního Bezděkova Petr Boháček.
6: Tři ulice okolo bývalého letohrádku Vendula se jim nelíbilo, že tam budou mít vlastně několikanásobnou dopravu, než byli zvyklí. Vzhledem k tomu, že letohrádek skončil vlivem covidu, takže 5 let byl klid.
2: Věc tak momentálně řeší krajský úřad. Pokud odvolání zamítne, škola by se sem mohla přestěhovat na začátku příštího roku. Z Horního Bezděkova na Kladensku, Richard Webs, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, jsme s vámi ve 4:15. Poslanci právě dnes ve druhém čtení projednají návrh nakonec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se teď každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby příští rok zůstaly na letošní úrovni. V Paříži končí mezinárodní vesmírný summit. Jedná se tam třeba o nastavení pravidel kosmické spolupráce, o vývoji evropského satelitního systému IRIS anebo o budoucnosti mezinárodní vesmírné stanice. Ta má na konci roku 2030 ukončit svůj provoz.
1: Včera přišla přes naše území studená fronta, dnes se za ní na většině našeho území citelně ochladí. Bude převážně oblačno až polojasno, jen na horách se vyskytnou výjimečné slabé dešťové přehánky. Teploty už pouze od 16 do 21 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 13 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude ráno slabý, jinak mírný západní až severozápadní vítr, který bude k večeru opět slábnout a také změní svůj směr na proměnlivý anebo severovýchodní. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál čtvrtek 10. v Česku právě dnes začínají týdny pro duševní zdraví. Upozorňují na obtíže, se kterými se potýkají lidé s psychickým onemocněním. Jedním z velkých problémů je pro ně například najít si stálou práci.
1: Jak se dnes cítíte?
2: Dobře.
1: Dobře. Takže budeme pokračovat odplevelení záhonů.
3: Pro pana Miloše začíná jeho pracovní směna kolem sídla Zlínského kraje.
2: Do téhle výšky to je ideální.
3: Jen jeho nadřízený Karel Mikulička ví, že jde o člověka s duševním onemocněním, který 20 let života prožil v domově pro osoby se zdravotním postižením.
1: Velice nás překvapil, protože je samostatný, velice dobře pracuje, rád pracuje ze zelení.
4: Je to zametu.
3: Až poslední dva roky pan Miloš žije ve Zlíně v chráněném bydlení a má i stálou práci.
4: Řežu tady nebo zametám.
3: Jak jste tady spokojený?
4: Jo, ale nachodím se a bolí mě z toho nohy už. Tož musím mít aspoň takový trošku pohyb, no. A ještě peníze mám z toho, no.
3: Peníze, ty vedou k samostatnosti, tak
4: ano,
3: za co...
4: Ano, přesně tak.
3: Za co nejraději utrácíte?
4: Tož za jídlo.
3: Třeba koupil jste si něco pro radost jenom?
4: Ano, tablet.
3: Ze současných 8 klientů chráněného bydlení ve Zlíně má pan Miloš práci jako jediný. Podle sociálního pracovníka Krištofa Amchy se pro lidi s duševním onemocněním těžko hledají zaměstnavatelé.
5: Myslím, že nejsou tak dobře ještě připraveni na lidi s duševním onemocněním, protože při práci vyžadují potom zase určitá jiná specifika než například lidé s mentálním postižením. Třeba delší a častější přestávky.
3: Ideální je zkrácená 4-hodinová pracovní doba 3x týdně. Přesně tohle pracovní tempo zvládá už 2 roky i pan Miloš. Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Dobré ráno v půl šesté. Jana Utendorská a zprávy.
1: Policisté se při silničních kontrolách stále častěji potýkají s agresivními řidiči. Vyplývá to z odhadů policie. Statistiku fyzického napadení ale nevede. Nadávky jsou podle policie prakticky na denním pořádku a sami o sobě se netrestají. Jinak je to u fyzického útoku na policistu. Za ten může pachatel skončit ve vězení. Policisté proto procházejí výcvikem, při kterém se učí, jak agresivního člověka specifikovat. Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bude dnes protestovat studenti a část akademiků. Kritizují hlavně rychlost přípravy a obávají se dopadu na výuku. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. Americký prodejce letadel Jet Craft prodává bývalý speciál německé vlády. Čtyřmotrovým Airbusem A340 cestovala mimo jiné i někdejší spolková kancléřka Angela Merklová. Stroj má ve výbavě například soukromý prostor se sprchou, komunikační středisko nebo systém proti raketám. Letoun byl vyrobený v roce 2000 a německá vláda ho v rámci modernizace letky vyřadila před 3 lety. A pražští zastupitelé se dnes sejdou poprvé po letních prázdninách. Na programu mají mimo jiné novelu vyhlášky, která omezuje používání pyrotechniky. Hlasovat budou taky o směně pozemků v místě budoucí stanice metra D, nádraží Krč. Zabývat se budou i několika peticemi, například požadavkem na úpravu semaforů v Trojské ulici v Praze 7. Sport. Úřadující vicemistři světa ve volejbalu Bulhaři zahájili domácí evropský šampionát vítězně. Severní Makedonii porazili 3-0. Čeští volejbalisté se na šampionátu představí poprvé zítra proti Řecku. Skupinu A odhrají v Modeně. A čínské basketbalistky porazili na mistrovství světa v Berlíně v předkole play-off 75-72 Puerto Rico. Ve čtvrtfinále se utkají s Francií. Dál postoupili také úřadující bronzové medailistky Australanky, které zdolali Itálii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D8 za Zdiby a nová omezení na trasách z Brna na Svitavy a Uherské Hradiště. Na dálnici D8 za Prahou směr Ústí nad Labem opatrněji za Zdiby kolem 4. kilometru. Hlásíte tam pohyb zvěře blízko krajnice.
4: Je tam slnka živá, pašte se tam ve struze.
3: Na tahu 35 Olomouc Hradec Králové stále zůstává omezení před Svitavami u Koclířova, kolem kruhového objezdu už houstne provoz. A s novými omezeními počítejte taky na silnici 43 Svitavy Brno mezi Krhovem a Černou Horou, jezdí se tam kivadlově, a na 50 Uherské Hradiště Brno v kopci za Slavkovem i tam bude provoz řízený kivadlově následující dny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je nad Českem oblačno až polojasno, ale v Čechách už je na některých místech dokonce skoro jasné nebe. Naopak na východě ještě místy zataženo a tam také doznívá déšť. Teploty se drží poměrně nízko, nejčastěji mezi 14 a 9 stupni, ale na západě a severu Čech klesla teplota k 7 stupňům Celsia. Nejnižší teplota je na Šumavě, na Horské Kvildě se drží teplota kolem nuly. Přes den už také pocítíme oproti včerejšku velké ochlazení. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od 16 do 21 stupňů. Na hřebenech hor pak bude jen kolem 13 stupňů. Počasí ale bude docela příjemné, sprchnout by mohlo jen na horách, tam by se mohly ojediněle objevit dešťové přehánky. Jinde nás čeká polojasné nebo oblačné nebe, téměř beze srážek. A povane k tomu slabý nebo mírný proměnlivý vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ranní radiožurnál, ovšem co se děje, Sparta hrála na Žižkově, má za sebou povedený zápas, podíváme se tam, podíváme se také do stanice metra Flora v Praze, kde pokračuje rekonstrukce a vyrazíme také do Norska, to protože tam byl pohřben král. Dobré ráno.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 537. Král je pohřben, ať žije král. Tak by se dala popsat na momentální nálada v Norsku. Obyvatelé si postupně zvykají na nového krále Håkona 8. Velmi oblíbeného otce pro něj nebude snadné nahradit. Jeho rodina v poslední době čelila několika kauzám, které vedly k propadu popularity monarchie.
1: Norský král Håkon se před chvílí vrátil do svého paláce a teď už se tady schází lidi, kteří se těší, že se král každou chvíli objeví na svém balkóně. Kristofer je z nového krále nadšený, zatímco Anne, byť ne tedy doslova, ale popisuje některé ty potíže, které královskou rodinu v posledních měsících trápily, ať už to tedy bylo odsouzení nevlastního syna krále, syna Mette Marit královny z prvního manželství Mariuse Borga Heibyho, který skončil tedy ve vězení za znásilnění. Pak je tu taky samotná kauza Mette Marit, která udržovala kontakty s Jeffreym Epsteinem, a obě dvě tyhle věci paní Anne doufá, že se podaří nějak vyřešit nebo uzavřít.
2: Hodně se toho v poslední době okolo královské rodiny stalo a snad se mu ty potíže podaří vyřešit. Držím mu palce.
1: Jenom dozněl potlesk a dav se rychle rozpouští. Král si může doufat, že takhle rychle se nebude rozpouštět i jeho podpora mezi nory, která v tuhle chvíli docela vysoká, přes 80%, začala růst opět po tom únoru, který provázely všechny ty kauzy. Zda se mu podaří nory přesvědčit, že je dobrým králem, to se teprve ukáže v následujících měsících a letech. Z náměstí před Královským palácem v Oslu, Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál 5.43, ještě fotbal, konkrétně hat-trick útočníka Matyáše Vojty a pak postup do osmifinále domácího fotbalového poháru. Spartě se zápas na hřišti druholigové Viktorie Žižkov povedl. Letenský tým zvítězil 5-0, i když se potkali dva pražské týmy s velkou historií. Zájem fanoušků přece jenom tomu vůbec nenasvědčoval.
1: Stanice metra Flora je uzavřená od února. Chybí třeba paní Evě.
2: Krátká cesta, nikde se nestojí, nečekáte.
1: Jen o kus dál ve Vinohradské ulici u Olšanských hřbitovů je v zemi 22 metrů hluboká šachta.
3: Takže momentálně se nacházíme v předstupní chodbě bezbariérového zpřístupnění stanice Flora. Přes dvojici šachet byla proražena do stávající stanice, do její střední lodi.
1: Říká technický vedoucí oblasti podzemní stavby a technologie společnosti Štrabak Jan Panuška.
3: Až doděláme hydroizolace a definitivní ostění, tak vlastně šachty budou vybaveny soustavou schodišť a soustavou výtahů, takže samotná stanice získá další možnost výstupu cestujících přes jeden výtah, přes vstupní chodbu a druhý výtah.
1: Stanice by měla být cestujícím přístupná od února příštího roku. Výtahy pak budou v provozu v prvním čtvrtletí 2028. Celkové náklady rekonstrukce jsou podle současného odhadu skoro 1,3 miliardy korun. Dopravní podnik chystá na lince A taky obnovu stanice Hradčanská. Pokračuje dopravní ředitel Jan Barchánek.
4: Tam právě ten výtah je trošku komplikovanější, protože my máme ten výtah připravený tak, aby přímo spojil prostor nástupiště metra s nástupištěm té budoucí stanice té rychlodráhy na letiště. Ale dokud nebude postavená ta stanice té rychlodráhy, tak my v podstatě ten výtah nemůžeme postavit.
1: Hradčanská pak bude pro cestující uzavřená od ledna 2027.
4: Proběhne výměna eskalátorů a proběhne příprava na ten budoucí výtah.
1: Podle Barchánka plánuje dopravní podnik v budoucnu bezbariérové vstupy taky v dalších stanicích jako Želivského nebo Českomoravská. Z Prahy Laura Hajková, Radiožurnál.
0: Je 3/4.

0: provinci Palawan, téměř 90 dalších se pohřešuje. Uvedla to pobřežní stráž. 42 lidí se povedlo zachránit. Loď plula z filipínské metropole Manily na ostrov Koron, který je populární mezi turisty a potápěči z celého světa.
1: Překážky na D5 za Loděnicí a D1 za sjezdem na Odry. Na dálnici D5 ve směru z Plzně na Prahu hned za Loděnicí spozorněte, na 9. kilometru stojí vpravo na začátku stoupacího pruhu porouchaný pick-up a není označený.
2: Nemá tam ještě ani druhník, běhá tam kolem toho s baterkou, tak si na to dávejte pozor.
1: Opatrně taky na D1 cestou z Ostravy na Přerov a Brno za exitem Odry v omezení na 319. kilometru je rozházené dopravní značení, dorazila policejní hlídka, teď ho rovnají, brzdí se před kratší frontou. A na silnici 35 z Olomouce na Hradec Králové se už kus Zahřebčí začíná tvořit kolona před kruhovým objezdem u Koclířova. Tam bude ode dneška změna, uzavřená bude silnice 34 na Svitavy, na 35 se dál na Opatovec kyvadlový provoz. Další zelená vlna později za 15 minut.
3: Konec pracovního týdne, tedy dnešek i zítřek, doprovodí docela nízké teploty, i když je pravdou, že právě takové teploty jsou obvyklé pro toto období. Většinou se budou držet pod 20, jen výjimečně ji překročí. Zítra navíc bude na východě a severovýchodě ještě chladněji, jen mezi 13 a 16 stupni. Nebe dnes bude ještě polojasné až oblačné, téměř bez deště, slabě může zapršet jen na horách. Zítra pak čekáme srážek víc, hlavně v jeho východní polovině naší republiky. Zpočátku bude převážně zataženo. Během dne ale bude jak mraku, tak i oblačnosti od západu ubývat. Srážky nakonec ustanou i na východě našeho území. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Radiožurnál 5 hodin 50 minut probojovat se do grandslamového finále, tak to je nepochybně snem každého tenisty. A teď se to znovu povedlo. Tenistky

0: Kateřina Siňáková s Američankou Taylor Townsendovou si na US Open zahrají o titul. Stane se tak znovu po roce. Pro českou tenistku to bude už dokonce 15. Grand Slamové finále, konkrétně tedy v dámském deblu.
1: Určitě mám obrovskou radost, že jsme znovu ve finále, že jsme to dotáhli v těch dvou setech. Letos ty Grand Slamy možná byly trošku víc, tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále, ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
2: Vyprávěla Kateřina Siňáková po postupu do dalšího finále na US Open. Obzvlášť si cenila toho, jak s Townsendovou zvládli druhý set, potom co v prvním dali Mertensové se Schneiderovou Kanára.
1: Nikdy to není jednoduchý po takovém setu vlastně udržet to tempo, protože je i dost jasný, že prostě ty soupeřky se zvednou. Myslím si, že nám to prostě sedlo, že my jsme hráli skvěle a oni nic moc. A pak samozřejmě udržet ty ambice, že to takhle bude pokračovat, je téměř nereálný, takže prostě bylo vidět, že najednou se to otočilo, byl boj, ale zvládli jsme to za mě dobře.
2: V New Yorku už se Siňáková dokázala zvítězit společně s Barborou Krejčíkovou. Pokud by se jí to povedlo i s Taylor Townsendovou, zkompletoval by česko-americký pár kariérní Grand Slam. Domácí titul by pro Townsendovou byl velmi speciální, i proto, že si s Češkou vytvořila silný přátelský vztah. Poznáte to třeba podle toho, jak o své parťačce mluví.
3: Je to zvíře. Všimla jsem si toho loni, když jsme spolu trénovali. Bylo to nějaké rutinní cvičení, ale pochopila jsem u toho, proč je Katka nejlepší na světě. Má neskutečné tenisové IQ, je schopná na kurtu zahrát cokoliv si zamane a díky tomu pak hraju i já lépe.
2: Finálový zápas odehrají Siňáková s Townsendovou proti ryze americké dvojici Montgomeryová-Krugerová. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Je naprosto... Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy Jana Utendorovská.
3: Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. Ruský útok na obchodní a zábavní centrum v ukrajinském městě Sumy zabil 2 lidi. Fotbalisty Slávie čeká úvodní utkání v Lize mistrů. Doma nastoupí proti francouzskému Lens. Nastojící auto pozor na dálnici D5 z Plzně na Prahu na zaloděnicí na 9. kilometru. A bude převážně oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami.
5: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
6: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
5: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
7: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
5: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Vrchní soud v Olomouci projedná odvolání v případu dotačního podvodu v době pandemie koronaviru. Ostravský podnikatel Gabriel Figel měl pro svou firmu neoprávněně čerpat dotace z programu Antivirus a COVID ubytování. Podvodem měl získat zhruba 20 milionů korun. Vinu odmítá. Útok ruské střely na obchodní a zábavní centrum ve východu ukrajinském městě Sumy zabil 2 lidi a dalších 20 zranil, oznámil to velitel oblastní vojenské správy Oleh Hryhorov. Jednu oběť hlásí také Kyjev po dopadu dronu na výškový obytný dům.
8: Při dronových útocích na Kyjev se Rusové trefili do dvou vysokých věžáků. Jedna žena zemřela po zásahu 9-patrové budovy. Podle postu na síti Telegram kyjevského starosty Vitalie Klička je zraněných 17 lidí. Jsou nejen z 9-podlažního domu s názvem Comfort Town, ale také ze 24-patrového domu, kde výbuch dronu zničil byty v několika podlažích. Bezpilotní letoun dopadl také na tržiště ve městě Chmelnický, západně od Kyjeva. Bylo to už po zavírací době. Hasiči museli likvidovat požár, který výbuch způsobil. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka, Sokolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let. Turisté v terénu by si měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustému křoví, připomíná ředitel HKO Beskydy František Jaskula.
9: Řekl bych, v nebezpečí vždycky jsou ochranáři, kteří tiše lezou do houští a případně to můžou být i houbaři. A to je druhá věc. Třetí věc je to zabezpečení třeba i těch včelstev. Momentálně tam škody na včelách ale nemáme.
10: Sport. Fotbalisté Slávie vstoupí večer do Ligy mistrů. Na úvod hlavní části se doma utkají s francouzským Lens. Pražené v minulém ročníku prestižní soutěže nezvítězili. V létě Slávia obměnila kádr a i vinou zranění některých opor, včetně Lukáše Provoda, nastoupí k utkání v jiné sestavě než loni. V čem ještě budou Pražené jiní, popisuje trenér Jindřich Trpišovský.
11: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný, takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti Lonsku posunuli.
10: a tenistka Kateřina Siňáková s Američankou Taylor Townsendovou postoupil do finále 4 hry na US Open a dílí je výhra od společného kariérního Grand Slamu. Rusko-belgickou dvojici Schneiderová-Martensová porazili 6-0 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Narazí na domácí dvojici Montgomeryová-Kriegerová.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážky na D4 za Příbramí i na D5 za Loděnicí. Na dálnici D4 z Příbramy na Prahu opatrně za sjezdem na Sedlčany na kilometru 38,5 leží sražená srnka. Na D5 z Plzně do Prahy za Loděnicí na 9. kilometru překáží vpravo na začátku stoupacího pruhu porouchaný pick-up. Pozor dejte na silnici 3 z Českých Budějovic na Dolní Dvořiště za Kaplicí. Za Nažidly havarovalo osobní a nákladní auto. Záchranáři jedou na místo, začínají vznikat kolony. Na silnici 13 z Karlových Varů na Chomutov pozorně zakadaní u Prunéřovské elektrárny, stojí tam auto po střetu se zvěří. A na silnici 35 Olomouc Hradec Králové změna u Koclířova, už se jezdí na Opatovec, ještě je tam kivadlový provoz, uzavřená je teď za kruhovým objezdem silnice 34 na Svitavy, aktuálně hustý provoz kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách, výjimečně slabé přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na horách bude kolem 13. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, je s vámi Petr Král.
2: Dobré ráno a šťastnou cestu, ať už řídíte, nebo jste třeba vezeni. My na cesty vyrazíme také za chvíli v ranním radiožurnálu v doprovodu policistů. Ti se setkávají při silničních kontrolách stále více s agresí řidičů. Co s tím? Budeme o tom mluvit.

0: Kdo by se chtěl v práci setkávat s nadávkami, vyhrožováním či fyzickým napadením? Tak to jsou reakce řidičů, se kterými se policisté setkávají při silničních kontrolách. Počet fyzických napadení často už roste. Jeden takový zaznamenali třeba v Ústí.
1: Co jste pil?
2: Hej, hej tu druhou zadára, dělej!
1: Já jsem dostal na oko.
3: Hlídka řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Před incidentem projížděl Ústím bez jedné z pneumatik a v sobě měl podle tamních policistů skoro 2,5 promile alkoholu. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou fyzických napadení, říká mluvčí ústecké policie Veronika Hišplerová.
4: Příčinou může být například stres, frustrace, spěch, nezvládání emocí nebo celková neohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu.
3: Právě frustrace bývá nejčastějším spouštěčem, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matouš Šucha.
5: To přistižení při porušení dopravních předpisů, to frustraci prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak řidič frustraci zvládá.
3: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
6: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
3: Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 4:15. V budoucnosti několika kateder a ústavů bude jednat akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Studenti i někteří akademici se obávají, že to ovlivní výuku a budoucnost některých oborů. Podle vedení mají změny fakultě ušetřit desítky milionů ročně. My o tom budeme mluvit po 7:00 v ranním radiožurnálu podrobněji. Letošní letní měsíce byly celosvětově vůbec nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen byl tak podle něj také nejteplejším měsícem v historii a provázela ho řada rekordního sucha.
1: Překážky na D5 za Loděnicí a nehoda na trojce za Nažidly. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy obezřetně za Loděnicí na začátku stoupacího pruhu na 9. kilometru stojí nepojízdný pick-up a kamiony vybočují. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy houstne provoz, různě pomalu se jede od exitu 182 Popůvky dál k Brnu. Kolona je potom hlavně za sjezdem k výstavišti ze 191. kilometru kamiony v pravém pruhu. Na silnici 3 České Budějovice Dolní Dvořiště za Nažidly havárie osobního a nákladního auta, záchranáři na místě, projíždí si Kyvelově, v obou směrech zatím kratší kolony. A v Praze na příjezdu z D8 v Liberecké do centra už se tvoří kolona pod sjezdem na Prosek, popoždí se asi čtvrt hodiny pod Bulovku u Rokosky, čerstvě nehoda v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 10. zářijový den přinese typické podzimní počasí, bude převážně oblačno až polojasno, na horách se slabými dešťovými přeháňkami. Tam se bude v 1000 metrech nad mořem teplota pohybovat jen kolem 13 stupňů. Ve středních a nízkých polohách nás dnes na teploměrech čekají hodnoty od 16 po 21 stupňů. A podobné teploty nás čekají i zítra. Jen na severu a západě našeho území bude ještě o trochu chladněji a zítra bude víc deště než dnes, a to hlavně v jeho východní polovině našeho území. Tam může za zítřek napršet až 10 mm srážek. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 6.20 v ranním radiožurnálu teď bude řeč o jedné nedávné oslavenkyni, která miluje sport, miluje kulturu, ale příležitostně si taky zapálí. Řeč bude o Ludmile Plchové, která před pár dny oslavila 106. narozeniny. Profesí byla zdravotní sestra, její životní vášní je ovšem sport, a to všeho druhu. Na ten nezanevřela ani ve svém úctyhodném věku. Poslední roky bydlí v domově pro seniory v Šanově na Znojemsku, kde jsme ji také navštívili.
1: Ludmila Plchová sedí v altánku na zahradě Šanovského domova. Na otázku, jaký je její recept na dlouhověkost, má jednoduchou odpověď.
2: Jenom sport. Miluji sport a s tím taky umřu.
1: Ludmila Plchová se narodila 4. září 1920 v brněnských Obřanech.
2: Jak se něco mluví o sportě, tak to nabíjá.
1: Včetně tenisu, který hrála na Moravské Slávii v Brně. Právě tam objevila talent dnes již zesnulé tenistky Jany Novotné, která v roce 1998 vyhrála Wimbledon.
2: Na Janu Novotnou dobře vzpomínám. A byla šikovná.
1: Ludmilu Plchovou chuť ke sportu neopouští ani po 106. narozeninách.
2: Nohy v pořádku, ruce, nemám překážky, abych nemohla sportovat.
1: Na narozeninové oslavě pár dní zpátky gratulantům předváděla, že pořád zvládne udělat rozštěp. Do altánku se chodí opalovat, ale ráda si i zapálí.
2: Jo, kouřím. A nemot, že příležitost, tak si dáme, že?
1: Tady v domově seniorů v Šanově je nejstarší obyvatelkou, říká zdejší vedoucí sociální pracovnice Jana Tesařová.
3: Nemá ani hůlku, já jsem si ji ptala na nějaký recept na dlouhověkost a řekla mi, neber se příliš vážně, holčičko.
1: Česká správa sociálního zabezpečení eviduje, že v celém Česku žije skoro 12 důchodců, kterým je 100 a více let. Drtivou většinu tvoří ženy. Šimon Franz, Radiožurnál.

vámi Radiožurnál, Český rozhlas a České radiokomunikace budou dnes testovat nový systém varování obyvatel. Jak to má fungovat, vysvětlíme už v dalších zprávách, ať těch se dočkáte v našem vysílání za necelých 5 minut. Přidáme také zelenou vlnu v počasí, tak jak jste zvyklí.

0: Češi opět míří k volebním urnám.
1: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
0: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
1: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
0: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Je 6:30. A teď další zprávy a Jana Utendorská.
5: Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Příslušnou novelou se dnes budou zabývat poslanci. Vláda navrhuje zachovat současné ceny a zrušit tak jejich každoroční úpravu podle inflace a délky dálniční sítě. Opozice návrh kritizuje. Piráti například upozorňují, že stát přijde o část příjmů a vláda nevysvětlila, jak výpadek nahradí. Český rozhlas a České radiokomunikace 10 minut po 2:30 otestují systém varování obyvatel. Česko se tím zařadí mezi první země, které touto technologií zkoušejí. Systém by v budoucnu mohl posluchače rychle upozornit třeba na povodeň, požár nebo jinou závažnou mimořádnou událost. Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví slovo jako alarm nebo alert. Přijímač může i blikat. Digitální rádia se probudí a začnou hrát nebo se přeladí na Radiožurnál. Požár trajektu na Filipínách má nejméně 5 obětí, desítky dalších úřady pohřešují. Uvedla to pobřežní stráž. 42 lidí se podařilo zachránit. Hašení požáru a další záchranné akce komplikují vlny a silné mořské proudy. Loď plula z filipínské metropole Manila na ostrov Koron. Ten je populární mezi turisty a potapěči z celého světa. A na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí. Většina z nich byli muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem.
6: Sport.
5: Německý tenista Alexander Zverev postoupil na US Open do semifinále. Nizozemce Van de Zandt-Hilpa porazil 6-2, 7-5 a 6-1. Dalším soupeřem šampiona letošního Roland Garros bude nenasazený Karel Khachanov. V dalším semifinále vyzve v pátek Američan Ben Shelton krajana Francise Tiafoe.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdražení na D1 před Brnem a taky na 35 u Koclířova. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy přibývá aut, brzdí se za exitem 178 Rosice, hlavně totiž potom u Popůvek na 182. kilometru překáží porouchané vozidlo v levém pruhu, ta kolona je teď zhruba na 15-20 minut. Na tahu 35 z Olomouce na Hradec Králové už popojíždí kolony od Hřebečského tunelu do omezení u Koclířova před Svitavami zhruba 20 minut. Na silnici 3 České Budějovice Dolní Dvořiště za Nažidly zasahují záchranáři po střetu osobního auta s nákladním. Provoz řídí kyvadlově, kolony v obou směrech do 10 minut. V Praze v Liberecké do centra se rozjíždí zbytek kolony u Porsche Prosek, dál už to jede, protože dole v Holešovičkách u Rokosky už nabouraná auta odjela. Nová potíše potom následně v Blance směr Smíchov, za výjezdem na Dejvice se v pravém pruhu srazilo osobní auto a dodávka. Dá se čekat regulace vjezdu do tunelu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Za studenou frontou se u nás citelně ochladilo. Teploty se ale z nadprůměrných dostaly do dlouhodobého normálu. Dnes i zítra se budou pohybovat nejčastěji mezi 16 a 21 stupni. Zítra bude chladněji na severovýchodě a východě našeho území. Tam naměříte jen od 13 do 16 stupňů. Dnešní den bude téměř bez deště. Ojedinělé slabé dešťové přehánky se mohou vyskytnout jen na horách. Zítra pak bude pršet víc, a to hlavně ve východní polovině našeho území. O víkendu už nás pak ale čeká příjemné, dalo by se říct, opět letní počasí. Objeví se slunce a odpolední teploty vystoupají téměř až k 25 stupňům. V příštím týdnu se k nám vrátí deštivé počasí. Teploty ale budou stále spíše nadprůměrné. V noci a po ránu kolem 13, přes den kolem 20 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, Marcela Hálová o počasí. No, za chvíli naše washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová o nevšední motivaci. Americký prezident Trump dorazil totiž na sjezd republikánů v Dallasu. Na předvolebním setkání mimo jiné slíbil $5,000 každému dospělému Američanovi, pokud strana v listopadu získá většinu v obou komorách amerického kongresu. Spojení s Washingtonem už za chvíli.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 6.38 právě teď míříme do Spojených států, a to proto, že americký prezident Trump pronesl hlavní projev na republikánském sjezdu, který se vůbec poprvé v historii konal uprostřed prezidentského mandátu. Strana tím nastartovala kampaň před listopadovými volbami do kongresu. Trump slíbil, že osobně přijede podpořit všechny kandidáty, kteří bojují o hlasy voličů v klíčových obvodech. Slíbil také v přepočtu 100 000 korun každému dospělému Američanovi, pokud republikáni ve volbách vyhrají. Jak realistická jsou tato prohlášení pro bereme s naší zpravodajkou Janou Ciglerovou ve Washingtonu. Dobré ráno, Jano.
1: Dobré ráno.
0: V přepočtu 100 000 korun každému dospělému Američanovi, pokud republikáni vyhrají. Dokáže Trump tenhle slib vůbec plnit?
1: Petře, tak si to pojďme spočítat. Jde o zhruba 270 milionů lidí, dospělých Američanů, krát 5 000 dolarů, to je v přepočtu skoro 25 bilionů korun. To jsou obrovské peníze. Nedávno o podobnou sumu žádal ministr obrany kongres na doplnění zásob kvůli válce s Íránem, takže kdyby už ty peníze v rozpočtu americkém byly, tak je pravděpodobné, že by spíše šly tímto směrem. Ale realizace je krajně nejistá. Bílý dům také neřekl, odkud by ty peníze vzal, ale platí takové české pořeka. Karlo, slibem nezarmoutíš a před volbami už vůbec ne.
0: Těch 270 milionů to jsou Američané žijící tady na území Spojených států starší 18 let. No, republikáni ten svůj sjezd nazvali Trumpa Palooza. Jak klíčový je prezident pro jejich vítězství?
1: Donald Trump je naprostou hvězdou celé akce, i proto jako jediný na sjezdu vystupuje obě noci, na začátku dneska nebo včera večer i na konci. Donald Trump tvrdí, že bez něj se neobejdou, ostatně poslechně.
2: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot just one more time.
1: Donald Trump vyzval voliče, ať si představují, že na volebním lístku je on, a to je má přimět přijít do těch volebních místností. Zároveň ale řekli jednu věc, která je ještě možná důležitější, one more time, ještě jednou, naposledy. To je pro Američany vzkaz, kterým prozrazuje, že navzdory těm jeho proklamacím a propagačním předmětům s nápisem třetího Trumpova volebního období, ve skutečnosti on nepočítá s tím, že by vládl i po skončení tohoto druhého svého období. A také tím upozorňuje, že přijde čas, kdy on už nebude v čele Spojených států.
0: On také slíbil, Donald Trump, že osobně navštíví 35 klíčových volebních obvodů. Skutečně tímhle může kandidátům pomoct?
1: Je to otázka. On je na 80. poměrně vitální, teď mluvil hodinu 44 minut, ale zdaleka nemá tolik energie, co dřív. A 35 takovýchto vystoupení v následujících dvou měsících, to je hodně, to je jedno na dva dny. Navíc není jasné, nakolik to kandidátům pomůže, protože on má teď mimořádně nízkou popularitu mezi lidmi, takže někteří republikáni si spíš od něj drží odstup.
0: Sliby, kterými nezarmoutíme, Jana Ciglerová, Donald Trump z Washingtonu, díky, naslyšenou.
1: Hezké ráno.

S vámi ranní Radiožurnál také na cestách. Připomínáme nehodu na silnici 3 za na Židli směr Dolní Dvořiště. Zelená vlna a naši dopravní zpravodajové už za pár minut s dalšími informacemi ze silnic. Přejeme dobré ráno ve 6:45. V Bratislavě budou jednat premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky. K rozhovorům se připojí i irský premiér. Jeho země totiž momentálně předsedá Radě Evropské unie. Předsedové vlád budou jednat o příštím evropském rozpočtu. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chce otevřít také téma zdražování pohonných hmot. V českých kinech je ode dneška hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger. Sleduje loňský návrat kapely na koncertní pódia a usmíření bratrů Liama a Noela Gallagherových.

0: kolem 20 minut. Na silnici 3 z Českých Budějovic na Dolní Dvořiště za Nažidly kyvadlový provoz po srážce osobního auta s nákladním, kolony v obou směrech zhruba na 5 až 10 minut. A v Praze přibývá raných kolon, k tomu v Blance směr Troja za výjezdem na Dejvice blokovaný po nehodě pravý pruh, fronta před tunelem v Patočkově, další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Srážky už pro tentokrát opustili i východ našeho území. Za včerejšek spadlo většinou od 3 do 15 mm deště. Na Moravě a ve Slezsku místy i kolem 30 mm a výjimečně i přes 40. Ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu zaznamenal nejvíce Šternberg. Méně pršelo v severní a severozápadní části Čech a na krajním západě nepršelo vůbec. Dnes, pokud se srážky vůbec objeví, tak jen ve formě slabých přeháněk, nejpravděpodobněji na horách. Převládat bude oblačné až polojasná obloha a maximální teploty většinou mezi 16 a 21 stupni. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Fenomén Taylor Swift, ranní radiožurnál 6.51. Fotbal hrajeme pro fanoušky a mrzí mě, jestli jsme nehráli před plným stadionem. Tak to jsou slova trenéra pražské Sparty Pryského po pohárovém utkání na stadionu Viktorie Žižkov, kde jsme

0: viděli hat-trick útočníka Tomáše Matyáše Vojty a také spartianský postup do osmifinále domácího poháru.
1: Aktivní tábory domácího i hostujícího klubu se totiž rozhodli duel bojkotovat kvůli cenám vstupenek. Jeden lístek stál 590 korun a to bez ohledu na to, jestli byl na krytou nebo nekrytou tribunu. Zápas se tak odehrál před relativně klidnou atmosférou a bez souvislého fandění.
2: Fans are why we play football.
3: Fotbal hrajeme pro fanoušky, vždycky je to smutné, když s námi nejsou. Bylo by to úžasné, kdyby byl žižkovský stadion plný.
1: Říkal po jasné výhře trenér Sparty Dan Brian Priske. Kapacita téměř 2800 míst naplněná nebyla. Návštěvnost okomentoval i tiskový mluvčí Viktorie Žižkov Pavel Werner.
4: Nějakých 500 fanoušků chybělo naplnění. Pro Viktorku je to zápas desetiletí. Pokud je atmosféra, samozřejmě bylo by to lepší. Vždycky se hraje hlavně hráčům líp, když fanoušci pozbuzují, fandí.
1: A bude klub ještě nějak tu cenotvorbu komentovat zpětně?
4: To je na rozhodně akcionářů. Já si myslím, že částečně to ukázala právě i ta návštěvnost. Takhle narvanou tribunu jsme neměli, už ani nepamatuju. Solidně zaplněný sektor hostí, takže myslíme, že pořád.
3: Naprosto je chápu, chápu i klub, ale tohle měl být velký večer pro domácí. Měli by vyprodáno a měli by tu své aktivní fanoušky. Stejně tak jsme mohli mít plný sektor i my. Nejsem v pozici, kdybych měl cenu hodnotit. Jen mě mrzí, že jsme nehráli před plným stadionem.
2: We didn't have a full stadium.
1: Doplnil kouč Sparty Brian Priske po postupu do osmifinále MOL Cupu ze stadionu Viktorie Žižkov, Kristián Šveda, Radiožurnál.

To byl Michael Schulte a tohle je ranní radiožurnál 5 minut před 7 hodinou. Sice za 5 minut nabídneme zprávy a také zelenou vlnu, ale jedna informace od našeho dopravního zpravodaje nesnese odkladu. Dálnice D1, 132. kilometr z Brna na Prahu, roztrhaná pneumatika, je to velmi nebezpečné a o kus dál za Měřínem stojí odstavený kamion. Tak tady dávejte velký pozor.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte zápasy pražské Slávie v elitní soutěži v přímém přenosu.
2: Loni v září na úvod Ligy mistrů sahali fotbalisté Slávie po vítězství. O dvougólový náskok proti norskému Bodø Glimt, ale nakonec přišli až v úplném závěru.
3: Prostě musíme hrát víc zajištěně, víc jistě, když vedeme 2-0, aby jsme ty zápasy zvládli.
2: Slávia pak nevyhrála ani v dalších 7 zápasech a od jejího posledního a dosud jediného vítězství v Lize mistrů tak uplynulo už 19 let. Dočká se výběr kouče Trpišovského 10. září proti francouzskému Lens? To se dozvíte z našeho přímého přenosu, který začne ve čtvrtek v 21 hodin.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
4: Socher slaví 100 let.
5: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
6: Dobré ráno v 7 hodin. Zprávy má Jana Utendorská.
7: Poslanci přehlasovali Senát a znovu schválili stavební zákon. Irán přestal spolupracovat s inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Tenistka Kateřina Siňaková postoupila do svého 15. grandslamového finále deblu. Kvůli omezení čekejte kolony na silnici 35 Olomouc Hradec u Koclířova a bude převážně oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. K povolení stavby má nově stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje odchod.
8: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
7: Poslanci potvrdili i obnovení elektronické evidence tržeb. Přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami. Návrh teď posoudí prezident. Roste agresivita řidičů při silničních kontrolách. Vyplývá to z odhadů policie. Statistiku fyzického napadení ale nevede. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala hlídka v Ústí nad Labem.
9: Co jste pil?
10: Hej, hej tu druhou zadára, dělej.
9: Já jsem dostal na oko.
11: Hlídka opilého řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou fyzických napadení. Spouštěčem je často frustrace, říká dopravní psycholog Matouš Šucha.
12: To přistižení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak řidič frustraci zvládá.
11: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
13: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
11: Ke specifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Radiožurnál.
7: Poprvé za 20 let nahlásila Mezinárodní agentura pro atomovou energii Radě bezpečnosti OSN, že Teherán nespolupracuje s jejími inspektory. Ti našli stopy uranu na různých místech v Iránu. Teherán odmítl vysvětlit, jak se tam objevily. Podle agentury by mohlo jít o důkazy o tajném vojenském jaderném programu. Irán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program je čistě mírový a atomovou bombu vyvinout nechce. Nejrychlejší dobíjecí stanici pro elektromobily v Česku popolední spustí společnost E.ON v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Nové místo bude zároveň sloužit řidičům nákladních vozů a kamionů. Nabíječka v Dolním Dvořišti bude teprve třetím podobným veřejným místem určeným pro těžkou dopravu.
14: Nové místo nabídne 3 dobíjecí technologie o výkonu 300, 400 a 600 kW. Zástupci společnosti E.ON zvolili Dolní Dvořiště díky velkému provozu nákladní dopravy. Dobíjecí stanice doplňuje podobná místa v Mořicích u Prostějova a v Čestlicích u Prahy. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Radiožurnál. Sport.
15: Tenistky Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová si po druhé za sebou zahrají ve finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. Pro světovou jedničku v deblu Siňákovou to bude 15. Grand Slamové finále a z nich může mít 12. trofej. I když už Češka hrála o titul tolikrát, nebere tyto zápasy jako samozřejmost.
16: Byli jsme tady loni, takže já si to hrozně moc chci užít. Vlastně letos ty Grand Slamy možná byly trošku víc, tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále, ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
15: Fotbalisté Hradce Králové remizovali 0-0 z Plzní. V dohrávce zapříčiněné náročným programem evropských pohárů se představil i Jablonec, ten porazil 3-0 Ostravu. A ve třetím kole fotbalového poháru Sparta zvítězila na trávníku Žižkova 5-0. Olomouc naopak vypadla po penaltách s domácím Prostějovem.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na D5 se předmítem a překážka na D1 za Měřínem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za Cerhovicemi dejte pozor, kousek před exitem 50 míto zhruba na 49. kilometru hlásíte nehodu kamionu.
19: Kamion napříč. Dálně se bude neprůjezdná.
18: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy kousek za Měřínem na 130. kilometru stojí ve stoupacím pruhu porouchaný kamion a ještě kousek před ním na 130. a pultem kusy pneumatiky.
19: Ve všech třech jízdních pruzích trosky pneumatiky, pruhce se brzí.
18: Na D1 před Brnem směrem z Prahy silný provoz, různě pomalu se jede od exitu 178 Rosice až k omezení u D2. Na silnici 35 Olomouc Hradec Králové u Koclířova čekejte kyvadlový provoz kolony v obou směrech na 15 až 20 minut. Potíže hlásíte s Ústí nad Labem, kolony mimo jiné z Žižkovy do centra od průmyslového parku na Přístavní, tam je na průtahu městem po 30 nová uzavírka.
20: A je tady udělaná závora směr centrum do Vosic na Děčín, takže je to teď tady uzavřený.
18: A v Praze přibývá ranních kolon, problémy stále v Blance směr Troja, za výjezdem na Dejvice blokuje pravý pruh auto, po nehodě má vylomené kolo, kolony už před vjezdem do tunelu v Patočkově před Kajetánkou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách, výjimečně slabé přehánky, teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
6: Dobré ráno, za měsíc volby a proto právě dnes startujeme sérii předvolebních debat Radiožurnálu. Pozveme vás, dnes poprvé to bude do Aše. No a řeč bude také o Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tu totiž čekají dost možná velké změny, které asi ne všichni budou vítat.

0: Ranní radiožurnál a váš ranní informační přehled. Teď o slučování kateder, anebo také dokonce i ústavu a propouštění desítek zaměstnanců, protože tohle můžou způsobit plánované změny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. A o některých má dnes rozhodnout její akademický senát. Podrobnosti přidá Jan Duchoslav z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Vedení fakulty v čele s děkankou Evou Lehečkovou navrhuje hlavně kvůli snížení nákladů sloučení ústavu pro archeologii a ústavu pro klasickou archeologii. Začlenění katedry synologie do ústavu asijských studií, dále katedry andragogiky a personálního řízení do katedry pedagogiky, nebo propojení katedry divadelní vědy, filmových studií a ústavu hudební vědy. Změny by mohly škole podle jejího vedení ušetřit desítky milionů korun ročně.
0: No a jak na změny reagují akademici?
1: Několik z nich je kritizuje. Obávají se, že spolu s plánovaným propouštěním až 57 zaměstnanců změny ovlivní výuku a budoucnost některých oborů. Akademici se proto spojili v iniciativě Pospolitost a vyzývají akademický senát, aby návrhy v této podobě neschválil. Ještě dodám, že studenti kvůli změnám dnes plánují protestovat. Vedení fakulty ale tvrdí, že se o své studium bát nemusí.
0: O tom, co se děje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Jan Duchoslav, díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: S vámi Radiožurnál, co přinese dnešek? Tak jednak fotbalisté Slávie vstoupí do nového ročníku Ligy mistrů s francouzským Lens a dnes bude startovat také naše první předvolební debata. Zamíříme do Aše, pozve nás tam i moderátor Jan Pokorný. O čem to bude, povíme ještě před 7:30. Tady je Radiožurnál v 7:15. Na prodej je bývalý speciál německé armády, čtyřmotorový Airbus A340, kterým cestovala třeba někdejší spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj má ve výbavě soukromý prostor se sprchou, komunikační středisko anebo systém proti raketám s infračerveným naváděním. Letoun byl vyrobený v roce 2000 a německá vláda ho z provozu vyřadila před 3 lety. Cenu prodejce zatím neuvádí. Na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí, většina z toho byli muži. Ústav i proto spustil na sociálních sítích kampaň zaměřenou právě na prevenci.
1: Nehoda na D5 umítá a kolony na D1 před Brnem. Na D5 se z Prahy na Plzeň za Cerhovicemi nakonec bez větších komplikací před sjezdem na mýto na 49. kilometru nabouraný kamion popojil do odbočovacího pruhu, kolona nevzniká. Na D1 před Brnem z Prahy za Domašovem počítejte s kolonou. Kamiony v pravém pruhu z kilometru 176 za exitem 178 Rosice se zpomaluje i v levém, různě pomalu se jede do Brna k D2. Na D1 z Vyškova na Brno opatrně u exitu 210 Holubice, jednak tam vzniká ranní kolona a v připojovacím pruhu hlásíte překážku.
2: Stojí tam odstavená dodávka brika, hodně to zkracuje nájezd na D1.
1: Kvůli omezením se tvoří kolony na 35 Olomouc Hradec Králové u Koclířova obousměrně, nově taky na 43 Svitavy Brno mezi Krhovem a Černou Horou. A v Praze v Blance směr Trojan nehoda za výjezdem na Dejvice, kolony před tunely, další zelená vlna za 15:45.
3: Včera přišla přes naše území studená fronta, dnes se za ní na většině našeho území citelně ochladí. Bude převážně oblačno až polojasno, jen na horách se vyskytnou výjimečné slabé dešťové přehánky. Teploty už pouze od 16 do 21 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 13 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude ráno slabý, jinak mírný západní až severozápadní vítr, který bude k večeru opět slábnout a také změní svůj směr na proměnlivý nebo severovýchodní. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 7.21, Radiožurnál. Řadě českých měst chybí lékaři a tak pacienti musí jezdit za zubaři, neurology a dalšími ambulantními specialisty desítky kilometrů. Je to i případ Aše a právě tam dnes podvečer odstartujeme naše předvolební debaty. Začínáme po zprávách 17 hodin, no a teď se podíváme do Aše i v ranním Radiožurnálu.
1: Jakmile jde o něco vážnějšího, člověk musí do jiného města,
2: říká místní obyvatel Daniel Malý.
1: Pro nás mladý to není až tak velký problém, ale pro ty starší a ty, co nemají auto, to problém je.
2: V Aši a okolí žije zhruba 17 000 lidí. Nejbližší nemocnice je přitom v 25 kilometrů vzdáleném Chebu. Podle paní Diany ve městě chybí především ambulantní ordinace.
3: Tady je jeden gynekolog, oční doktor už asi není. Zubař taky, vždycky tady plno, prostě neberou nový pacienty, takže nevím.
2: Město proto připravuje diagnostické centrum. Přímo na místě by nebyli lékaři specialisté, ale obsluha diagnostické techniky. Výsledky vyšetření by pak hodnotili lékaři z jiných částí republiky.
4: Chodíváme vlastně do Chebu, Sokolova, Karlova Vary a tak dále.
2: Paní Věra popisuje, kam musí za svým synem za specializovanou lékařskou péčí dojíždět.
4: Konkrétně řešíme teraz očného lékaře, dětského vlastně, který léčí i strabismus alebo tak.
2: Radnice v poslední době nahradila 4 praktické lékaře pro dospělé, kteří odešli do důchodu. Ve městě ale stále chybí praktičtí lékaři pro děti. V Aši v současnosti ordinují 2. Pediatrička Martina Feninová tu ale pracuje jen na poloviční úvazek. Do Aše dojíždí ze severočeské Bíliny.
5: Zpočátku jsem nenabírala, protože jsem se šla opravdu s tím, že budu pracovat za paní doktorku, která přede mnou skončila, a protože jsem nevěděla, že to tady vlastně až tak se mi začne líbit a chtěla bych tady možná být.
2: Jaké návrhy na zlepšení lékařské péče v Aši mají jednotlivá uskupení, která teď kandidují ve volbách, tak na to se zeptáme jejich zástupců. Předvolební debatu přímo z Aše poslouchejte na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus hned po zprávách v 17 hodin. Z Aše Václav Malý, Radiožurnál.

0: vámi ranní radiožurnál na silnicích, na cestách, na dálnicích i v tunelech. Konkrétně informace z Pražské Blanky ve směru na Troju. Za výjezdem na Dejvice stále ještě auto po nehodě, proto jsou tam ty dlouhé kolony, tak buďte trpěliví. Zelená vlna, hned po zprávách, opět aktuálně.
1: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Tady je radiožurnál půl osmé. Jana Utendorská zprávy.
2: Hasiči letos o prázdninách častěji vyjížděli k požárům v přírodě. Po celé republice jich likvidovali 1630, to je zhruba o 360 více než loni. Například na jižní Moravě se počet požárů porostu zdvojnásobil. Letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen byl podle něj taky nejteplejším měsícem v historii. Průměr na teplota vzduchu u zemského povrchu byla téměř 17 stupňů Celsia. Provázely ho rekordní sucha. Extrémně nízký průtok tak byl třeba na Dunaji, Rýnu, Labi nebo Seině. Americká vláda podle prezidenta Donalda Trumpa vyplatí každému dospělému občanovi v přepočtu přes 100 000 korun v případě, že v nadcházejících volbách vyhrají republikáni. Šéf Bílého domu to prohlásil na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Volby budou na začátku listopadu. Spojené státy mají podle statistik přes 269 milionů dospělých občanů. Státní kasu by tak Trumpův návrh přišel zhruba na desetinásobek toho, co podle odhadů zatím stála válka s Íránem. A agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let. Turisté v terénu by si měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustému křoví.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slávy je dnes domácím zápasem proti Lens vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Utkání začne v přímém přenosu radiožurnálu v 21 hodin. A v posledních zápasech Ligy mistrů Barcelona porazila Feyenoord 5-1. Paris Saint-Germain vyhrál nad Slovanem Bratislava 6-1. A další výsledky Liverpool Atletico Madrid 2-1, Neapol Arsenal 0-1, Sporting Lisabon Galatasaray 3-1 a Stuttgart Viking Stavanger 3-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem, taky na 35 u Koslířova. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona kamionů v pravém pruhu se natahuje, začíná za Domašovem kolem 173. kilometru, za exitem 178 Rusice. Různě pomalu jedou i osobní auta v levém pruhu dál do Brna. Na silnici 35 z Olomouce na Hradec Králové u Svita před omezením u Koclířova vznikají kolony obousměrně 15 až 20 minut. Na silnici 43 ze Svitav na Brno je ode dneška nové omezení mezi Krhovem a Černou horou, kyvadlový provoz, momentálně kolony z obou stran delší na Brno asi na čtvrt hodiny. Na 35 se zdržíte na příjezdu do Liberce směrem z Turnova za Jeřmanicemi ke sjezdu na Doubí, je to kolona na čtvrt hodiny. V Praze řada ranních kolon, největší potíž v Blance směr Troja po nehodě za výjezdem na Dejvice stále blokovaný pravý pruh, regulují vjezdy do tunelů, proto je ucpaná Patočková před Pyramidou už před Kajetánkou, taky před Mrázovkou kolony z jižní spojky před Barandovským mostem a za ním navíc ve Strakonické před Zlíchovským tunelem nabourala motorka a osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes po ránu je nad Českem oblačno až polojasno, ale v Čechách už je na některých místech dokonce i skoro jasné nebe. Naopak na východě je ještě místy úplně zataženo. Teploty se drží poměrně nízko, nejčastěji klesly na 14 až 9 stupňů, ale na západě a severu Čech klesla teplota dokonce k 7 stupňům a nejnižší teplota byla na Šumavě. Na Horské Kvildě se držela kolem nuly. Přes den už také pocítíme oproti včerejšku velké ochlazení. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od 16 do 21 20 stupňů. Na hřebenech hor pak bude jen kolem 13 stupňů Celsia. Počasí ale bude docela příjemné. Sprchnout by mohlo jen na horách, tam se mohou ojediněle objevit slabé dešťové přehánky. Jinde nás čeká polojasné nebo oblačné nebe téměř bez srážek. A povane k tomu slabý nebo mírný proměnlivý vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, fotbalisté Slávie vstoupí do nového ročníku Ligy mistrů s jasným cílem a sice ukončit čekání na vítězství. To trvá už 19 let a večer se o to pokusí proti francouzskému Lens a cítí šanci, jak za chvíli uslyšíte.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Fotbalisté Slávie vstoupí v 21 hodin do Ligy mistrů v našem přímém přenosu proti francouzskému Lens. V hlavní části soutěže odehrají Pražané 8 utkání a mají jasný cíl konečně vyhrát.
1: Je to v 9 večer, v létě plný stadion a skvělý tým. A já si to vítězství samozřejmě hrozně přeju a na nejvíc si přeju, aby dopadlo doma.
2: Pro Slávii by to bylo vítězství v Lize mistrů po 19 letech. Pro trenéra Jindřicha Trpišovského i celý tým tak úplně první v prestižní soutěži. Věří v něj i záložník Michal Sadílek, vnímá ale sílu Lens, který nedávno porazil i Paris Saint-Germain.
3: Ne nadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a v téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League, takže čeká nás hodně nepříjemný soupeř a my musíme podat velmi, velmi dobrý výkon, aby jsme uhráli dobrý výsledek pro nás.
2: Slávia je jako český šampion v Lize mistrů podruhé za sebou. Loni ale Pražané vstupovali mezi evropskou elitu s o dost zkušenějším kádrem. Pokračuje Sadílek.
3: Ty základní atributy jsou stejné, nebo by měly zůstat stejné a samozřejmě, že nějaká obměna kádru byla, jsou tady jiní hráči na jednotlivých pozicích, ale musíme se opřít hlavně o ty věci, které jsou nám vlastní.
1: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný. Takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti Lonsku posunuli.
2: Jestli se svěřencům kouče Trpišovského podaří v Lize mistrů konečně zvítězit, se dozvíte z našeho přímého přenosu. Zápas Slávia Lens začne v 21 hodin. Z Edenu Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: 7.42, jedno varování k varování. Pokud se vám dnes na rádiu odpoledne zobrazí nápis Alarm, tak se nelekejte. Český rozhlas a české radiokomunikace totiž budou společně po 13. hodině na Radiožurnálu testovat úplně nový a velmi důležitý systém varování v rozhlasovém vysílání. Česká republika se tím zařadí mezi vůbec první země, které právě tuhle technologii už zkoušejí. Systém by v budoucnu mohl posluchače velmi rychle upozornit třeba na povodeň, požár anebo na jinou závažnou mimořádnou událost.
1: Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví nějaké slovo alarm nebo alert. Ten přijímač může zároveň i blikat, ten displej bude zhasínat a rozsvěcet se a může to být na začátku doprovozeno nějakým varovným zvukem.
2: Test systému varování obyvatel spustí Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu. Posluchač nemusí nic nastavovat, rádio dostane speciální signál a podle toho, co umí, na něj zareaguje.
1: Digitální rádia se probudí a začnou hrát nebo se přeladí na Radiožurnál. Český unikát je v tom, že my to chceme propojit i se systémem RDS a ten se projeví i na analogových přijímačích. Je to něco podobného, jako když se vysílá dopravní hlášení zelené vlny, kdy na to ty přijímače také reagují třeba zesílením v autě nebo přeladěním z jiné stanice.
2: Do budoucna je v plánu, že by ta hlášení fungovala na základě lokality, ve které se ten posluchač nebo respektive ten přijímač nachází. Jak to bude fungovat?
1: V současné době máme k dispozici první generaci, která zatím funguje celoplošně. V další generaci je možné to varování vysílat i s lokalizační informací. Funguje to tak, že pro lokalizaci existují tabulky, ze kterých si držitel toho přijímače najde speciální kód, který vloží do toho rádia, naprogramuje. Pokud se odvysílá informace s lokalizací, tak na to reaguje rádio, které má právě ten správný kód.
2: Systém má tak sloužit třeba při povodních, požárech nebo rozsáhlém výpadku proudu, vysvětluje Ondřej Suchan, ředitel zpravodajství a šéfredaktor Radiožurnálu.
3: Pro Český rozhlas je informování obyvatel v době mimořádných situacích jedna z velkých priorit. Byla vždycky i proto, že máme tu technologickou výhodu, že i kdyby vypadly všechny sítě, tak rozhlas hraje. To je hrozně důležité.
2: Do budoucna by systém varování obyvatel mohl fungovat ve spolupráci s hasiči a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Karolína Burdová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, ve 7:45. Co přinese dnešek? Poslanci by právě dnes měli ve druhém čtení projednat konec každoročního zdražování dálničních známek. Vládní koalice chce, aby známky dál stály stejně jako v letošním roce. Ta roční by tak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a také podle rozšiřování dálniční sítě. Dnes je to 66 let, kdy etiopský atlet Abebe Bikila vyhrál maratonský běh na letních olympijských hrách v Římě. Téměř 8 minut překonal čas Emila Zátopka. Přitom celou trasu běžel bez bot a v roce 1961 dokázal vyhrát také mezinárodní maraton míru, a to v Košicích.
4: Zdržení na D1 před Brnem, v Praze nehody v Blance, u Barandovského mostu i na jižní spojce. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy teď kolony začínají v obou pruzích kolem exitu 178 Rosice. Různě pomalu k D2 je to osobním autem na 40 minut. Na tahu 35 Olomouc Hradec Králové před omezením u Svitav se tvoří kolony před Koslířovem obousměrně až na 20 minut. Na silnici 43 ze Svitav

0: Konec pracovního týdne, tedy dnešek i zítřek, doprovodí docela nízké teploty, i když je pravdou, že právě takové teploty jsou obvyklé pro toto období. Většinou se budou držet pod 20, jen výjimečně ji překročí. Zítra navíc bude na východě a severovýchodě ještě chladněji, jen mezi 13 a 16 stupni. Nebe dnes bude polojasné až oblačné, téměř bez deště, slabě může zapršet jen na horách. Zítra pak čekáme srážek víc, hlavně v jihovýchodní polovině naší republiky. Zpočátku bude převážně zataženo, během dne se ale bude jak mraku, tak i oblačnosti od západu ubývat. Srážky nakonec ustanou i na východě našeho území. Krásný den.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 7.50, ranní interview Radiožurnálu. Dnes o strachu, stresu a pocitu naléhavosti, protože právě tyhle emoce využívají podvodníci v kyberprostoru, aby z lidí vylákali přístupové údaje a připravili je v online prostředí o peníze. Často se to daří, protože podle aktuálních dat České bankovní asociace, které od nás můžete slyšet jako první, způsobili podvodníci klientům bank za prvních 7 měsíců tohoto roku škody za skoro 2 miliardy korun, což je meziroční nárůst o zhruba 80%. Naopak asi 8 miliard se bankám povedlo zachránit. No a my právě tohle teď probereme s naším dnešním hostem. Tím je Tomáš Stegura, předseda pracovní skupiny pro kyberbezpečnost České bankovní asociace a taky ředitel kyberbezpečnosti ČSOB. Toho času se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ten nárůst uloupených peněz o 80% je obrovský. Čím si to vysvětlujete?
1: Tak vysvětlil se to tím, že přibylo celkově počtu útoků na naše občany a to si vysvětluji tím, že je to pro útočníky skvělý biznis. Protože když si vezmete, že náklady na jejich straně představují pár podvodných e-mailů, několik SIM karet, nějaké místo, odkud můžou telefonovat a výnosy z druhé strany potenciálně jsou statisíce nebo miliony per jeden úspěšný podvod, tak je to opravdu dobrý biznis.
0: Ona se zvýšila i ta průměrná částka na jednoho klienta zhruba asi o 10 tisíc korun na celkem 30 tisíc. Čím to je, že podvodníci umí z lidí dostat také víc peněz?
1: Tak částečnou roli v tom hraje i inflace, protože jako absolutní částky se nám zvýšily, ale útočníci daleko lépe cílí na ekonomické

0: ty aktivní populaci a na lidi, kteří tím pádem jako mají peníze a tak když jsou úspěšní, tak ta částka vylákaná bývá vyšší.
1: Pojďte nám prosím připomenout, jaké metody nejčastěji používají v kyberprostředí.
0: Tak ty nejčastější typy útoků jsou takzvaný falešný bankéř nebo policista, kdy se snaží přesvědčit oběť, že jejich účet je v nebezpečí a že mají peníze převést někam na takzvaný zabezpečený účet nebo vybrat v hotovosti a předat agentovi. Ten agent může být třeba domnělý prostředník České národní banky nebo právě policie a lidé jsou ochotní tyhle svoje peníze opravdu předat a poslat někam do neznáma. A druhý typ útoku bývají falešné investice, kde pod záminkou vysokých zisků se snaží přes nějakou internetovou platformu přesvědčit lidi, aby pravidelně posílali peníze čím dál tím větší částky a ukazují domnělé zisky, ale ve chvíli, kdy se snaží oběť vybrat ty peníze, tak zjistí, že tam už žádné nejsou. Takže to, co ty útoky spojuje, je vytvořit důvěru, případně dostat oběť pod tlak a přesvědčit jí, aby honem rychle reagovala a izolovat jí od ostatních a neumožnit jí se v klidu zamyslet a vlastně si říct, že tohle je nějaké divné.
1: Tam se možná lezl teď po úsměv a řekne si, to se prostě mně stát nemůže, ale ono to tak úplně není. Dá se třeba hned na začátku takového kontaktu poznat, že mě kontaktoval podvodník. Jaké můžou být první varovné signály?
0: To, že si člověk řekne, mně se to stát nemůže, bývat tou největší chybou, protože data ukazují, že se to opravdu může stát de facto každému a že oběťmi jsou lidé se všemi typy vzdělání, mladí i staří. A na začátku se dá poznat ten podvod primárně tím, že se snaží ten útočník opravdu vyděsit tu oběť a snaží se působit jako nějaká autorita. U bank většinou je možné ověřit, že volá opravdu banka a to, co doporučujeme plošně, je ten hovor ukončit a iniciovat ze strany toho volaného. Takže banka ví, pokud volala, policie ví, pokud volala a pokud položíte telefon, neuděláte chybu.
1: Naopak, jaký je tedy správný postup, když mě volá skutečný bankéř?
0: Bankéř vám málo kdy bude volat s tím, že by bylo potřeba dělat něco ohledně bezpečnosti vašich peněz. To se vlastně nestane, protože banka ty peníze zablokuje na účtech a bude vám když tak volat, že si potřebuje dohodnout schůzku, jak postupovat většinou při obnově údajů k elektronickému bankovnictví.
1: Spouštíte novou verzi kybertestu, ve kterém si kdokoliv může ověřit, jestli by podvodníkům naletěl nebo ne. I ti, kteří teď si říkají, že jim se to nestane. Kde ho můžeme najít a jak ten test přesně funguje?
0: Tak je to na stránkách www.kybertest.cz a funguje stylem, že dostanete na začátku virtuální sadu peněz, dostanete virtuální osobu a budete mít několik situací, ve kterých podle toho, pokud zvolíte dobře, tak své peníze uchráníte a pokud zvolíte nějakou z těch slabších možností, tak o peníze přijdete. A na konci testu se můžete porovnat, kolik vám těch peněz zůstalo. Je to bezpečná metoda, protože tyhle peníze jsou virtuální, ne vaše.
1: Peníze nám dost možná teď zachránil Tomáš Steguda, předseda pracovní skupiny pro kyberbezpečnost České bankovní asociace a ředitel kyberbezpečnosti ČSOB. Díky za to a naslyšenou.
0: Děkuji moc.

0: Lara Fabian na ranní radiožurnál chvíli před dalšími zprávami. EET 2 bude, nakonec bylo rozhodnuto, bylo přehlasováno, veto, my o tom budeme mluvit ve zprávách, stejně jako třeba o počasí 21 stupňů právě dnes.
1: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
0: Dobré ráno, 8 hodin. Jana Utendorská a další zprávy.
2: Sněmovna přehlasovala Senát a potvrdila zavedení EET. Návrh teď posoudí prezident. Na Slovensku budou jednat premiéři Vyšegrádské čtyřky. Řešit chtějí pohonné hmoty i dlouhodobý rozpočet Evropské unie. Jablonec přehrál ve fotbalové lize Ostravský Baník 3-0. Dlouhé kolony jsou po nehodě v Praze v Blance směr Troja před vjezdy do tunelů. A bude převážně oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci potvrdili obnovení elektronické evidence tržeb. Hlasy koalice sněmovna přehlasovala senátory, kteří EET vrátili s výhradami. Ze systému například chtěli vyjmout bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Od EET si slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
4: EET 2.0 je jeden z klíčových projektů naší vlády. Je to moderní evidence tržeb, která odpovídá dnešní době bez účtenky. Každý si využije pokladní zařízení. Vyvíjíme aplikaci webovou pro ty, kdo by chtěli používat chytré telefony. Teď jsme spustili web informační.
2: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje. Třeba podle ODS vláda trestá poctivé živnostníky. Návrh teď posoudí prezident. Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dnes protestují studenti a část akademiků. Kritizují hlavně rychlost přípravy a obávají se dopadu na výuku. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. Změny mají zjednodušit strukturu fakulty a ušetřit desítky milionů korun ročně. Premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě. Spolu s irským premiérem Michaelem Martinem budou jednat hlavně o vysokých cenách energií a pohonných hmot, ale i o příštím evropském rozpočtu. Irsko teď předsedá Radě Evropské unie a vede tak jednání o jeho podobě.
5: Země Vyšegrádské čtyřky chtějí při jednání o příštím evropském rozpočtu hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Premiér Babiš z hnutí ANO chce otevřít také zdražování pohonných hmot. To spojuje mimo jiné s válkou na Blízkém východě.
6: Očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
5: Je to teprve druhý summit premiérů V4 po více než dvouleté odmlce. Spolupráci v minulých letech oslabovaly hlavně rozdílné postoje k válce na Ukrajině a vztahům s Ruskem. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: V pražském paláci Akropolis má premiéru inscenace Perpetuum Havel. Vychází z dopisu, který Václav Havel napsal z vězení v roce 1989 své manželce Olze.
7: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
8: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
7: A on vytváří protisílu proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou.
8: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
3: Sport.
9: Fotbalisty Slávie čeká vstup do Ligy mistrů. V 21 hodin přivítají v Edenu francouzský tým Racing Lens. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu. Fotbalisté Hradce Králové remizovali s Plzní 0-0, a to v dohrávce pátého kola šance ligy. Jablonec porazil Baník Ostrava 3-0 a jednoznačný výsledek popisuje jablonecký trenér Luboš Kozel.
10: Takový důležitý moment pro nás, myslím, v tom zápase byl ten krásný gól Filipa Nováka, který jsme dali těsně před půlí a trošku nás uklidnil. Řekl bych, že druhý poločas dobrý vstup od nás. Za tu aktivitu jsme vytěžili vlastně červenou kartu pro soupeřova obránce a důležitý bylo, že jsme vlastně to přečíslení nebo toho muže navíc jsme zužitkovali zanedlouho v druhý gól.
9: Fotbalisté Sparty postoupili do osmifinále domácího poháru. Na trávníku dalšího pražského klubu Žižkova vyhráli 5-0. Prostějov remizoval s Olomoucí 2-2, na penalty ale druholigový tým postoupil.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D11 za Chlumcem a zdržení na D1 u sjezdu na Kutnou horu i před Brnem. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové dejte velký pozor za sjezdem na Chlumec na konci omezení na kilometru 56-63 chybí výko od kanálu.
12: Tak tam chybí deklo od kanálu. Přímo uprostřed silnice.
11: Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu počítejte s kolonou z 60. kilometru. Sune se 20 minut do dnešního omezení přímo u exitu 56 z Ruč v pravém pruhu. Na D1 opačně z Prahy do Brna opatrně kus za Divišovem těsně před sjezdem na Vlašim na 49. kilometru krátkodobé omezení. Před ním fronta jenom kratší, ale brzdí se v pravotočivé zatáčce na 48.
13: Je to tam zúžené ze třetích stupňů pouze do jednoho, a to do levého.
11: Na D1 před Brnem směrem z Prahy kolony za Domašovem, kamiony v pravém ze 175. Osobní auta v levém pruhu různě pomalu jedou od exitu 178 Rosice do Brna, kde dvojce asi 40 minut. A v Praze silná ranní špička, řada kolon, hlavně po nehodě v Blance směr Troja za výjezdem na Dejvice. Výrazná regulace vjezdu do tunelů na městském okruhu, kolony nejdelší před Mrázovkou. Je to na desítky minut z jižní spojky i Strakonické. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů, na horách bude kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
0: Dobré ráno a do tradičního ranního informačního přehledu přidáme i jednu otázku. Tak schválně, kde byste hledali nejlépe placeného demokratického politika na světě? Jestli uvažujete logicky o Asii, tak jste na správné stopě. Je to konkrétně v Singapuru. Tamní premiér má 4x vyšší plat než americký prezident. Singapurská vláda teď navrhla, aby se mu ještě výrazně zvýšil. Jak to vláda tohoto státu odůvodňuje? No, svým způsobem originálně, aby se to za chvíli dozvíte.
3: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Ranní radiožurnál Inspirace ze Singapuru na tamních sociálních sítích vyvolalo totiž velký rozruch zvýšení platů členů tamní vlády. Už teď patří k nejlépe placeným politikům světa, no a ještě si polepší. Singapurský premiér Lawrence Wong řekl, že cílem je nalákat do státní sféry více mladých talentů. No a talentovaný Jiří Kordík o tom zjistil také víc. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ten roční premiérský plat v Singapuru je momentálně v přepočtu asi 36 milionů korun a s tím zvýšením by to mělo být přes 58 milionů korun. Dnes o tom návrhu debatují poslanci a důkladně se tomu věnuje třeba web Channel News Asia. Ten si taky všímá kritiky nebo kritických reakcí od občanů. Vadí jim, že zvýšení platů přichází v době, kdy v Singapuru rostou životní náklady a běžní lidé se tak doky dostávají do ekonomických problémů. Singapurský premiér Lawrence Wong nicméně připustil, že to citlivé téma v politice je. Slíbil proto, že tu částku, která se týká navýšení toho platu, bude dávat 5 let na charitu.
0: A proč mají členové vlády tak vysoké platy?
1: Oni jsou vlastně navázané na medián v soukromém sektoru. Cílem těch vysokých platů podle Singapuru je hlavně snížit to pokušení k braní úplatků na indexu vnímání korupce, který každý rok vydává organizace Transparency International. Se Singapur dlouhodobě umisťuje v čele toho žebříčku. Po Singapuru má nejlépe placené lídry Švýcarsko, tamní prezident má roční příjem v přepočtu víc než 12 milionů korun. Jenom pro představu, český premiér má za letošní rok podle oficiálních vládních údajů bez náhrad tedy vydělá přibližně 3,5 milionu korun.
0: Jiří Kordík, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál 8.15. Americký minister zahraničí Marco Rubio pokračuje v návštěvě Ekvádoru. S tamním prezidentem jedná například o posílení spolupráce boji proti obchodu s drogami. Rubio uvedl, že požádá americký kongres přepočtu o více než 900 milionů korun na financování boje s ekvádorskými drogovými gangy. Program festivalu Dvořákova Praha dnes v pražském Rudolfinu nabídne vystoupení České filharmonie pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Zazní optimistická koncertní předehra Karneval od Antonína Dvořáka, klavírní koncert G-dur od Morise Ravela a nakonec tři symfonické básně Bedřicha Smetany z cyklu Má vlast.
1: Zdržení na D1 u sjezdu na Vlašimi před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna nejdřív kratší fronta před krátkodobým omezením na 49. kilometru přímo u sjezdu na Vlašim, tam je to na pár minut, brzdí se v zatáčce. A pak před Brnem směrem z Prahy na D1 místy roztrhaná kolona, dojíždí se teď v obou pruzích za Domašovem kolem 174. kilometru. Osobním autem je to do omezení u D2 na 3/4 hodiny. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Kutnou horu popojíždí kolona ze 60. kilometru 20 minut k dnešním pracím na 56. usjezdu na Zruč. Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc kolony obou směrně před omezením u Koclířova, delší směrem na Olomouc, skoro od Opatovce i přes 20 minut zdržení. A Praha je ucpaná, v Blance směr Troja stále řeší nehodu za výjezdem na Dejvice, kolony před tunely v Patočkově od Kláštera k Pyramidě a hlavně před Mrázovkou i dest přes půl hodiny ze Strakonické z Lhovického mostu i z jižní spojky, další zelená vlna za 1/4 hodiny.
2: 10. zářijový den přinese typické podzimní počasí, bude převážně oblačno až polojasno, na horách se slabými dešťovými přeháňkami. Tam se bude v 1000 metrech nad mořem teplota pohybovat jen kolem 13 stupňů. Ve středních a nízkých polohách nás dnes na teploměrech čekají hodnoty od 16 po 21 stupňů. A podobné teploty budou i zítra, jen na severu a západě našeho území bude ještě o trochu chladněji. A zítra bude víc deště než dnes, a to hlavně v jihovýchodní polovině našeho území. Tam může za zítřek napršet až 10 mm srážek. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Praníme radiožurnál v 8.20, teď popis jedné reálné situace. Skupina ukrajinských vojáků čeká s raněným kolegou u silnice nedaleko Kostiantynivky. Kvůli intenzivním bojům se k ním ale nemůže dostat evakuační tým. Po chvíli ale kolem jede prázdné zásobovací robotické vozidlo a raněného odváží na korbě. Roboti tak v dnešní válce hrají stále důležitější roli.
1: Mám teď v živé paměti jednu velmi náročnou evakuační misi. Měli jsme vojáka, který byl se svým zraněním na pozici 33 dní. Pokusili se ho evakuovat 6krát, pokaždé ale neúspěšně.
2: Popisuje Roman ze společnosti A-Drones UA, která pozemní robotická vozidla pro evakuaci raněných vyrábí.
1: Úspěšný byl až 7. pokus a i při této evakuaci vybuchla u vozidla mina. Poškodila kolo, ztratilo kus pláště. Takže ovládání bylo obtížnější, ale i přesto robot raněného dostal do bezpečí.
2: Právě nebezpečí, které představují FPV drony, miny nebo schazované výbušné nálože, musí zohledňovat i konstrukce takzvaných kazvek robotů. Tento například připomíná čtyřkolku, jen nemá sedadlo ani volant. Za to má velký krytý zavazadlový prostor, který připomíná sarkofág, nebo taky rakev.
1: To je opancéřovaná kapsule, která chrání raněného po dobu přepravy. Uvnitř funguje ventilace vzduchu a také komunikátor s raněným, takže může být během přepravy ve spojení s pilotem vozidla, který sedí daleko. Uvnitř je také pěnová podložka a fixační pásy.
2: Čtyři taková vozidla nyní kupuje pro první samostatný zdravotní batalion i nezisková organizace Postbellum, jak už popisuje Šimon Pliska.
3: Protože vlastně dodáváme auta, dodáváme nějaké zdravotnické věci a tohle nějaká kombinace vlastně tím, že to vymyslel první zdravotní batalion, se kterým máme dlouhodobou jako doby spolupráci navázanou, tak to byla nějaká z dalších možností, jakým způsobem ukrajinské partnery vlastně podpořit. Tyhle pozemní drony evakuační jsou vlastně varianta, kdy se neohrožuje další život.
2: Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

8.20, James Bonda měníme za divadlo a nehledá jaké, což takhle zajít na mou vlast, tak jak jste ještě neslyšeli a hlavně neviděli. Česká filharmonie Dekadencer z divadlo Bratří Formanů vás zvou na radiožurnálu do Azylu 78 na ojedinělé nastudování Smetanova díla, spojení hudební klasiky, moderního tance a cirkusu. Vstupenky na 27. září právě teď pro vás na e-mailu vstupenky@rozhlas.cz.

0: Chceš zažít stav bez tíže a cítit se jako astronaut na oběžné dráze? Je ti 13 až 18 let? Staň se kadetem nebo kadetkou druhého ročníku mise Zero G. Výběr nové posádky prověří tvoje kognitivní schopnosti, fyzickou připravenost i schopnost komunikovat. Přihlašování probíhá od 7. září do 5. října 2026. Všechny informace a přihlašovací formulář najdeš na webu České cesty do vesmíru. Tak si tuhle vesmírnou šanci nenech ujít. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 8:30. Se zprávami je tu Jana Utendorská.
2: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře. Při útoku ruských dronů v ukrajinské Sumské oblasti zemřelo nejméně 5 lidí. Minimálně 24 dalších je zraněných. Na síti Telegram to oznámili ukrajinské úřady. Naopak Rusko informovalo o úderu ukrajinských dronů v dagestánském městě Machačkala. Bezpilotní letouny údajně mířily na tamní přístav. Po dobu dronů vypukl na několika místech požár. Nejrychlejší dobíjecí stanici pro elektromobily v Česku odpoledne spustí v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Nové místo bude zároveň sloužit řidičům nákladních vozů a kamionů. Nabíječka v Dolním Dvořišti bude teprve třetím podobným veřejným místem určeným pro těžkou dopravu. A zastupitelé hlavního města se sejdou na prvním jednání po letních prázdninách. Hlasovat budou mimo jiné o směně pozemku v místě budoucí stanice linky metra D nádraží Krč. Zastupitelé projednají taky novelu vyhlášky, která omezuje používání pyrotechniky, a zabývat se budou i několika peticemi, mimo jiné o úpravě semaforů v Trojské ulici v Praze 7.
3: Sport.
2: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí ve funkci. O své rezignaci informoval výkonný výbor svazu. Od začátku prosince Kotrbu nahradí někdejší dlouholetý kapitán ženské tenisové reprezentace Petr Pála, který je současným místopředsedou svazu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Divišov a zdržení před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor, za sjezdem na Divišov na 46. kilometru se vybočuje, protože tam překáží
5: kamion ve stoupacím pruhu.
4: A hned v zápětí vzniká kolona ze 47. do omezení na 49. kilometru, je to do 10 minut. Potom na D1 před Brnem z Prahy za Domašovem pozor na kolonu kamionů ze 170. kilometru od exitu 178, potom různě pomalu jedou i osobní auta v levém pruhu, kde dvojce až 40 minut. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Kutnou horu počítejte s kolonou ze 60. kilometru, k dnešním pracím na 56. sjezdu na Zruči zdržení 20 minut. A na příjezdech do Prahy kolony na plzeňské D5 z kopce za Loděnicí ze 7. kilometru až na Pražský okruh, který je ucpaný od Karlovarské k Ořechu, na Mělnické devíce od předboje kolona k nehodě před kruhovým objezdem před Líbeznicemi, a v metropoli největší potíž stále po nehodě v Blance směr Troja za výjezdem na Dejvice, výrazná regulace vjezdů do tunelů, popojíždí se v Patočkově od Kláštera minimálně půl hodiny k Pyramidě, před Mrázovkou se nejvíc v koloně, navíc v koloně před Barandovským mostem srazilo auto s motorkou a tak se popojíždí přes půl hodiny z Lahovického mostu i z jižní spojky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Za studenou frontou se u nás citelně ochladilo, teploty se ale z nadprůměrných dostaly do dlouhodobého normálu. Dnes i zítra se budou pohybovat mezi 16 a 21 stupni. Zítra bude chladněji na severovýchodě a východě našeho území, tam naměříte jen od 13 do 16 stupňů. Dnešní den bude téměř bez deště, ojedinělé slabé dešťové přáhaňky se mohou vyskytnout jen na horách. Zítra pak bude pršet víc, a to hlavně ve východní polovině našeho území. O víkendu už nás pak ale čeká čeká příjemné, dalo by se říct opět letní počasí. Objeví se slunce a odpolední teploty vystoupají téměř k 25 stupňům. V příštím týdnu se k nám ale vrátí deštivé počasí. Teploty budou stále spíše nadprůměrné. V noci a po ránu kolem 13 stupňů, přes den pak kolem 20. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál a u mikrofonu je Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a budete-li s námi i večer, tak budete u toho nebo spíše na večer, protože rozjíždíme naše předvolební debaty doslova od Aše až po Atržbach. A budeme se ptát na problémy, které trápí právě třeba i ten váš region. Začínáme tedy právě dnes v Karlovarském kraji a o čem to bude, povíme už za chvíli.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 8.38 z Radiožurnálu, to neslyšíte poprvé, Česku dlouhodobě chybí lékaři. No a výjimkou není ani Karlovarský kraj. A právě tam Radiožurnál zahájí sérii debat před obecními a senátními volbami a zaměříme se v nich právě na problémy, které daný region trápí. Detaily přidá Veronika Sudková z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Debata ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus bude ode dneška každý čtvrtek po 17. hodině. Během volebního týdne pak nabídneme sérii diskuzí z Prahy. Dnes tedy začínáme v Aši, kam si moderátor Jan Pokorný pozval zástupce všech tamních kandidujících uskupení.
0: A proč vyrážíme právě do Aše?
1: Je tam nedostatek lékařů. Ve skoro 13-tisícovém městě ordinují jen dva pediatři. Jeden z nich navíc na poloviční úvazek. A nejbližší nemocnice je v Chebu, tedy 25 kilometrů daleko. A právě na to se budeme ptát zástupců jednotlivých uskupení, která tam v letošních volbách kandidují.
0: Tak problém je i na dalších místech Česka. Řeší nedostatek lékařů také stát?
1: Řeší, přidal peníze lékařským fakultám a v příštím roce plánuje dát víc peněz na školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Dotace by měla stoupnout ze současných 50 na 70 tisíc měsíčně. Svoje programy mají i zdravotní pojišťovny. Třeba VZP nově nabízí stipendium 480 tisíc korun. A peníze lékařům dávají taky kraje. Přesto se lékaři do některých regionů nebo některých specializací příliš nehrnou.
0: No a na koho se obrátit, když lékaře nemůžeme sehnat?
1: Tak přímo na zdravotní pojišťovnu, která by měla lékaře zajistit. Pokud se to ale přes pojišťovnu nepodaří, je možné podat stížnost na ministerstvo zdravotnictví.
0: První předvolební debata letos tedy dnes po 17. hodině s Aše, o čem to bude a s kým to asi tak bude, tak to nám řekla teď Veronika Sudková z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Ranní Radiožurnál za 5 minut 3:15. Další aktuální informační souhrn, zelená vlna, počasí, tak jak jste zvyklí.

0: Nemá prostor jiné pláže jako Kán ani kolonádu jako Karlovy Vary. I přesto patří Mezinárodní torontský filmový festival mezi přední akce, kde mají v celku pravidelně své místo také čeští filmaři. 51. ročník kanadské přehlídky, která začíná právě dnes, nabídne dva snímky s českou stopou. No a česká filmařka Viktorie Štěpánová z pražské FAMU tam převezme studentské Oscara.
1: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic.
2: V 16-minutovém experimentálním filmu Volklore sledujeme fiktivní influencerku Vivi. Ta během jednoho roku provází diváky sezónními lidovými zvyky.
1: Protože folklore is the new way.
2: Ty jsou často součástí módních trendů, reklamních kampaní nebo sociálních sítí. I proto hlavní postava mluví jazykem mladé generace.
3: Protože já jsem se nějak snažila přetransformovat přesně tady ty tradice toho tradičního roku venkovského, ale nějak mluvou, kterou by rozuměli třeba přesně jakoby Gen Z.
2: Popsala Viktorie Štěpánová před několika týdny ve vysílání Českého rozhlasu.
3: Že mně vlastně přijde, že to je úplně to stejný, jenom trošku jiná forma, že vlastně jakoby příběhy a bajky jsou vlastně to stejný jako vlogy a nářečí je stejný jako tady ty anglicismy, které používáme jenom v té nové době.
2: Autorka je první českou vítězkou studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Ocenění převezme režisérka 14. září právě v Torontu, kde udělí americká akademie zlaté sošky mladým filmařům a filmařkám poprvé. Tuzemskou stopu mají ale na kanadském festivalu i další dva snímky. Jedním z nich je česko-španělský dokument Nácvik revoluce režisérky a herečky Pega Ahangarány. Ta v příběhu mapuje s pomocí animací, rodinných záběrů nebo záznamů z protivládních protestů 40 let konfliktů v Iránu. Snímek už získal cenu pro nejlepší dokumentární film ve francouzském Cannes. Česká koprodukce se podílela také na animovaném filmu Please, tedy prosím, švédské režisérky Anny Manzaris. Loutkový snímek vypráví o osamělosti a potřebě lidského kontaktu. Hlavní postavu namluvil také známý švédský herec Stellan Skarsgård. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: 8:45. O plánovaných změnách některých kateder a ústavů začne rozhodovat akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vedení počítá s propouštěním asi 57 zaměstnanců. Studenti a část akademiků se obávají dopadu na výuku. Proti plánům dnes pořádají i studentský protest. Vedení fakulty ujišťuje, že studenti budou moci své obory dokončit. Americká vláda podle prezidenta Donalda Trumpa vyplatí každému dospělému občanovi přepočtu přes 100 000 korun v případě, že v nadcházejících volbách vyhrají republikáni. Šéf Bílého domu to prohlásil na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Volby budou ve Spojených státech na začátku listopadu.
4: Na D1 překážka za Divišovem, nehoda před Rohlenkou. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov na 46. kilometru pozor na stojící kamion ve stoupacím pruhu a hned pak vzniká kolona ze 47. kilometru do omezení u exitu 49 v Lašim, je to na 10 minut. Na D1 před Brnem z Prahy už kolona kamionů začíná u exitu 168 do Mašov, osobní auta brzdí v různých místech, rychle se to střídá, hlavně od exitu 178 Rosice se to sune k D2, osobní auta asi 40 minut. Na D1 z Vyškova na Brno se u exitu 210 Holubice brzdí do zastavení, kolona se sune zatím 10-15 minut před Rohlenku, tam na 208 nabourala dvě auta v levém pruhu. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Kutnou horu kolona ze 61. kilometru už skoro na půl hodiny do omezení u exitu 56 z Ruč. A v Praze dlouhé kolony, hlavně po nehodě v Blance směr Troja, ucpaná Patočková od Kláštera na Prašný most před nrázovkou kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.

0: Radiožurnál 8.50. Fotbalisty Slávie čeká v 21 hodin vstup do nového ročníku Ligy mistrů. Český šampion přivítá v Edenu francouzské Lens. Co může rozhodnout první zápas Pražanů a v čem je jejich soupeř nebezpečný a jak je Slávia na evropskou konfrontaci připravena? Tak o tom teď budeme mluvit s naším fotbalovým expertem, pětinásobným mistrem České ligy a dvojnásobným účastníkem skupinové fáze Ligy mistrů s Viktorií Plzeň Pavlem Horvátem. Pavle, vítej.
1: Dobrý den.
0: Snad jsem v tom výčtu na nic zásadního nezapomněl. V čem podle tebe může Slávii způsobit soupeř největší problémy? Bude kvůli tomu třeba muset nějak svůj obvyklý styl měnit?
1: Tak samozřejmě je to francouzský tým, který se v posledních letech znovu objevuje ve špičce francouzské tabulky a v tomhle ročníku už stihli porazit Paris Saint-Germain minulýho vítěze nebo dvou minulých ročníků Ligy mistrů, takže Slávie nečeká nic jednoduchého, ale já si myslím, že Slávie teďka malinko změnila svůj styl a mohlo by to být ku prospěchu.
0: Slávie o víkendu porazila Zbrojovku 4-0, Tomáš Chorý dal dva góly. Měl by podle tebe být v základní sestavě kvůli jeho síle ve vápně a také fyzické hře, nebo dá trenér Trpišovský přednost někomu jinému? Jak to vidíš?
1: Dovedu si představit, že Tomáš bude v základní sestavě, abych řekl pravdu, tak úplně nevím, jakým stylem Lens budou hrát dneska, protože samozřejmě i pro nás je to velká neznámá, ale dovedu si představit i Tomáše Chorýho jako střídajícího hráče, protože už několik

0: Krát se to Slávii vyplatilo. Hmm.
1: Ještě připomeňme, že Slávii později čekají v lize mistrů Arsenal, Bayern, Porto, Villarreal, Aston Villa, Fenerbahce, Istanbul a Sabah Baku. Je právě Lens soupeř, proti kterému by Slávia tedy mohla na úvod bodovat, navíc když hraje doma v Edenu?
0: Přesně tak, myslím si, že i tím, že se hraje doma v Edenu, že to očekávání a takový ten entuziasmus bude veliký. Spousta hráčů si myslím, že i dneska zažije takovou premiéru v té lize mistrů, že by to dneska mohlo klapnout, že soupeř prostě samozřejmě pro Francouze nebo francouzský mužstva Češi úplně nejsou nějakým velkým nepřítelem nebo nebudou z nich mít velký obavy ze Slávy, a tak si myslím, že by to Slávy dneska mohlo vyjít.
1: To znamená, že to vidíš přesně jak, kdybychom typli výsledek. Vím, že to nemáte rádi, ale pokusme se o to.
0: Já to mám velmi rád a myslím si, že Slávie vyhraje 2-1.
1: Říká náš fotbalový expert Pavel Horvát. Samozřejmě budeme u toho a všechno přenášet a budeme taky fandit. Pavle, díky a naslyšenou.
0: Hezký den.
1: Ještě všem fotbalovým fanouškům připomínám to, co už zřejmě možná vědí, ale přece jenom. Zápas fotbalové ligy mistrů Slavia Lens, tedy důležitý zápas, začíná dnes v Praze v 21 hodin. Přímý přenos budeme vysílat jak na radiožurnálu, i digitálním radiožurnálu Sport. No a můžete počítat s tím, že zítra někdy touto dobou nebo možná ještě o něco dříve se k zápasu budeme opět v našem ranním radiožurnálu vracet a zpětně ho probírat s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, kterého jste v našem vysílání doposlechli i teď. Radiožurnál 8 hodin 54 minut, za 6 minut zprávy. No a kdo bude dnešním dopoledním hostem, to vám představíme už za chvíli.

0: Adele jako poslední dáma v ranním radiožurnálu, za chvíli Jana Utendorská se zprávami a střídatý bude Jan Pokorný s dámou, která bude dnešním dopoledním hostem.
1: A její jméno je Michaela Slusarev, je autorkou knihy Hry sítě Porno 2.0. To by tě mohlo zajímat, i když už máš starší děti, protože určitě. My se budeme bavit o tom, jak vlastně ty děti vést tímhle digitálním světem. Tam je zajímavý výzkum, že vlastně děti do 2 let by vůbec neměly skoro na nic koukat, protože je to nebezpečné. No a budeme se snažit být spolehlivým průvodcem svých dětí, ale jestli i my jsme na to dostatečně gramotní, co do rozvoje informačních a komunikačních technologií, tak to taky probereme.
0: I naši gramotnost po 9.
2: Liga mistrů na Radiožurnálu.
3: Poslouchejte zápasy pražské Slávie v elitní soutěži v přímém přenosu.
4: Loni v září na úvod Ligy mistrů sahali fotbalisté Slávie po vítězství. O 2gólový náskok proti norskému Bodø Glimt, ale nakonec přišli až v úplném závěru.
5: Prostě musíme hrát víc zajištěně, víc jistě, když vedeme 2-0, aby jsme ty zápasy zvládli.
4: Slávia pak nevyhrála ani v dalších 7 zápasech a od jejího posledního a dosud jediného vítězství v Lize mistrů tak uplynulo už 19 let. Dočká se výběr kouče Trpišovského 10. září proti francouzskému Lens. To se dozvíte z našeho přímého přenosu, který začne ve čtvrtek v 21 hodin.
2: Liga mistrů na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Dobrý den.
8: Eva Adamčíková.
7: Dobrý, dost dobrý.
9: Já jsem vás viděl v televizi.
7: Jo, no tak.
8: A otázky, jaké ještě nikdy nedostala.
10: Jsou chvíle, kdy se rozplakala.
7: Jo, jo, jsou.
10: Já teda moc nebulím, ale...
7: To je dobrý den.
11: Máš nějakou fobii?
12: Z vejšek trochu.
13: Jakou sladkost máš nejradši?
12: Čokoládu na různý způsoby.
8: Talk show na jedno.
7: To jste mě překvapili, to jsem vůbec nečekala.
8: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Radiožurnál 9 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
14: Ceny dálničních známek se možná nebudou pravidelně měnit, posoudí to poslanci. Český rozhlas otestuje nový systém varování a mimořádného hlášení. Tenisky Siňaková s Tausendovou postoupily do finále grandslamového US Open. Kolona kvůli omezení je na dálnici D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Kutnou horu. A bude převážně oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
14: Poslanci by dnes měli ve druhém čtení projednat konec každoročního zdražování dálničních známek. Vládní koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce vyšla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický, řekl to třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
15: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například v loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
14: Podle předsedy SPD Tomia Okamury vláda navyšováním cen dálničních známek plní jeden ze svých slibů. Český rozhlas a České radiokomunikace ve 13 hodin 40 minut otestují systém varování obyvatel. Česko se tím zařadí mezi první země, které tuto technologii zkoušejí. Systém by v budoucnu mohl posluchače rychle upozornit třeba na povodeň, požár nebo jinou závažnou mimořádnou událost. Testovat budou klasické i digitální vysílání. Co se na některých rádiích objeví, popisuje Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
16: Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví nějaké slovo alarm nebo alert. Ten přijímač může zároveň i blikat, ten displej bude zhasínat a rozsvěcet se a může to být na začátku doprovozeno nějakým varovným zvukem, nějakým zapískáním nebo zacvrdlikáním nebo upozorněním, že se něco děje.
14: Po nočních ruských útocích je na Ukrajině nejméně 9 mrtvých a více než 40 zraněných. Ruská armáda udeřila na východní sumskou oblast a Mykolájev na jihu země. Naopak v ruské Voroněžské oblasti zemřela jedna žena a dva lidé jsou zranění po dopadu trosek bezpilotních letounů. Moskva informovala taky o ukrajinském úderu v dagestánské Machačkale. V ruském nejjižnějším regionu úřady na několika místech hasily požár. Letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen podle něj byl taky nejteplejším měsícem v historii. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia. Provázely ho i rekordní sucha. Extrémně nízký průtok tak byl třeba na Dunaji, Rýnu, Labi nebo Séně. Pražská Petřínská lanovka sveze první cestující po rekonstrukci v úterý 22. září. Nové vozy s kapacitou 100 lidí vyjedou ze stanic Újezd a Petřín v 7 hodin ráno. Lanovka bude v provozu denně do 22 hodin a 15 minut. Jednotlivé spoje budou jezdit v 10-minutových intervalech. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka nabídnou prosklené kabiny cestujícím lepší výhled na Prahu.
11: Provoz Petřínské lanovky se vrací téměř přesně po 2 letech. Poslední den provozu předchozí, třetí generace lanovky, byl 13. září 2024.
17: Sport. Fotbalová Slavia rozehraje Ligu mistrů večerním zápasem s Racingem Lens. Přímý přenos nabídneme na radiožurnálu Sport i radiožurnálu od 21 hodin. Pražané čekají na vítězství v elitní evropské soutěži skoro 19 let. Tenistka Kateřina Siňaková je po čtvrté v kariéře ve finále deblu na US Open. S domácí spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili belgicko-ruský pár Mertensová-Schneiderová 2-0 na sety. Zatímco ten první získali komfortně 6-0, ve druhém proměnili matchball až v tiebreak. Siňakovou průběh druhé sady nepřekvapil.
18: Nikdy to není jednoduchý po takovém setu udržet to tempo, protože je dost jasný, že prostě ty soupeřky se zvednou. Myslím si, že nám to prostě sedlo, že my jsme hráli skvěle a oni nic moc. A pak samozřejmě udržet ty ambice, že to takhle bude pokračovat, je téměř nereálný, takže prostě bylo vidět, že najednou se to otočilo, byl boj, ale zvládli jsme to za mě dobře.
17: Siňaková s Townsendovou zabojují o titul na US Open v pátek večer, a to v utkání s domácí dvojicí Montgomeryová-Krugerová.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Na D1 nehoda před Rohlenkou a kolony taky před Brnem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za Rousínovem počítejte s kolonou z 212. kilometru po pojíždí 20 minut před Rohlenku na 208. po srážce dvou aut zabraný levý pruh. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Zruč se tvoří kolona z 61. kilometru, protože u sjezdu na 56. je omezení zdržení 20 minut. Na D1 z Prahy na Brno za Divišovem očekávejte kolonu ze 46. kilometru do zúžení na 49. u sjezdu na Vlašim, to zabere čtvrt hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se kamiony řadí poprvé už za Velkou Bíteší. V pravém pruhu na kilometru 162 fronta je místy roztržená, osobní auta většinu času brzdí, až u exitu 178 Rosice jedou různě pomalu k D2 40 minut. Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc před omezením u Koclířova popojíždí kolona od Opatovce zhruba půl hodiny. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 pozor hned za nájezdem z Karlovarské na 26. kilometru v pravém pruhu stojí po nehodě kamion a osobní auto, hned potom se tvoří kolona až dál k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Bude převážně oblačno až polojasno, teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už mají slovo Jan Pokorný a host Radiožurnálu.
1: 9 hodin a téměř 7 minut vítáme u rádia rodiče, ale možná taky děti, protože je tady s námi Michaela Slusarev, autorka knihy Hry sítě Porno 2.0. Dobrý den.
21: Dobrý den.
1: Jste vystudovanou doktorkou informačních věd a působíte jako výzkumnice a pedagožka na Univerzitě Karlově v oboru studia nových médií. Když jste napsala tu knížku Hry sítě a porno, tohle už je vyšší verze, tedy 2.0. Je to reakce na ten dynamický rozvoj digitalizace a informačních a komunikačních technologií?
5: Rozhodně ano. Ten příběh vlastně je jako velmi jednoduchý. A když se mi narodil můj první syn, tak jsem sama úplně moc dobře nevěděla, jak s těmi technologiemi naložit. Já jsem předtím se věnovala výzkumu videoher, jak se dají zařadit do vzdělávání. To znamená, že jsem měla hodně pozitivní vztah k digitálním technologiím. Ale vlastně s příchodem toho prvního dítěte jsem si uvědomila, že vlastně to nemusí být vždycky tak pozitivní. A zjistila jsem, že v té době vlastně toho výzkumu bylo strašlivě maličko, takže jsem se vrhla do tohoto výzkumu, takže to byla spíš reakce na nějakou moji potřebu a motivaci a postupně se začal mnohem víc ten svět rozvíjet a i ta verze 2.0 přišla vlastně po 4 letech prvního vydání, protože je to jako obrovsky rychlé a bylo potřeba už doplnit nějaké věci.
1: No právě, když je to tak, jak říkáte, obrovsky rychlé, tak přeci než tu knížku dopíšete, tak je skoro všechno jinak, není to tak?
5: Já jsem se snažila tu knížku psát hodně nadčasově, to znamená, že se tam věnuju těm jednotlivým médiím a oni se mění věci, mění se názvy aplikací, mění se trošku jejich mechaniky, ale vlastně jako ne úplně zásadně. To znamená, že zas tak všechno jinak není. Já když jsem psala to druhé vydání, tak jsem vlastně nemusela tolik věcí přepisovat sociální sítě, tam toho bylo hodně, ale spíš jsem doplňovala konkrétně krátké videoformáty, Reels, YouTube Shorts a podobně, ty předtím neexistovaly zas tak moc. No a potom AI a její problematika.
1: Ajaj.
21: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte radiožurnál, naším hostem je Michaela Slusarev, autorka knihy Hry sítě Porno 2.0. Staňte se spolehlivým průvodcem svých dětí a pomozte jim na cestě k digitální odolnosti. No jo, ale co když na to svou gramotností stran digitalizace nestačím?
1: Tohle je věc, ze které mají rodiče často strach a přesně je to ten důvod, kdy to tak nějak jako vzdají. Já tomu přece jako nikdy neporozumím, nemám postahovaný Instagramy, TikToky a vlastně to nezajímá. To znamená, nemohu být průvodcem a já se snažím je přesvědčit, že to tak není. A jsem přesvědčená o tom, že nepotřebuju být právě strašně moc edukovaná v těch nejnovějších hrách a sociálních sítích, protože vlastně, co je asi úplně nejdůležitější, je, abychom si s tím dítětem vybudovali vztah a důvěru okolo digitálních technologií a aby ty děti byly zvyklí o tom mluvit. Abychom my se jich třeba na začátku ptali vlastně, jak ten jejich svět digitální vypadá. Opravdu jako na férovku se jich zeptat, hele, já z toho mám strach, protože já to neznám, já jsem s tím nevyrostla, mě to vlastně hrozně zajímá, v čem vyrůstáte. A já nevím, jestli to je špatně nebo není, pojď mi to jako ukázat. A často, když teda zatneme ty zuby a necháme si ty youtubery pustit a ukázat ty hry, tak často si třeba můžeme říct, že možná je to jako obsah, na který bychom se dívali, i když bychom byli v podobném věku. A možná narazíme na něco, co je jako děsivé, na něco, s čím nesouhlasíme. A v tu chvíli to můžeme říct, protože pokud my nasloucháme tomu dítěti, tak je i větší šance, že to dítě bude naslouchat nám. Na druhou stranu, pokud my prostě budeme celou dobu říkat, hele, už se od toho odlép, vypni to a podobně, to dítě se spíš naučí to před námi skrývat, nemluvit o tom a to je něco, co nepotřebujeme naopak. To znamená, spíš jako mluvme o tom, sami se edukujme a nechme ty děti, aby nám to řekli.
0: Takže zákaz je ta nejzazší možnost?
1: Teoreticky jenom, protože obecně jako zakazovat 100% moc nefunguje v tomhle světě a možná to asi úplně nechceme, protože tím vyčleňujeme ty děti z kolektivu, nebo já jsem spíš zastánce z toho, že to nemá smysl to 100% zakazovat, ale spíš tomu nastavovat limity, stejně jako všem dalším věcem v tom rodičovství nastavujeme prostě limity, protože všeho příliš škodí, i pozitivních věcí příliš škodí. Ale na druhou stranu, to dítě samozřejmě se mění věkově. A pokud mám doma maličkaté dítě, tak jako povídat si s dvouleťákem o tom, na co se dívá, tak jako můžu, ale asi ho nenechám úplně rozhodovat. To znamená, že na začátku budu muset být trošku víc restriktivnější rodič, ale postupně bychom to měli uvolňovat a spíš se na těch pravidlech domlouvat, aby děti jim rozuměli, aby je právě akceptovali.
0: Ta hranice 2 let je zajímavá tím, že vy vlastně na základě poznatků říkáte, že do 2 let by se to dítě v podstatě nemělo dívat na nic, co se hýbe, tedy myslím na obrazovku.
1: Na obrazovky, ano.
0: Na displeje.
1: Přesně tak a já teda ještě vydefinuju ten pojem obrazovky, že tam právě patří i třeba televize.
0: No a proč? Co se může stát?
1: Tak, je to spíš o tom, že vlastně to dítě, kterému ještě nejsou ani 2 roky, tak ono docela dost času prospí během dne. To znamená, toho času bdělého během dne ono má v celku málo. A to dítě za ten bdělý čas potřebuje stihnout strašně moc věcí, aby se dobře vyvíjelo. Ať už je to strava, kojení, ať už je to lezení, hýbání se, strkání si věcí do pusy a žužlání, poslouchání toho, jak si maminka s někým povídá, sledování jejich gest a podobně. To jsou všechno strašlivě důležité věci, které potřebuje k tomu, aby se dobře vyvíjelo, aby si vytvořilo dobrou vazbu k rodičům a k dalším důležitým dospělým a podobně. A vlastně ty technologie v tuhle chvíli se dá říct, že nejsou jako špatné sami o sobě, ale jsou špatné v tom, že berou tomu dítěti čas na tyhle ty aktivity. To znamená, abych to jako zjemnila, nemusí to být tak, že pokaždé, když dítěti k tomu, kterému je 1,5 roku, prostě na 5 minut pustím krátkou pohádku, která je třeba v pohodě, nebo nějakou písničku, takže se za to musím sebe mrskat a podobně. To dítě se nerozbije, to zase taky nechci říkat, ale měli bychom se tomu spíš vyvarovat, aby to dítě stíhalo všechny tyhle ty další věci.
0: Říká Michaela Slusarev, která je hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Povídáme si s Michalou Slusarev, máme před sebou obrazně řečeno knížku Hry sítě a porno 2.0. Není riskantní takhle ve veřejném prostoru, když se k tomu ty děti můžou dostat, popisovat, jak třeba porno může působit na dětskou duši?
1: Myslíte ten název? Já jsem se s tím taky trošku prala a nechtěla jsem úplně, aby se tak jmenovalo. Na druhou stranu vlastně jsem zpětně hrozně vděčná, protože i právě v úvodu té knihy píšu rodičům, že můžou nechat tu knihu na stole nebo nočním stolku, aby právě naopak se k tomu děti dostali, protože to může být dobrý konverzační otvírák toho, co to vlastně slovo znamená. A pokud máme před sebou děti, které jsou menší, protože ona vůbec i ta znalost toho slova je strašlivě důležitá. Já vám řeknu nějaký příklad, který nám vykládal jeden chlapeček. Ten nám říkal, myslím, že byl v druhé nebo třetí třídě, ve druhé asi, a říkal, že mu spolužák o přestávce na mobilu takhle držel v ruce mobil a říkal, hele, pojď, já ti ukážu porno, pojď se podívat. A vlastně ten chlapeček říkal, že to odmítnul. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že to není o tom jenom, že umím říct ne, ale že to je i o tom, že vím, co to slovo znamená. Že vím, že mi to nemusí udělat dobře, že to nemusím vidět a že zároveň umím říct ne v takhle složité sociální situaci. A bohužel jsme v takové době, že na to ty děti musíme připravovat, protože podle těch studií, my nemáme úplně nejnovější studie, poslední studii máme z roku 2022, kolik dětí vidělo pornografii.
0: 4 roky staré.
1: 4 roky staré, bohužel zatím nemáme novější, ale tam víme, že v Čechách je to asi čtvrtina dětí, která už v 11 nebo ve 12 letech viděla pornografii.
0: Jak se k tomu dostávají z pravidla?
1: Dneska si myslím teda, že to číslo bude vyšší z těch mých zkušeností ze škol a nejčastějším kanálem je přeposílání nějakých různých obrázků, gifů anebo linků přes WhatsApp.
0: WhatsApp zdánlivě vypadá jako komunikátor prostý, že si před něj lidé píší zprávy nebo četují, ale on je do jisté míry právě kvůli tomu zrádný.
1: Ano, přesně tak a není to jenom četovací aplikace, my vlastně už se dneska snažíme rodičům radit, ať si vyberou jinou aplikaci na zprávy, je jich spousta, protože ten WhatsApp je už vlastně 100% sociální sítí, jsou tam takzvané kanály, kde si můžu zakládat vlastně mini sociální síť, kde mohu postovat videa, fotky, texty a sbírat lajky, kam se mohou dostat cizí lidé a my bohužel víme, že samozřejmě na platformách, kde se pohybují děti, tak se pohybují i dospělí, kteří chtějí být v kontaktu s těmi dětmi a to my asi úplně nechceme. A na těch kanálech vlastně jako tráví ty děti spoustu času a právě si i můžou zakládat už ve velmi nízkém věku a rodiče to často neví.
0: A měl bych jako rodič, nebo prarodič, se vrátit k tomu, co jsme říkali, nebo co jste vyříkala na úvod, že tady je ideální nějaká vzájemná otevřenost mezi tím dítětem, rodičem a prarodičem. Je to dobré i právě v souvislosti se závadným obsahem?
1: 100%, vlastně je to asi řešení na všechno. Moje kolegyně Katka Lukavská z kliniky adiktologie má takovou hezkou zkratku, říká tomu rodičovská KPZ-ka, že když člověk narazí na něco, co ho takhle vyděsí v tom digitálním prostoru a neví, jak zareagovat, tak nejjednodušší je se držet KPZ-ky, což je klid, zájem a pravidla.
0: Takže nikoli v krabička poslední záchrany, ale něco v tom smyslu, ale jinak.
1: Přesně tak. Zachovat klid a mít zájem, a ne sprdnout to dítě, na co se to kouká, protože ono často vlastně mu někdo něco poslal, vlastně není to úplně jeho chyba a potom nastavit nějaké limity a pravidla. To znamená, nejdřív si s tím dítětem o tom popovídejte, hele, tyjo, to, jako mě to vlastně vyděsilo, kdo ti to poslal, jak to vypadá, jak to na tobě působí, jak se tam cítíš a podobně, protože vlastně ty děti třeba, když jsme se bavili o tom nevhodném obsahu, a nemusí to být jenom pornografie, jo? Může to být tam často, bohužel dneska děti naráží i na různá jako velmi násilná, extrémně násilná videa, která je děsí, budí se spaní a podobně, to vlastně celkem běžné, tak my potřebujeme to dítě ošetřit, aby to tam právě nezůstávalo v té psychice nadlouho. To znamená, že právě ten zájem a komunikace je to nejdůležitější a nejefektivnější.
0: A mám být natolik obezřetný, že tomu děcku do nového mobilu nainstaluju i nějaký hlídací software?
1: To je něco, co říkám všem rodičům, protože Já používám té metafory, vlastně i podtitul té knihy je rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty, tak já používám ten termín digitální džungle. Ona je to taková nebezpečná, ale zároveň zajímavá a vzrušující džungle, ten digitální svět. Ale když bych šla do reálné džungle, tak bych tam taky asi nešla v kraťasách a žabkách, ale asi bych se na to nějak vybavila, připravila a podobně. Proto říkám, pokud dáváte dítěti první telefon, rozhodně tam mějte rodičovský software, ať už je to nějaký family link, úplně nejjednodušeji, a protože tím vytváříte alespoň trošičku bezpečnější prostředí té digitální džungle, nějaké předprostředí. Ale zase bychom na to neměli spolíhat úplně, protože třeba když se bavíme o těch sociálních sítích a WhatsAppu třeba, tak tam ty rodičovské softwary nedohlédnou, protože tam je ta komunikace takzvaně šifrovaná, to znamená, že vlastně ten software si to nemůže přečíst, tím pádem nemůže říct, tenhle obsah není pro dítě, ten já zamažu.
0: Hostem Radiožurnálu je dnes Michaela Slusarev.

0: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
1: Ty v Bauhausu nevedeme.
0: A Auschus našel byste?
1: To vás zklamu, bohužel.
0: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
1: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má podařit.
3: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Jana Utendorská.
4: Inflace v Česku zrychlila, v srpnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty. Zlevnily naopak potraviny. Například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Polská letiště v Lublinu a Řešově dnes ráno krátce přerušila letový provoz kvůli preventivním vojenským operacím. Na síti X to oznámila Polská agentura pro leteckou navigaci. Vojenské letectvo operacemi reagovalo na ruské vzdušné útoky na Ukrajinu. Provoz obě letiště obnovila po 8 hodině. Hasiči letos o prázdninách častěji vyjížděli k požárům v přírodě. Po celé republice jich likvidovali 1630, to je zhruba o 360 více než loni. Například na jižní Moravě se počet požárů porostu zdvojnásobil. A na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí. Většina z nich byli muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem. Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain zahájili obhajobu titulu v Lize mistrů. Vítězně Slovan Bratislava porazili 6-1. V dalších zápasech Neapol podlehla Arsenalu 0-1. Barcelona vyhrála nad Feyenoordem Rotterdam 5-1. Liverpool zdolal Atletico Madrid 2-1. Sporting Lisabon zvítězil nad Galatasarayem 3-1. A stejný výsledek vybojoval taky Stuttgart v utkání s Vikingem Stavanger.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení za sjezdem na Kutnou horu a taky před Brnem. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Kutnou horu čekejte kolonu z kilometru 61 do zúžení u sjezdu na Zruč na 56. Je to na půl hodiny. Na D1 opačně z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov vzniká kolona z kilometru 45,5 do omezení u sjezdu na Vlašim na 49. se popouští 20 minut. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se teď do kolony dojíždí za sjezdem na Rosice kolem 180. kilometru. V levém pruhu brzdí osobní auta hlavně za připojení od Kývalky na 183. pak jedou rychleji než kamiony, ale hustý provoz je až do Brna k D2. D1 před Brnem směrem z Vyškova, už se tam rozjíždí jenom zbytek kolony, spíše hustý provoz od exitu 210 Holubice, protože před Rohlenkou na 208. nehodu dořešili volný pruh, levý pruh je volný. Na tahu 35 z Hradce Králové na Olomouc u Kocklířova kyvadlový provoz, kolona směrem na Hradecku z Zahřebčí zhruba na 20 minut, směrem opačně na Olomouc se popojíždí kolem půl hodiny už za Opatovcem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů, na horách bude kolem 13. Tolik zprávy. Dále s vámi Jan Pokorný a host Radiožurnálu. Rozhovor o digitálním dětství, sociálních sítích nebo o tom, proč zákazy často nefungují, pokračuje už za chvíli.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: the display. Zpívalo se tam o světě za displejem. Když se podíváme na to, co se děje s tímhle světem za displejem, tak jak vy vnímáte umělou inteligenci? Jako příležitost, jako riziko?
1: Asi jako obojí, to asi jinak nejde. Jako jakoukoliv novou technologii bude záležet na tom, jak ji využíváme, k čemu, kdo ji využívá a jakou. Myslím si, že pokud se bavíme o těch dětech, tak jak když jsem právě dopisovala tu kapitolu do druhého vydání, tak jsem stejně nakonec sklouzla o tom, že ten konec kapitoly je o umění naslouchání a umění naslouchat, protože právě k čemu často ty děti nebo dospívající používají umělou technologii je, že se svěřují se svými problémy a vlastně si tam můžou vytvářet nějaké vztahy, protože pokud jste to někdy zkusil, tak ta umělá inteligence to umí skvěle, to naslouchání. Vždycky vás jako, ano. Vždycky vám řekne, že ano, že to je opravdu jako problém a že je vlastně super, že se toho všímáte, že to popisujete, pak vám nabídne nějaké jako pseudořešení nebo pseudovědecké řešení dokonce. A ještě vám jako řekne nějaké další způsoby, jak se ptát a pak ještě vám na konci řekne a jsem tady pro vás a podobně. A myslím si, že vlastně možná někdy jako rodiče i v tom naslouchání selháváme, když...
0: Takže to je nějaká substituce toho?
1: Může to být, no, právě...
0: V čem jsme nedostateční?
1: No, bohužel třeba z těch posledních výzkumů se ukazuje, že třeba v Británii a i v Čechách už teďka ty výzkumy jsou, že okolo 30% dospívajících říká, že pokud by měli nějaký problém, tak by se radši svěřili umělé inteligenci než někomu doma. Čemuž rozumím, protože je to těžké někdy s námi jako s rodiči mluvit a proto my vlastně potřebujeme být ještě lépe naslouchající a lépe komunikativní a zase se vracíme k tomu začátku mít právě tu důvěru.
0: Jakým rizikem je ta personalizace u umělé inteligence, kdy znám z blízkého okolí případ, že jeden mládenec si tam vlastně našel virtuální děvče, s kterým si každý večer povídal?
1: Je to velký problém. A já vlastně jsem příznivcem toho, že jako často tyhle ty všechny, tu antropomorfizaci, vlastně té umělé inteligence, ještě další, takovou tu podlézavost, sykofancy, čemu se tak říká odborně, což ta umělá inteligence často má, vlastně popisuju, aby jsme si toho byli schopni všímat, protože když se nad tím zamyslíme, tak my bychom vlastně tyhle ty věci tam nepotřebovaly. My často potřebujeme umělou inteligenci používat jako nástroj, potřebujeme se zeptat, potřebujeme odpověď a nepotřebujeme, aby nám říkala ta umělá inteligence, jak jsme super a že tady je pro nás. Tak proto možná bych ráda otevírala i diskuzi o tom, že to jsou věci, které tam jsou nadbytečné z nějakého důvodu. Potřebujeme se zamýšlet nad tím, z jakého důvodu. Ten důvod je často takový, že reálně zvyšují čas, který chceme trávit s umělou inteligencí a víc se svěřujeme, což jsou zase věci, na kterých se může ta umělá inteligence trénovat, nebo jsou to velmi, velmi důležité informace, které mohou prodat, nebo s nimi dále pracovat v marketingu a podobně. A to my nepotřebujeme. Proto třeba často se zamýšlím nad tím, jestli umělá inteligence je v tuhle chvíli pro děti nebo není. Spíš jsem příznivcem toho, že vlastně v téhle podobě úplně ne, ale že jsme schopni vytvořit nějakou umělou inteligenci, která bude pro děti bezpečná, aby ji mohli používat a právě ji využívali v těch příležitostech, na které jste se ptal.
0: Povídáme si s Michalou Slusarev.

0: Michála Slusarev je naším dnešním hostem, povídáme si o digitálním světě. Kdybychom zůstali na chvíli u sociálních sítích, měli by třeba rodiče, prarodiče těch dětí vědět, že když se pohybují na těch sociálních sítích, tak vlastně dávají vydělat tomu, kdo tu sociální síť vlastní? Každým úkonem?
1: Určitě je to téma k rozhovoru stoprocentně a částečně ty děti to vědí a částečně ne jako úplně do hloubky. A co si myslím, že je asi úplně nejdůležitější, aby rodiče věděli, že i když třeba rodiče mají pocit, že sociální sítě znají, že třeba používají Instagram a další sociální sítě, takže ten obsah, který oni vidí a obsah, který vidí jejich děti, je zásadně odlišný. A že potřebujeme vědět nejenom, jakou sociální síť moje dítě používá, ale spíš i to, co se mu tam zobrazuje. Protože my třeba víme, když chodíme na školy na preventivní programy, takže třeba holky tam mají hodně obsahu, který se věnuje make-upu, kráse, podobně. Ale i spousta holek tam má třeba obsah o vaření a tak dále, jo, nebo o cvičení často, je to obsah tohoto typu. No a kluci zase naopak často jsou příjemci obsahu, který je i velmi často politický, informační a podobně, ale bohužel ty politické obsahy velmi rychle spadají do třeba nějakého radikalizačního, extrémního obsahu, extremistického obsahu a tak dále. Takže já fakt potřebuji jako rodič se i zajímat o tohle. A právě pokud budu mít důvěru, tak to dítě se mi třeba jako svěří, nebo budu se s ním o tom moc bavit. A někdy můžu třeba upozornit na to, že tyjo, hele, tohle je vlastně možná obsah, který už je možná trošku přes čáru.
0: Jak tomu dítěti vysvětlit, že algoritmus sociálních sítí není zrovna jeho kamarád?
1: Oni to často ví, ale často jim je to jedno, protože je to na těch sítích baví.
0: Ten dopamin tam je.
1: Je tam ten dopamin, je to, není to taková nuda, ta realita, když můžu být na sociálních sítích a podobně. A zároveň, co si budem povídat, myslím si, že právě od nástupu třeba těch reelsů na sociální sítě se hodně věcí změnilo, jo? Že sociální sítě vlastně už nejsou úplně zas tak moc o tom, že si sdílíme fotky s kamarádama a píšem si tam komentáře o tom, jak se nám žije. Ale právě je to hodně často o tom sledování krátkých obsahů. Často je to různý marketingový obsah převlečený do vzdělávacího, edukačního, sebezdokonalujícího obsahu. A vlastně je to zábava, protože právě ty krátké obsahy jsou velmi dopaminově nabité, když to tak zjednoduším.
0: Můžeme se u nich zastavit ještě za chvíli.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Hostem radiožurnálu je Michaela Slusarev, autorka knížky Hry sítě Porno 2.0. V čem je riziko těch krátkých videí? Co s tím dítětem můžou udělat?
1: Zejména je to v tom, že ta krátká videa, jak se hrozně moc rychle mění, tak velmi stimulují náš mozek a naše pozornost vlastně, nebo náš mozek miluje změny, miluje nové informace a podobně, tak jsme evolučně nastavený, protože každá nová informace, pokud se něco hýbne okolo nás, tak nás může vlastně varovat o tom, že třeba hrozí nebezpečí. Proto ten náš mozek 100% věnuje pozornost. Proto tedy pokud se ten obsah rychle mění, tak moje pozornost je tím naprosto zaujatá a zároveň ty videa trvají vždycky jenom pár sekund, to znamená, že ve chvíli, když už bych se začala nudit, když už by ten nový podnět pro mě nebyl novej, tak tam naskočí další video. A v tomhle tom vlastně v té velké stimulaci a ještě k tomu v tom faktu, že pokaždé, kdy já jako swipenu, kdy si to posunu, to je taky důležitý vlastně proces, tak tím tam aktivuju nějaké očekávání a právě neurotransmiter dopamin, já tomu často říkám, že to je vlastně právě jako molekula toho těšení se, očekávání. Takže se mi vždycky při tom každém swipenutí vyplaví ten dopamin a protože se těším, že přijde možná to skvělé, dokonalé video, které jsem viděla jako někdy jednou a já vlastně nevím. Jo. To znamená, že není tam ta jistota toho, že přijde něco strašlivě moc zajímavého a je to vlastně, když to úplně zjednoduším, je to vlastně dost podobné tomu, když do hracího automatu hodím 20, roztočím to a čekám, jestli tam ten jackpot bude nebo ne a já nikdy nevím a nikdy tam je a nikdy tam není. A vlastně ten dopamin, pokud je vyplavován vlastně v těchhle z těch situacích, kdy je tam neočekávaná zpětná vazba, tak je velmi silný a my taky víme, že dopamin je teda hlavní molekula, která hraje velmi významnou roli při tvorbě závislosti. Takže kromě toho, že to může vytvářet nějaké, já nechci říct úplně závislost, ale dejme tomu jako závislostní chování, tak ještě navíc mi to velmi stimuluje mozek. A zároveň my taky víme, že pokud jsme takhle často hodně stimulovaní, tak potom to soustředění na dlouhé úseky těžké práce nebo na třeba na čtení nebo třeba na nudnou paní učitelku ve škole je těžší, že mi to jako úplně zase tak moc dobře nejde.
0: Když jste použila ten newspeak swipenutí, tak ono je asi důležité, abych byl dobrým průvodcem dětem tím světem digitální džungle, tak

0: si navzájem rozumět a i vědět, co je to swipenout, vědět, co je to dropnout a já nevím, co ještě.
1: Těch významů, těch věcí je strašně moc a já jsem to v jednu chvíli vzdala a musím říct, že ať se
0: víte, že se mi ulevilo?
1: Ať se pohybuju v těch školách a jsem v kontaktu s dětma, tak mám pocit, že se to mění tak moc rychle, že to dřív taková rychlost nebyla, že jednou za 2-3 měsíce už člověk musí vlastně používat jiné termíny. Ale mám pocit, že ty děti jsou na to zvyklí, že neočekávají, že bychom měli to úplně zase tak moc znát, že zase takový dinosauři nejsme, protože vědí, že se to mění.
0: On je takový termín, nebudu ho překládat, ale zní, tuším, shut up device.
1: Shut up device, ano. No.
0: Co to je?
1: No, když to asi přeložím, já to přeložím.
0: Tak vy to přeložte.
1: Když to přeložím,
0: já přeložím
1: slušně,
0: to device.
1: Dobře, tak je to nějaký nástroj na zacpání pusy. Hmm. A právě třeba u těch dětí malých funguje skvěle. Pokud se mi dítě vzteká, tak co funguje geniálně, tak je právě mu vrazit telefon, tablet nebo zapnout televizi. Já mám v té knize jedna kapitola, která se jmenuje Rohlík, telka, rock'n'roll. A přesně tak to je, prostě zapnu televizi nebo jakoukoliv obrazovku, dám do ruky rohlík a je po křiku. A právě ale na tohle je potřeba si dávat pozor, protože to se opakuje v těch výzkumech vlastně napříč věky, že uklidňování se pomocí digitálních technologií právě může vést k závislostem nebo k nějakým jako špatným návykům a k dalším problémům. Ať už mluvíme o těch malých dětech nebo o dospívajících, ale i o dospělých. Já pokud prostě řeším problémy, partnerskou krizi, problémy v práci a naučila jsem se, že když přijdu domů, tak scrolluju v sociálních sítích a podobně a udělá se mi vlastně líp a začnu to používat jako takovou tu ultimátní náplast na jakoukoliv bolízku, tak to je špatně.
0: Kolega mi dneska říkal, že viděl maminku s kočárkem, kde už na tom kočárku byl držák na tablet. Ne pro tu maminku, pro to dítě. Ale možná i pro tu maminku.
1: No, je to tak, je to časté a zrovna tohle, to jsou věci, které jako zásadně nepodporuju, abych to fakt zkrátila, protože vím, že toho času není zas tak moc, tak...
0: Musíte to swipenout.
1: A myslím si, že bychom si měli uvědomit jako rodiče a možná i jako dospěláci, že ta nuda do života patří a že je strašlivě důležitá. Protože právě ve chvíli, kdy děti frustrují tou nudou, tak možná to bude pro ně nepříjemné, ale zároveň si dokáží nebo naučí se poradit si se svými těžkými emocemi. A možná třeba najdou zábavu, kterou by jinak nenašli a něco, co je jinak obohatí a to je taky strašlivě důležité pro jejich život. A prostě ten zvyk toho, že ne, vždycky mě něco stimuluje a baví, že se někdy nudím a musím si sama najít něco, je prostě důležitá dovednost.
0: Víte, že jsem se nenudil? A děkuji vám za to. Michaela Slusarev byla naším hostem. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Deset hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Inflace v Česku zrychlila, nejvíc zdražily pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny. Donald Trump slíbil $5,000 každému dospělému, pokud republikáni vyhrají listopadové volby. Fotbalisté Sparty postoupili do osmifinále domácího poháru. Olomouc vypadla. Dlouhé kolony jsou na silnici 35 Hradec Králové Olomouc před omezením u Koclířova. A bude převážně oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% bodu víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty, říká za statistiky Pavla Šedivá.
4: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
2: Zlevnily naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu, máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Podvodníci připravili klienty bank za prvních 7 měsíců tohoto roku o skoro 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila skoro o 10 tisíc korun, na zhruba 30 tisíc. Počet podvodů přitom vzrostl jen asi o pětinu. Důvody vysvětlil ve vysílání Radiožurnálu Radek Šalša z České bankovní asociace.
5: Pracují důsledně s emocemi, pracují důsledně se sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz, například formou investičních podvodů, kde se přichází o velké množství peněz zpravidla, protože lidé jsou zpracovaní a posílají částky opakovaně.
2: Asociace teď spouští novou verzi kybertestu, ve kterém si zájemci můžou vyzkoušet, jestli by podvodníkům sami nenaletěli. Test je na webu kybertest.cz. Americký prezident Donald Trump slíbil každému dospělému občanovi Spojených států v přepočtu přes 100 tisíc korun, pokud v nadcházejících listopadových volbách zvítězí republikáni. Prohlásil to na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Splnění návrhu by americkou státní kasu mohlo stát zhruba 10x dosavadních nákladů na válku proti Iránu. Trump taky řekl, co by podle ní znamenala prohra republikánů.
6: Takže vás žádám, abyste předstírali, že na hlasovacím lístku je moje jméno, protože pokud prohrajeme, ztratíte své hranice, ztratíte své daňové úlevy, ztratíte svou bezpečnost a ochranu, ztratíte své bohatství, projdete si peklem, stejně jako před 2 lety.
2: Česká filharmonie dnes vystoupí na mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. V rámci koncertu v pražském Rudolfinu zazní i skladatelův karneval.
7: Ten si Antonín Dvořák v 19. století nepředstavoval jako rej masek, ale spíše jako obraz života. Pod taktovkou šéf dirigenta orchestru Semjona Byčkova vystoupí i jeho korejský teprve 22-letý klavírista Jun Chan Lim. Chybět nebude ani výběr skladeb ze Smetanovy symfonické básně Má vlast. V rámci festivalu Dvořákova Praha vystoupí Česká filharmonie ještě jednou, a to na závěrečném koncertu 23. září. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
8: Sport. Pražská Sparta postoupila do osmifinále domácího fotbalového poháru. Na stadionu druholigové Viktorie Žižkov vyhrála 5-0. Duel nebyl vyprodaný, aktivní fanouškovské tábory obou klubů utkání bojkotovaly kvůli cenám vstupenek. Lístek stál 590 korun. Rozhodnutí fanoušků hodnotil trenér Sparty Brian Priske.
9: Naprosto je chápu, chápu i klub, ale tohle měl být velký večer pro domácí. Měli by vyprodáno a měli by tu své aktivní fanoušky. Stejně tak jsme mohli mít plný sektor i my. Nejsem v pozici, kdybych měl cenu hodnotit. Jen mě mrzí, že jsme nehráli před plným stadionem.
10: We didn't have a full stadium.
8: Ze třetího kola domácího fotbalového poháru vypadla Sigma Olomouc, která na penalty podlehla domácímu druholigovému Prostějovu. V lize se zadařilo Jablonci, který porazil v dohrávce Baník Ostrava 3-0, Hradec Králové se z Plzní rozešel remízou 0-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 u Soutic, Psářů i před Brnem. Na dálnici D1 cestou z Brna na Prahu počítejte s kolonou, za sjezdem na Kutnou horu z kilometru 60 se táhne až půl hodiny k pracím na 56. u sjezdu na Zruč. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov popojíždí kolona ze 44. kilometru zhruba 25 minut do zúžení na 49. u sjezdu na Vlašim. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Domašovem se řadí kamiony v pravém pruhu poprvé kolem 173. kilometru a sunou se do omezení u D2. Osobní auta v levém pruhu zpomalují kolem sjezdu 182 Popůvky, dál potom na Brno jedou plynule, jenom místy chvílemi zpomalují. Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc je u Kocřířova ode dneška provoz řízený kyvadlově kolony směrem na Olomouc za Opatovcem z kruhového objezdu na Lanškroun, respektive už ze Svitavského obchvatu i přes půl hodiny zdržení, směrem na Hradec Fronta kousek Zahřebčí asi 15 až 20 minut. A na silnici 6 na výjezdu z Karlových Varů na Prahu u Golfu vážná nehoda 3 aut, kolony obou směrně asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů, na horách kolem 13. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: A Radiožurnál dnes startuje další část předvolebního vysílání. My tentokrát vyjedeme přímo za vámi. Každý čtvrtek v září nabídneme debatu v regionech zaměřenou na konkrétní problém. Začínáme v 17 hodin v Aši, kde moderátor Jan Pokorný bude zjišťovat, jak se nalákat mladé lékaře do venkovských oblastí daří či nedaří. A proč to v praxi vypadá spíše na tu variantu nedaří. Poslechněte si první informace, které jsme pro vás připravili do dopoledního Radiožurnálu už za několik dalších minut. Teď je 7 minut po 10. Skončily zprávy, jsme na startu. Dobrý den a vítejte.
3: Dopolední Radiožurnál
12: a Jiří Chum.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D1 za Bíteší. Pozor dejte, cestou po dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za exitem Velká Bíteš na kilometru 166, to znamená ještě za sjezdem na 9 křížů. Stojí tam nabouraná dodávka a osobní auto v levém pruhu. Je to bez kolony, ale brzdí se prudce za horizontem. D1, směr Brno za Velkou Bíteší, kilometr 166, nehoda v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Staří odcházejí do důchodu, mladí raději zůstávají ve velkých městech. Na venkově proto lékaři prakticky ubývají. Týká se to třeba pediatrů i praktických lékařů. Co s tím bude hlavním tématem naší první předvolební regionální debaty? Začíná po zprávách v 17 hodin a kolega moderátor Jan Pokorný se v Aši bude ptát zástupců všech uskupení, která se tam ucházejí o voličské hlasy.
0: Volby 2026. Debaty v regionech.
2: Ale není to problém pouze Aše, nepříznivý trend znají i jinde po republice. Zvrátit to chce Všeobecná zdravotní pojišťovna. Medikům teď nabízí téměř 500 000 stipendium, pokud se rozhodnou po studiu nastoupit do některé z vytipovaných lokalit. Třeba do Humpolce.
3: Je problém sehnat zubaře, není tady dětský vůbec, je tady akorát jedna důchodkyně. Na ORL je jenom jeden lékař a je o problém i na ortopedii.
4: Popisuje situaci v Humpolci paní Jana, kterou jsem potkal před místní poliklinikou. K tomu, že některá lékařská péče je tu opravdu hůře dostupná, se připojuje i pan Václav.
5: Ty doby čekací jsou prostě, já nevím, třeba teď jdu z neurologie, kde jsem čekal 2 měsíce, než mě vzali, jako no, než jsem přišel na řadu. S těma zubařema to tady možná...
4: Zubaři nejsou.
5: No, zubaři nejsou a to někteří lidi mají problémy. Já osobně teda ne, ale někteří musí dojíždět někam prostě jinam zase třeba, no. Mám kamaráda, který jezdí do Písku.
4: Humpolec je proto také jedním z vybraných míst, kam se Všeobecná zdravotní pojišťovna snaží nalákat mladé lékaře. Chce to udělat pomocí stipendií vyplácených současným medikům, vysvětluje mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
6: Budoucí lékaři mohou od VZP získat 480 tisíc korun, pokud se zaváží po ukončení vzdělávání působit v některé z definovaných lokalit aspoň 5 let.
4: Výzva se týká pediatrů, dětských a dorostových psychiatrů nebo praktických lékařů.
6: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
4: Ve vytipovaných oblastech je pojišťovna připravena podpořit 315 mladých lékařů. Žádost si musí podat do 15. října. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Posloucháte dopolední radiožurnál, v něm teď Bryan Adams, 18 minut po 10. hodině. Pražská burza má od tohoto týdne novinku. Kromě klasických akcí bank, ČEZu a zbrojních firem se dají nejvýznamnější akcie burzy jednoduše koupit v jednom balení. A to prostřednictvím nového fondu Wood PX ETF. V Praze tak vznikl první burzovně obchodovaný fond, který kopíruje vývoj hlavního indexu PX. Pro koho je určený a jaké výhody nabízí, to teď proberu s ekonomickým redaktorem Dominikem Hronem. Dominiku, dobré dopoledne.
1: Pěkný den.
0: Je spuštění ETF fondu pro pražskou burzu opravdu tak významnou událostí?
1: Je to něco, co v Praze chybělo. Podle šéfa pražské burzy Petra Koblice se vytvoření burzovně obchodovaného fondu, který by byl navázaný na index burzy, mluvilo minimálně 10 let.
2: Je to doplnění portfolia nabídky investorů, které už jsme tady měli asi dávno mít. Ano, to není zdaleka tak triviální, jako si mnoho lidí myslí, a jsme rádi, že to tady prostě dneska máme. Každá správná, velká, vyspělá burza má mít svoje ETF-ko a my ho dneska máme.
1: ETF fondy se od akcí i podílových fondů liší tím, že využívají pasivní správu. To znamená, že je aktivně neřídí portfolio manažer, který by určoval, které akcie se nakoupí a které prodají. ETF jednoduše kopíruje nějakou zvolenou sadu akcí, případně celou burzu. A díky tomu je pak pro investory levnější.
0: No a má nižší poplatky?
1: Přesně tak. Společnost Wood & Company, která ETF vytvořila, nastavila poplatek za správu na 0,2% ročně. A díky tomu patří k nejlevnějším produktům tohoto druhu. Třeba rakouský iShares ATX si účtuje 0,32%. Radim Krejčí, šéf investiční platformy Portu, potom říká.
3: Nákladovost toho celého instrumentu je velmi příznivá, je to vytvořeno, aby to bylo nízkonákladový instrument, a potom další poplatky jsou spojené prostě s tím nákupem nebo se zařazením do portfolia, to má každá platforma trošku jinak.
1: Na Portu bude podle Krejčího možné v září nakupovat nové ETF zadarmo. Potom si bude platforma účtovat 0,4% z každého nákupu. Poplatky za správu podílových fondů se běžně ale pohybují mezi 1 a 2%. Další 0,5% si pak berou při každé jednotlivé investici.
0: Hodí se ETF pro začínající investory?
1: Je to jeden z nejjednodušších investičních nástrojů. Nemusíte nic sledovat, vlastně se jenom vezete. Samozřejmě i nahoru i dolů, ale dlouhodobě, tedy při investičním horizontu 10 a víc let, se to vyplácí, říká partner Wood & Company Jan Sýkora.
4: Já si myslím, že dlouhodobě se dá očekávat, že vlastně akciové trhy by měly dělat něco kolem těch 8-10% vlastně ročně.
1: Podle Sýkory může nové ETF zajímat drobné české investory i firmy, které drží na bankovních účtech biliony korun, které jenom leží a ztrácejí hodnotu.
0: Říká v dopoledním radiožurnálu ekonomický redaktor Dominik Hron v Biznisu. Děkuju, nashledanou.
1: Hezký den.
0: Už pro vás chystáme i další zpravodajský servis v 10:30 za 9 minut přesně, tedy zprávy, předpověď počasí a samozřejmě i doprava. A proto vás chci poprosit, víte-li o nějakých dopravních komplikacích, o kterých ještě nevysíláme a neví ostatní řidiči, zavolejte nám 800 553 553. Teď přejeme šťastnou cestu a dobré čtvrteční dopoledne. Je 10. září roku 2026. Luis Capaldi. I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte zápasy pražské Slavie v elitní soutěži v přímém přenosu.
2: Loni v září na úvod Ligy mistrů sahali fotbalisté Slavie po vítězství. O dvougólový náskok proti norskému Bodø Glimt, ale nakonec přišli až v úplném závěru.
3: Prostě musíme hrát víc zajištěně, víc jistě, když vedeme 2-0, aby jsme ty zápasy zvládli.
2: Slavia pak nevyhrála ani v dalších 7 zápasech a od jejího posledního a dosud jediného vítězství v Lize mistrů tak uplynulo už 19 let. Dočká se výběr kouče Trpišovského 10. září proti francouzskému Lens. To se dozvíte z našeho přímého přenosu, který začne ve čtvrtek v 21 hodin.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
4: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
5: Radiožurnál 10.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
6: Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Příslušnou novelou se dnes budou zabývat poslanci. Vláda navrhuje zachovat současné ceny a tak zrušit jejich každoroční úpravu podle inflace a délky dálniční sítě. Opozice návrh kritizuje. Piráti například říkají, že stát přijde o část příjmu a vláda nevysvětlila, jak výpadek nahradí. Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dnes protestují studenti a část akademiků. Kritizují hlavně rychlost přípravy a obávají se dopadu na výuku. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. Změny mají zjednodušit strukturu fakulty a ušetřit desítky milionů korun ročně. Premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě. Spolu s irským premiérem Michaelem Martinem budou jednat hlavně o vysokých cenách energií a pohonných hmot, ale taky o příštím evropském rozpočtu. Irsko teď předsedá Radě Evropské unie a vede tak jednání o jeho podobě. Lanovka na pražský Petřín začne znovu jezdit 22. září. Vrací se tak do provozu po téměř přesně 2 letech. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Petřín a újezd v 7 hodin ráno. Jezdit pak budou zhruba v 10-minutových intervalech až do 22 hodin a 15 minut.
1: Sport.
6: Lionel Messi pomohl asistencí k remíze Interu Miami 1-1 se Chicagem. Zámořské MLS proti němu skóroval další bývalý hráč Barcelony Robert Lewandowski. Z českých fotbalistů se do hry dostal pouze Pavel Bucha, který za Cincinnati odehrál celý zápas při debaklu 0-5 s Filadelfií. Záložník Tomáš Ostrák se po 5-zápasové pauze zaviněné zraněním vrátil do nominace St. Louis. Při remíze 2-2 v Portlandu ale zůstal pouze na lavičce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Soutic i Psářů. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za exitem Divišov začíná kolona na 42. kilometru. K pracímu sjezdu 49 Vlašim se auta sunou i lehce přes půl hodiny. Dál na D1 směr Brno už za Velkou Bíteší z kilometru 166 nabouraná auta odjela, tam je provoz plynulý, až o kus dál za Domašovem se kamiony řadí v pravém pruhu na 174. kilometru. Roztrhaná fronta je až k D2. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Kutnou horu počítejte s kolonou na 20 minut ze 60. do omezení na 56. kilometru u sjezdu na Zruč. Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc Úsvitav ode dneška změna, úsek mezi Opatovcem a Koclířovem už je průjezdný, Kivadlově u kruhového objezdu u Koclířova. Tam se ovšem nově nedá najet ze silnice 34 ze Svitav, takže směrem z Brna se musí po obchvatu Svitav. Tam vzniká kolona, sune se dál přes kruhový objezd u Opatovce i dost přes půl hodiny ke Koclířovu. Směrem opačně kolona od Hřebče přes 20 minut. A silnice 6 výjezd z Karlových Varů na Prahu u Golfu po srážce 3 aut Kivadlový provoz kolony obou směrně na 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes bude většinou oblačno až polojasno, hlavně na horách výjimečně slabé přehánky, teploty 16 až 21 stupňů a na horách naměříme kolem 13. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: Divadlo Jary Cimrmana slaví 60 let od svého založení a možná si pamatujete, jak jsme slavili ještě nedávno 50. No a k Čápovi se do Příchovic u Tanvaldu vrátíme i tentokrát. V neděli 27. září jsme pro vás připravili celodenní program v areálu u Čápa v Příchovicích u Tanvaldu. No a vy mezi tím můžete na stránkách i rozhlas vybírat nejoblíbenější cimrmanovskou postavu. Hlasovat můžete, kdykoliv se vám zachce. 4 minuty po půl 11. tady je dopolední Radiožurnál. Pokračujeme dál. Je čtvrtek. Dobrý den.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
8: When I was 6 years old, I broke my leg.

Ed Sheeran pro vás 8 minut po 10:30, posloucháte dopolední radiožurnál. Uživatelé iPhoneu se dočkali představení prvního skládacího telefonu. Firma Apple s ním přišla 7 let po svém největším konkurentovi, jihokorejském Samsungu. V čem je nový iPhone Duo unikátní a kdy si ho budou moci lidé koupit? A kolik bude stát? I na to se budu ptát v dopoledním vysílání za chvíli.

0: stejně přirozený a intuitivní jako iPad. Takový má být, jak říká generální ředitel firmy Apple, John Ternus, skládací telefon iPhone Duo. Firma svůj první skládací model představila 7 let po jihokorejském konkurentovi Samsungu. Při složení má mít iPhone Duo velikost cestovního pasu. No a na detaily se teď budu ptát redaktora serveru mobilmania.cz Martina Mixy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste stejně jako mnoho dalších představení nového telefonu sledoval na dálku, tak jak na vás na první pohled zapůsobil? Obsahuje nějaké nové technologie? Je tam něco nového, kromě toho, že je rozkládací?
1: Tak Apple na to šel trošku jinak, než jsme byli zvyklí. Dřív telefony skládací, které vidíme posledních 7 let u různých výrobců, byly buď klasický Včka, kde máte malý telefon skládací a otevřete ho do velikosti klasického telefonu, nebo výrobci vzali dva širokouhlý telefony, spojili vedle sebe v podstatě a vznikl jeden čtvercový. Apple to udělal, jak jste zmínil sám, ve velikosti podobné cestovnímu pasu, kde ten telefon je kratší, ale širší, ale když ho otevřete, tak je více širokouhlý, takže je lepší třeba pro sledování videí a je dobrý i pro produktivitu, že zvládnete dát dvě okna vedle sebe a pohodlně si zároveň pracovat.
0: Proč Apple skládací mobil vytvořil, tedy mobil své značky? Jede jenom o reakci na konkurenci, trochu pozdní, a nebo je prostě takový trend a po těchto modelech je poptávka?
1: Určitě to je trend a Apple častokrát nebývá ten, kdo do těch věcí naskakuje první, on většinou počká, až se ten trend rozjede a zatím si to vyladí, aby to podle něj bylo podle jeho takzvané dokonalosti, kdy zkrátka vyladí takové ty neduhy, jako by třeba vidět ohyby u složeného displeje u těch předchozích modelů jiných výrobců. Apple si to vyladil konstrukčně tak, aby tam ten ohyb vidět nebyl a zkrátka tomu věnoval několik let vývoje, aby tady ty neduhy odstranil a dal tomu teď konkrétně takovouhle podobu, která bude podle mě zajímavá pro uživatele všech iPhoneů, ať už nových, nebo i ty, co přecházejí z jiný značky.
0: Kolik by nový iPhone Duo mohl stát? Protože český web Apple uvádí počáteční cenu necelých 55 000 korun, to mluvíme o tom základním modelu, nebo z ne tak velkou pamětí jako ty ostatní. Nezní to jako úplně dostupný mobil pro širokou veřejnost?
1: Je to tak, jo. Je potřeba říct, že i ostatní skládací telefony jiných výrobců vždycky byly trošku dražší. Teďkom tomu nepomáhá ani ta situace s čipama, kdy zkrátka uložiště a čipy jsou dražší, takže jak říkáte, v základní verze startuje na necelých 55 000, ale v maximální kapacitě může stát klidně přes 90 000, takže opravdu je to cenově trošku vyšší než klasický model a za nějakou inovaci se prostě připlácí.
0: Jak dlouho může trvat, než se do oficiálního prodeje nové Appleovské telefony, včetně skládacího, dostanou?
1: Tak Apple představil těch modelů včera více, ty základní modely, ty pročkové, ty už budou k dispozici prodeji příští týden. Na ten skládací si počkáme více než měsíc, prodej by měl být 23. října.
0: Martin Mixa, redaktor serveru mobilmania.cz ve vysílání dopoledního radiožurnálu o novinkách Apple. Děkuju, naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Mají ambice útočit ve fotbalové šancelize na nejvyšší místa. Zatím jsou ale Hradec Králové a Viktoria Plzeň po 7 kolech na pozicích, které půlí tabulku. A po dohrávce 5. kola si moc nepomohli, remizovali 0-0.
1: Pojďme si říct na rovinu, že co tady bylo pozitivní, tak je bod a nula vzadu. Ale jinak ten zápas nebyl od naší strany dobrý. Strašně moc ztrátových míčů, což jsem jako byl až překvapený, protože to se jako nedělo za celou dobu. Jo, já jsem jako zklamaný z výkonu, určitě zklamaný. Myslím si, že ten tým umí 100% hrát daleko líp, než předvedl.
2: Rozhodně nezářil spokojeností trenér Plzně Radoslav Kováč, který je u týmu něco málo přes 2 týdny, když nahradil odvolaného Martina Hiského. Zatím mu u hráčů Viktorie chybí konzistentnost výkonů.
1: Co mi schází, je takový, když to nejde podle plánu a nejde to všechno dobře, tak do toho hrát víc nějaký takový ten větší drive, takovej ten, být se tam víc rozbít. To je věc, která prostě u některých hráčů ještě trochu chybí a potřebujeme na tom pracovat a řízím to, jak to přesně je.
2: Zatímco Kováč teprve v Plzni poznává hráče a měl by Viktorii podle klubových vizí vrátit mezi nejlepší. Hradecký trenér David Horejš už má zkušeností s kádrem za víc než 2,5 roku hodně a třeba v minulém ročníku dovedl tým ke 4. místu. Teď v létě si v Hradci Králové díky tomu vyzkoušeli kromě ligy i nakonec neúspěšný boj v kvalifikaci evropských pohárů. V nejvyšší soutěži zaujme jejich skóre 6-6. Dostávají tedy málo gólů a patří v tomhle ukazateli mezi nejlepší. Zároveň ale dali skoro nejméně branek v soutěži. Všechny v domácím prostředí, kde tentokrát vyšli na prázdno.
3: Chybí nám tam vyšší taková ta touha po tom zakončení. Mám rád jako slovo kvalita, ale prostě to řešení, aby ty hráči na sebe vzali tu zodpovědnost, tam jsou věci, jo, že my místo toho, aby jsme tohleto sehráli a prostě vyřešili, tak střílíme z 25 metrů, jo, ukvapeně. Takže to jsou takové věci, které určitě potřebujeme zlepšit a dotáhnout, a pak budeme zvládat tyhle ty zápasy a budeme ty branky dávat.
2: Říkal David Horejš, který jinak mužstvo pochválil. Rozhodnout mohl nejzkušenější fotbalista Hradce Králové, kapitán Vladimír Darida, který trefil břevno a má na co navazovat. V minulé sezóně se střelecky utrhl, dal v lize 11 gólů a byl nejlepším v týmu. Teď se zatím trefil jednou.
4: Asi se ode mě ty góly očekává. Já sám od sebe taky očekávám. Po té loňské sezóně bych chtěl, aby těch gólů bylo víc. Já věřím, že pokud budeme předvádět takovýhle výkony, budeme hrát ofenzivní fotbal, já se do těch střelbů dostávat a že zase tam ty góly začnou padat dál.
2: Doufá Vladimír Darida. Z Hradce Králové, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Clausidisová a zprávy.
2: Dálniční známky by od příštího roku nemuseli automaticky zdražovat, jednají o tom poslanci. Prezident Ukrajiny Zelenský je v Kanadě, bude tam jednat o válečné podpoře Kyjeva. Tenistka Siňaková postoupila do svého 15. grandslamového finále deblu. Dlouhá kolona je na dálnici D1 z Prahy na Brno před omezením u sjezdu na Vlašim a bude skoro oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. Teď o tom jednají poslanci ve druhém čtení. Ceny známek se každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby i za rok platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Předseda SPD Tomio Okamura už dříve řekl, že tím vláda plní jeden ze svých slibů.
3: Naše vládní koalice prosadí, že se dálniční známka, cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
2: Opozice považuje návrh za populistický. Třeba podle Pirátů vláda omezí příjmy rozpočtu a neřekla, jak výpadek nahradí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na návštěvě Kanady. S tamním premiérem Markem Carneym chce mluvit hlavně o posílení ukrajinské protivzdušné obrany a přípravě na další válečnou zimu. Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi. Zelenský zároveň ocenil Kanadu jako jednoho z nejbližších partnerů své země. Ukrajinského prezidenta doprovází první dáma Olena Zelenská. Horní Bezděkov na Kladensku se nepokusí omezit kapacitu soukromé školy Donum Felix. K referendu o zastropování počtu žáků a učitelů na 90 přišlo méně než 35% voličů. Hlasování je tak neplatné. Kvůli obavám o hluk z aut ho vyvolala skupina tamních obyvatel. Pokračuje nezávislý starosta Petr Boháček.
4: Se jim nelíbilo, že tam budou mít vlastně několikanásobnou dopravu, než byli zvyklí. Vzhledem k tomu, že Letohrádek skončil vlivem covidu, takže 5 let byl klid, takže teď se jim nelíbí ta doprava. My to řešíme, inače VUT jsme si nechali udělat dopravní studii.
5: Sport. Tenistky Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou si po druhé za sebou zahrají ve finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. Pro světovou jedničku v deblu Siňakovou to bude 15. grandslamové finále a z nich může mít 12. trofej. I když už Češka hrála o titul tolikrát, nebere tyto zápasy jako samozřejmost.
6: Byli jsme tady loni, takže já si to hrozně moc chci užít. Vlastně letos ty Grand Slamy možná byly trošku víc. Tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále. Ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
5: Finále ženského deblu na US Open začne v pátek po 18. hodině českého času. Do semifinále ženského singlu mezitím postoupila Kazachstánka Rybakinová, která se tak po US Open stane novou světovou jedničkou. Doplnila ji Američanka Goffová. V mužské dvouhře si semifinále vybojovali Rus Khachanov a Němec Zverev.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 před sjezdem na Vlašim a taky za Divišovem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna u sjezdu na Vlašim na 49. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Kolona předtím se za poslední půl hodinu hodně natáhla. Dojíždí se už před exitem Divišov na 39. kilometru a zdržení dosahuje 50 minut. Na D1 potom před Brnem směrem z Prahy za Domašovem první část roztrhané kolony kamionů v pravém pruhu čekejte na 170. kilometru, vlečou se k D2. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se tvoří kolony kamiony v pravém pruhu ze 62. kilometru, osobní auta v levém z 59. Odtamtud je to asi na 20 minut. Po pojíždění jednak na 58. v koloně stojí zřejmě pro poruchu auto v levém pruhu a vleče se to hlavně k exitu 56 z Ruč, tam pracují v pravém pruhu. Na 35 se Hradec Králové Olomouc u Koclířova od dneška kyvadlový provoz. Zavřená je teď ovšem před kruhovým objezdem silnice 34 ze Svitav. A tak se tam směrem z Brna musí po svitavském obchvatu kolony před Koclířovem, směrem z Olomouce od Hřebče asi na půl hodiny, opačně směrem z Hradce i Brna na 3/4 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude převážně oblačno až polojasno, hlavně na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů a na horách dnes naměříme kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední Radiožurnál a je s vámi Jiří Chum.
1: 10. září, teď je 5 minut po 11. hodině, letní prázdniny jsou za námi, no a hasiče o těch letních prázdninách častěji než v minulých letech zaměstnávali požáry v přírodě. Jedním z důvodů je dlouhodobé sucho. Za chvíli pojedeme na Jižní Moravu, kde počet požárů proti loňsku narostl dokonce o polovinu. Stačí dál poslouchat dopolední Radiožurnál. Vítejte, dobrý den.
8: Dopolední Radiožurnál
9: a Jiří Chum.

0: Česku letos v letních měsících častěji než v minulých letech hořely lesy, louky nebo pole. Dlouhodobý prázdninový průměr požáru porostu je zhruba 1260 zásahů. Letos jich hasiči měli 1630. Třeba na Jižní Moravě byl rozdíl ještě markantnější. Jednotky vyjížděly hasit 160 požárů v přírodě. Loni zaznamenali takových požárů o polovinu méně. Zjistila to naše jihomoravská reportérka Alena Hesová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ale no, jak velké požáry v přírodě letos hasiči právě na Jižní Moravě likvidovali?
1: Třeba 15. srpna hasiče zaměstnal rozsáhlý požár porostu u brněnské části Obřany. Plameny zničily 6 rekreačních chat a škoda dosáhla téměř 5 milionů korun. 8. července zase hořelo strniště se slámou a okolní část pole a lesů u Výtonic na Znojemsku. Tam se škoda vyšplhala na 1,5 milionů korun. Hořet začalo nejspíš v souvislosti se zemědělskými pracemi. Jiskru pravděpodobně zažehl kombajn. Letos měli hasiči v jednom dni i několik požárů v přírodě na různých místech kraje. Ne všechny už stačily vyšetřit. Obvyklé příčiny vyjmenovává mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
2: Nejčastější příčinou vzniku požáru v přírodním prostředí je lidská nedbalost. Může to být odhozený nedopalek, může to být nedohašené ohniště, ale může to také souviset s nějakou lesnickou prací. Samozřejmě nemůžeme vyloučit v řadě případů také úmyslné zapálení.
1: Podobné zásahy jsou náročné hlavně kvůli tomu, že hasiči k polím a k lesům složitě dostávají vodu na hašení i svou techniku. Navíc jim mnohdy ten zásah komplikuje taky složitý terén. Letos ovlivnilo požáry v přírodě a jejich šíření velké sucho. Na Jižní Moravě platilo zvýšené nebezpečí požárů. Hejtman ho vyhlásil 31. července a platilo do pátku 4. září.
0: Alena Hesová z Jižní Moravy. Dvojnásobný počet požárů v přírodě oproti loňsku řešili o prázdninách taky hasiči v Plzeňském kraji. Tam je reportérka Martina Klímová.
3: Hezké dopoledne. Hasiči tady během léta řešili 266 případů, kdy hořela tráva, les nebo pole. To je o 128 případů víc než v loni. Nejtěžší byly požáry lesů u Velhartic a Brodu nad Tichou. Oba byly ve špatně přístupném terénu. Muselo tam zasahovat velké množství hasičů a taky letecká technika. Hasiči se při takto náročných požárech častěji střídají, klidně i po 20-30 minut. Mají zajištěné pití a když je ten zásah delší než 4,5 hodiny, dostanou i jídlo. Lesní požáry jsou navíc náročné na velkou spotřebu vody, proto taky hašení trvá déle, než je běžné. No a škodu za letošní letní požáry v Plzeňském kraji vyčíslili hasiči na skoro 16 milionů korun.
0: Západní Čechy je reportérka Martina Klímová. Martino, děkujeme, nashledanou a pěkný den.
3: Příjemný den a naslyšenou.
0: 11.11. čtvrteční dopolední radiožurnál 10. září.

To byla zpěvačka Pink, je 11:15, posloucháte Radiožurnál. Moderní technologie v oblasti bojů na Ukrajině hrají stále větší roli, a to nejen v průzkumu a útoku, ale taky v logistice a evakuaci. Mise totiž stále častěji provádí pozemní robotické vozy. Ty plní ta zadání, kde lze šetřit lidské životy. Reportáž z místa, ještě do půl.

0: Situace. Skupina ukrajinských vojáků čeká s raněným kolegou u silnice nedaleko Kostiantynivky. Kvůli intenzivním bojům se k ním nemůže dostat evakuační tým. Pomůže tak speciální robotické vozidlo. Vojáci se přes komunikátor domlouvají s pilotem a po chvíli raněného nakládají na korbu. Podobných videí na internetu přibývá. Jejich množství dokazuje, jak se bojová oblast na Ukrajině proměňuje. A že pozemní robotická vozidla, takzvaná UGV, hrají stále důležitější roli.
1: Mám teď v živé paměti jednu velmi náročnou evakuační misi. Měli jsme vojáka, který byl se svým zraněním na pozici 33 dní. Pokusili se ho evakuovat 6krát, pokaždé ale neúspěšně.
2: Popisuje Roman ze společnosti A-Drones UA, která pozemní robotická vozidla pro evakuaci raněných vyrábí.
1: Úspěšný byl až 7. pokus a i při této evakuaci vybuchla u vozidla mina. Poškodila kolo, ztratilo kus pláště. Takže ovládání bylo obtížnější, ale i přesto robot raněného dostal do bezpečí.
2: Pozemní robotická vozidla se stala pevnou součástí frontové oblasti.
1: V dnešní době není úplně zřejmé, kde je frontová linie, kde je ta zóna nula. Místo toho máme zóny smrti, které mohou být široké až 20 kilometrů na obě strany a všechno, co se v té oblasti pohybuje, je v obrovském nebezpečí. Proto také při misích ztrácíme vozidla, ale upřímně je lepší ztratit robota než člověka.
2: Popisuje realitu dnešního bojiště Roman, který sám ve zdravotnických oddílech sloužil. Právě nebezpečí, které představují FPV drony, miny nebo schazované výbušné nálože, musí zohledňovat i konstrukce takzvaných kazvek robotů. Tento například připomíná čtyřkolku, jen nemá sedadlo ani volant. Za to má velký krytý zavazadlový prostor, který připomíná sarkofág. Nebo taky rakev.
1: To je opancéřovaná kapsule, která chrání raněného po dobu přepravy. Uvnitř funguje ventilace vzduchu a také komunikátor s raněným, takže může být během přepravy ve spojení s pilotem vozidla, který sedí daleko. Uvnitř je také pěnová podložka a fixační pásy.
2: Kvůli náročnosti terénu má evakuační vozidlo nezávislé odpružení kol. A samotná kola nemají duši, takže je neohrožuje proražení nebo prostřelení. Čtyři taková vozidla nyní kupuje pro první samostatný zdravotní batalion i nezisková organizace Postbellum, jak už popisuje Šimon Pliska.
3: Protože vlastně dodáváme auta, dodáváme nějaké zdravotnické věci a tohle nějaká kombinace vlastně tím, že to vymyslel první zdravotní batalion, se kterým máme dlouhodobou jako doby spolupráci navázanou, tak to byla nějaká z dalších možností, jakým způsobem ukrajinské partnery vlastně podpořit. Tyhle pozemní drony evakuační jsou vlastně varianta, kdy se neohrožuje další život.
2: O významu robotických vozidel pro ukrajinskou obranu svědčí i letošní program Dne nezávislosti. 24. srpna totiž po Kresčatyku, tedy centrem Kyjeva, poprvé projeli v koloně desítky různých pozemních robotů, určených k logistice, evakuaci nebo i krycí palbě. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Češi opět míří k volebním urnám.
1: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
0: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
1: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
0: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál každý den s vámi.

0: Chceš zažít stav bez tíže a cítit se jako astronaut na oběžné dráze? Je ti 13 až 18 let? Staň se kadetem nebo kadetkou druhého ročníku mise Zero G. Výběr nové posádky prověří tvoje kognitivní schopnosti, fyzickou připravenost i schopnost komunikovat. Přihlašování probíhá od 7. září do 5. října 2026. Všechny informace a přihlašovací formulář najdeš na webu České cesty do vesmíru. Tak si tuhle vesmírnou šanci nenech ujít. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Je 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Ostravský podnikatel dostal 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun za dotační podvod v covidové pandemii. Dnes to potvrdil vrchní soud v Olomouci. Gabriel Figel podle rozsudku neoprávněně čerpal dotace a podpory z vládních programů pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy. Zaplatit musí taky majetkovou škodu 5 000 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Policisté se při silničních kontrolách stále častěji potýkají s agresivními řidiči. Nadávky jsou podle policie prakticky na denním pořádku a sami o sobě se netrestají. Jinak je to u fyzického útoku na policistu. Za ten může pachatel skončit ve vězení. Polská letiště v Lublinu a Řešově dnes ráno krátce přerušila letový provoz kvůli preventivním vojenským operacím. Na síti X to oznámila polská agentura pro leteckou navigaci. Vojenské letectvo operacemi reagovalo na ruské vzdušné útoky na Ukrajinu. Provoz obě letiště obnovila po 8 hodině ráno. V českých kinech je ode dneška k vidění hudební dokument Oasis. Sleduje návrat kapely na koncertní pódia a usmíření bratrů Liama a Noela. Nabízí dosud nezveřejněné záběry ze zkoušek, zákulisí i koncertů a také jejich první společné rozhovory po více než 20 letech. Sport. Hokejisty Pardubice čeká třetí zápas Ligy mistrů. Po dvou domácích výhrách se představí ve Finsku, a to na ledě týmu Saipa Lamperanta. Další čeští zástupci v hokejové Lize mistrů Plzeň a Liberec budou hrát až zítra.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Ostředků a Lokte. Na dálnici D1 z Prahy na Brno od exitu 49 Vlašim se jede jenom jedním pruhem až na 54. kilometr. Před tím omezením je teď kolona až na hodinu osobním autem a dojíždí se už kus za exitem Chocerady na 32. kilometru. Řidiči v osobních autech to zkouší z exitu 34 Sázava na Divišov, Šternov, Psáře a Trhový Štěpánov. Na D1 potom dál před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá roztrhaná kolona kamionů do omezení u D2. První část v pravém pruhu za Domašovem kolem 169. kilometru. Na dálnici D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Kutnou horu kolony, kamiony v pravém ze 63. osobní auta ze 60. kilometru, mají to asi na 20 minut do zúžení. Od exitu 56 z Ruč po 53. i tam se jede jenom levým pruhem. Na tahu 35 Hradec Králové Olomouc už je úsek za Opatovcem průjezdný, byť s omezením. Před Kotlířovem je pro změnu uzavřená silnice 34 ze Svitav a tak se jede směrem z Brna po svitavském obchvatu přes kruhový objezd u Opatovce. Kolony tam jsou i na dost přes půl hodiny ke Kotlířovu, taky z druhé strany dlouhá kolona od Hřebečského tunelu. A silnice 6 za Karlovými Vary na Prahu u Golfu, po vážné nehodě 3 aut průjezdná Kivadlově, kolony obou směrně 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude převážně oblačno až polojasno, hlavně na horách výjimečně slabé přehánky, teploty většinou 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: A máme čerstvé údaje CCS. Řidiči si toho už všimli. Paliva v týdnu výrazně zdražila. Benzín o korunu 88 na 44,22 za litr. Nafta o korunu 90 na 47,79 za litr. Benzín je tak nejdražší od srpna roku 2022. Nafta pak od dubna roku tohoto. Vláda o drahých pohonných hmotách v pondělí jednala. Zasahovat ale nebude.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: premiéra Pavla Sladkého.
1: Recenze filmového kritika Radiožurnálu.
2: Sovětský Oppenheimer, tak by se dal přiblížit snímek Dau, který měl včera večer premiéru v Benátkách. Tam pokračuje 83. ročník nejstaršího filmového festivalu světa. Na místě filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký. Pavle, zdravíme tě na dálku. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne.
2: Tak co nebo kdo to je Dau a kdo tento film natočil?
3: Dau je obrovský projekt, který začal někdy už kolem roku 2005-2006 a vzešlo z něj hned několik filmů, které všechny režíroval spoluautor toho projektu, původem ruský režisér Ira Křenovský, který v současné době žije mimo Rusko v emigraci, a ten projekt zahrnoval stavbu obrovských filmových ateliérů, ve kterých se natáčelo po velmi dlouhou dobu, vlastně 24 hodin denně. Někteří aktéři toho projektu tam byli zavření několik měsíců bez toho, aby ten areál mohli opustit, a následně z natočeného materiálu vznikaly filmy, z nich ten nejnovější jsme právě včera viděli ve světové premiéře tady v Benátkách, a Dau se jmenuje, protože sleduje fyzika, teoretického fyzika, který je spolu strůjcem termonukleární bomby, a to jméno je inspirované Levem Landauem, které to jméno tvůrci zkrátili na Dau pro potřeby filmového projektu.
2: Co se kolem tohoto snímku děje? Jaké debaty se vedou?
3: Mnohé debaty, jednak proto, že ten projekt sám o sobě je neuvěřitelný svým vpravdě sovětským rozměrem, já si myslím. Zároveň kolem toho filmu jde debata o tom, jestli se všemi herci a protagonisty bylo zacházeno férově, protože skutečně byli natáčení po několik měsíců svého fungování v rámci toho, skoro bychom řekli, vězení, a neměli úplně vládu nad tím, jak se bude vyvíjet příběh, co všechno se bude natáčet a podobně. Zároveň samozřejmě původně v Rusku vzniklý projekt, navíc podpořený ze státních peněz, je trnem v oku některým ukrajinským filmařům a ukrajinskému ministerstvu kultury. Zároveň ovšem Křenovský jako režisér a autor toho projektu se od Ruska jasně distancoval, ve válce podporuje Ukrajinu a podobně, takže tohle jsou některé debaty, a pak může jít debata o tom filmu samotném, protože některé obrazy toho filmu, takové totalitárně halucinační, jsou skutečně něco z toho nejdivočejšího, co jsem v aktuální kinematografii v posledních letech viděl.
2: Takže to bude nejkontroverznější a možná nejdiskutovanější snímek letošních Benátek?
3: Myslím, že nakonec nebude, hlavně proto, že dnes nás čeká premiéra izraelského filmu Naza, který pojednává o masovém zabíjení v Gaze a v Palestině, za kterým stojí izraelští tvůrci a tvůrkyně, a tohle je potenciálně nějaká debatní bomba do filmového programu a do hlavní soutěže letošního benátského filmového festivalu, ale uvidíme.
2: Vynořilo se v letošních benátských filmech nějaké společné téma?
3: Jedno společné téma nacházím, protože se objevilo v řadě jak dokumentárních, tak hraných filmů, a jsou to bohatí a mocní. Lidé, kteří mají moc, kteří soustředili velké bohatství, a jaká je jejich zodpovědnost za stav současného světa nebo za naší budoucnost. To je jedno z témat nebo jeden z motivů, který se objevil napříč skutečně velice odlišnými filmy, takže ho prozatím považuji za jedno z takových klíčových témat letošního Berlinále. Filmu je tady samozřejmě letošních Benátek, promiňte. Těch filmů je tady samozřejmě velké množství, takže témata se různí, ale tohle je jedno z těch výrazných.
2: Z Benátek živě filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký. Pavle, děkujeme. Na shledanou.
3: Díky, hezký den.

Tahle představa pro vás nebude tak komplikovaná, řekl bych. Představte si, že posloucháte rádio. Najednou se běžné vysílání přeruší. Na displeji rádia se objeví varování a místo programu slyšíte mimořádné hlášení. Přesně takovou situaci bude Český rozhlas právě dnes po 13. hodině testovat. A my vám za chvíli vysvětlíme, o co půjde.

0: Ondřej Ruml, vždycky to tu bylo. V 11 hodin 47 minut. A pokud se vám na rádiu dnes odpoledne zobrazí nápis Alarm, tak se nalekejte. Český rozhlas a České radiokomunikace budou po 13. hodině tady na Radiožurnálu testovat nový systém varování v rozhlasovém vysílání. A Česko se tím zařadí mezi první země, které tuto technologii v praxi vyzkoušejí. Systém by v budoucnu mohl posluchače rychle upozornit třeba na povodeň, požár anebo na jinou závažnou mimořádnou událost.
1: Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví nějaké slovo alarm nebo alert. Ten přijímač může zároveň i blikat, ten displej bude zhasínat a rozsvěcet se a může to být na začátku doprovozeno nějakým varovným zvukem.
2: Test systému varování obyvatel spustí Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu. Posluchač nemusí nic nastavovat, rádio dostane speciální signál a podle toho, co umí, na něj zareaguje.
1: Digitální rádia se probudí a začnou hrát nebo se přeladí na Radiožurnál. Český unikát je v tom, že my to chceme propojit i se systémem RDS a ten se projeví i na analogových přijímačích. Je to něco podobného, jako když se vysílá

0: a naprogramuje. Pokud se odvysílá informace s lokalizací, tak na to reaguje rádio, které má právě ten správný kód.
1: Systém má tak sloužit třeba při povodních, požárech nebo rozsáhlém výpadku proudu, vysvětluje Ondřej Suchan, ředitel zpravodajství a šéfredaktor Radiožurnálu.
2: Pro Český rozhlas je informování obyvatel v době mimořádných situací jedna z velkých priorit. Byla vždycky, i proto, že máme tu technologickou výhodu, že i kdyby vypadly všechny sítě, tak rozhlas hraje. To je hrozně důležité.
1: Do budoucna by systém varování obyvatel mohl fungovat ve spolupráci s hasiči a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Slejt jsme dali v 11.54, tady je Radiožurnál. Tady ve studiu už je taky Věra Štechrová a pozvánka k polední publicistice za čtvrt hodiny. Věro, vítej.
1: Dobrý den.
0: Co to bude?
1: My budeme mluvit o elektronické evidenci tržeb, která se vrací, chybí už jen podpis prezidenta, aby začala od nového roku znovu platit. Já se zeptám na to, jak se bude lišet od původní EET z roku 2000.

0: 16, kolik peněz navíc do rozpočtu státu může přinést a jak naopak sníží příjem rozpočtu daňové změny, které zavedení EET doprovází. Taky budeme mluvit o tom, jak vážně ohrozil ruský dron letadlo s ukrajinským prezidentem Zelenským při odletu do Norska. Bude mě zajímat, jak je prezident při podobných letech chráněný, jak se daří pohyb Zelenského před Rusy tajit. No a americký prezident Donald Trump vytáhl před listopadovými volbami do kongresu zbraně těžkého kalibru. Američanům slibuje peklo, pokud republika nevyhrají volby, a když je vyhrají, tak naopak každému prý pošle $5,000. Tak se zeptám na to, jak se vyvíjí voličské nálady před volbami v Americe.
1: Neberou platky, nebo se z toho zblázní. Za 5 minut, 12 hodin, Jana Štechrová, publicistika, za 4 hodiny, po hlavních zprávách. Věro, díky.
0: Je to tak, naslyšenou.
1: Mark Ronson, Miley Cyrus, teď.

0: prázdnin může být pro řadu dětí stresující.
1: Jak nejlépe zvládnout start nového školního roku?
0: Co dělat, když se dítě bojí zpátky do třídy?
1: A jak ulehčit nástup do nového kolektivu?
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Tradiční rubrika se vrací.
0: Rozhovor s experty na konkrétní rizikové situace každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má podařit.
6: Dvanáct hodin. Radiožurnál a hlavní zprávy.
7: Podvodníci letos v Česku připravili klienty bank už o 2 miliardy korun.
8: Pracují důsledně s emocemi, sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz.
7: Počet žadatelů o azyl letos v Evropské unii výrazně klesá, vyplývá to ze zprávy agentury pro migraci. Fotbalisty Slávie čeká úvodní utkání v Lize mistrů, doma nastoupí proti francouzskému Lens.
9: Nenadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a v téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League.
7: Dlouhé kolony vznikají v obou směrech na dálnici D1 mezi Šternovem a Psáři a bude převážně oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů. Je čtvrtek 10. září, hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
7: Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank skoro o 2 miliardy korun. To je skoro o 80% více než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace.
10: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
11: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
10: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
12: Pokud používáme WhatsApp, tak buďme odřídí WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
10: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
7: Obchodníci budou v Česku od příštího roku znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Pozdě večer to schválila poslanecká sněmovna. Odmítla návrhy senátorů, kteří zákon o EET vrátili s výhradami.
13: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
14: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
13: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
15: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
13: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
7: Dálniční známka od příštího roku možná nezdraží. Zrušení její valorizace mají poslanci projednat odpoledne. A je u toho reportérka Adéla Burešová.
16: Poslanci se teď zabývají ještě změnami v programu schůze o důvodech zmrazení valorizace dálniční známky. Mluvil na začátku jejího projednávání ministr dopravy Ivan Bednárek ze SPD.
17: V době, kdy je páteřní dálniční síť stále ve výstavbě, je něco, co prozazovat nechci.
16: Pravidelnou valorizaci zavedla bývalá vláda. Její zrušení označil předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel za krátkozraké.
18: Dálniční síť se rozrůstá, taky v tom hraje roli inflace, prostě péče o dálnici je nákladnější a nákladnější. Já se ptám, kdo to teda zaplatí?
16: Zrušením valorizace přijde v příštím roce Státní fond dopravní infrastruktury o necelou půl miliardu. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
7: V Česku dál roste inflace. Spotřebitelské ceny stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. Potvrdil to Český statistický úřad. Jak za něj dodává Pavle Šedivá, nejvíce zdražily pohonné hmoty.
19: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
7: Zlevnily naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
7: Počet lidí žádajících o azyl v zemích Evropské unie prudce klesl. Vyplývá to z údajů Agentury Evropské unie pro otázky azylu. V první polovině letošního roku podalo v zemích 27 a šengenského prostoru žádost o azyl 332 tisíce lidí. To je o 17% méně než loni.
10: Počet žádostí o azyl v Evropě je nejnižší od roku 2019 s výjimkou covidových let. Unijní agentura pro otázky azylu ale upozorňuje, že trend se může kvůli pokračujícím konfliktům a humanitárním krizím znovu obrátit. Za současným poklesem stojí výrazně menší počet žádostí Syřanů po pádu režimu Bašára Asada. Méně azylových žádostí podávají také Afgánci nebo Venezuelané. Naopak výrazně přibylo žádostí občanů Súdánu, kde pokračuje občanská válka a humanitární krize. Konflikty v Iránu a Libanonu vedly podle agentury k značnému vysídlování v regionu, ale zatím neznamenaly zvýšení počtu žádostí v Evropské unii. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
7: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO chce na schůzce zemí V4 s irským premiérem Miholem Martinem jednat o pozastavení systému emisních povolenek. Navrhuje tak řešit aktuální situaci, kdy kvůli válkám zdražují paliva.
20: Ty ceny i plynu a ropy, to všechno má vliv i samozřejmě na ceny energie, na elektřinu. Takže pokud chceme pomoci zásadně, tak by měl být ten systém ETS 1 zastaven a ETS 2 odložen.
7: Premiéři Polska, Maďarska, Slovenska a Česka se odpoledne sejdou v Bratislavě s premiérem Irska, které Unii právě předsedá hlavně kvůli příštímu evropskému rozpočtu. Letošní léto je nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Srpen byl podle něj nejteplejším měsícem v celé historii a provázely ho rekordní sucha. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia. Extrémně nízký průtok byl v Dunaji, Rýnu, Labi i Seině. Teploty opět překonaly hranici 1,5 stupně nad průměrem z předindustriálního období. Tento údaj vědecká obec označuje zahraniční pro dlouhodobě udržitelnou hodnotu globálního oteplování. Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera v sobě ukrýval druhou relikvii. Jde o část dřeva, která se dotýkala hlavní relikvie, tedy údajného úlomku z kříže, na kterém byl ukřižovaný Ježíš. Na mezinárodním sympóziu ve Vyšším Brodě to řekl geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář. Podle něj druhá relikvie byla s tou hlavní spojená 500 let.
21: Když bylo to dřevo v 18. století toho původního jádra ve špatném stavu, tak mohli to staré jádro zlikvidovat, ale nemohli vyhodit tu část, která byla v přímém dotyku se svátostí. Tu část uchovali a udělali z toho ten dvoudílný latinský kříž, který plní i praktickou funkci, adjustuje uvnitř relikvii hlavní, ochraňuje ji a jistí.
7: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku.
1: Sport.
22: Fotbalisté Slávie vstoupí do Ligy mistrů. V přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport přivítají francouzský Racing Lens v 21 hodin. Pražané v minulém ročníku prestižní soutěže nezvítězili. Slávia po obměně kádru i vinou zranění některých opor nastoupí k prvnímu utkání Ligy mistrů v hodně odlišné sestavě než loni. V čem ještě budou Pražané jiní, popisuje trenér Jindřich Trpišovský.
23: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný, takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti loňsku posunuli.
22: Tenistka Kateřina Siňáková postoupila po boku Američanky Townsendové do finále čtyřhry na US Open. O svůj 12. grandslamový titul bude hrát zítra večer.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 Praha Brno komplikace v důsledku prací v obou směrech mezi exity 49 Vlašima 56 Zruč. Kvůli opravám se tam v poměrně dlouhých úsecích jede vždy jen levým pruhem. Směrem z Brna na Prahu kolony začínají za sjezdem na Kutnou horu. Kamiony na 64. osobní na 61. kilometru. Pro ně je cesta na 56. až na 40 minut. Ve směru opačně z Prahy na Brno situace složitější. Původní dlouhá kolona se rozdělila. Nejdřív se tvoří za sjezdem 29 Chocerady, pro osobní auta asi 10 minut, rozjíždíte se to, pak se jede kus plynule, ale od exitu 41 Divišov následuje další kolona, do zúžení na 50. kilometru je to asi na 3/4 hodiny osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dál odpoledne bude převážně oblačno až polojasno, hlavně na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty odpoledne 16 až 21 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 13. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku, dnes s Věrou Štechrovou.
3: Jaký dopad bude mít na výběr daní znovu zavedení EET a jak příjem státní pokladny sníží včera odhlasované daňové změny? Jak vážně ohrozil ruský dron letadlo s ukrajinským prezidentem Zelenským při odletu do Norska? A jak má mimořádný republikánský sjezd před americkými listopadovými volbami mobilizovat republikány a co všechno slibuje Donald Trump? O tom všem budeme mluvit. Jen podpis prezidenta chybí k tomu, aby byla od příštího roku znovu zavedena elektronická evidence tržeb. Sněmovna včera přehlasovala pozměňovací návrh Senátu a schválila zákon v původním znění. Vláda si od obnovení EET slibuje hlavně narovnání podnikatelského prostředí a 14 miliard navíc do státní pokladny. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO tím považuje diskuzi o ekonomickém přínosu opatření za uzavřenou.
4: Z ekonomického hlediska je EET 2.0 vestavěný stabilizátor, který zvyšuje mzdy v sektorech, kde bylo zavedeno, což se jasně potvrdilo na příkladu gastronomie po zavedení původního EET 1. Narovnává podnikatelské prostředí, protože eliminuje predátorskou konkurenci, která se daňovým zákonům jenom vysmívá. Každý, kdo to se svým podnikáním myslí vážně, může na EET pouze vydělat.
3: Evidence bude na rozdíl od dřívějška evidovat i bezhotovostní platby. Opozice poukazuje na dřívější rozhodnutí ústavního soudu, který bezhotovostní platby z povinnosti evidence vyňal. Ve vysílání je teď ekonom Matěj Bajgar z Centra veřejných financí, spoluautor studie o daňových dopadech EET. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Tak jak se bude ta elektronická evidence tržeb od příštího roku lišit od té původní z roku 2016?
5: Tak EET 2.0 se bude především ve dvou důležitých ohledech mít širší dosah. Ta původní EET zavedená na konci roku 2016, tak se týkala pouze pohostinství, ubytování a ubytování, stravování a obchodu, zatímco nová EET tak nebude takto odvětvově omezená, bude se týkat všech subjektů. A za druhé, tak původně EET se týkala hotovostních plateb následně, když to nová EET, tak se bude týkat i takzvané kontaktních bezhotovostních plateb, tedy plateb například kartou nebo QR-kem ve chvíli, kdy zákazník a prodejce jsou na stejném místě. Zároveň už nebude proti té předchozí EET povinnost tisknout účtenky, ale také nové EET zavádí některé výjimky, které dříve nebyly, konkrétně to, že podnikatelé že bude režim EET off, kde podnikatelé v prvním pásmu paušální daně, tak za platbu 1400 korun měsíčně se nemusí EET účastnit. To dříve nebylo.
3: A k těm zamítnutým senátním návrhům, ty chtěli zrušit limit pro osvobození od daně z příjmů u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Evidence se taky neměla vztahovat na prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Dávaly by takové změny smysl, nebo by ten systém jakýmsi způsobem křivili?
5: My se v Centru veřejných financí dlouhodobě zastáváme daňového systému, kde je co nejméně výjimek a nepokřivuje prostředí. A takovéto úzké výjimky například pro farmáře, ale pak se můžeme ptát, proč farmáři, proč ne jiní stánkaři. To znamená výjimky pro farmáře bychom nepovažovali za přínosné. A co se týče zdravotních benefitů, tak tady nám se úplně nelíbí to, že současný návrh, tak jakkoliv obecně zavedení EET považujeme rozhodně za přínosné, já ho vidím jako přínosné, tak není šťastné, že jsou k němu přilepeny další věci, které s ním nesouvisí a které by si zasloužily vlastní debatu. Tedy můžeme vést debatu o limitech na zdravotní benefity, ale nemělo by to být přilepené k zákonu o EET. Co mi ale přijde nejpodstatnější, tak je, že teda neprošla senátní úprava, která by vyňala bezhotovostní kontaktní platby, protože ty považuji za velmi důležité. Smyslem EET mimo jiné, tak aby fungoval, aby vedl k lepšímu daňovému výběru a k narovnání podnikatelského prostředí, tak mimo jiné má za cíl zlepšit kapacitu finanční správy, cílit kontroly na podnikatele, který podvádí a zároveň nezatěžovat podnikatele, kteří řádně platí daně. A není to tak, že by dnes finanční správa všem viděla do účtu a ty informace, které dostane z EET, tak už dneska měla. To není pravda a ta analyticky informace z EET budou velmi cenné.
3: Vy jste sám zmiňoval tu EET, která má začít platit od začátku příštího roku, která se dotkne téměř všech podnikatelů, kteří přijímají platby od zákazníků na místě. S tou zatím nejsou zkušenosti, ale každého asi napadne, že se tady ta evidence dá obejít. Tak jaké příjmy tady předpokládáte?
5: My jsme v centru k tomu před pár měsíci publikovali studii, kde jsme využili detailní data o jednotlivých daňových subjektech od finanční správy a na základě toho jsme dokázali odhadnout a porovnat subjekty, které byly zasažené tím prvním EET s těmi, které zasaženy nebyly. A vyšlo nám, že podle našich odhadů, tak první EET vedlo k navýšení daňového výběru o zhruba 7,5 miliardy korun. A pokud tyto odhady nějakým způsobem extrapolujeme, rozšíříme na současné ceny, současnou ekonomiku a na všechna odvětví, tak nám z toho vychází, že se dá očekávat samozřejmě s výraznou mírou nejistoty dodatečný výběr možná 14 miliard korun díky nové EET. Zároveň bych ale rád zdůraznil, že toto není jistota, toto nejsou peníze, které máme, které má stát už na účtu nebo bude mít na účtu příští rok. A i proto bych byl opatrný s výjimkami a s přilepenými opatřeními, kdy část těchto peněz, které snad stát navíc vybere, ale nevíme to jistě, tak rovnou rozdáváme zase na další slevy opatření.
3: No já právě připomenu, že součástí zákona jsou i další daňové změny, návrat školkovného, studentská sleva na dani, nealkoholické nápoje v restauraci ve 12% sazbě DPH, právě to osvobození zdravotních benefitů od daně z příjmu. Tak o kolik tyhle úpravy sníží ten předpokládaný příjem z EET zhruba? Počítali jste to?
5: Co se týče snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích, tak nám vyšel nějaký hrubý odhad 0,4 miliardy, 400 milionů korun. Obecně si nemyslíme, že to je šťastné, jsme spíš příznivci toho, aby co nejméně věcí bylo v nižší sazbě DPH. DPH je klíčový zdroj příjmu pro státní rozpočet a přesouvání do nižší sazby není šťastné ani v tomto případě. U školkovného a slevy na studenta za centrum nemám dobré číslo, v médiích se objevuje odhad kolem 4 miliard korun ročně. Každopádně je to opět téma, které by si zasloužil vlastní diskuzi spíše než aby bylo přilepené k EET.
3: Matěj Bajgar, ekonom z Centra veřejných financí. Díky, naslyšenou.
5: Děkuju, naslanou.
3: Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při úterním odletu z Moldavska do Norska málem zasáhl dron. Bez dalších podrobností to řekl norský premiér Jonas Gahr Støre. Zdroj agentury AFP ze zelenského kanceláře ovšem jeho výrok zlehčil s tím, že šlo o obecný letecký poplach a prezidentovi nehrozilo žádné nebezpečí. Ukrajinský server Kyiv Independent píše, že mělo jít o ruský dron typu Shahid, který narušil moldavský a pak rumunský vzdušný prostor v době, kdy letadlo se Zelenským odlétalo. My jsme ve spojení s Adamem Siberou, dopisovatelem zpravodajského serveru Voxpot v Kyjevě. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Tak norský premiér ve vysílání veřejnoprávní stanice NRK řekl, že dron měl Zelenského letadlo skoro zasáhnout, když se připravovalo ke startu. Je to podle něj realita, které prezident čelí. A prezidentská kancelář Zelenského to pak korigovala s tím, že šlo jen o poplach. Tak co o tom incidentu je známo?
6: No víme, že 8. září se prezident Zelenský chystal odletět z Kišiněva do Norska a v té době pronikly do moldavského vzdušného prostoru ruské drony typu Geraň. Moldavsko jako reakci uzavřelo vzdušný prostor a Zelenského let byl zpožděn s tím, že jeden dron pokračoval dále do Rumunska a vzlétly proti němu dvě španělské F-18. Zatím nemáme potvrzené vzdálenost dronu od letadla ani jeho přesnou trajektorii, tedy nelze s určitostí potvrdit, že šlo o přímý atentát na Zelenského. Nicméně vidíme pokračování vzdušné eskalace z ruské strany.
3: Jak vážně to berou na Ukrajině, když jsme slyšeli, prezidentská kancelář to spíš zlehčovala?
6: No, bere se to jako vážný bezpečnostní incident v tom ohledu, že Ukrajina už několik měsíců varuje, že Rusko bude eskalovat svoje vzdušné útoky a dronové inkurze. Jeden z ukrajinských představitelů, který byl na palově, hovoří o nebezpečném přiblížení. Další zdroj z prezidentské kanceláře označil tvrzení, jak říkáte, o bezprostředním ohrožení Zelenského za přehnané. A Kyjev tedy zatím netvrdí, alespoň ne oficiálně, že by šlo o pokus o atentát.
3: A jak otevřeně mluví prezidentská kancelář, nebo jak otevřeně se objevuje v médiích informace o dosavadních pokusech Rusů Volodymyra Zelenského zabít?
6: No, nejznámější je ten z minulého roku, kdy SBU zadržela několik osob, které se měly pokusit o atentát na prezidenta Zelenského, ale z pochopitelných důvodů jsou, řekněme, konkrétní důkazy nebo detaily takových operací, včetně toho, kde by probíhaly, aby se nevědělo, kde se prezident Zelenský mimo Ukrajinu pohybuje a v jakém bezpečnostním okruhu utajovány.
3: Volodymyr Zelenský tráví v letadle hodně času, mezitím už z Norska, kde byl na pohřbu krále Haralda, odletěl do Kanady, a to i s manželkou Olenou. Jak se zajišťuje jeho bezpečnost ve vzduchu?
6: No tak základem je utajení trasy a přesného času cesty. Z Ukrajiny odlétat nemůže, protože je zde uzavřený vzdušný prostor. Většinou tedy cestuje vlakem buď do Polska, anebo do Kišiněva a letí až z té země a koordinují ochranu vlastně s bezpečnostními složkami té hostitelské země, které pochopitelně jejich armáda zabezpečuje letiště, vzdušný prostor a podle rizika může být zapojeno i vojenské letectvo.
3: On ta letadla střídá nebo má nějaké speciální letadlo?
6: Myslím si, že ta letadla střídá, ale musím se přiznat, že takhle přesnou informaci nemám.
3: Možná je to dobře. Zpravodajský server BBC dnes píše o tom, že Rusko během srpna prudce zvýšilo počet dronů Geran s proudovým pohonem, které postupně nahrazují starší typy. Tak jak velký problém to pro ukrajinskou vzdušnou obranu v tuhle chvíli je?
6: Ano, ten trend zvyšování proudových dronů je jasný, zatímco v červnu jich bylo 350, v červenci už 1600 a minulý měsíc dokonce 2800. A ten největší problém je, že klasické šahedy létají zhruba 200 až 300 km za hodinu a nechají se sestřelovat vlastně mobilními skupinami, které mají připevněný těžký kulomet na korbě auta a dokáží vlastně levněji takovouhle hrozbu zažehnat. Nicméně ty proudové gerany výrazně zkracují dobu, kterou má protivzdušná obrana na reakci. A Ukrajina se jako odpověď snaží vlastně vyvinout takzvané interceptory nebo i stíhací drony, které fungují už dobře proti šahédům. To vlastně vidíme tady teď v Kyjevě každý den, protože Kyjev je pod útoky dronů neustále. Ale problém je v možnostech uskutečnit výrobu na průmyslové úrovni proti takové hrozbě jako ruská vlastně dronová sbírka, když to řeknu takhle cynicky, tak v jakém množství se ona pohybuje.
3: Adam Sibera, dopisovatel z pravodajského serveru Voxpot v Kyjevě. Děkuju vám, naslyšenou.
6: Díky moc, hezký den.
3: Na celonárodním sjezdu své strany v Dallasu, který se koná mimořádně před volbami, Donald Trump slíbil, že pokud republikáni vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi $5,000. Donald Trump se tak snaží mobilizovat republikány před listopadovými volbami do kongresu. And I want you to remember me in 4 or 5 years when this country is rocketing. Remember, I'm the one that got it started. I'm the one. No a v případě prohry americký prezident strašil peklem, které budou Američané zažívat, protože přijdou podle Trumpa o hranice, o snižování daní i o bezpečí. Voliči v USA budou v listopadu rozhodovat o novém složení celé sněmovny reprezentantů a části Senátu, kde teď mají republikáni těsnou většinu. Podrobnosti probereme s Tomášem Klvaňou, amerikanistou z New York University Prague. Dobrý den.
8: Dobrý den.
3: Tak ten republikánský sjezd v Dallasu nemá žádnou tradiční agendu, nejde o nominace ani o program. K čemu tedy slouží a jaká je účast?
8: On to vlastně není ani takový sjezd, který se vždycky odehrává před těmi prezidentskými volbami, protože tam jsou zvoleni normální delegáti z různých států. Tady je to spíš taková PR hra, snaha mobilizovat Trumpovu volební základnu, protože republikáni se bojí, že by mohli prohrát obě komory kongresu na podzim a to by samozřejmě prezidentu Trumpovi velmi zkomplikovalo jeho vládnutí po ten zbytek jeho prezidentského mandátu.
3: A v tuhle chvíli tedy ukazují průzkumy, co, jak by volby mohly dopadnout. Má Donald Trump důvod k obavám?
8: Pokud by se ty volby konaly teď, tak by zcela jistě republikánská strana ztratila kontrolu nad sněmovnou reprezentantů a ve hře je i Senát, protože v těch klíčových státech je to buď na straně demokratů, anebo velmi těsné. Některé ty předvolební průzkumy třeba ukazují, že republikáni se můžou obávat i senátních voleb v Texasu, což by bylo nevídané, kdyby třeba vyhrál senátní kandidát za demokratickou stranu Texasu. To se nečeká. Dokonce v takových státech, jako je Kansas, to je velmi republikánský stát, kde desítky a desítky let nevyhrál demokrat. Je ten souboj daleko, daleko blížší a ostřejší a nevyrovnanější než dřív, takže v tuhle chvíli na tom Trump není dobře, ale pochopitelně do voleb je ještě mnoho týdnů, ta situace se může změnit.
3: $5,000 každému Američanovi, když republikáni vyhrají volby, to skoro vypadá jako kupování si hlasů. Je něco takového v USA možné a už se něco podobného někdy stalo?
8: To je na hranici zákonnosti. To myslím si, že by to mohli demokraté dát k soudu a mohli by potom rozhodovat potom jednotliví soudci, ale zaprvé je to tedy velmi, velmi otevřená korupce, když to řeknu takhle natvrdo. Samozřejmě politici se vždycky snažili ucházet se o hlasy různých skupin obyvatelstva tím, že jim třeba zvýhodňovali daně nebo dělali různé programy, ale takhle otevřeně říci, volte nás a když vy hrajeme, tak dostanete $5,000, to ještě nikdo nikdy ve Spojených státech neskusil. A kromě toho, když to spočítáte ve Spojených státech, že je nějakých 270 milionů dospělých lidí, no tak se dostáváme na částku, která je velmi výrazně za hranicí $1 bilionu amerických dolarů a americká ekonomika na tom v tuhle chvíli není v žádném případě moc dobře, takže to není ani moc dobrý signál makroekonomický do budoucna.
3: Kde by chtěl Donald Trump ty peníze vzít, řekl?
8: No tak
3: ze státního rozpočtu?
8: Neřekl. Ano, bylo by to zjevně jakási dividenda, Trumpova dividenda ze státního rozpočtu, ale znamenalo by to další zadlužení toho federálního rozpočtu a zvýšení toho federálního deficitu.
3: Donald Trump taky mluvil o tom, jak na něho budou za 4 až 5 let vzpomínat. Vyzýval voliče, ať si na volebním lístku představí jeho, dodal ještě jednou. Znamená to, nebo dá se z toho vyvodit, že ty spekulace o tom, že by se mohli ještě pokusit jednou kandidovat do Bílého domu, jsou vyvrácené?
8: Vyvrácené ne, u Trumpa nikde nevíte, ale je to opravdu velmi málo pravděpodobné a nemyslím si, že by to prošlo u soudu a u nejvyššího soudu. Ta americká ústava je v tomto víceméně jednoznačná. Nemyslím si, že by se k tomu Trump odhodlal, že by se snažil kandidovat nebo nějakým způsobem se do toho Bílého domu snažil dostat třeba na té kandidáce jako viceprezidentský kandidát. I to je podle mého názoru neústavní. Ale Trump vám nikdy neřekne, že nebude kandidovat, protože ví, že by to okamžitě oslabilo jeho pozici právě teď. On by se stal takzvanou chromou kachnou. Takže on bude udržovat voličstvo a novináře a demokraty v nejistotě do poslední chvíle.
3: Jak na tuhle mobilizaci republikánskou odpovídají demokraté? Jak viditelná je jejich kampaň? Na čem ji staví?
8: No žádná, neviditelná. Demokraté jsou na tom velmi špatně v tuhle chvíli. Utápí se ve vnitřních sporech, na vzestupu je takové to radikální levicové socialistické křídlo. Nemyslím tím na vzestupu početně, ale jsou strašně vidět na sociálních sítích a to velmi nahrává republikánům, protože socialismus je v Americe obecně nepopulární, i když samozřejmě je daleko populárnější třeba dnes mezi mladými voliči než dříve, ale obecně to není něco, co by vyhrávalo volby a to by právě mohlo oslabit demokraty na podzim, takže se nedá říci, že demokraté mají ty volby vyhrané už teď.
3: Říká to váš Klvaňa, amerikanista, který působí na New York University Prague. Mluvili jsme o tom, co se děje ve Spojených státech před volbami, které USA čekají. Díky, naslyšenou.
8: Také přeju hezký den.
3: A za pár vteřin jsou tu aktuální zprávy. Vy si je můžete poslechnout na vlnách Českého rozhlasu. Zůstaňte dál s námi.
9: Radiožurnál Půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
11: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden skoro o 2 koruny za litr. Řidiči ho teď natankují v průměru za 4,40 korun a 22 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně. Litr vyjde na 7,40 korun a 79 haléřů. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí. Rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Při útoku ruských dronů v ukrajinské Sumské oblasti zemřelo nejméně 5 lidí. Minimálně 24 dalších je zraněných. Na síti Telegram to oznámili ukrajinské úřady. Naopak Rusko informovalo o úderu ukrajinských dronů v dagestánském městě Machačkale. Bezpilotní letouny údajně mířily na tamní přístav. Nejrychlejší dobíjecí stanici pro elektromobily v Česku už za půl hodiny spustí společnost E.ON v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Nové místo bude zároveň sloužit řidičům nákladních aut a kamionů. Nabíječka v Dolním Dvořišti bude teprve třetím veřejným místem pro těžkou dopravu. Česko-italské přátelství připomenou koncerty italského pěveckého sboru Cimadoro z Ledra. Poprvé vystoupí dnes ve 14 hodin v Buštěhradu u Kladna, 5 odpoledne pak ve Valštejnské zahradě v Praze. Zítra se hudebníci představí při obnově historického kříže v Chyňavě u Berouna a o víkendu se přesunou na Olomoucko. Sport. Lionel Messi pomohl asistencí k remíze Interu Miami 1-1 se Chicagem. Zámořské MLS proti němu skóroval další bývalý hráč Barcelony Robert Lewandowski. Z českých fotbalistů se do hry dostal pouze Pavel Bucha. Za Cincinnati odehrál celý zápas při debaklu 0-5 s Philadelphia. Záložník Tomáš Ostrák se po zranění vrátil do nominace St. Louis. Při remíze 2-2 v Portlandu ale zůstal pouze na lavičce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 kvůli pracím mezi Ostředkem a Loktem. Na dálnici D1 Praha Brno se mezi exity 49 Vlašim a 56 Zruč Trhový Štěpánov jede v každém směru jenom levým pruhem. Opravují a impregnují tam vozovku a kolony vznikají dlouhé. Ve směru z Brna na Prahu za sjezdem na Kutnou horu se popojíždí ze 64. kilometru kolem nehody na 61. do zmíněného zúžení na 56. až 35 minut osobním autem. Ve směru z Prahy Prahy do Brna je kolona rozdělená. První kratší část se rozjíždí hned za Šmejkalkou mezi 26. a 27. kilometrem, to není na dlouho. Pak je provoz plynulý a za sjezdem na Sázavu ze zhruba 38. se popojíždí na 50. asi 50 minut osobní auta a kamiony výrazně déle. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov počítejte s kolonou kamionů ze 173. kilometru pravým pruhem k D2. Osobní auta zpomalují za exitem 182 Popůvky. Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc u Koclířova je teď kyvadlový provoz. Uzavřená je před kruhovým objezdem silnice 34 ze Svitav. Jede se po svitavském obchvatu, odtamtud jsou dlouhé kolony kolem Opatovce ke Koclířovu a postává to tam i směrem opačně od Hřebče. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Dál odpoledne bude oblačno až polojasno, hlavně na horách výjimečně slabé přehánky, teploty většinou 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
12: Univerzity třetího věku nabízejí seniorům nejen znalosti, ale i aktivní životní styl. Zájem o ně stále roste a ta nejstarší univerzita třetího věku v Česku funguje už dlouhých 40 let. O jaké obory mají seniori největší zájem, uslyšíte v další soutěžní reportáži a hrát dnes můžeme třeba o ceny od Alpine Pro, anebo taky sadu cen gastronomických. Už za chvíli poslouchejte pozorně.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Nejstarší univerzita třetího věku v Česku funguje už 40 let. Je to Univerzita Palackého v Olomouci a je o ní stále velký zájem. Aktuálně ji navštěvují 2000 studentů. Zajímá je umění, věda, ale zkouší třeba i sportovní lukostřelbu nebo cvičení jógy.
1: Když si položte takhle dlaně na boky.
2: Na podložce při ranní józe pro seniory je i paní Eva.
3: Je to cvičení, které dokáže protáhnout všechny svaly, sklidnit mysl a je to takové ucelené cvičení pro tělo i pro duši.
2: Na univerzitě třetího věku se už považuje za veterána.
3: Od roku 2019, takže jsem spokojená a hodlám pokračovat.
2: Tady je ale také muž.
4: Já už cvičím 8. rokem.
2: Říká mi pan Vladislav, co vás tak nejvíc přitahuje?
4: Psychologie. Výpočetní technika.
5: Dobře. Jakmile vám přijde rozvrh, prohlédněte si ho a kdyby cokoliv...
2: Zájem stále mírně roste. Akademický rok na Univerzitě Palackého letos zahájí zhruba 2000 seniorů. Univerzita třetího věku ale pomáhá i lidem handicapovaným nebo v invalidním důchodu. Proto nejmladší posluchačka má 27 let, nejstarší patří do skupiny 85+. Mezi posluchači jsou i profesoři, docenti, zkrátka lidé velmi vzdělaní. Učit je proto výzva i pro zkušené lektory. Například archeoložku Pavlínu Kalápkovou.
6: Mají takové otázky a takové dotazy, na které je pro nás i obtížné občas odpovědět.
2: Jste schopná říct, nevím.
6: To říkám velmi často. O tom je archeologie.
2: Seniorské kurzy nabízí všech 8 fakult Univerzity Palackého. Největší zájem je o přednášky práva, medicíny, historii a umění. V poslední době i o zdravý životní styl, jazyky a výpočetní techniku. Letos se do Univerzity třetího věku poprvé zapojila například katedra bohemistiky. Další novinky doplňuje manažerka Univerzity třetího věku Klára Tesaříková.
7: Francouzská kultura na střední Moravě a ajurvéda. Jedním z takových nejvíce přírodovědecky zaměřených je od mikroskopu po dalekohled, jak se rodí vědecké poznání.
2: Univerzita třetího věku nabízí i letos kurzy na 1 nebo 2 semestry. Kromě Olomouce má pobočku i v Uherském Hradišti. Speciální vzdělávací program pro seniory má původ ve Francii. První studijní obory otevřela Fakulta sociálních studií Univerzity v Toulouse v roce 1973. V roce 1986 se celoživotním vzděláváním inspirovali i v hanácké metropoli. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
0: A teď už je tu číslo 221 552 255 linka do vysílání odpoledního Radiožurnálu, pokud s námi chcete soutěžit a poslouchali jste pozorně. Tak do toho hodně štěstí, čekáme třeba právě na vás. Za chvíli jsme zpátky po R.I.M.

0: Skončili Ariem, 12:45, začíná odpolední soutěž a ze Strážnice telefonuje David. Davide, vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás.
0: Univerzita třetího věku v Česku funguje už 40 let, to je téma dnešní odpolední soutěže, takže Davide, pokud se vám třikrát podaří odpovědět správně, mám novinku od Alpine Pro, pánskou nebo dámskou softshellovou bundu Hůr podle vašeho výběru, může to být i bunda dětská pro vašeho potomka případně. Tyhle bundy patří mezi oblíbené outdoorové modely, které oceníte jak při výletech do přírody, tak také ve městě. Za dvě správné odpovědi je to Saracen gastronomických set Aperol Spritz s další výbavou, formou na led či originálním setem sklenic a nově taky unikátní ručně foukaným skleněným podtáckem od české značky Skloglas. Pokud nepijete alkohol, vyměníme rádi za nealkoholické Krodino a přidáme i balení zrnkové kávy ze sítě Pražíren a kaváren Mama Coffee. Za jednu správnou odpověď, cena útěchy jako překvapení. Davide, můžeme začít?
1: Můžeme.
0: Pravidla mluví o 5-vteřinovém limitu, během kterého byste měl začít odpovídat nebo správně odpovědět, pokud odpovíte až po 5 vteřinách. Byť správně, odpověď se hodnotí jako nesprávná. Davide, první otázka zní, nejstarší univerzita třetího věku v Česku, jak jsme řekli, funguje 4 desetiletí. Ptám se, zda víte, která univerzita to je?
1: Univerzita Palackého v Olomouci.
0: Je to tak, univerzita třetího věku v Olomouci začala fungovat v roce 1986. Otázka druhá. Univerzita třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci má pobočku i v jiném moravském městě. Zaregistroval jste ve kterém?
1: Myslím, že to je Uherské Hradiště.
0: Je to Uherské Hradiště, druhá správná odpověď a druhý bod. No a do třetice, pozor, zaznělo to tam na konci té reportáže. První vysokoškolské studijní obory speciálně pro seniory vznikly ve Francii. Pamatujete si, Davide, ve kterém městě?
1: Bylo to v Toulouse.
0: V roce 1973 na katedře sociálních studií poprvé tam použili i pojem Univerzita třetího věku. A tohle téma vás dovedlo k hlavní ceně. Gratuluju vám, Alpine Pro patří vám.
1: Děkuju moc.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: S produkcí se pak domluvíte, jaká bunda to bude. Další štěstí můžete zkusit zase zítra po 12:30 ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Hodně štěstí.

0: Francie, Španělsko, Rakousko, Švýcarsko. Všude tam vyšetřují krádeže v muzeích. Na jihu Francie před pár dny zloději ukradli vzácné obrazy. Ve Španělsku zase v uplynulých týdnech zmizely desítky zlatých náramků a misky z doby bronzové. Chtěl jsem říct, ve studiu je má, ale nemá, ale mluvit o nich bude Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Martine, tak, dobrý den.
1: Také zdravím, hezké odpoledne.
0: Je možné říct, že artefakty, které zloději ukradli, jsou velmi vzácné, kradou se často, jsou skutečně v zájmu zlodějů?
1: Ano, jsou to různé předměty, například v úterý z jeho francouzského města Cagnes-sur-Mer, respektive z tamního muzea, zmizely 4 obrazy impresionistického malíře Pierre Augusta Renoira, hlavně velmi cená olejů malba, portrét Madame Colony Romanové, to byla francouzská herečka. Ta škoda se pohybuje v přepočtu přes 200 milionů korun, byť je tedy pravda, že 2 ty obrazy zloději na cestě vytrousily.
2: Tahle díla patří místním obyvatelům. Mají k nim hluboké citové pouto. Celé město je v šoku. Vykradli jedno z našich nejvýznamnějších muzeí.
1: Tohle byl pro francouzské veřejnoprávní vysílání, pro francouzskou veřejnoprávní televizi starosta městečka Cagnes-sur-Mer Brian Masson. Mluvili jsme taky o Španělsku v úvodu. Koncem srpna tam zloději ukradli jednu z nejcennějších sbírek zlatých předmětů z doby bronzové. Bylo to 60 kusů ze zlata, byly to náramky, misky, lahve. Když se podíváme zase do Itálie, tak nedaleko Parmy zloději ukradli také vzácné obrazy. Tehdy to byl Cézanne, Matisse, Renoir, když říkám tehdy, tak to bylo v březnu. A v Rakousku z Vídeňského muzea zase ukradli náhrdelník egyptské královny s více než 670 diamanty.
0: No a postupují zloději podobně, nebo se ty krádeže ve svém provedení v jednotlivých zemích nějak liší?
1: Některé ty postupy jsou podobné, například v případě toho nedávného krádeže Renoira na jihu Francie, tak zloději využili díry v plotu, dostali se do toho areálu muzea, pak rozbili okna a pronikli dovnitř do muzea. Ta krádež jim trvala 5 minut, když se podíváme na tu krádež z loňského roku v Louvru, tak ta trvala 7 minut, takže jenom o 2 minuty déle, a za těch 7 minut ti lupiči stačili se dostat, vlastně vyvést plošinou nahoru na balkon, rozřezali takovou bruskou ty dveře vstupní do té Apollonovy galerie a pak bruskou rozřezali ty jednotlivé vitríny a pak stejnou cestou přes tu plošinu se dostali dolů ven, nasedli na motorky a byli pryč. Všechno to trvalo 7 minut. Když se podíváme na krádež ve Vídeňském muzeu, tak tam zloději byli taky důmyslní, koupili si vstupenku na výstavu a pak kladivem rozbili ty jednotlivé vitríny. Takže když to zhodnotíme, tak co se počítá je rychlost, to, co spojuje ty případy, stačí pár minut a zloději ukradou ty cenné artefakty a pak je to většinou dobře naplánované a taky znalost místa.
0: Říká ve vysílání odpoledního radiožurnálu náš kolega svého času také zpravodaj. Ve Francii už ne, Martin Balucha, teď z naší zahraniční redakce. Martine, děkuji za tu návštěvu.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: No a už za 7 minut bude 13 hodin, to nabídne odpolední radiožurnál další zprávy. Nenechte si ujít, krásné odpoledne ve čtvrtek 10. září.

0: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Vrchní soud v Olomouci potvrdil podmíněný trest a pokutu podnikateli za podvod s covidovými dotacemi. Kvůli požáru trajektu u Filipín úřady stále pohřešují desítky lidí. Tenistka Rybakinová bude od pondělí novou světovou jedničkou, střídá Sabalenkovou. Dlouhé kolony popojíždějí na D1 před omezením u Zruče nad Sázavou a bude oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Ostravský podnikatel dostal 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun za dotační podvod v době pandemie covidu. Trest dnes potvrdil vrchní soud v Olomouci. Gabriel Figel podle rozsudku neoprávněně čerpal covidové dotace a podpory z vládních programů pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy. Zaplatit musí taky majetkovou škodu 5 000 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
3: Odvolání obžalovaného bylo jako nedůvodné zamítnuto. Stejně jako soud prvního stupně jsme neakceptovali jeho obhajobu tím, že za to může vlastně daňová poradkyně. Kromě toho, že obžalovaný všechny dokumenty podepisoval, věděl, na co ty jednotlivé dotační programy jsou.
1: Knihovna Václava Havla už nenese jméno prvního českého prezidenta. Nově bude známá jako první prezidentská knihovna. Děje se tak po dlouhých sporech mezi zaměstnanci a ředitelem Tomášem Sedláčkem, který byl v srpnu zbaven správní radou funkce. Spolupráci s knihovnou ukončili významní sponzoři i Dagmar Havlová, která odvolala souhlas s užíváním jména Václava Havla. Změnu názvu potvrdil šéf správní rady David Dušek.
4: Ta změna teďka proběhla v rejstříku. My jsme tím vyšli vstříc přání paní dokladatelky. A na pondělí připravujeme tiskovou konferenci.
1: Filipínské úřady dál pátrají po cestujících trajektu, který hoří u břehu provincie Palawan. Středeční havárii plavidla nepřežilo nejméně 5 lidí a dalších téměř 90 pohřešují. Podle stanice BBC se podařilo zachránit asi 43 lidí. Práci záchranářů a hasičů komplikují vlny a silné mořské proudy. Příčina neštěstí zatím není známá. Hasiči letos o prázdninách často vyjížděli k požárům v přírodě. V republice jich likvidovali 1630, to je zhruba o 360 více než loni. Situaci ovlivnilo i dlouhodobé sucho. Například na jižní Moravě se počet požárů porostů zvýšil dvojnásobně. Pokračuje mluvčí krajského sboru Jaroslav Mikoška.
5: Nejčastější příčinou vzniku požáru v přírodním prostředí je lidská nedbalost. Může to být odhozený nedopalek, může to být nedohašené ohniště, ale může to také souviset s nějakou lesnickou prací. Samozřejmě nemůžeme vyloučit v řadě případů také úmyslné zapálení.
6: Sport. Tenistku Jelenu Rybakinovou čeká krátce po půlnoci českého času semifinále US Open. Bez ohledu na výsledek duel s domácí Američankou Goffovou se ale od pondělí stane novou světovou jedničkou.
7: Rybakinová ve čtvrtfinále zdolala Číňanku Cheng a právě po tomto vítězství se v pondělí stane první světovou jedničkou z Kazachstánu. V čele pořadí vystřídá Arinu Sabalenkovou z Běloruska, která vládla pořadí tenistek skoro 2 roky. Rybakinová v posledních 12 měsících září získala 4 velké trofeje, titul vybojovala na turnaji mistryň i Australian Open. Na první místo žebříčku se posune také díky slabším výsledkům Sabalenkové ve druhé polovině této sezony. František Typovský, Radiožurnál.
6: Ve druhém semifinále US Open nastoupí Sabalenková proti další Američance Pegulové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 na Vlašimsku a kolony u Svitav na 35C. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí 20-kilometrová kolona za sjezdem na chodce Rady. Je to kvůli omezení na 49. kilometru. Udržba vozovky a jede se pouze jedním pruhem na několika kilometrech. Teď navíc v koloně na kilometru 44,5 ve stoupání nehoda a blokované jsou 2 pruhy ze 3. Zdržíte se asi hodinu směrem do Brna. Obět se to dá přes Benešov a Vlašim. Na D1 v opačném směru z Brna do Prahy je zúžení na 56. kilometru. Opět údržba vozovky, tam je kolona o něco kratší, asi na půl hodiny, brzdí se za sjezdem na Čechtice. A na D1 kolona i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu od kilometru 173 a je to až k omezení v Brně. Silnice 35 je u Svitav ucpaná, u Koclířova opravují vozovku, projíždí se Kivadlově, kolony jsou tam dlouhé z obou stran. A v Praze dejte pozor v újezdu nad Lesy, na Českobrodské, na křižovatce nehoda a zdržíte se chvilku v koloně v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně slabé přehánky, teploty většinou do 21 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
9: Dobré odpoledne vám přeji. V Radiožurnálu za chvíli probereme jedno opravdu hodně důležité téma. Když vám dospívající řekne, že se mu už nechce žít, jak moc vážně to brát a co má v takové chvíli udělat rodič nebo jiný blízký člověk, co to slyšel. Tématem dnešní linky bezpečí Radiožurnálu budou sebevražedné myšlenky u dětí a dospívajících.
2: Odpolední Radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Dnes si připomínáme Světový den prevence sebevražd. Je to téma, o kterém se rodičům i blízkým mluví jenom velmi těžko. Zvlášť, když dospívající řekne, že už nechce žít, anebo že přemýšlí o sebevraždě. Co se v takovou chvíli odehrává v jeho hlavě a jak poznat skutečně závažnost situace? O tom bude tahle linka bezpečí Radiožurnálu. Já teď vítám Lucii Špetovou z naší domácí redakce. Hezké odpoledne.
2: Hezký den. Za poslední roky se počet sebevražd dětí a mladistvých v Česku víc než zdvojnásobil. Zatímco v roce 2019 jich statistiky ministerstva vnitra evidovaly 18, loni už to bylo 38. Za takovými čísly jsou ale vždycky konkrétní příběhy a děti. O sebepoškozování a následném pokusu o sebevraždu se svěřila Karolína.
3: Je to stejně jako cigareta, kterou se dáte, když jste ve stresu, tak člověk, který nemá dobrou situaci a je nešťastný, tak se pořeže.
2: Za tragédiemi bývají psychické potíže, deprese, problémy doma nebo šikana a osamělost nebo pocit, že už člověk svou situaci nezvládá. A děti nebo dospívající často nedokážou své trápení popsat nahlas. Uzavírají se do sebe, tráví hodně času online a ztrácí důvěru v okolí. A ani na lince bezpečí nejsou sebevražedné myšlenky výjimečné. V loňském roce se objevily ve víc než 7 000 kontaktech s dětmi a mladými lidmi. To tedy vychází na zhruba 20 kontaktů každý den. Pracovníci přitom potřebují rychle zjistit, jak vážná situace je, jestli volající o sebevraždě přemýšlí, má plán nebo už se o něco pokusil.
1: Tak půjdeme na linku bezpečí. Tohle byla Lucie Špetová. Díky.
2: Díky, naslyšenou.
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
4: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
1: O sebevražedných myšlenkách u dospívajících si teď budeme v Radiožurnálu povídat s Kateřinou Liškovou, vedoucí preventivně poradenského centra Linky bezpečí. Dobré odpoledne vám přeji.
5: Dobré odpoledne.
1: Jsou sebevražedné myšlenky u dospívajících takovou běžnou součástí prostě jejich pátrání po smyslu života?
5: Řekla bych, že jo, že může nastat, že vlastně začnu hledat, jaké moje místo v tomto světě, kam patřím, kam budu patřit. Velmi často to nasedá ve chvíli, kdy začnu přemýšlet o své budoucnosti. Také samozřejmě sledují současné dění ve světě, tak možná někdy to pak může napadat, jestli dává dobrý smysl tady být. Takže určitě to je nějaké vývojové stádium, kterým si může člověk projít. A pokud má dobré zdroje, dobré ukotvení, tak s ním vlastně propluje a může jít dál.
1: Když se vám dítě nebo dospívající u vás na lince bezpečí svěří se sebevražednými myšlenkami, co vlastně potřebujete zjistit, abyste poznali, jak moc závažná je ta situace?
5: Většinou se ptáme, jak moc často se to děje, jestli je to něco, co potom už třeba zasahuje do jeho běžného fungování. A samozřejmě se bavíme o nějakých příčinách. Z toho nám může vzniknout takový nějaký komplexnější obrázek. Jestli je to právě jenom nějaká úvaha, jestli to je spíš právě nějaká přirozenost toho lidského života, anebo jestli to je spíše patologické a ten člověk je zahnán do úzkých a neví, kudy z té své situace dál. A pokud je v těch myšlenkách, tak máme vlastně velmi často prostor mu ten jeho obzor trošku rozšířit a najít nějaké vhodnější řešení jeho situace. Samozřejmě jiné by to bylo, pokud bychom se třeba už dozvěděli, že je v nějakém započatém pokusu a podobně.
1: To znamená, že vy máte na lince sebevražedné myšlenky, rozlišujete také tendence a už ten započatý pokus. Proč je tohle rozlišení důležité a může se během jednoho hovoru ukázat, že ta situace je mnohem vážnější, než to možná v prvních větách vypadalo?
5: Tak z našeho pohledu to rozlišení je vlastně podstatné právě pro tu akutnost. To znamená, pokud jenom je ten člověk v úzkých a napadne ho, tak já už tady teda nebudu, protože vlastně nevidí jiné řešení, tak máme velmi dobrý prostor to řešení jiné nalézt, protože obvykle existuje. Ale pokud zjistíme, že už má nějaký plán, má už třeba sehnané nějaké prostředky, kterými by si ublížil, tak pak ta akutnost samozřejmě stoupá a my budeme společně hledat nějaké varianty, jak odklonit od toho, aby třeba použil ty prostředky a podobně. A ta varianta, kdy už se na nás obrátí a my třeba zjistíme v průběhu toho kontaktu, že spolikal nějaké třeba léky, zapil alkoholem, tak většinou už to potom poznáte podle toho projevu. Ten člověk začne třeba zadrhávat v řeči, tak jako nesouvisle začne hovořit. A tohleto promapování vlastně v jakém stavu je, co teďkon se děje, kde je, kde se nachází, je vlastně právě důležité potom pro nějaké zajišťování, třeba zprostředkování přímo pomoci záchranky. Tedy v tu chvíli už vlastně neřešíme ty příčiny a nehledáme ty varianty, ale my vlastně jdeme na záchranu života.
1: Chápu. Co všechno musí pracovník Linky bezpečí umět a zajistit, aby s dítětem dokázal o tak těžkém tématu, jakým je sebevražda, bezpečně mluvit?
5: Tak myslím si, že důležité je zachovat klid, protože samozřejmě to s námi taky nějakým způsobem pracuje to téma, být tam pro něj dobrou kotvou, ale zároveň vlastně tohle je situace, kde je potřeba být taky trochu direktivní, nespanikařit a vlastně dobře strukturovat ten hovor, abych mohla případně zajišťovat nějakou další pomoc.
1: S jakými institucemi v takových případech spolupracujete? Na Lince bezpečí.
5: Nejčastěji to bývá toxikologicko-informační středisko, kdy vlastně konzultujeme, když nám třeba klient řekne, že něco spolikal, nějaké léky, tak se ptáme, jak moc je to nebezpečné a tomu potom přizpůsobujeme vlastně vedení toho rozhovoru. A nebo je to přímo záchranná služba nebo policie. Například při dohledání někoho, kdo je opravdu ve vážném ohrožení života, pak spolupracujeme s útvarem zvláštních činností, aby třeba našli někoho, kdo pro nás zůstává anonymní, ale opravdu hrozí, že by mohl zemřít.
1: Co rodič, když něco takového uslyší doma? Jak má reagovat, aby dítě neuzavřel do sebe ještě víc a zároveň, aby nic důležitého třeba nezlehčil?
5: Mně přijde důležité vlastně naslouchat, ptát se, co prožívá, co se teď děje a dát mu zprávu, jsem tady pro tebe a společně to zvládnem. Aby vlastně to dítě nemělo pocit, že to ten rodič zlehčuje a že mu řekne, já jsem taky v tvém věku měl 1000 starostí a taky jsem to přežil. Tím si hrozně zavřeme cestu k těm dětem. Takže nechme ten prostor otevřený. Jsem tady, zajímá mě, co prožíváš a jsem připravená ti hledat pomoc.
1: Co věta, tohle už nikdy neříkej.
5: No to právě se...
1: Ta zavírá?
5: Ta bude znamenat, že už se to dítě neřekne, až mu bude nejvíc ouvej. Takže já bych se rozhodně vyvarovala.
1: Co je podle vás jedna věc, kterou by si měl každý rodič zapamatovat, pokud mu dítě řekne, že nechce žít?
5: Myslím si, že byť je to těžké, tak zkusit jakoby přijmout, že to dítě se teď necítí dobře. Je to signál toho, že se necítí dobře. Nutně to neznamená, že skutečně má touhu nebýt. To znamená, že většinou máte fakt ještě čas a máte prostor něco s tím udělat.
1: Vedoucí preventivně poradenského centra Linky bezpečí Kateřina Lišková, díky za váš čas. Myslím, že to bylo velmi důležité tohle pojmenovat. Díky.
5: Děkuji za pozvání.

0: Tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová spolu budou hrát znovu finále US Open ve čtyřhře. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili v semifinále 6-0 a 7-6. Pro českou hráčku to bude jubilejní 15. Grand Slamové finále. Reportér David Prouza mluvil v New Yorku právě se světovou jedničkou ve čtyřhře Kateřinou Siňakovou.
1: Letos ty Grand Slamy možná byly trošku víc nahoru dolů, že vlastně tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále, ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
2: Zápas proti velmi složitým soupeřkám ve složitých podmínkách, tam kdyby člověk vyhodil papírovou dolarovku, tak odletí možná na Manhattan a vy tam vystřelíte 6-0 první set. Co jste si říkali v tu chvíli?
1: Myslím si, že jsme předvedli skvělý tenis a samozřejmě nikdy to není jednoduchý po takovém setu udržet to tempo, protože je dost jasný, že prostě ty soupeřky se zvednou. Myslím si, že nám to prostě sedlo, že my jsme hráli skvěle a oni nic moc a pak samozřejmě udržet ty ambice, že to takhle bude pokračovat, je téměř nereálný, takže snažíte se na to nemyslet. Prostě bylo vidět, že najednou se to otočilo, byl boj, ale zvládli jsme to za mě dobře.
2: Taylor tady mluvila krásně o US Open, o svých vzpomínkách na ten turnaj, o tom, jak to prožívá i třeba její syn a tak dále. Jak se to poslouchá? Jako není to mírně, jakože už stačí, už dost tlaku na mě?
1: ne, já to vůbec tak nevnímám. Je to krásný. Samozřejmě já takovou srdcovku k US Open nemám. Nebudu říkat, že jo. Pro mě je určitě bonus, že mám Američanku na své straně, že to publikum je na naší straně a je to slyšet, jak říkala, prostě atmosféra byla neuvěřitelná. Samozřejmě moc ráda poslouchám, když o mě hezky mluví, že prostě jsme se našli, že ten náš vztah se vyvíjí i mimo kurt, že jsme se takhle poznali. Vlastně známe se už strašně dlouho, vlastně od junioru jsme stejný ročník, ale nikdy jsme takhle blízko nebyli, takže já jsem moc ráda, že můžu říct, že vlastně mám takhle nějakou partiačku na tom tour.
2: Děkuju moc za rozhovor a přeju, ať se vám to povede v pátek.
1: Děkuju.
2: Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Počkaj, to poznám. To je vaša vlast? Ale na banjo?
1: Kamaráde, tam bude skoro celá Česká filharmonie. Decadencers a divadlo Bratří Formanů. To bude jízda, tak koukej přijít s celou rodinou. Hele, hrajeme od 8. do 28. září v Azylu 78 na Pražském výstavišti. Najdeš to na mávlast.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Tak já přijdem.
2: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Causidisová a zprávy. Český rozhlas a České radiokomunikace už za pár minut otestují systém varování obyvatel. Testovat budou klasické i digitální vysílání. Systém má v budoucnu sloužit k varování před mimořádnými událostmi, jako jsou třeba povodně, požáry nebo rozsáhlé výpadky proudu. Co se na některých rádích objeví, to popisuje Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
3: Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví nějaké slovo alarm nebo alert. Ten přijímač může zároveň i blikat, ten displej bude zhasínat a rozsvěcet se a může to být na začátku doprovozeno nějakým varovným zvukem, nějakým zapískáním nebo zacvrdlikáním nebo upozorněním, že se něco děje.
2: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatrii, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře. Kvůli epidemii střevní virózy zakázali hygienici lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Onemocnilo tam přes 170 lidí. Informovala o tom Zlínská hygienická stanice. Mimořádné opatření bude platit do 15. září. Sport. Na Vuelte čeká nejlepší cyklisty v průběžném pořadí důležitá etapa. V individuální časovce bude majitel červeného trikotu pro lídra závodu Španěl Enric Mas hájit více než 2minutový náskok. A to před Rakušanem Felixem Gálem a Slovincem Primožem Rogličem. Po dnešku čekají cyklisty poslední 3 etapy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hodinová kolona na D1 směrem do Brna a ucpaná 35 u Svitav. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí 20-kilometrová kolona za sjezdem na Chvacerady. Je to vše kvůli zúžení na 49. kilometru. Údržba vozovky jede se jedním pruhem. Navíc na kilometru 44,5 u benzínky ještě nehoda, srazily se 2 kamiony, blokují ve stoupání 2 ze 3 pruhů. Zdržíte se od Prahy asi hodinu. Obět se to dá přes Benešov a Vlašim. Na té objížďce po silnici 3 pozor, před Benešovem je teď nehoda a kolona zhruba od Mrače. Dálnice D1 hlásíte kolony v opačném směru z Brna do Prahy. Popojíždějí před omezením na 56. kilometru. Opět údržba vozovky. Kolona je tam asi na půl hodiny zhruba od 660. kilometru. A pozor, v této koloně je nehoda na 61. kilometru. V levém pruhu hlásí naše zpravodajka.
6: Jsou tam hasiči, policajti, záchranka. Je to tam takový komplikovanější.
5: A silnice 35 je ucpaná u Svitav. U Koclířova opravují vozovku, projíždí se Kivadlově a kolony jsou tam velmi dlouhé z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dál odpoledne bude většinou oblačno až polojasno, hlavně na horách, výjimečně slabé přehánky, teploty 16 až 21 stupňů a na horách naměříme kolem 13. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
7: Přeji krásné odpoledne, je 13 hodin 33 minut a jenom málo připomínám, že od 21 hodin vysíláme Ligu mistrů. Přímý přenos fotbalového utkání Slavia Praha francouzské Lens uslyšíte živě u nás v Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
9: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

Za pár minut se vám v rádiu může zobrazit nápis Alarm. Nemusíte se nijak znepokojovat nebo bát, jde jen o test. Český rozhlas totiž poprvé ověří nový systém varování, který má v budoucnu pomoci při mimořádných událostech. Za chvíli uslyšíte víc.

0: Český rozhlas a České radiokomunikace už za malou chvíli otestují nový systém varování obyvatel. Česko bude teprve druhou zemí, která tuhle technologii vyzkouší. Na některé běžné přijímače i na některá digitální rádia tak za chvíli zamíří varovný signál. Přímo utestuje teď naše vědecká reportérka Karolína Burdová. Přeji hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne, já zdravím z technické místnosti, kde za malou chvíli Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu, spustí právě zmiňovaný test. V podstatě jen zmáčkne červené tlačítko.
0: A tohle je tedy jen upozornění, co by následovalo, kdyby šlo o skutečně mimořádnou událost?
1: Po upozornění by přišlo samotné krizové hlášení, třeba co se stalo a co mají lidé udělat. Dnes tu testujeme hlavně to, jestli přijímače dokážou na varovný signál správně zareagovat. A to si právě teď vyzkoušíme. Takže já poprosím Pavla Balíčka, aby zmáčknul červené tlačítko, kde je napsáno spustit alert. Tak, my jsme to právě zmáčkli, ale je to o něco dříve. My vlastně teď musíme počkat na celou minutu, máme ještě 15 vteřin. Máme tu okolo sebe 6 rádií, ať už analogových, tak i digitálních. A právě na těch analogových už teď můžeme vidět, nebo můžete i vy vidět, že se něco děje, že něco bliká, nebo se může i ozvat krátký varovný zvuk, nebo se může zobrazit nápis alarm nebo alert. A teď už by to mělo být na všech rádiích. Nám se tady spustili teďka ty digitální, které jsme vlastně probudili dokonce ze spánku.
0: Jak se vlastně takové varování dostane od nás z Českého rozhlasu až k posluchačům našeho rádia?
1: Tenhle signál Český rozhlas posílá dvěma způsoby. Jeden využívá stejný princip jako dopravní informace zelené vlny, tedy signál, díky kterému se třeba rádio v autě zesílí nebo přepne z jiné stanice. Druhý pak využívá digitální rozhlasové vysílání a právě tenhle systém je technologicky ještě zajímavější. U digitálního rádia, které tenhle systém podporuje, se může přijímač na varovný signál sám probudit, jak už jsem říkala, i když je právě vypnutý. Zároveň se může samo přeladit na radiožurnál, kde pak člověk dostane další informace. No a tohle propojení obou způsobů je v Česku unikátní. Software pro něj vyvinul přímo Český rozhlas.
0: Takže rádio si vlastně samo všimne, že přichází něco důležitého?
1: Přesně tak a do budoucna se počítá taky s tím, že systém upozorní na mimořádné události, jako je třeba povodeň, požár nebo blackout, jen posluchače v místě, kterých se týká. Do digitálního rádia totiž při jeho nastavení zadáte kód podle místa, kde se nacházíte, takže při konkrétním varování se aktivují jen přijímače, kterým je určené.
0: A jak by tohle mohlo pomoci při skutečné mimořádné události?
1: Nás by to právě mohlo upozornit při nějakém požáru nebo při povodní nebo při blackoutu. Ve chvíli, kdy spustíme tento alert, tak se na těch rádích zobrazí přesně alert, alarm, může začít blikat, může se přeladit na radiožurnál a v tu chvíli moderátor, což už seš ty, Hanko, tak začneš povídat o tom, co se mimořádného stalo a tím upozorníš posluchače, řekneš jim, co by měli nadále dělat.
0: Tak už víme, jak se budí rádio a nový systém varování nám představila Karolína Burdová. Díky. Naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.

dopoledním radiožurnálu jste poslouchali zpěváka Síla. Írán nespolupracuje na vyšetřování stop uranu a nepustil kontrolory na návštěvu zasažených jaderných zařízení. To jsou dvě hlavní výtky, které Mezinárodní agentura pro atomovou energii nahlásila Radě bezpečnosti OSN. Stalo se to poprvé za 20 let a my o tom budeme v radiožurnálu mluvit za pár minut.

Světový jaderný kontrolor poprvé za 20 let nahlásil Radě bezpečnosti OSN, že Irán nespolupracuje na kontrole využívání jádra. Oznámila to Rada Mezinárodní agentury pro atomovou energii, která tento týden zasedá ve Vídni. Rezoluci předložili Spojené státy, Británie, Francie a Německo. Proti se postavili Čína, Rusko, Niger. Pokus o diplomatický tlak na Teherán ohledně jeho jaderného programu teď probereme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobrá odpoledne.

0: svých jaderných zařízení, která byla poničená i teď během konfliktu v tom uplynulém roce, a to včetně 3 zařízení na obohacování uranu. A Tehrán taky neposkytl informace o svých zásobách obohaceného uranu, včetně toho, který už se blížil právě té míře obohacení nezbytné pro výrobu jaderné zbraně. Především Izrael a Spojené státy opakovaně říkají, že iránský režim se snaží vyvinout jadernou bombu a snahou tomu zabránit původně odůvodnili i začátek té současné války.
1: Co na tu kritiku říká Teherán?
0: Tak dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program je jen mírový. Tu aktuální rezoluci Mezinárodní agentury pro atomovou energii odsoudil a už v pondělí varoval, že pokud rezoluce projde, tak podnikne nějaké odvetné kroky. Z přerušení inspekcí Tehrán naopak viní americké a izraelské útoky na svá jaderná zařízení a naopak požaduje, aby přístup pro ty kontrolory byl zahrnutý do té širší dohody o ukončení války se Spojenými státy a Izraelem. V Radě bezpečnosti zřejmě nějaké kroky proti Iránu nemají moc šancí, sedí tam totiž Čína a Rusko s právem veta a obě země se tedy proti rezoluci postavily i teď na té úrovni jaderné agentury.
1: Naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Jano, díky za informace a hezký den přeji.
0: Pěkný den, naslyšenou.

0: Češi opět míří k volebním urnám.
1: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
0: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
1: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
0: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Každé místo má své osudy.
2: A zůstávají jenom ty vzpomínky dochované v těch budovách.
3: Já vidím jenom takovou prázdnou krajinu.
4: Já vidím to město.
1: Jaroslav Rudiš na cestě po stopách literárních hrdinů.
5: Cestou tam si vezli svý naděje, zpátky svý příběhy nebo zklamání.
1: I jejich autorek a autorů.
6: Mě ty místní příběhy začaly fascinovat.
7: To město jako by na ně zapomnělo.
1: Premiérový cyklus Literární místopis. Dnes večer na ČT Art a v iVysílání.
8: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Pražský městský soud zrušil osvobození exposlance Ferryho. Donald Trump slíbil $5,000 každému dospělému, pokud republikáni vyhrají listopadové volby. Fotbalisté Slávie nastoupí na úvod Ligy mistrů proti francouzskému Lens. Dlouhé kolony popojíždí na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna na 49. kilometru. A bude oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Ferryho. Informaci České televize potvrdila Radiožurnálu mluvčí soudu Julie Haluzová. Ferry čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Ferryho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Proti rozhodnutí se odvolala státní zástupkyně. Ferry si do konce května ve vězení odpikával trest za dvě jiná znásilnění a pokus o něj. Vinu opakovaně odmítá. Se slovním i fyzickým napadením od řidičů se častěji potýkají policisté při silničních kontrolách. Vyplývá to z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Slovní agrese je bez postihu. Fyzické napadení se ale trestá, říká policejní mluvčí David Chen.
9: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody. V případě, že je policista napaden nebo kdokoliv jiný, tak má policista oprávnění dle zákona o policii, které může využít bránit se. A samozřejmě policisté jsou vycvičeni k tomu, aby dokázali takto nebezpečné osoby spacifikovat.
8: Americký prezident Donald Trump slíbil každému dospělému občanovi Spojených států v přepočtu přes 100 000 korun, pokud v nadcházejících listopadových volbách zvítězí republikáni. Prohlásil to na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Splnění návrhu by americkou státní kasu mohlo stát zhruba desetinásobek dosavadních nákladů na válku proti Iránu. Trump taky řekl, že by podle něj, co by podle něj znamenala prohra republikánů.
10: Takže vás žádám, abyste předstírali, že na hlasovacím lístku je moje jméno. Protože pokud prohrajeme, ztratíte své hranice, ztratíte své daňové úlevy, ztratíte svou bezpečnost a ochranu, ztratíte své bohatství, projdete si peklem, stejně jako před 2 lety.
8: Ochránci přírody hledají dobrovolníky na sběr škeblí z břehů Slapské přehrady. Kvůli extrémnímu suchu tam povodí Vltavy opouští hladinu vody. Přehradě žijí stovky tisíc mlžů, kterým teď hrozí uhynutí. Obyvatelé, rybáři, školní třídy a nebo další dobrovolníci se můžou ke sběru přihlásit na webu Českého svazu ochránců přírody, říká koordinátorka akce Eliška Prouzová.
11: Vytipovali jsme zatím 19 lokalit, kde se dá předpokládat nejvyšší výskyt škeblí. Potřebujeme každé z míst zkontrolovat 2x až 3x během týdne, kdy bude voda klesat. Škeble, které se odstnou na suchu, je nutné opatrně pozbírat a vrátit do hlubší vody. Sport.
12: Fotbalisté Slávie budou hrát na úvod nového ročníku Ligy mistrů s francouzským Lens. Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu v 21 hodin. Pražané dávají v úvodu sezóny spoustu gólů ze standardních situací. Ofenzivní standardky má ve Slávii na starosti asistent kouče Jindřicha Trpišovského Milan Černý. Ten se inspiruje i v zahraničí, nevymýšlí ale jen novou taktiku.
13: Vlastně vy to jako můžete se k něčemu vrátit, co jste dělal třeba 2 roky zpátky, takže ty nápady vlastně vznikají nový a nový. Samozřejmě koukáme na Arsenal, koukáme na ostatní týmy. Na druhou stranu musím říct, že ten realizák máme silný, ať už hráče nebo trenéři kolem mě, vlastně tak ty nápady mají. A musím říct, že vlastně česká myšlenka je taky vzácná.
12: Dnešní program Ligy mistrů startuje už v 18.45 zápasy Fenerbahče Istanbul AS Dream a PSV Eindhoven Šachtar Doněck. Ve 21 hodin vedle Slávie a Lens nastoupí ještě Bayern Mnichov proti Bude Glimt, Como proti Lipsku a Manchester United proti Sabahu Baku.
1: Zelená vlna.
4: známe lepší cestu.
14: Ucpaná D1 za Mirošovicemi a nehoda v Opavě. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí velmi dlouhá kolona za sjezdem na Benešov. Je to kvůli omezení na 49. kilometru. Údržba vozovky jede se pouze jedním pruhem. Kolona je dlouhá, jsou v ní i nehody. Aktuálně kamiony zastavují už v omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. To zdržení je přes hodinu směrem do Brna. A pozor, pokud byste to chtěli objet přes Benešov a Vlašim, tak před Benešovem na silnici 3 už popojíždějí kolony, zdržíte se i tam asi 15 minut. Na D1 v opačném směru z Brna do Prahy je zúžení na 56. kilometru. Opět údržba vozovky, tam je kolona o něco kratší, asi na půl hodiny. Na silnici 35 čekejte komplikace u Svitav. Mezi Kocklířovem a Hřebeckým tunelem uzavírky omezení a tvoří se kolony v obou směrech. Delší ve směru z Hradce Králové až na půl hodiny. A ještě do Opavy na silnici 11 na výjezdu do Ostravy. Nehoda v Komárově.
15: Je tam křižovatka velká a nabralo tam auto do autobusu. Jsou tam hasiči, je tam sanitka.
14: Projíždí se Kyvadlově, tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude oblačno až polojasno, na horách slabé přehánky, teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál a Hanka Schánělová.
16: Dobré odpoledne vám přeji. Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží, počítá s tím novela, kterou právě projednávají poslanci ve sněmovně. Kolik by tak od ledna mohli za jízdu po dálnicích řidiči platit, řekneme vám to v odpoledním radiožurnálu.
4: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou projednávají poslanci. Vládní koalice chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedla bývalá vláda. Ve sněmovně už je reportérka Adéla Burešová. Vítám tě, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tu novelu si skutečně před malou chvílí posunuli poslanci do závěrečného schvalování a teď tady začala krátká přestávka. To zmrazení cen dálničních známek tady ve sněmovně obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě.
2: Celkový nárůst ceny dálničních známek za posledních 5 let 71%. Proto vláda nepovažuje za systémové, za vzorček, za nějaké číslo, které propočítává každoročně zatěžovat dál obyvatele Česka.
1: Ke zrušení valorizace se kabinet zavázal ve svém programovém prohlášení.
0: Tuhle novelu projednávali poslanci už na mimořádné schůzi. Jaká je kolem ní debata dnes?
1: Ta debata byla poměrně podobná, argumenty opozičních poslanců se víceméně nezměnily a s tou novelou nesouhlasí. Upozorňují hlavně na to, že výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury, jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 miliardy. Předseda opoziční ODS Martin Kupka pak mluví o zrušení valorizace jako o populistickém kroku, na který doplatí daňoví poplatníci.
3: Místo toho, aby ti, kteří dálnici skutečně používají, včetně zahraničních turistů, zaplatili o něco víc v návaznosti na inflaci a na počet kilometrů dálnic, tak místo toho ty náklady navíc rozloží mezi všechny daňové poplatníky a musíte k tomu pak připočíst, ale ještě úrok, takže ve výsledku to pro všechny bude dražší.
1: Dnes tedy bylo druhé čtení, ve kterém poslanci načetli pozměňovací návrhy k této novele. S jedním z nich přišel i hospodářský výbor, a to konkrétně ohledně změn platnosti jednodenní dálniční známky. Ta teď platí do půlnoci od jejího zakoupení, nově by ale měla platit po celých 24 hodin. Třeba tento návrh je pak podle Kupky přijatelný. Na programu dnešního jednacího dne jsou ale hlavně pravidelné interpelace a ty ústní začnou už za necelou půl hodinu na premiéra Andreje Babiše z ANO. Ten tu ale dnes není a poslanci tak pouze načtou.
0: Adéla Burešová dnes tedy mluvila o dálničních známkách. Děkujeme, hezký den přeji.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Teď si poslechněte další díl seriálu k 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta. Václav Havel poskytl radiožurnálu stovky rozhovorů a my z nich teď postupně vybíráme každý den vždy jedno téma. Díky archivu pořadu Hovory z Lán se dnes zaměříme na Václava Havla jako na dramatika a spisovatele.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla? To nejlepší z Hovorů z Lán.
3: V 90. letech se Václav Havel etabloval jako politik. Ani v této roli se ale nechtěl vzdát svého původního zaměření. Dramatika. V Hovorech z Lán v dubnu 1990 tak vyjádřil potěšení z toho, že se jeho hry vracejí na jeviště divadel a televizní obrazovky.
2: Mě těší, že se mé hry začínají hrát. Z těch svých premiér považuji za nejdůležitější premiéru Larga Desolata v divadle Na zábradlí, mimo jiné podle mého mínění velmi dobré představení.
3: V lednu 1991 prezident přiznal, že by se rád k divadelní tvorbě vrátil, ale zatím na to nenachází čas.
2: Je to legrační, ale já jsem v roce 89. rozepsal hru, napsal jsem ji asi z 2/3 a pak přišla revoluce. A najednou v té naprosto nové, radikální a překvapivé situaci se mi zdálo, že ta hra úplně je mimo a nemá smysl, tak jsem ten rukopis zahodil. Ta hra totiž byla o paradoxech moci. A po roce pobytu v této funkci mi najednou ty všechny paradoxy přicházejí tak živé, tak těsně se mě dotýkající, že toho trošku lituju, že jsem to vyhodil.
3: Nicméně literárně Václav Havel nezahálel. V říjnu 1991 se zúčastnil v pražském divadle Na zábradlí křtu své nové knihy Letní přemítání.
2: Já jsem na jaře pojal úmysl, že se pokusím o dovolené napsat souvislejší soubor svých názorů na dnešní situaci naší země, na její základní problémy, že se pokusím trochu zamyslet o jejich výhledech, o její budoucnosti a podařilo se mi během několika málo dní o dovolené opravdu napsat tu knížku. K 50. narozeninám jsem si tak trošku věnoval nebo napsal knížku Dálkový výslech a tedy k 55. bez děky přichází knížka tato.
3: O dva roky později, v říjnu 1993, zase Havel představoval knihu Antikódy.
2: Není to tak úplně nová knížka, naopak je to soubor grafické poezie, co jsem psal v 60. letech, trochu i v 70., který souborně vychází a já jsem tam dopsal po letech jeden nový typogram. A ten jsem psal v té době, kdy jsem už nebyl československým prezidentem a uvažoval jsem o tom, zda mám přijmout kandidaturu na českého prezidenta. Byla to taková pro mě trošku zvláštní doba. Noviny byly plné článků všelijakých proti mně. Všichni mluvili o mých chybách, aniž nějak přesně popisovali, jaký chyb jsem se dopustil.
3: A právě na vernisáži knihy nechal prezident kolovat petici, která ve výsledku vedla ke znovu otevření legendární pražské kavárny Slávie.
2: Já jsem na závěr tohoto takového přátelského vzpomínání skutečně nechal kolovat petici protestující proti tomu, že tato kavárna je nesmyslně už 3 roky uzavřena. Byl to takový ambivalentní počin. Na jedné straně mi šlo o to trošku vyvolat pozornost veřejného mínění, vyvolat určitý tlak na tu firmu, která má kavárnu Slávie pronajatu, proto, aby v ní nic nebylo. Na druhé straně to byl samozřejmě napůl žert. Trošku jsem se jakoby vrátil do svých disidentských dob, kdy jsme sbírávali podpisy za různé vážné věci.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z Hovorů z Lán.

Phil Collins, Everyday, posloucháte odpolední radiožurnál. V našich dalších zprávách uslyšíte i to, že knihovna Václava Havla mění svůj název. Zůstaňte s námi.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál je 14:30. Kateřina Cousidisová a zprávy. Státní zástupce obžaloval 8 lidí a jednu firmu v kauze údajného ovlivňování dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Skupinu kriminalisté stíhají mimo jiné kvůli podvodu, podplácení a nebo účasti na organizované zločinecké skupině. Obvinění podle vyšetřovatelů ovlivňovaly zakázky na dopravní stavby v letech 2018 až 2022. Dva lidé zemřeli a další dva jsou zranění po ruském útoku na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny. Oznámili to tamní úřady. Terčem úderu byl podnik na zpracování potravin. Nejméně 20 zraněných hlásí úřady po útocích na benzínovou stanici v Kyjevě a taky na Kramatorsk v Doněcké oblasti. Naopak Rusko informovalo o minimálně jednom mrtvém a dvou zraněných po ukrajinském úderu na ruskou Bělogorodskou oblast. Islandská vláda navrhne příští rok trvalý zákaz lovu velryb. Kabinet to uvádí na svém webu. Komerční lov je legální pouze ve třech zemích světa. Vedle Islandu také v Norsku a v Japonsku. Ochránci velryb záměr islandské vlády uvítali. Rybáři na Islandu většinou loví plejtváky. Mezinárodní unie ochrany přírody označuje tento druh kytovců za zranitelný. A knihovna Václava Havla mění název. Nově se přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Informoval o tom předseda správní rady knihovny David Dušek. Havlovo jméno knihovna používat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Dagmar Havlové. I pod novým názvem ale chce dál připomínat odkaz bývalého prezidenta a zachovat co nejvíce dosavadních projektů. Sport. Etická komise fotbalové asociace rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Důvodem je účast v korupční a úplatkářské kauze. Ještě v minulé sezóně hrál tým sídlící v Otrokovicích moravskoslezskou skupinu třetí nejvyšší soutěže. Právě v ní v letech 2022 a 2023 podle etické komise funkcionář klubu Pavel Býma ovlivnil 3 zápasy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 za Mirošovicemi a zavřená silnice 11 v Opavě. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna kolabuje doprava před omezením na 49. kilometru. U sjezdu na Vlašim opravují vozovku, jede se jedním pruhem. Ta kolona směrem z Prahy má teď okolo 30 kilometrů. Brzdí se poprvé už před sjezdem na Benešov na 18. kilometru. Je to tedy nesouvislá kolona s volnými mezerami. I tak se celkově zdržíte přes hodinu. Dá se sjet na Benešov, oběd to přes Vlašim. Na D1 fronty v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru. Opět údržba vozovky, kolona o něco kratší, asi na 40 minut. Opět je to nesouvislá kolona, poprvé se brzdí zhruba na 70. kilometru. A ještě jedna kolona na D1 po pojíždí na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od 176. kilometru až k omezení v Brně. Osobním autem se zdržíte okolo 25 minut. Na silnici 11 na výjezdu z Opavy do Ostravy hlásíte komplikace. V Komárově na křižovatce se srazilo auto s autobusem. Silnice zavřená a jede se přes obec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude polojasno až oblačno, od jihu postupně většinou zataženo a k ránu na jihu a jihovýchodě místy s deštěm. Nejnižší teploty v noci 14 až 10 stupňů, na severu a západě Čech kolem 8. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Scháňalová.
4: Hezké odpoledne vám přeji. Dnes od 17 hodin chystáme první předvolební krajskou debatu. Tentokrát bude s Ašem a hlavní téma nedostatek lékařských specialistů.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Počet lidí žádajících o azyl v zemích Evropské unie prudce klesl a je nejnižší od roku 2019 s výjimkou covidových let. Vyplývá to z údajů agentury Evropské unie pro otázky azylu a kvůli tomu také zavoláme naší bruselské zpravodajce.

0: Španělsko se dál potýká s dozvuky migrační krize ve své severoafrické exklávě Ceuta. Na celoevropské úrovni ovšem počet nových žadatelů o azyl významně klesá. V první půlce letošního roku byl vůbec nejnižší od roku 2019 s výjimkou covidových let. Evropská unie spolu se Švýcarskem a Norskem zaznamenaly od ledna do června 332 tisíce žádostí o mezinárodní ochranu. A to je o 17% méně než ve stejném období v loni. My to téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré odpoledne.
1: Hezký den z Evropského parlamentu.
0: Čím je způsobený pokles žadatelů o azyl?
1: Největší roli hraje prudký propad počtu žádostí od Syřanů. Ten začal už po pádu režimu Bašára Asada na konci roku 2024 a pokles pokračuje i letos. Klesají ale také žádosti některých dalších početných skupin, například Turků, Iráčanů nebo Bangladéšanů. Agentura zároveň upozorňuje, že méně žádostí souvisí jednoduše i s tím, že zkrátka méně lidí překračuje vnější hranice Evropské unie nelegálně. No a dalšími faktory jsou také změny migračních tras a to, že zkrátka někteří migranti volí jiné cílové země než Evropská unie.
0: Klesají tedy počty příchozích ze všech zemí a jak se na situaci projevila krize na Blízkém východě, zejména tedy v Iránu a Libanonu?
1: Ten pokles počtu příchozích v absolutním čísle platí, v absolutních číslech platí, ale neplatí pro všechny národnosti. Třeba počet azylových žádostí Súdánců se za poslední rok více než zdvojnásobil, a to kvůli humanitární krizi v jejich zemi. A rostl také počet žádostí od občanů Mali nebo Haiti. Afgánci zůstávají vůbec nejpočetnější skupinou mezi žadateli o azyl. Za první polovinu roku podali asi 39 tisíc žádostí, i když i u nich došlo k meziročnímu poklesu o zhruba 7%. Zajímavé je i to, že ta eskalace na Blízkém východě zatím nevedla k nárůstu žádostí o azyl v Evropě. Z Iránu přicházelo v květnu jen zhruba 520 žádostí měsíčně, tedy prakticky stejně jako před rokem. Válka vyhnala v tom regionu, zejména v Libanonu, z domovů 100 tisíce lidí, ale většina z nich se pohybovala jen v rámci své země nebo odešla do Sýrie, takže do Evropy tito lidé ve velkém zatím nepřicházejí.
0: Jaký vývoj agentura předpovídá do budoucna?
1: Agentura je poměrně opatrná a ten současný pokles nepovažuje za nějaký definitivní obrat, ale spíš za jakési dočasné období klidu. Stojí to hlavně na propadu těch zmiňovaných syrských žádostí i na tom, že Evropa v první půlce roku nečelila žádné nové velké migrační vlně. To se ale může velmi rychle změnit, pokud se zhorší některý ze světových konfliktů, například v Súdánu nebo na Blízkém východě. A rizikem jsou také výrazné škrty v humanitární pomoci. Podle agentury, pokud budou mít lidé v zemích prvního útočiště stále horší podmínky, tak to může časem způsobit další přesuny směrem do Evropy.
0: Počet lidí žádajících o azyl v zemích Evropské unie, tedy prudce klesla, je nejnižší od roku 2019 s výjimkou covidových let. Tohle bylo téma naší bruselské zpravodajky Zdeňky Trachtové. Děkujeme ti a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna připomínáme velmi dlouhé kolony před omezením na 49. kilometru. Poprvé se zastavíte už za sjezdem na Velké Popovice, to je 16. kilometr. Je to nesouvislá kolona s volnými mezerami. I tak se zdržíte ve směru z Prahy přes hodinu. Hodně řidičů se to snaží objet přes Benešov a Vlašim. A D1 je ucpaná i v protisměru do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru a kolona pro osobní auta minimálně na půl hodiny. Poprvé se brzdí zhruba na 70. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Fotbalisti Slavie budou večer hrát své úvodní utkání Ligy mistrů. V 21 hodin nastoupí v našem přímém přenosu proti francouzskému Lens. Jeho dres už druhou sezónou obléká Abdallah Sima, tedy senegalský útočník, který Pražanům před 5 roky pomohl dokončit mistrovský hat-trick.
1: Olajinka, který přihrává na Simu a ten zvyšuje na 3-0.
2: Byl to skoro až pohádkový příběh. Na začátku roku 2020 se v tehdy třetiligovém Táborsku objevil 12-letý senegalský fotbalista. O rok a pár měsíců později byl už Abdallah Sima českým šampionem. Slavia si jeho talentu všimla, z jeho českého klubu ho na fotbalové poměry zalevno koupila a on jí na oplátku pomohl ke třetímu ligovému titulu v řadě. 11 góly.
3: Upřímně mě překvapilo, jak je mladý, když si člověk vlastně uvědomí, co tady odehrál a kolik klubů už vystřídal, tak vlastně v jakém je věku, to pro mě tak nějak, jak to jde rychle, ty hráči jenom sledujete zvenčí, tak jsem se vlastně uvědomil, jak furt ještě hrozně mladý.
2: Jak připomněl trenér Slávie Jindřich Trpišovský, Simovi je stále jen 25 let, přesto už má za sebou řadu angažmá. Smlouva v Brightonu, kam odcházel v létě 2021 ze Slávie, mu přitom vypršela teprve loni.
3: Jeho zabrzdili ty zdravotní vlastně věci, si myslím já, který ho brzdili vlastně už při odchodu ze Slávie a máme tedy chronický problém s těmi třísly, který vás hodně omezej.
2: A tak Sima putoval z Brightonu, kde se nikdy neprosadil, po hostováních. V Anglii byl ještě ve Stoke, ve Skotsku v Rangers a ve Francii v Angers a Brestu. Loni se nastálo usadil na severu země v Lens, což by podle Trpišovského nemusela být Simova poslední fotbalová adresa.
3: To neříkám proto, že ho mám rád, takže jsme s ním zažili ten příběh. Patří mezi jednoho ze dvou nejnebezpečnějších hráčů soupeře. Francouzská liga je skvělá, je to jedna z hlavních zásobáren ostatní klik na světě a hraje v týmu, který skončil vlastně druhý a před třemi nedělami jsme porazili Paris Saint-Germain, takže tu sílu mají velkou, ale myslím si, že ještě v té kariéře udělá přestup do větší ligy a do většího klubu.
4: No, že avec Abda de Slavia.
5: Ne, o Slavii jsem s ním moc nemluvil, na to tu máme výborný tým analytiků. Na hřišti jsem se Simou velice spokojený, i když musí být ještě efektivnější. Ale je rychlý a není proti němu jednoduché hrát. Pro tým má velký přínos.
2: Pochvaluje si výkony Abdallaha Simi německý kouč Dino Topmeller, který Slavii už jednou porazil před necelými 2 roky v evropské lize s Frankfurtem. Teď proti ní povede Lens v prestižnější lize mistrů, a to od 21 hodin na stadionu v Edenu. Zápas vám nabídneme v přímém přenosu. Pavel Tilšár, Radiožurnál.

kdyby mě tu našli v pokoji ležet, vystřelil jsem růž z papíru. Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
4: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová. Český rozhlas otestoval nový systém varovných hlášení. Prezident Ukrajiny Zelenský je v Kanadě, bude tam jednat o válečné podpoře Kyjeva. Fotbalisté Slávie se na úvod sezóny Ligy mistrů utkají večer s francouzským Lens. Silnice 53 je po nehodě za Pohořelicemi směrem do Znojma neprůjezdná. A zítra bude zpočátku zataženo s občasným deštěm, později se vyjasní a teploty 16 až 21 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
6: Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. Ten má v budoucnu sloužit k varování před mimořádnými událostmi, jako jsou třeba povodně, požáry nebo rozsáhlé výpadky proudu. Na některých přijímačích během testu blikaly displeje a objevil se nápis alarm anebo alert. Pokračuje Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
7: My jsme rádi, že test se povedl, protože veškeré vysílání se odbavilo, přijímače na to zareagovali správně, ty digitální se probudili ze spánku a začali hrát a ty analogové s RDS-kou zobrazili na displeji nápis alarm a blikali, takže tam byla signalizace a všechno se povedlo.
6: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden skoro o 2 koruny za litr. Řidiči ho teď natankují v průměru za 44 korun a 22 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí. Rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na návštěvě Kanady. S tamním premiérem Markem Carneym chce mluvit hlavně o posílení ukrajinské protivzdušné obrany a přípravě na další válečnou zimu. Ukrajina se 5. rokem brání ruské agresi. Zelenský zároveň ocenil Kanadu jako jednoho z nejbližších partnerů své země. Ukrajinského prezidenta doprovází první dáma Olena Zelenská. Bourání poslední dosud stojící části vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je hotové. Objekt strhl 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. U zříceného torza budovy je reportérka Michaela Kočendová.
8: V tuto chvíli je tady ještě lehce prašno a to jak ve vzduchu, tak ten prach z demolice ulupěl i na zaparkovaných autech. Jinak je ale pohled do baťovského továrního areálu bez 34. budovy výrazně jiný. Na jejím místě zůstala díra a hromada sutin. Tu budou pracovníci postupně rozebírat a případně doborají stojící části 1. nebo 2. patra, které teď ale pod sutinami ani nejsou vidět. Společnost se během demolice snažila část budovy zachovat. Statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Všechnu suť musí firma odklidit do 15. prosince. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Sport.
6: V
9: Fotbalisté Slávie budou hrát první zápas v tomto ročníku Ligy mistrů. V 21 hodin se v přímém přenosu radiožurnálu Sport a radiožurnálu utkají s francouzským Lens. Při absenci zraněných opor Tomáše Holeše a Lukáše Provoda by měl být kapitánem pražského týmu záložník Michal Sadílek.
10: Samozřejmě velká čest, ale moje pozice a nějak role na hřišti nebo v kamině se nebude měnit. Nevidím rozdíl, jestli mám pásku na ruce nebo nemám, a vždy chci odevzdat pro ten tým maximum a maximální pomoc tomu týmu.
9: Vodní slalomářka Tereza Kneblová dojela ve finále světového poháru ve španělském Sedurgel druhá v časovce kajak krosu. O půl sekundy zaostala za vítěznou francouzskou Delasisovou, která ovládla i celkové hodnocení disciplíny. Také v něm skončila Kneblová na druhém místě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ucpaná D1 před Vlašimí a nehoda ve Strahovském tunelu v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí 20-kilometrová kolona. Od 29. kilometru až ke zúžení u Vlašimi na 49. kilometru. Jede se tam jedním pruhem, impregnují vozovku. Zdržíte se přes hodinu. Hodně řidičů sjíždí raději na Benešov a jedou přes Vlašim. Na D1 fronty v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru. Opět údržba vozovky. Kolona o něco kratší přes 30 minut. Opět je to nesouvislá kolona. Poprvé se brzdí zhruba na 70. kilometru. Silnice 53 je zavřená za Pohořelicemi směr Znojmo. Na křižovatce na Vlasatice se zrazila 3 osobní auta. Silnice zavřely, odklání dopravu přes Vlasatice v obou směrech. Silnice 35 z Litomyšle do Moravské Třebové je ucpaná u Svitav. U Kocklířova omezení jede se kyvadlově, zdržíte se přes půl hodiny, hlavně z Hradce Králové. V Praze čekáme velké komplikace teď na městském okruhu v tunelech ve směru Stroje na Barandovský most. Ve Strahovském tunelu vážnější nehoda, 3 auta a motorka jsou v levém pruhu. Budou teď výrazně regulovat vjezdy do tunelů směr Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm, během odpoledne se bude od západu vyjasňovat a na východě přestane pršet až večer. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál a Hanka Schánilová.
12: Dobrý den vám přeji. Radiožurnál a Český rozhlas Plus startují sérii debat před říjnovými volbami do obecních zastupitelstev a senátu. První začíná už dnes a moderátor Jan Pokorný zamíří do Aše, kde se zeptá na to, co trápí Karlovarský kraj. Tak dobré odpoledne.
1: Odpolední radiožurnál
13: a Hanka Schánilová.

0: Volby 2026. Debaty v regionech.
1: Podzimní volby do Senátu a obecních zastupitelstev se rychle blíží. Zbývají do nich už jen 4 týdny. Radiožurnál a Český rozhlas Plus proto přinášejí sérii debat z krajů. Vy uslyšíte každý čtvrtek a začínáme právě tím dnešním. Konkrétně v Aši, kde už za 2 hodiny budeme probírat problémy, které trápí Karlovarský kraj. Debata se chystá v kulturním centru Laritma, kde je teď už reportérka Andrea Štromajerová. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, tak tady v kulturním centru Laritma v divadelním sále už je téměř vše připravené, na stolcích pro hosty už leží mikrofony a připravená jsou i místa pro diváky. Kolegové z Radiožurnálu před malou chvílí zkoušeli techniku, jestli funguje spojení a zdali je vše v pořádku. Debatu bude v rámci živého přenosu vysílat jak Radiožurnál, tak i Český rozhlas Plus a moderátorem bude Jan Pokorný. Hosty budou zástupci všech politických uskupení, kteří kandidují v letošních komunálních volbách. Bude to lídr hnutí ANO v Aši a současný starosta Vítězslav Kokoř. Za místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst přijde lídrině Jiřina Červenková. Za nezávislou platformu Aš to bude lídr Marián Revčuk. Za stranu zelených přijde taky lídr a současný místostarosta Pavel Matala. A hnutí zdraví, sport a vzdělávání zastoupí lídr a bývalý místostarosta Pavel Klepáček.
1: Jakých témat se bude týkat debata?
2: Bude se týkat hlavně zdravotnictví. V Aši chybí lékaři, a to především ti ambulantní. Za specialisty tak lidé musí dojíždět desítky kilometrů daleko. Ve skoro 13-tisícovém městě ordinují například jen 2 pediatři, jeden z nich navíc na poloviční úvazek. A nejbližší nemocnice je v Chebu. Z Aše to je 25 kilometrů. I proto město uvažuje o tom, že namísto ambulantních specialistů budou mít lidé v příhraničí k dispozici moderní zdravotnické přístroje, v první fázi dermatoskop a sonograf. Snímky, které na nich za pomoci umělé inteligence vzniknou, následně vyhodnotí nasmlouvaní odborní doktoři. Další možností by taky podle radnice mohla být spolupráce s nedalekým německým Selbem. Na tamní klinice totiž pracuje řada lékařů, kteří mluví česky. No a to je další z témat přeshraniční spolupráce. A já ještě zopakuji, že první předvolební debata začíná tady v Aši na Chebsku krátce po 17. hodině.
1: Andrea Štromajerová nás tedy pozvala na dnešní debatu v Aši. Andreo, díky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a pěkný den.
0: Volby 2026.

0: Podvodů v kyberprostoru dál přibývá. Útočníci využívají důvěry lidí, dostávají je pod tlak a vylákají z nich třeba přístupové údaje do internetového bankovnictví. A tak varovat vás budeme v odpoledním Radiožurnálu za pár minut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 ve směru z Prahy do Brna připomínáme 20-kilometrovou kolonu před zúžením na 49. kilometru. U sjezdu na Vlašim se jede pouze jedním pruhem, impregnují tam vozovku. Zdržíte se asi hodinu, hodně řidičů raději sjíždí na Bedešov a jede objížďkou přes Vlašim. Na D1 ale fronty v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru, opět je to impregnace vozovky. Kolona o něco kratší, zdržíte se okolo 30 minut. Je to nesouvislá kolona, poprvé se brzdí zhruba na 70. kilometru. No, komplikace teď na hradecké dálnici D11. Ve směru z Prahy do Hradce Králové se na kilometru 17,5 srazila 3 auta v levém pruhu a už se začíná tvořit kolona. No a ještě do Prahy ve Strahovském tunelu ve směru z Troje na Smíchov se srazila 3 auta a motorka. Blokují jeden pruh a výrazně musí regulovat vjezdy do tunelu. Čekejte kolony před tunely. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Navážou kontakt, vzbudí důvěru a pak pod tlakem vylákají přístup k internetovému bankovnictví. Podvodníci v kyberprostoru stále používají tyhle metody, aby okradli lidi. A bohužel se jim to stále daří. Podle aktuálních dat České bankovní asociace způsobili podvodníci klientům bank za prvních 7 měsíců tohoto roku škody za skoro 2 miliardy korun. Více už nám řekne Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Mě to šokovalo, ty skoro 2 miliardy, to je vysoké číslo v porovnání s loňským stejným obdobím.
1: Ano, je to obrovský nárůst a to skoro o 80%. Ono to souvisí totiž i s tím, že se zvýšil počet útoků. Ten vzrostl o pětinu na necelých 63 tisíc incidentů. Průměrná škoda na jednoho klienta se taky zvýšila a to o 10 tisíc korun na něco přes 30 tisíc. Naopak bankám se podařilo zachránit 8 miliard korun.
0: Jaké mají metody podvodníci?
1: Oni to jsou pořád falešní bankéři nebo policisté, kteří lidem zavolají. Popsal nám to Tomáš Stegura, což je předseda pracovní skupiny pro kyberbezpečnost České bankovní asociace a taky ředitel kyberbezpečnosti ČSOB.
2: Kdy se snaží přesvědčit oběť, že jejich účet je v nebezpečí a že mají peníze převést někam na takzvaný zabezpečený účet nebo vybrat v hotovosti a předat agentovi. Ten agent může být třeba domnělý prostředník České národní banky nebo právě policie. A lidé jsou ochotní tyhle svoje peníze opravdu předat a poslat někam do neznáma.
1: V poslední době se ale objevují třeba i falešné investice, kdy třeba člověku přijde e-mailem velmi lákavá nabídka na vysoké zhodnocení peněz. Popsal to prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
3: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem a bohužel klienti často na ten výnos slyší, takže se nechají zmanipulovat a bohužel vidíme, že to způsobuje i zvýšené škody ohledně úspěšných útoků, protože právě ty investice samozřejmě jsou ve větších částkách, většinou jsou to desítky tisíc korun.
1: A kromě toho se často objevují třeba na sociálních sítích různá videa, třeba i se známými osobnostmi, takzvané deepfakes.
0: Co tedy s tím, jak ty vysoké počty okradných lidí snížit?
1: No, základem je tady pořád prevence a vzdělávání lidí. A když třeba člověku přijde zpráva od někoho známého nebo příbuzného přes WhatsApp, Signál nebo jinou komunikační platformu, kterou používá, tak je dobré tomu člověku zavolat, popisuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
4: Zavolat nebo napsat tomu člověku, to je klíčové, protože ověřit si ten zdroj, pokud mu zavoláte, tak buď už vám řekne ano, bohužel můj WhatsApp nebo jiná komunikační platforma byla napadena, nereflektuj na to, anebo řekne díky za zprávu, tohle já jsem nikdy nepsal, okamžitě si blokuju svůj účet. Takže být ostražitý.
1: Odolnost vůči podvodům si ostatně můžou lidé sami vyzkoušet a to v kybertestu, který najdou na webu České bankovní asociace.
0: Díky za varování, tohle byla Tereza Chlubná. Naslyšenou.
1: Já taky, hezký den.

0: Počkaj, to poznám. To je vaša vlast? Ale na banjo?
1: Kamaráde, tam bude skoro celá Česká filharmonie. Decadencers a divadlo Bratří Formanů. To bude jízda, tak koukej přijít s celou rodinou. Hele, hrajeme od 8. do 28. září v Azylu 78 na Pražském výstavišti. Najdeš to na mávlast.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Tak já přijdem.
2: Radiožurnál je 15:30. Zprávy a Kateřina Causidisová. Inflace v Česku zrychlila. V srpnu stouply spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% více než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíce oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty. Zlevnily naopak potraviny. Například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Počet obětí požáru na mezinárodní nákladní lodi v Číně roste. Podle agentury Reuters je na místě 25 mrtvých. Minimálně 5 lidí je zraněných a dalších 5 úřady dál pohřešují. Loď plula pod liberijskou vlajkou. V době neštěstí kotvila kvůli opravám v přístavu na východě Číny. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Život a dílo Arnošta Lustiga představuje nová výstava v Malé pevnosti v Terezíně. Je doplněná o fotokoláže od výtvarnice Elišky Sofr Podzimek. Ty zachycují například Lustigův život před transportem do Terezína anebo jeho dospívání v terezínském getu. Výstava v předsálí kina v Malé pevnosti potrvá až do konce roku. Sport. Cyklista Jan Hirt vyrazí za necelou hodinu do individuální časovky na španělské Vueltě. V obráceném pořadí podle celkového hodnocení odstartuje 19. od konce. Jako poslední se na 32 kilometrů dlouhý úsek vydá lídr průběžného pořadí Španěl Enric Mas. Ten vede s náskokem 2 minut a 6 sekund nad Rakušana Gala.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 za Mirošovicemi a v Praze nehoda ve Strahovském tunelu. Na D1 ve směru z Prahy do Brna skolabovala doprava kvůli zúžení na 49. kilometru. U sjezdu na Vlašim impregnují vozovku, jede se pouze levým pruhem. A tak kolona má přes 20 kilometrů. Zastavíte kousek za Šmejkalkou na 27. kilometru a zdržíte se hodinu a půl. Hodně řidičů to objíždí raději přes Benešov a Vlašim. Na D1 fronty v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru, opět údržba vozovky. Kolona o něco kratší asi na 40 minut. Brzdí se poprvé zhruba na 70. kilometru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové pozor za Prahou. Na kilometru 17,5 nehoda v levém pruhu, 3 auta, objíždí se to i po krajnici a brzdí se na 9. kilometru. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice je velmi silný provoz. Kolony čekejte za Vysokým Mýtem, taky v Litomyšli a pak hlavně u Svitav. Tam je omezení u Koclířova, jede se Kyvadlově, v obou směrech se zdržíte přes půl hodiny. V Praze ten silný odpolední provoz komplikuje nehoda ve Strahovském tunelu. Ve směru na Barandovský most se srazila 3 auta a motorka a výrazně regulují vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci bude oblačno až polojasno, od jihu postupně většinou zataženo a kráno na jihu a jihovýchodě místy taky s deštěm. Nejnižší teploty v noci 14 až 10 stupňů, na severu a západě Čech ještě chladněji, jen kolem 8. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Skánělová.
5: Hezké odpoledne vám přeji. My půjdeme za pardubickými hokejisty a zahrajeme vám třeba skupinu Spice Girls nebo právě teď skupinu Jelen.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Britskou stranu Reform UK, včetně lídra Nigela Farage, začala vyšetřovat policie, a to kvůli podezření z porušení zákona o financování politických stran. Detaily pro vás chystáme v odpoledním radiožurnálu.

0: Britská metropolitní policie zahájila vyšetřování strany Reform UK Nigela Farage. Strana je podezřelá z porušení zákonů o financování politických stran a kriminalistům slíbila plnou spolupráci. Vyšetřovatelé nevylučují, že si k výpovědi předvolají i šéfa strany Nigela Farage. Ten čeká na rozhodnutí etické komise parlamentu o případné obnově šetření dalšího finančního přestupku, daru, který dostal před parlamentními volbami. Tohle téma sleduje Jaromír Marek z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Co přesně šetří policie?
1: No, ono všechno nastartovala reportáž, kterou odvysílala minulý týden stanice Channel 4. V ní reportér v utajení se sešel se dvěma vysoce postavenými lidmi ze strany Reform UK. Na obědě byl přítomen i samotný Faráš a řešili, jak by jeho otec, který žije ve Spojených státech, mohl poslat straně dar ve výšce 500 000 liber, což je asi 14 milionů korun. Ono je to v Británii protiprávní, nicméně ti samotní straničtí lídři mu navrhli způsob, jak by ten volební zákon mohl obejít. To všechno je odvysílané, je to k dohledání na internetu, ale mluvčí strany Reform UK teď uvedl, že se žádného protiprávního jednání nedopustili a že budou s těmi vyšetřujícími orgány plně spolupracovat.
0: Jednání o daru, které televize odvysílala, se ale účastnil i samotný Nigel Farage. Není to dostatečný důkaz, že o něm věděl?
1: To se uvidí, protože Nigel Farage tam byl, on se dokonce i do té debaty lehce zapojil, ale teď říká, že byl přítomen, ale to jednání neposlouchal, takže vlastně neví, o čem byla řeč.
0: Jaká pravidla platí pro financování politických stran v Británii?
1: To je velmi striktní, aby mohl jednotlivec nebo společnost poskytnout politické straně finanční dar, tak musí být v případě toho jednotlivce registrovaným voličem ve Spojeném království a v případě společnosti musí být registrován také ve Velké Británii. Jiný způsob financování je nepřípustný. Policie teď ten případ zatím moc komentovat nechce, je to na začátku, ale nevyloučila opravdu, jak si řekla, že si předvolá samotného Nigela Farage, který teď poté, co obhájil poslanecký mandát, čeká na to, jestli parlamentní kontrolní orgán obnoví šetření jiného daru, mnohem vyššího, který opravdu přijal, ten dar byl ve výši v přepočtu 110 milionů korun a neoznámil, jak podle pravidel měl.
0: Tak tedy podezření z porušení zákona o financování politických stran, to bylo téma pro Jaromíra Marka z naší zahraniční redakce. Děkujeme ti a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: útočných posil můžou mít radost nejen fanoušci, ale také brankáři. My vám to za chvíli v Radiožurnálu vysvětlíme na příkladu hokejových Pardubic. Teď aktuální zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna počítejte teď asi 2 hodiny zdržení. Na 49. kilometru sjezdu na Vlašim je zúžení pouze do jednoho pruhu. Údržba vozovky. Do kolony se dojíždí už v podstatě za Prahou, za sjezdem na Velké Popovice. Je to nesouvislá kolona, má i volné mezery, i tak se zdržíte téměř 2 hodiny. Pozor, velká kolona i v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru, opět impregnují vozovku. Fronta přes 10 kilometrů od sjezdu na Čechtice a zabere asi 40 minut. Ještě dálnice D11 směr z Prahy do Hradce Králové. Na kilometru 17,5 nehoda v levém pruhu, srazila se 3 auta. Nesouvislá kolona po pojíždí od 7. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

Pardubičtí hokejisté se na obhajobu titulu v Tip Sport Extralize mohou připravit i díky zápasům v Lize mistrů. Obě utkání zatím vyhráli a nedostali gól. Dnes na to mohou navázat ve Finsku proti týmu Saipa Leperenta. Z útočných posil Dynama teď navíc mohou těžit i brankáři. Kanaďan Suben i Roman Will totiž udrželi čistá konta.

0: části té extraligy. Ostatní odpočívají, tak my můžeme hrát tyhle zápasy, takže na to svá pro i proti.
1: Do týmu přišly tři výrazné posily. Matěj Stránský a Tomáš Nosek už v zápasech Ligy mistrů bodovali. Zatím čeká David Tomášek.
2: Cítím postupně, že jdu trošku nahoru. Ještě to není, jak bych si představoval, ještě potřebu trošku nějaké věci zlepšit nebo pravit. Je tam dost změn pro mě, takže v léně se o tom bavíme s klukama a ta sezona je dlouhá a počítá se potom víceméně ten konec. Že?
1: Říká pardubický hokejový útočník David Tomášek. Utkání začíná ve finské Lappeenrantě v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic, Otagu Tvirt, Radio

0: Češi opět míří k volebním urnám.
1: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
0: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
1: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
0: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ten třídní sraz, to by byl taky čerdlo, že?
2: Já jsem nikdy za sex neplatil.
3: To je to problém?
2: Zadrhávám.
3: Vy si chcete domluvit konzultaci?
1: Co to je?
3: Máma si odvezla lednici.
4: Ženské jsou miliony. Pokračuju, to je dobrý. Ještě něco dej.
5: Mně můžeš říkat všechno.
6: No, nechte mě bejt ženská.
3: Nemyslete si, že mi jednou polichotíte a já vám ve všem půjdu na ruku. Nazdar, tati.
1: Já teď budu chytat první třídou jak nějaký úplnej lůzer.
7: Na tělo. Premiérový díl zítra večer na ČT1 a v TV vysílání.
8: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
9: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží, novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Americká firma prodává bývalý německý vládní speciál, létala s ním i někdejší kancléřka Merklová. Fotbalisté Slavie večer na úvod ligy mistrů přivítají francouzské Lens. Na dálnici D1 kolabuje doprava kvůli omezení u Vlašimi, a to v obou směrech. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, později se vyjasní a teploty až 21 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
10: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci. A to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
9: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Za roční známku by řidiči zaplatili podle novely i v dalších letech 2570 korun. Americký prodejce letadel Jetcraft prodává bývalý speciál německé vlády. Čtyřmotorovým Airbusem A340 cestovala mimo jiné i někdejší spolková kancléřka Angela Merklová. Stroj má ve výbavě například soukromý prostor se sprchou, komunikační středisko anebo systém proti raketám s infračerveným naváděním. Letoun byl vyrobený v roce 2000 a německá vláda ho v rámci modernizace letky vyřadila před 3 lety. Cenu, za kterou chce stroj prodat, společnost neuvedla. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy dočasně zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední 2 měsíce přes 170 případů onemocnění. Opatření bude platit od úterý. Nejvíce nemocných bylo v zařízení v první polovině července. Ředitelka lázeňského domu Praha Anna Kneblová Radiožurnálu řekla, že teď jde o jednotky pacientů, které drží v izolaci. Šíření nemoci se ale nepodařilo úplně zastavit.
11: Mně se to nařízení nelíbí a pro nás je likvidační. Prostě já to považuji za nešťastné, protože nic se u nás neprokázalo, že bychom měli něco špatně z hlediska těch rozborů. A prostě hygienické opatření dodržujeme, ale vím, že to lidi donesou zvenku, že třeba někdo s tím přijede, protože je to v celé republice.
9: Podle výsledků kontrol problémy nezpůsobilo stravování ani zdroje vody.
12: Sport. Fotbalisté pražské Slavie večer poprvé nastoupí v nové sezóně Ligy mistrů. Ve 21 hodin přivítají v Edenu francouzské Lens. Radiožurnál i Radiožurnál Sport utkání odvysílají v přímém přenosu. Třetí zápas hokejové Ligy mistrů čeká tým Pardubic. Po 2 domácích výhrách se představí v 17:30 na ledě finské Saipy. Brankáři Dynama dosud v soutěži nedostali gól a týmová jednička Roman Vil to přisuzuje i příchodu ofenzivních hvězd Davida Tomáška nebo Matěje Stránského.
13: Pro nás jako pro golmany je to nejlepší, co nás mohlo potkat, že tam máme tolik těžkých situací v těch tréninkách. Oni se snaží nám dávat góly, takže je to skvělý na obě strany. Já si toho moc vážím, že mám v týmu takovýhle hráče a samozřejmě je to lepší, než hrát proti ním.
7: Zelená vlna.
14: známe lepší cestu.
15: Ucpadáde jednička před Vlašimí a kolony na silnici 35 u Svitav. Na D1 ve směru z Prahy do Brna kolabuje doprava kvůli zúžení na 49. kilometru. U sjezdu na Vlašim údržba a jede se pouze levým pruhem. Kolona má teď okolo 30 kilometrů. Poprvé zastavíte u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru. Je to nesouvislá kolona, má volné mezery, ale jsou v ní i nehody. Třeba na 29. kilometru kamion a motorkář blokují levý pruh. Celkově se zdržíte asi 2 hodiny. Hodně řidičů se to snaží objet přes Benešov a Vlašim. Pozor, na té objížďce po silnici 3 už jsou kolony u Mirošovic a taky před Benešovem. Na D1 fronty v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru. Opět údržba vozovky. Kolona o něco kratší, asi na 35 minut. Pro kamiony je to ale delší. Na D11 čekejte kolony za Prahou směrem do Hradce Králové. Na kilometru 17,5 se srazila 3 auta, jsou v levém pruhu. Zdržíte se 20 minut od 7. kilometru. A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice je velmi silný provoz kolony. Za Vysokým Mýtem taky v Litomyšli a pak hlavně u Svitav. Tam je omezení u Kocklířova a v obou směrech půlhodinové fronty. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra bude zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne se bude od západu vyjasňovat, na východě přestane pršet až večer. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
8: Dobré odpoledne vám přejeme a to odpoledne bude ve vysílání Radiožurnálu takové trošku jiné, než jste zvyklí. Místo 20 minut Radiožurnálu totiž odvysíláme debatu k blížícím se volbám, jak chtějí politici v Aši řešit, že ve městě chybí lékaři, jak nalákat a udržet mladé lékaře ve městě. Tak nejen tyto otázky zazní v té debatě mezi 17. a 18. hodinou. Teď máme 16 hodin, přesně 6 minut, pouštíme po zprávách Robbieho Williamse. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
14: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: České firmy budou moci v listopadu vyjednávat o výrazném zapojení do obnovy Ukrajiny. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO oznámil, že spolu s ním pojede na Ukrajinu od 10. do 12. listopadu i početná podnikatelská delegace. Havlíček zároveň představil program Záruka obnova Ukrajiny, díky kterému můžou firmy podnikající na Ukrajině žádat o úvěry se státní garancí. Detaily přidá redaktor Vít Andrle. Vítám tě, dobrý den.
1: Dobrý den. Ministr Havlíček neřekl, kolik přesně firem ani z jakých odvětví na Ukrajinu pojedou. Podle něj je ale cílem vzít takové firmy, aby mohly uzavřít konkrétní obchodní dohody.
2: To jsou firmy, které už tam mají nějaký záměr, buď tam obchodovali, nebo tam je velmi reálný obchod, případně, a to je důležité říct, tam zvažují investice.
1: Další podrobnosti podle Havlíčka není možné zveřejnit z bezpečnostních důvodů po dohodě s Ukrajinou. Podle ministra bude taky od ledna ve Lvově stálý zástupce agentury Czech Business, který bude kontakty zprostředkovávat.
0: Zmínili jsme taky systém záruk pro firmy, které budou chtít na Ukrajině investovat. Jak bude fungovat?
1: Záruka od Národní rozvojové banky kryje 80% nesplacené jistiny úvěru a způsobilých úroků a zbytek rizika nese úvěrující ukrajinská banka. Ta je poskytne z financí ministerstva průmyslu a Evropské komise. Podle předsedy představenstva Národní rozvojové banky Tomáše Nideckého taky firma musí podnikat v konkrétním odvětví.
3: Je to energetika, je to doprava určitě, je to zemědělství, potravinářství. Naopak, co tam není, co je zase vyjmenováno taxativně, že se nefinancuje, tak nefinancuje se výroba zbrojí a zbrojní průmysl. Nefinancuje se financování průmyslu, pokud to nepodpoří zelenou tranzici.
1: Záruky poskytne rozvojová banka do 3 miliard korun, maximální výše jednoho úvěru je 946 milionů. Žádosti můžou firmy podávat ode dneška a stát je poté s rozvojovou bankou a Evropskou komisí vyhodnotí zhruba do prosince. Většímu zapojení českých firm na Ukrajině má pomoci taky navýšení kapacit státní exportní garanční společnosti na 1 miliardu korun. Ta firmám vývoz na Ukrajinu pojišťuje.
0: Jak výrazně už teď české firmy na Ukrajině působí?
1: Jejich vývoz roste každým rokem. Podle výkonného ředitele Sdružení pro zahraniční investice Ondřeje Votruby, loni tuzemské firmy do válkou zasažené země dovezly zboží za 52 miliard korun. O rok dřív to bylo o 7 miliard méně. Zapojení českých podnikatelů je podle Votruby důležité i kvůli budoucí obnově Ukrajiny.
4: Protože je to velká země a ty škody bohužel jsou značné. Bude to úplně nové kolbiště pro řadu podnikatelských projektů a pokud tam naše firmy nebudou už předtím, než toto začne, tak budou ztrácet. Takže musíme se o Ukrajinu zajímat intenzivně už teď.
1: Podle Votruby se daří na Ukrajinu vyvážet zejména firmám z odvětví energetiky, ale třeba i vojenského materiálu.
0: Čeští podnikatelé tedy budou mít větší příležitosti investovat na Ukrajině, téma, které jsme v odpoledním radiožurnálu rozebrali s redaktorem Vítem Andrlem. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna připomínáme více než 30-kilometrovou kolonu. Před zúžením na kilometru 49 u sjezdu na Vlaštim se jede jedním pruhem, impregnují tam vozovku. Teď se brzdí už kousek za Prahou na 14. kilometru. Je to nesouvislá fronta, má i volné mezery. I tak se ale zdržíte asi hodinu a půl. Hodně řidičů sjíždí na Benešov a snaží se to objet přes Vlaštim. Na D1 fronty v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru. Opět údržba vozovky, kolona o něco kratší, asi na 35 minut. Komplikace je na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové. Na 17. a 5. kilometru nehoda, srazila se 3 auta v levém pruhu. Kolona ve směru z Prahy od 7. kilometru a je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vlny, zátopek nebo dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato. To jsou jen některé ze snímků, které v uplynulých letech podpořil Státní fond audiovize. Jeho vedení plánuje v příštím období rozdělit českým filmařům a kinařům zhruba 790 milionů korun. A nově chce podpořit taky vývoj videoher.
1: Nedělejte takový povyk s tím, že se cítíte nevinen.
2: Podobně jako získala peníze z Národního plánu obnovy Ministerstva kultury vzdělávací hra Playing Kafka, která přibližuje život známého spisovatele, budou moci už za několik měsíců žádat o finance vývojáři právě Státní fond audiovize. Ten plánuje podle ředitelky Veroniky Slámové rozdělit v první výzvě 30 milionů korun. Tvůrci videoher ale dostanou podporu jenom pod podmínkou, že si s fondem rozdělí zisk.
3: Podíl na zisku v podstatě je alternativou audiovizuálních poplatků, které platí audiovizuální sektor. A my teď v tuhle chvíli nastavujeme přesnou metodiku podílu na zisku, tak aby Státní fond skutečně z těch projektů, které podpoří a budou úspěšné, měl signifikantní podíl na zisku, který zase půjde zpátky vlastně do toho rozpočtu podpor.
2: Peníze získává fond i díky audiovizuálním poplatkům, které musí nově platit také velké mezinárodní streamovací platformy. Nejen od nich tak vybrali téměř 400 milionů korun. Podle krátkodobé koncepce půjde teď většina podpory hlavně filmovým produkcím.
3: Kinematografie dostává 300 milionů korun v několika samozřejmě výzvách. Těch výzev je celkem 48 napříč kategoriemi, jenom upozorňuji. Televize 153 milionů, televizní díla, se myslí tím i díla třeba určená pro online prostředí. Animace a videohry získávají 165 milionů korun a infrastruktura 169,5 milionů korun.
2: Zahraniční produkce ale dlouhodobě vyhlížely, kdy fond audiovize znovu otevře pobídkový systém. Ten začal opět přijímat zájemce od 1. září. Díky pobídkám, tedy zjednodušeně řečeno až 25% vratce z nákladů na natáčení, se do Česka snaží lákat právě hollywoodské produkce. Veronika Slámová si s týmem také nechala celý systém ekonomicky vyhodnotit.
3: Jsem opatrná s tím plně jasným vyhodnocením, ale v tuto chvíli, když jsme tato data zkoumali a požádali tedy konzultanty o tu ekonomickou studii a ten ekonomický dopad, tak to vychází tak, že ta jedna koruna, která se vloží, který stát vloží do pobídek, tak na druhé straně zase zpátky připutuje do veřejných financí vlastně ve stejném objemu koruna za korunu.
2: Kvůli embargu na informace nemůže fond aktuálně potvrdit, jestli do pobídkového systému zařadili i filmový štáb, který aktuálně natáčí v Praze seriál Tajemství všech tajemství, spisovatele Dana Browna. Tajemstvím už ale nejsou fotky z natáčení, které zveřejnil Netflix na svých sociálních sítích. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Hodin a 30 minut. Zprávy má Jana Gulda.
2: V Česku výrazně přibývá kyberpodvodů. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o 1 900 000 000 korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace. Letošní úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti dlouhodobému průměru klesne o zhruba 30%. Odhaduje to svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 000 korun. Chybějící vláha totiž způsobila, že jsou bobule menší. Sklizeň bude navíc letos neobvykle krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou a vinaři je musí rychle sklidit, aby zabránili dalším ztrátám. Japonsko požádalo o opravu nové mapy světa. Tokio vadí, že sporné Kurilské ostrovy jsou na mapě vyznačené stejnou barvou jako Rusko. Podle Japonska to vytváří mylný dojem, že jsou pod kontrolou Ruska, píše o tom agentura AFP. Kurilské ostrovy po druhé světové válce obsadil tehdejší Sovětský svaz a vysídlil japonské obyvatele. Spor o ostrovy dlouhodobě zhoršuje diplomatické vztahy mezi Tokiem a Moskvou. Novou mapu před týdnem schválilo Valné shromáždění OSN. A vědci objevili v Závišově kříži z Vyšebrodského kláštera další relikvii. Jde o kus dřeva, který byl zhruba 500 let v přímém kontaktu s hlavní relikví, tedy údajným úlomkem kříže, na kterém zemřel Ježíš. Na mezinárodním sympoziu ve Vyšimbrodě to oznámil geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář. Závišův kříž je po korunovačních klenotech a relikviáři svatého Maura třetí nejcennější středověkou zlatnickou památkou v Česku. Sport. Fotbalisti Slavie do 19 let vstoupili do mládežnické ligy mistrů domácím vítězstvím 2-1 nad Lán. Obě branky Pražanů dal v Radotíně Petr Potněšil. Večer přivítá mužský A tým Slavie stejného soupeře v hlavní fázi ligy mistrů. Utkání s výkopem v 21 hodin odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Vlašimi a nehoda v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna kolabuje doprava a před zúžením na 49. kilometru. U sjezdu na Vlašim údržba vozovky jede se pouze levým pruhem a ta kolona směrem z Prahy má téměř 30 kilometrů. Poprvé se brzdí u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru. Tyto nesouvislá kolona má volné mezery, i tak se zdržíte asi hodinu a půl. Na D1 fronty v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru. Opět údržba vozovky. Osobním autem se zdržíte přes půl hodiny. D1 je ucpaná taky na příjezdu do Brna z Prahy. Od 178. kilometru až k omezení v Brně pojedete osobním autem přes půl hodiny. A ještě jednou dálnice D1, tentokrát výjezd z Brna směrem do Prahy. Na 189. kilometru čerstvá nehoda v levém pruhu a podle našeho zpravodaje je vážná.
5: Leží tam jeden zraněný na silnici. Je potřeba dodržovat záchranářskou huličku, aby se k ní spojovalo dostat.
4: Na místo se teď sjíždějí záchranáři a kolona z Brna se prodlužuje. Ještě silnice 35 z Hradce Králové do Mohelnice. Největší kolony čekejte u Svitav. U Kocklířova omezení postojíte v obou směrech přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia, na severu a západě Čech až na 6 stupňů a od jihovýchodu se přidá déšť. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou ještě s deštěm, odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat a nejvyšší teploty zítra 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Dobré odpoledne, celorozhlasový projekt Slyšet Havla připomíná výročí 90. narozenin prvního českého prezidenta. Na radiožurnálu mu věnujeme sérii Svět podle Havla a neb to nejlepší z hovorů z Lán. Každý všední den ve 14 hodin 15 minut, jeden 4-minutový sestřih. Na celý projekt Slyšet Havla se dostanete taky třeba přes web radiožurnálu. 16.35 po krátkých zprávách kapela U2. Zůstaňte s námi i dál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Čeští volejbalisté mají před sebou těžký úkol navázat na čtvrté místo z posledního mistrovství světa. Zítra pro ně začne první velký turnaj od úspěchu na Filipínách. V Itálii vstoupí do evropského šampionátu, na který vás pozveme za chvilku v odpoledním radiožurnálu.

0: Čeští volejbalisté mají před sebou první velký turnaj od senzačního 4. místa na loňském mistrovství světa. Evropský šampionát už začal a národní tým do něj vstoupí zítra proti Řecku. O volejbalové reprezentaci bude mluvit Lukáš Antoš ze sportovní redakce. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne i ode mě. Loňské 4. místo na mistrovství světa na Filipínách byl nejlepší výsledek v samostatné české historii. Podle Univerzála Patrika Indrie vzpomínka na tento úspěch stále živá, jak říkal ve vysílání radiožurnálu Sport.
2: Máme to trošku všichni v hlavách, že jsme loni ten úspěch udělali, ale snažíme se na to úplně neupínat.
0: Jak se změnilo složení českého týmu od loňského mistrovství světa?
1: Na minulém mistrovství světa hrálo 9 ze 14 členů současného kádru. Vedle nich dostávají příležitost mladí hráči, třeba smečař Matěj Pastrňák nebo blokař Štěpán Svoboda. Oba navíc letos slavili evropský titul s českou reprezentací do 22 let a právě o nastupující generaci mluví reprezentant Patrik Indra.
2: Skvělý, že máme takhle mladý nadějný kluky, který ten volejbal baví, chcou se zlepšovat a už teďka v tom mladém věku mají obrovský kvality. Takže myslím si, že budou velmi platným článkem v našem týmu.
0: Budou Češi po 4. místě na tom loňském mistrovství světa patřit k favoritům evropského šampionátu?
1: Ne, sázkové kanceláře Česku moc nevěří. Z 24 účastníků je řadí až na začátek druhé poloviny týmu. Pokud si vsadíte na český triumf a národní tým by opravdu zvítězil, tak dostanete přibližně 100 násobek. Největším favority jsou Poláci, následování domácí Itálii.
0: S kým se Češi, kromě na začátku zmíněných Řeků, utkají ve skupině?
1: Jsou to Švédsko, Slovensko, Itálie a Slovinsko. Do osmifinále postoupí 4 z 6 týmů. Český tým odehraje základní skupinu v Modeně. To je asi 200 kilometrů jihovýchodně od Milána. Úvodní zápas národního týmu proti Řecku začne na evropském šampionátu zítra v 16 hodin. Na místě máme reportéra, takže nabídneme pravidelné živé vstupy z vysílání do vysílání radiožurnálu.
0: A ve studiu radiožurnálu Lukáš Antoš ze sportovní redakce. Pozvánka na evropský volejbal. Díky.
1: Hezký den.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. Just a perfect day. Drinks sangria.

0: Perfect Day na Radiožurnálu, chvilku po 4:45, 27 musí snížit cenu energií. Požadavky společně prezentovali premiéři zemí V4 irskému premiérovi, který skládá rozpočet Evropské unie na příštích 7 let. Za chvilku se tomu budeme věnovat víc, teď vyrážíme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A máme zprávy z dálnice D1. Na D1 vážná nehoda na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na kilometru 188,5 se srazilo několik aut na místě zranění a zasahují záchranáři. Dálnice velmi špatně průjezdná a kolona se prodlužuje. Aktuálně od 194. kilometru a moc se to nehýbe. Kolony v opačném směru na příjezdu do Brna z Prahy od 178. kilometru až k omezení v Brně pojedete asi půl hodiny. Na D1 připomínáme taky dlouhé kolony před omezením u Vlašimi. Na 49. kilometru ve směru z Prahy do Brna je zúžení, impregnují vozovku. Kolona směrem z Prahy má přes 30 kilometrů, brzdí se už na 15. kilometru. Je to nesouvislá fronta s mezerami, to zdržení je i tak asi na hodinu a půl. Na D1 před Vlašimi fronty v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru. Opět údržba vozovky. Osobním autem se zdržíte přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: tak všechno mám.
1: Evropská unie musí najít cestu ke snížení cen energií. Právě s takovým požadavkem chtějí země Vyšegrádské čtyřky dál společně vystupovat na evropské úrovni. Premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska o něm dnes jednali v Bratislavě. Ke stolu přizvali i irského premiéra Martina, jehož země teď předsedá Radě Evropské unie. Podrobnosti má zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co dnešní jednání přineslo?
2: Premiéři se dohodli, že chtějí znovu víc koordinovat své postoje na evropské úrovni a před samity Evropské unie se mají pravidelně scházet a společné pozice připravovat už s předstihem. Jedním z hlavních témat dnešního jednání byl také příští evropský rozpočet na roky 2028 až 2034, o kterém se nyní v rámci unie vyjednává. Slovenský premiér Robert Fico to označil za velice zásadní součást té dnešní diskuze.
3: Predovšetkým nám mimoriadne záleží na tom, aby zostala nedotknutá obálka, pokiaľ ide o koheziu, teda o odstraňovanie regionálnych rozdielov a pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodársku politiku, kde žiadame, aby boli zohľadnené špecifiká niektorých krajín.
2: Jinými slovy, země V4 chtějí zachovat peníze na rozvoj regionů a taky zemědělství. Irsko aktuálně předsedá Radě Evropské unie a premiér Martin se jednání účastnil i proto, aby právě postoje V4, která dohromady zastupuje asi 60 milionů lidí, vyslechl.
1: Dalším velkým tématem byly i ceny energií a pohonných hmot. Na čem se čtyři země dohodly tam?
2: Oni chtějí společně, řekněme, tlačit na změny, které by podle nich mohly snížit ceny elektřiny. Český premiér Andrej Babiš z hnutí

0: Konkrétní společné opatření ke snížení cen i pohonných hmot ale dnes nepředstavili.
1: Ve vysílání odpoledního radiožurnálu bratislavská zpravodajka Bára Vránová. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte zápasy pražské Slávie v elitní soutěži v přímém přenosu.
2: Loni v září na úvod Ligy mistrů sahali fotbalisté Slávie po vítězství. O dvougólový náskok proti norskému Bodø Glimt, ale nakonec přišli až v úplném závěru.
3: Prostě musíme hrát víc zajištěně, víc jistě, když vedeme 2-0, aby jsme ty zápasy zvládli.
2: Slávia pak nevyhrála ani v dalších 7 zápasech a od jejího posledního a dosud jediného vítězství v Lize mistrů tak uplynulo už 19 let. Dočká se výběr kouče Trpišovského 10. září proti francouzskému Lens. To se dozvíte z našeho přímého přenosu, který začne ve čtvrtek v 21 hodin.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
2: VZP chce nalákat mladé lékaře do vybraných oblastí na 500 000 stipendia. Island plánuje trvale zakázat lov veleryb. Fotbalisti Slavie večer vstoupí do Ligy mistrů utkáním s francouzským Lán. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na výjezdu z Brna do Prahy. A počasí zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 000 korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
2: Na začátku listopadu se na Ukrajinu vydá zatím největší česká podnikatelská mise. Oznámil to vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Zájem firem je podle něj velký. Na Ukrajinu zřejmě poletí 2 letadla. České firmy tam chtějí hledat příležitosti hlavně při obnově země. Od příštího roku jim má přímo ve Lvově pomáhat agentura Czech Business. Ministerstvo taky podle Havlíčka spouští společně s Národní rozvojovou bankou speciální investiční program pro české podnikatele.
5: Spouštíme definitivně dlouho očekávaný projekt, takzvaný Ukraine Facility. Projekt, který je záručního charakteru a který umožní našim firmám investovat na Ukrajině a současně jim připravit velmi atraktivní záruční schémata.
2: Islandská vláda navrhne příští rok trvalý zákaz lovu veleryb. Kabinet to uvádí na svém webu. Komerční lov je legální pouze ve 3 zemích světa, vedle Islandu taky v Norsku a v Japonsku. Ochránci veleryb záměr islandské vlády uvítali. Velerybáři na Islandu většinou loví plejtváky. Mezinárodní unie ochrany přírody označuje tento druh kytovců za zranitelný. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhl ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Schmidta je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
6: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
7: Sport. Fotbalisty Slavie čeká první utkání v novém ročníku Ligy mistrů. Na svém stadionu přivítají francouzské Lens, kde hraje taky senegalský křídelník Abdelah Sima, který v minulosti získal z Pražany domácí titul. Podle kouče Jindřicha Trpišovského patří k nejlepším hráčům soupeře.
8: To neříkám proto, že ho mám rád a že jsme s ním zažili ten příběh. Patří mezi jednoho ze dvou nejnebezpečnějších hráčů soupeře. Francouzská liga je skvělá, je to jedna z hlavních zásobáren ostatních lig na světě a hraje v týmu, který skončil vlastně druhý a před 3 nedělami jsme porazili Paris Saint-Germain, takže tu sílu mají velkou, ale myslím si, že ještě v té kariéře udělá přestup do větší ligy a do většího klubu.
7: Zápas Slavia Lens začne ve 21 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalová Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 000 korun kvůli chování fanoušků během domácího derby se Slaví v 6. kole šance ligy. Baník Ostrava zaplatí za stejný prohřešek v duelu s Olomoucí 300 000.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 v Brně a omezení u Vlašimi. Na D1 vážná nehoda na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na kilometru 188,5 se srazilo několik aut, zasahují tam hasiči. Průjezdný na Prahu pouze odstavný pruh a kolona je dlouhá. Zastavíte už v omezení na 196. kilometru a je to asi na 45 minut. Na D1 připomínáme taky dlouhé kolony ve směru z Prahy do Brna před omezením u Vlašimi. Na 49. kilometru je zúžení, impregnují vozovku. Kolona směrem z Prahy má přes 30 kilometrů, brzdí se už na 15. kilometru. Je to nesouvislá fronta s mezerami, jsou v ní ale i nehody. A to zdržení celkově je asi na hodinu a půl. Na D1 před Vlašimí kolony i v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru, opět údržba vozovky a osobním autem se zdržíte přes půl hodiny. Na silnici 35 hlásíte kolony u Svitav, u Koclířova, u kruhového objezdu je omezení, projíždí se Kyvadlově. Fronty z obou stran na půl hodiny. A další zelená vlna po debatě za hodinu.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A teď už předávám slovo do Aše, kde je připravená první předvolební debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, moderuje Jan Pokorný.
10: V 17 hodin a 6 minut, dobrý den, začíná první ze série debat před říjnovými volbami do obecních zastupitelstev. Radiožurnál a Český rozhlas Plus odvysílají diskuse z některých měst a obcí. Dalo by se říct, že začínáme podle abecedy ve městě Aš, ale těch důvodů je mnohem a mnohem víc a důležitějších. Jsme teď v kulturním centru La Ritma, program je tady pestrý a předvolební debata Českého rozhlasu právě začíná.
3: Volby 2026. Debaty v regionech.
10: Hosty představím podle abecedy. Jiřina Červenková, MHNHRM. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Vemte si když tak mikrofon. Tak a teď spadla i ta vaše vizitka se zkratkou vašeho hnutí, čímž jste získala několik politických bodů navíc, protože takhle vtipně na sebe upozornit, to chce už nápad a pečlivou přípravu. Takže dobrý den, místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Ještě jednou dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Pavel Klepáček, za zdraví, sport a vzdělávání. Vítejte.
12: Dobrý den.
10: Vítězslav Kokoř, hnutí ANO 2011. Dobrý den.
13: Dobré odpoledne.
10: Pavel Matala, strana zelených.
14: Dobrý den.
10: A Marian Revčuk za Neplaš, tedy nezávislou platformu.
14: Dobrý den.
10: Dobrý den. A vítám taky publikum, které přišlo v hojném počtu do centra La Ritma. Dobrý den.
15: Dobrý den.
10: Vy jste pozdravili, já myslel, že budete tleskat, pardon. Ale děkuju, o toto bylo milejší a srdečnější. Zeptám se Jiřiny Červenkové, které místo v Aši máte nejradši?
11: No já úplně jednoznačně svoje bydliště, svůj domov.
10: Děkuju. Pavel Klepáček?
14: Asi Vrchaj a sportoviště kolem.
10: Jasně, Vítězslav Kokoř?
13: Já neumím říct jedno místo, jo, samozřejmě tam, kde bydlím. Řeknu dvě, dobře, tak Vrchaj, moje bydliště, sportoviště v Aši a jestli můžu ještě jedno, tak je to prostě to místo, kde přecházíme do Německa hraniční přechod a ta oblast dvou států.
10: Tam možná v té dnešní debatě budeme často. Stejná otázka pro Pavla Matalu.
14: Já jich samozřejmě mám taky jako daleko víc, ale taky bych asi řekl dvě místa. Jedno to místo není v Aši, je to za kolejema u Františkových lázních, protože vždycky, když jsem se vracel do Aše, ať už jsem byl na studiích v Praze nebo kdekoliv jinde, tak po překročení těch kolejí jsem měl pocit, že jsem konečně doma. Jo, že už se může stát cokoliv, může se rozpadnout autobus, můžou přiletět ufoni, ale jsem doma. Jo? Takže to je jedno místo a to druhé místo je jiný kopec, než tady říkal kolega Klepáček, to je Skřivánčí vrch. Tam totiž u brány bývalého vojenského areálu je krásný výhled na protější německé kopce a když se povede počasí, tak to tam hrozně hezky hraje barvama.
10: A teď už vím, na co si dávat moderátorský pozor. Někteří z vás budou krátcí, věcní.
14: A někteří dlouzí.
10: Pan místo starosta dosavadní bude asi epičtější. Jednoduché to má Marian Revčuk za Neplač, protože je poslední v tomhle kolečku otázek a odpovědí.
12: Jednoduchá odpověď je, protože je to moje bydliště, je to Doubrava. Není to teda Aš, ale je to část Aše. A Doubrava a Doubravské lesy.
10: Tak vám děkuju za odpovědi a za to, že jsme se alespoň takhle přes ta vaše oblíbená místa mohli seznámit. Pojďme k prvnímu tématu. Lidé z Aše a okolí jezdí za některými ambulantními specialisty do Chebu nebo do Karlových Varů. Ve městě lékaři zkrátka chybějí. Problém se týká zubařů, neurologů a dalších odborností. Největší potíže mají seniori a logicky i rodiny s dětmi.
15: Jak jde o něco vážnějšího, člověk musí do jiného města,
16: říká místní obyvatel Daniel Malý.
15: Pro nás mladý to není až tak velký problém, ale pro ty starší a ty, co nemají auto, to problém je.
16: V Aši a okolí žije zhruba 17 000 lidí. Nejbližší nemocnice je přitom v 25 km vzdáleném Chebu. Podle paní Diany ve městě chybí především ambulantní ordinace.
17: Tady je jeden gynekolog, oční doktor už asi není. Zubař taky vždycky tady plno, prostě neberou nový pacienty, takže nevím.
16: Město proto připravuje diagnostické centrum. Přímo na místě by nebyli lékaři specialisté, ale obsluha diagnostické techniky. Výsledky vyšetření by pak hodnotili lékaři z jiných částí republiky.
18: Chodíváme vlastně do Chebu, Sokolova, Karlové Vary a tak dále.
16: Paní Věra popisuje, kam musí se svým synem za specializovanou lékařskou péčí dojíždět.
18: Konkrétně řešíme teraz očného lékaře, dětského vlastně, který léčí i strabismus alebo tak.
16: Podle vedení města by jednou z možností bylo také dojíždění do nedalekého německého Selbu. Na tamní klinice pracuje řada lékařů, kteří mluví česky. Od projektu ale města kvůli nejasnostem ve financování zatím ustoupila. Karlovarský kraj teď jedná s okresem Wunsiedl o dalších možnostech spolupráce. Paní Dana přesto za lékařskou péčí do Selbu dojíždí.
19: To je tím, že pracuju v Německu, to znamená, že mám i německé pojištění částečný, takže můžu našovat i lékaře tam.
16: Radnice v poslední době nahradila 4 praktické lékaře pro dospělé, kteří odešli do důchodu. Ve městě ale stále chybí praktičtí lékaři pro děti. V Aši v současnosti ordinují 2. Pediatrička Martina Fejninová tu ale pracuje jen na poloviční úvazek. Do Aše dojíždí ze severočeské Bíliny.
20: Já jsem studovala v Chebu, gymnázium mám tady vystudovaný a pak jsem vlastně z toho kraje odešla. Ordinu v Bílině od samého začátku, co jsem udělala školu. Postupně to chci naopak převést a být tady. Zpočátku jsem nenabírala, protože jsem šla opravdu s tím, že budu pracovat za paní doktorku, která přede mnou skončila, a protože jsem nevěděla, že to tady vlastně až tak se mi začne líbit a chtěla bych tady možná být.
16: Podobný problém jako v Aši řeší i další česká města. Václav Malý, Radiožurnál.
10: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus předvolební debatu z města Aš. Představte si teď mladou lékařku, která uvažuje o tom, že by působila tady v Aši. Co jí podle vás město může a dokáže, anebo by mělo a mělo by dokázat připravit během prvních 3 měsíců? Zeptám se Jiřiny Červenkové.
11: No, tak slyšíte mě? Ano.
10: Slyšíme.
11: Určitě vybavenou ordinaci, to je asi jako ten základ, ale samozřejmě i podmínky pro život, pro ní i pro její rodinu. Samozřejmě je to mladá lékařka, bude mít děti, takže i školky, aby tady byly zajištěny vzdělání, školy tedy, ale samozřejmě by měly být, protože my jsme opravdu taková specifická oblast, preferovaná vlastně i v VZP, tak by měla mít i daleko lepší ohodnocení, nežli lékaři všude jinde. V těch okolních obcích nebo městech, nebo v těch lepších, ve větších městech, v těch atraktivnějších.
10: Děkuju, to byla Jiřina Červenková, místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Můžu říkat do budoucna jenom místní hnutí? Děkuju. Stačí, když pokýváte hlavou. Stejná otázka pro Pavla Klepáčka za zdraví, sport a vzdělávání.
21: Město Aš má připravený dotační program pro doktory, kde můžeme přispět jednak na vybavení, můžeme přispět na nájem případně, ale chtěl bych na úvod vlastně říct k tomuto problému, že nedostatek lékařů v pohraničí je hlavně důsledek špatné práce zdravotních pojišťoven. Ty to mají jako povinnost, ty mají zajistit dostatek lékařů. V tuto chvíli samozřejmě hledáme možnosti v zahraničí, možnost do Německa, ale problém už nastává i tam, protože i tam mají tam je pohraničí taky a jejich lékaři se stěhují taky spíš do center větších měst.
0: Tak děkuju za odpověď. Stejná otázka pro na Vítězslava Kokoře z hnutí ANO.
13: On to řekl Pavel Klepáček teďko přede mnou, dobře, za to za zdravotní péči odpovídá zdravotní pojišťovna, ale protože jsem s nimi jednal několikrát, tak vím, že ani oni to nemají jednoduché, že kolikrát ministerstva připravují zákony a zdravotní pojišťovna o tom ani neví. Naposledy se to stalo v případě, kdy máme možnost, respektive existuje zákon, kdy vlastně zdravotní pojišťovna, pokud ten pacient nemá lékaře, tak ho musí nasmluvat podle zákona v zahraničí, ale když jsem se naposledy bavil ze zdravotní pojišťovnou, tak to s nimi nikdo neprojednával, ani nemají žádný metodický výklad. To je jenom tak na
0: okraj. To je ta novela, která platí od ledna letošního
13: roku. Novela. A druhá věc, my to můžeme tam jít okamžitě. My to máme vyzkoušený. Pokud přijde mladá lékařka, která tady chce působit, tak já si odvážím říct, že do měsíce může ordinovat, má byt, má tady vlastně veškeré podmínky, které k tomu potřebuje. To umíme rychle.
0: Ale důležité je to, pokud přijde.
13: Tak, pokud přijde. Ale to se celkem jako podařilo, máme tady 4 nové lékaře, kteří nahradili tě staré a k tomu se možná potom ještě dostaneme.
0: Pavel Matala za stranu Zelených.
14: Tak já bych v první řadě teda zopakoval to, co už přede mnou řekli tady pánové, že skutečně to, že ty doktory nemáme, tak není jenom problém zdravotní pojišťovny, ale můžeme říct, že to je i selhání českého státu, jo? Protože ten problém není jenom o tom, jak se redistribují doktoři po republice, ale vůbec v tom systému vzdělávání. Jo? A pak nezbývá teda těm jednotlivým obcím, vedením těch obcí dělat různé programy podpory, aby přilákali ty doktory, ale bohužel to má za efekt to, že si ty doktory vlastně přetahujeme z jedné části republiky do druhé, což není samozřejmě dobře, není to systémové. Nám se podařilo několik doktorů do Aše dostat, ale jediné, co vlastně těm obcím v tuhle tu chvíli opravdu zbývá, je vytvářet co nejzajímavější podmínky pro ty doktory, aby přišli. Otázka je, jestli budou chodit mladí doktoři, staří doktoři, je to taky podle toho, jaké podmínky se připraví. Jo, nedokážu si úplně představit, že bychom přilákali mladého doktora s, dejme tomu, 5-6letým dítětem, který tady bude 10 let ordinovat a pak bude přemýšlet, že vlastně se bude stěhovat zpátky do Prahy, protože to dítě tam nastoupí na vysokou školu a pravděpodobně už nebude chtít domů.
0: A kdyby Marian Revčuk z hnutí Neplaš reprezentoval většinu v zastupitelstvu, co by udělal pro tu lékařku, která se rozhodla, že bude od mladého věku po škole působit faši?
1: Tak samozřejmě v první řadě musíme nabídnout nějaké adekvátní bydlení a možnost nějakého jejího vlastního bydlení, takže nabídnout jí nějakou stavební parcelu, kde by si mohla postavit rodinný dům. Mladá lékařka by měla vědět, že máme kvalitní školy, máme tady soukromou školu, máme tady gymnázium, je tady mnoho volnočasových aktivit, ať sportovních, nebo od sluníčka a tak dále. To znamená, ta lékařka by měla vědět, jaké tady bude mít zázemí a jaké bude mít benefity.
0: Hlásí se pan Matala.
14: Já bych doplnil ještě jednu věc. Ono to není jenom o těch podmínkách pro toho lékaře či lékařku. My musíme vytvořit podmínky i pro toho partnera potenciálního, protože zase, pokud sem přijde prostě nějaký lékař se svým partnerem, tak bude očekávat, že ten partner najde v místě bydliště práce. Jo, přijde s vysokoškolákem, musí prostě tady najít práci pro svého partnera vysokoškoláka.
0: Jestliže jsme se shodli, že vlastně to téma dostupnost zdravotní péče je tématem i před těmito volbami do obecního zastupitelstva tady v Aši, znamená to, a obracím se na Jiřinu Červenkovou z místního hnutí, že dosavadní vedení radnice nevyužilo všech možností, které jí dává zákon, vyhláška, možnosti?
22: Tak já jsem přesvědčena, že udělalo vedení současné spoustu dobrých a kladných kroků, ale myslím si, že ještě nejsou dostatečné, to ano.
0: Co chybí?
22: Chybí, myslím si, že opravdu jednání, i když pan starosta teď říkal, že jednal se s pojišťovnami, jednání s pojišťovnami a tlak na stát, aby byla změna legislativy, tak musí být důraznější a zásadnější. Já ještě bych doplnila, protože jsem netušila, že můžu ještě se přihlásit o slovo. Když jste se ptal na tu mladou lékařku, tak všechny kolegy, co jsem poslouchala, tak jsem to řešení je samozřejmě na místě, to je všechno správné, ale já si myslím, že taková lékařka by měla vidět i do budoucnosti. To znamená nejenom současně škola, protože ty děti samozřejmě budou dál potom pokračovat, ne současně bydlení, zařízená ta ordinace. Ale myslím si, že je hrozně důležitý právě to lepší zvýhodnění finanční, aby ona viděla i do budoucna, že když pokud bude žít v tomto místě a máme tady nějaký prostě nějakou jinou problematiku, tak ale bude zvýhodněna a to, a ta ekonomická situace její bude do budoucna prostě daleko výhodnější než někde jinde.
0: Otázka stejná nebo podobná pro Pavla Klepáčka, zdraví spod vzdělání. Udělalo dosavadní vedení radnice maximum pro to, aby se ta situace zlepšila?
21: Já jsem přesvědčen, že udělalo hodně. Jsem za to rád. Já, když jsem se připravoval na dnešní debatu, tak jsem sledoval na internetu, jestli nějaké podobné dotační programy mají i jiná města, ty velká jako Praha, Brno, Ostrava, nic takového nemají. Ty nenabízí doktorům vůbec nic, přesto jich tam mají nejvíce. Je to prostě důsledek toho systému, že na ty příhraniční regiony se hledí méně a my to potom jako město musíme řešit nějakýma benefitama navíc, ale stojí nás to samozřejmě peníze, stojí nás to úsilí a oproti jiným městům, který to dělat nemusí, je to nevýhoda.
0: Už jsme mluvili o tom, jednak Vítězslav Kokoř z Hnutí ANO je dosavadním starostou a nenabyl jsem pocitu, že by byl nadšený z té novely, jejímž cílem bylo poskytovat systém úhrad zahraniční zdravotní péče, výrazně zjednodušit. Ten návrh zákona měl otevřít zdravotní pojišťovnám možnost uzavírat smlouvy se zahraničními poskytovateli zdravotních služeb. Ono se to vůbec neosvědčilo, pane starosto?
13: Naopak, já jsem nadšen z toho, že takový zákon máme a to je to, co vlastně tady kolegyně před chvilkou říkala. Myslím si, že jsme vlastně způsobili takový tlak na stát, že díky tomu i poslanci tento zákon přijali. Já jsem ale zklamaný spíš z té druhé strany, protože my, když jsme jednali s druhou stranou, s Německem, tak vlastně nám bylo nám jako povídáno, že největší překážka je v tom, že úhrady na druhé straně jsou vyšší než u nás a kdo to bude platit. My jsme byli rozhodnuti, že vytvoříme nějaký městský fond, že bychom z tohoto fondu propláceli tyto rozdílné platby. No a pak se ukázalo, že v podstatě veškeré bariéry, překážky ke zdravotní péči z naší strany vlastně byly splněny, ale německá strana řekla, no víte co, ale my vlastně to spustit nemůžeme, protože by byli diskriminováni němečtí občané. A my jsme si říkali, jak by byli diskriminováni? No, protože oni mají ty lékaři v Německu nějaké kvóty, to znamená, že můžou, dejme tomu, já nevím, vyléčit nebo provést několik 500 nebo kolik léčení měsíčně. A pokud by ty kvóty překročili, tak vlastně by tomu lékaři německému tu nikdo neproplatil tu platbu. Tak jsem říkal, takže my máme souseda tady vedle nás, bydlí lékař, jde do Německa pár kilometrů, my mu zaplatíme vzdělání a český občan, já jako soused nemůžu v Evropské unii za tím lékařem. To považuji za naprosto nepřijatelné. Mimochodem, pardon, já si opravdu, jestli mi dáte ještě minutku, to, proč mi to hrozně vadí, je také způsobeno tím, že já nevím, jestli někdo zná, na tiskové konferenci profesor Ladislav Dušek 3. března řekl, že bezkonkurenčně nejhorší situace v České republiky, co se týče zdravotního zařízení, je na Ašsku. A když se podívám, my tady sousedíme ze Selbem, je to pár kilometrů, skutečně jsme na hranici, průměrný věk dožití Ašáka muže je 71 let, průměrný věk dožití německého občana je 77 let. To znamená rozdíl 4-5 let. A to tady máme jedno z nejčistších ovzduší v České republice. Takže ta příčina je vysloveně v tom, že skutečně máme zanedbanou zdravotní péči na Ašsku.
0: Ono to vypadá, obracím se na Pavla Matalu za stranu Zelených, že tedy jediné východisko z téhle situace je opravdu nějaká ta spolupráce přeshraniční s Německem, anebo jsou tady opravdu ještě rezervy, kdy město může, aniž by cokoliv porušilo, konat víc, než konalo?
14: Tak já si myslím, že my jako vedení města jsme skutečně asi, především teda pan starosta, udělal asi všechno možné, co šlo. Snad jediné, co jsme neskusili, tak byla nějaká hladovka před úřadem vlády. Ale jinak opravdu ta jednání, ať už na ministerstvu, jednání se zdravotními pojišťovnami, jednání v Německu, když jsme se snažili prakticky téměř 2 roky neúspěšně o tu českou česko-německou zdravotní spolupráci. Těch jednání bylo skutečně velmi mnoho. Já osobně jsem byl v červnu 24 na kulatém stole, který vyvolal pan poslanec Kuchař. Je to pan poslanec, který vlastně je domovem ve Františkových Lázních. A tehdy nám právě pan senátor doktor Slabý, který je zároveň ředitelem jeho české záchranky, tak nám říkal, ať zkusíme opravdu všechna možná nestandardní řešení, včetně té česko-německé spolupráce, protože náprava ze strany českého státu, pokud by byla učiněná okamžitě, tak ten dopad na to ažsko by byl až tak za 10, za 15 let. Jo, takže jak to diagnostické centrum, tak ta snaha o spolupráci s tou německou nemocnicí proběhla a myslím si, že toho bylo opravdu hodně.
0: Kterým směrem by tedy napřel své politické úsilí Marian Revčuk z Hnutí Neplaš, aby se ta situace zlepšila?
12: No, můžeme to rozdělit na dvě fáze. Jedna je ta krátkodobá, kterou musíme řešit hned, a pak je ta dlouhodobá. A v té dlouhodobí můžeme vychovávat. Nejlíp sem dostaneme lékaře tak, že si je sami vychováme. To znamená, Krajské inovační centrum má program, který se jmenuje Medikem na gymnáziu. To znamená, nejlépe je vychovávat si ty mediky tady na gymnáziu, aby o tom věděli, informovat je o tom, ale je to otázka 10-15 let, než se nám ty lékaři nebo ty děti vrátí sem. A to, co je to krátkodobí, víme, že Karlovarský kraj a okres Vůncídl připravují na příští rok projekt a pilotní města měly být město Aš a město Selb. A měla by se tam řešit ta přeshraniční lékařská péče, měl by tam být mediátor, který by pomohl těm lidem vysvětlit jim to, aby neměli strach jít do Německa k lékaři.
0: Kdybyste měli před sebou tedy to rozhodnutí posílit péči přímo tady v Aši, nebo využít to německé pane starosto, ještě poznámku, prosím.
13: Jestli dovolíte, já ještě doplním jednu informaci. Když jste se ptal, jako jestli nejlepší řešení je teda jako ta česko-německá spolupráce, my máme ještě jedno řešení, na kterém pracujeme, a to jsou regulatorní sandboxy. Máme je připravené ve čtyřech oblastech a jedna z oblastí je právě zdravotnictví, a v tom regulatorním sandboxi, což by měl být pilotní projekt, tak vlastně pro české lékaře by měly být daleko lepší podmínky na Ašsku, než do posud jsou.
0: Promiňte moderátorskou neznalost, co to je?
13: Regulatorní sandbox, to vám vysvětlím potom.
0: Ne, to si myslím, že je to opravdu takové napětí nemůžete v domácnostech posluchačů Radiožurnálu a Plusu chtít.
13: Jde o to vlastně některé projekty, některé programy, některé opatření testovat na hranici nebo lehce za hranicí zákona, a pokud se osvědčí, teď myslím třeba mzdy, jo?
0: Rozumím.
13: To znamená testovat některá opatření na hranici zákona, nebo ne úplně z pravidly, a pokud se osvědčí, tak vlastně by se potom uplatnili v legislativě. Máme tam připravené čtyři sandboxy, sociální oblasti, zdravotnictví, ekonomika a prostředí.
0: Neříká se tomu anarchie?
13: Ne.
0: Řekněte mi jen tak jeden příklad ilustrativní.
13: Regulatorní sandboxy se v Evropě používají právě na rozvoj regionů a na různá softwarová opatření, a je to tak 2-3 roky inovativní projekt. My ho máme v rámci projektu Lex Aš a příští čtvrtek budeme o tom jednat na Ministerstvu pro místní rozvoj.
0: Lex Aš, když už jste o tom mluvil, to je taky jedno z témat, které rezonuje při debatách kolem situaci v Aši. Zeptám se Jiřiny Červenkové, MHNHRM. Jak se osvědčil podle vás Lex Aš? A nebo ta debata kolem
22: něj? Já musím nejdřív uvést na pravou míru to oslovení nebo tu stranu, za kterou teda jsem tady. My jsme podporovaní tímto hnutím, ale jsme hnutí Fajn Aš.
0: Aha, dobře, tak děkuju za upřesnění. Můžu vám tedy do budoucna říkat Jiřina Červenková z hnutí Fajn Aš?
22: Ano.
0: Dobře.
22: Tak a
0: ten Lex Aš?
22: Ptal jste se na Lex Aš, tak pro mě je to velmi rozporuplná záležitost, protože o Lexu už vím a poslouchám jako hrozně dlouho, ale zatím jsem, i když vím, že to je samozřejmě, že to nemůže být úplně krátkodobá záležitost, ale už mi to přijde, že to je hodně dlouhodobé a nevidím žádné jako výsledky té práce, a hlavně vím, že se potom pořád se jedná na ministerstvu, na všech možných institucích, ale žádný zatím výsledek není hmatatelný. Ani nevidím tu budoucnost jako nějakou blízkou, kde by teda byly aspoň částečné věci z toho realizované. A navíc teda mám pocit, že to ještě nikde jako vůbec neběží, že teda budeme skutečně, bychom byli první a kdy se to bude realizovat, to je otázka. Mm-hmm.
0: Jaký názor má Pavel Klepáček za zdraví, sport a vzdělání směrem k zákonu AŠ?
21: Město AŠ už asi před 6 lety jmenovalo pracovní skupinu, která sice se nemenovala Lex AŠ, ale měla zajišťovat daňově zvýhodněný region. A také stejně jako paní Červenková si myslím, že už těch 6 let je docela dost dlouhá doba, abychom mohli mít nějaké výsledky tady, nebo aspoň výhled toho, že by se to mohlo realizovat a zlepšit. Zatím si myslím, že to tak není. A
0: na čem to drhne podle vás?
21: Drhne to asi na tom, protože my jako nejzápadnější bod Karlovarského kraje, který jako nejmenší kraj v republice má nejméně zástupců v parlamentu, dokonce tuším, že z 5 poslanců už se to snížilo na 4 jenom, tak ten vliv je opravdu velice malej a poslanci, kteří o tom rozhodujou, většinou jsou z těch center větších a nevidíte naše problémy tak, jak je vidíme my tady.
0: Vítězslav Kokoř, dosavadní starosta, reprezentuje vlastně nejsilnější politické seskupení těchto dnů, týdnů, měsíců, možná i let, ano, 2011. Je nutný Lex AŠ?
4: No, buď je nutný Lex AŠ, anebo je nutné něco jiného. Mm-hmm. Jo, jako ten region se musí ekonomicky transformovat a my s odborníky a vysokými školami jsme dali dohromady tento projekt. A vidíte, že to úplně není jednoduché přesvědčit ani vlastní občany a vlastní politické partnery.
0: Řekněte dvěma větami, o co v tom projektu jde.
4: Já se k tomu dostanu. Já se vlastně chci ohradit proti tomu, že to vlastně nikde není. Ono spíše je otázkou, proč se to ještě nevyzkoušelo v České republice. Protože speciální ekonomická zóna, kde určití investoři mají daňové zvýhodnění, je běžná v Polsku. Celé bohatství Polska je vlastně postaveno na tom, na speciální ekonomické zóně. Když se podíváte do roku 1990, hranice Polsko-Německo a Česko-Německo, skoro stejné podmínky, podívejte se tam dneska. Díky tomu, že na polsko-německém pohraničí jsou dvě speciální ekonomické zóny, Poláci pochopili, že potřebují propojit dálnicemi Německo s Polskem, tak tam jdou dneska dvě dálnice a je to daleko dynamičtí rozvíjící se region než náš zaostávající. Naše vlády v minulosti si mysleli, že tím, že sousedíme s bohatým Bavorskem, tak automaticky se přelije to bohatství do českého pohraničí a to se neděje, že se děje úplný opak, protože dneska třeba Selb má zhruba stejný počet obyvatel jako AŠ. A je tam 10 000 pracovníků. Je tam několik firm. A v AŠi vlastně ten počet pracovníků klesá. To znamená, že investoři, kteří by se chtěli přijít, tak jako se nepřijdou, protože čelí mzdové konkurenci Německa. Jo, a teď máte asymetrii, kdy vlastně dochází k tomu, že bohatý region, který vlastně měl pomoct tomu chudšímu, tak naopak vysává tu sílu pracovní z toho chudšího regionu. Nechceme samozřejmě zamezit pendlerům, aby do Německa chodili, to je, komu jsem taky pracuje v Německu, to je v pořádku, ale pokud do budoucna tento region má být udržitelný hospodářsky, tak vlastně bez ekonomiky, bez hospodářství, bez vlastní ekonomické základny tu budoucnost nemá.
0: Jaká je ta situace pro komunálního politika? Otázka pro Pavla Matalu ze Stranu zelených. Je to odevzdanost, že vlastně čekáte, až někdo něco udělá v té Praze?
14: Buď to může být odevzdanost, nebo se čas od času objeví nějaký komunální politik, který má vizi a pokouší se na té vizi co nejvíc pracovat. Já jsem rád, že tady náš starosta přišel s touhletou myšlenkou. Já jsem ještě za minulého nebo předchozího vedení právě se s touhletou myšlenkou seznámil taky. Nebyl jsem příliš optimistický, ale teď vidím, že je to vlastně jediné komplexní řešení, se kterým někdo přišel. Jo, které by teoreticky mohlo mít naději na úspěch a zatím, přestože kritiku je celá řada, tak opravdu nikdo nepřišel s ničím lepším. Pokud někdo něco má, ať to vytáhne, ať to ukáže, ať se to pokusí prosadit, ty procesy prosazování čehokoliv v České republice jsou dlouhodobé, bohužel prostě 4 roky na to nestačí. Těch poslanců, jak říkal Pavel Klepáček, skutečně máme málo, takže ten Karlovarský kraj není zastoupený, nemáme tak silný hlas, je to daleko těžší než v jiných částech republiky. Jo, takže můžeme být rádi opravdu za to, že náš starosta přišel s tímto nápadem. Jak už říkal, není to jenom Polsko, je to i třeba například centrální Itálie, je to všude možně, prostě jenom bohužel u nás v České republice se tento nástroj zatím nepoužil.
0: Má Marian Revčuk z hnutí Neplaš nějaký okouzlující, inspirativní, neotřelý návrh, kdybyste náhodou nepodporoval něco jako Lex Aš?
1: Tak Lex Aš je dlouhodobý projekt a jsem k němu spíš skeptický, než že bych mu věřil. Myslím si, že si spíš musíme pomoct sami a sami pracovat a sami budovat od malých projektů k těm větším a v podstatě takhle si pomoct.
0: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, předvolební debatu, kterou vysíláme z města Aš. Debatují Jiřina Červenková z hnutí Fajn Aš, Pavel Klepáček, hnutí Zdravý sport vzdělání, Vítězslav Kokoř, ANO 2011, Pavel Matala, Strana zelených a Marian Revčuk, Neplaš, tedy nezávislá platforma Aš.
3: Volby 2026, debaty v regionech.
0: Kromě jiného jsme zaznamenali debatu tady v Aši, která se týká případné koupě bývalého hotelu GTF tady v Aši za zhruba 17 milionů korun. O to má rozhodnout městské zastupitelstvo na mimořádné schůzi koncem září. Pokud by město objekt získalo po opravách, by ho využilo například na městské byty a z části na vybudování hotelu s restaurací, chce tak zabránit přeměně bývalého hotelu na ubytovnu. Zeptám se tedy Jiřiny Červenkové z Fajn Aš, proč je to tak velké téma?
22: No, proč je to tak velké téma? Skutečně netuším, možná právě proto, že se tady, protože máme problém prostě s obchodem s chudobou a s těma sociálně nepřizpůsobivými občany. A to nás pálí, to je prostě palčový problém Aše. Takže se snažíme ho řešit, snaží se ho řešit město a město to vzalo teda jako za tento konec, že prostě vykupuje nemovitosti, které by mohly být problematické a kde se tedy potom musí s nimi nějak naložit, s těmi nemovitostmi. Mm-hmm. Jestli je to úplně řešení, to ukáže asi čas, protože některé už jsme, jako už město vykoupilo a teď teda bude pokračovat tady tím hotelem.
0: Město si chce zřejmě nechat kontrolu nad využitím toho objektu a možnost rozhodnout o jeho případném využití. Otázka pro Pavla Klepáčka. Je to dobrý postup?
5: Je těžké říct, jestli to je dobrý postup nebo ne. My i v našem hnutí úplně nejsme jednotní, jestli tu budovu koupit nebo ne, protože těch možností, kde by v Aši mohli do budoucna vzniknout podobné problémy, že se tam nastěhují nepřizpůsobiví občané, je více a to město nemá tolik finančních prostředků, aby ty všechny nemovitosti, kde by toto nebezpečí hrozilo, vykoupilo. To, že je to takové velké téma, bylo hlavně ale způsobeno podle mě tím, že byla snaha udělat tady referendum místní. Nepamatuju si v historii, že by v Aši nějaké referendum bylo. Proto se to téma takhle jakoby rozvířilo a jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, že o tom budou rozhodovat zastupitelé, kteří mají opravdu podrobnější informace nejenom k té samotné koupi, ale i potom následné rekonstrukci například budovy, využití a tak dále. To ty občané jenom z otázky v referendu má město koupit budovu tu a tu za 17 milionů otazník, to tam prostě nemají.
0: Pane starosto Kokoři, co tedy znamená to, že by o tom případem nákupu mělo rozhodnout ještě tohle zastupitelstvo? Co by se riskovalo odkladem, kdybyste to nechalo až na příštím zastupitelstvu?
13: Já jsem rád, ono totiž jako došlo ke shodě. Já si myslím, že kdybychom přišli na zastupitelstvo, které bylo před minulý týden, s tím, že kupujeme nemovitost za 17 milionů korun, tak by se kolem toho strhlo peklo. Jo, protože když se podívám na Boží dar, kde zastupitelé odstupovali, protože se tam připravovalo na poslední chvíli nějaké takové opatření CHEP, tam se 15 milionů na projektovou dokumentaci na bazén, taky se proti tomu protestuje. Je to, není to, totiž jako ta situace nemá dobré řešení.
4: je horší řešení a ještě horší řešení. Za mě to ještě horší řešení je nevykoupit to a nedostat tu budovu pod kontrolu. Protože si myslím, že jako to poslední, co nám tady vlastně ještě schází, je mít tady velkokapacitní ubytovnu, kde budou problémoví občané a on si leckdo myslí, že pokud bychom tu budovu nevykoupili a teda pokud ji vykoupíme a investujeme do ní, tak vlastně to bude stát hodně peněz, ale když ji nevykoupíme, tak budeme mít stejné náklady. My jsme teď museli navýšit počet policistů, protože vlastně tady nám chybí státní policie, tak jsme navýšili počet městských policistů o 10. A to znamená, že je zhruba 5-6 milionů ročně. Když si to vynásobíte několika lety, tak kdyby vlastně tam vznikla nějaká problémová ubytovna, tak bychom zase měli další náklady, skryté náklady, ne ty investiční, ale ty provozní. Takže ono by to vyšlo úplně na stejno. Proto říkám, nemá to řešení. A proč jsme chtěli referendum, bylo z toho důvodu, že vlastně jsme říkali, nemáme mandát k tomu, aby jsme vlastně rozhodovali teď. A na druhé straně právníci nás upozornili, nedělejte to, protože může se stát, že někdo vás potom naškne z někoho, co z toho má ten dotyčný, když vlastně končí, už mu na tom nezáleží a přináší problém na někoho jiného. Tím, že zastupitelé deklarovali shodu na vykoupení, no pak referendum je zbytečné a jsem rád, že jsme se takhle domluvili a odkoupíme budovu.
0: Pavel Matala za stranu Zelených, jestli tomu dobře rozumím, tak součástí této operace je tedy stále boj s obchodníky s chudobou. Jaké má město ještě další možnosti, kromě toho, že se pokusí uřídit koupy nějaké nemovitosti, kde by případně mohla být nějaká ubytovna?
14: Já vím, že se nemá odpovídat otázkou, ale asi bych se dovolil trošičku malinko. Všiml jste si, že všechny ty věci, které tady diskutujeme, tak mají společného jmenovatele a to je vlastně stát, který nefunguje. Jo, protože ve chvíli, kdyby my jsme měli fungující stát, který by měl fungující sociální politiku, měl by zásluhový systém místo nárokového, tak bychom tady si pravděpodobně neměli obchodníky s chudobou. My bychom nemuseli, kdyby tady byl dostatečný počet státních policistů, nemuseli bychom navyšovat za naše vlastní peníze počty těch policistů městských. Jo, takže je to opravdu zase jedno z nouzových řešení. Ten boj s těmi obchodníky s chudobou je skutečně velmi složitý. Všechny města nebo všechna města, všechny obce, které s nimi bojují, tahají za sakra krátký konec toho pověstného lana. A jediné, co je asi jako rychlé a efektivní, je skutečně vykupování těch problémových nemovitostí. Protože zkoušeli jsme, ono to samozřejmě není příliš na té veřejnosti jako vidět všechny ty kontroly, které jsme dělali. O spoustě věcech nesmíme mluvit, protože ty věci, které probíhaly mezi státní správou a těmi subjekty, je to všecko řízení, do kterého prostě my vstupovat nemůžeme. My ty informace vlastně ani mít nemáme. Jo, takže je těžko odpovídat obyvatelům, co všechno se v těchto problémech udělalo. Ale co je asi nejefektivnější a nejrychlejší, skutečně výkup a přebudování třeba na městský bytový fond.
0: Co si o tom myslí Marian Revčuk z Hnutí Neplaš?
6: V podstatě problém výkupu těch nemovitostí je, že zvyšují mandatorní výdaje města, protože město neumí dobře a efektivně ty nemovitosti využívat. To znamená, když je rekonstruuje, tak je rekonstruuje za draho. V podstatě tam neexistuje žádná návratnost. To znamená, jestli vykoupíme ještě 4, 5, 6, 7 budov, tak se může stát, že nebudeme mít na to, aby jsme zametali chodníky. Takže asi to není úplně ta správná věc, vykupovat každou nemovitost, kterou nám někdo pohrozí, že má obchodníka s chudobou, který tu nemovitost chce koupit.
0: Máte nějaký lepší nápad, jak zlepšit třeba bezpečnostní situaci v Aši?
6: Bezpečnostní situaci v Aši můžeme zlepšit tak, že v podstatě sami na to budeme dohlížet a když uvidíme nějaký problém, tak o něm budeme informovat příslušné orgány a nebudeme to psát na Facebook.
0: Jak sami na to budete dohlížet?
6: No, když uvidím, že se někde něco děje, tak zavolám na policii nebo na příslušný orgán a sdělím, co se děje a nebudu psát na Facebook, že někde někdo dělá nepořádek nebo něco takového.
0: Dobře, děkuju, pane starosto.
4: Jenom kratičký dovětek, ono nehrozí, ono to vypadá tak, že vlastně pokud si někdo řekne a bude chtít prodat budovu, tak my vlastně budeme rukojmí a budeme muset tu budovu koupit, ale tak to není. My jsme změnili územní plán, to znamená bývalé brownfieldy, průmyslové podniky, které někdo chce přebudovat na byty, tak už není možné. Není možné to ani u restaurací, ani u hotelů. U tohoto hotelu to je totiž problém, protože první, co jsem se zeptal, když za mnou přišel vlastník, že nám to nabízí, tak jsem mu říkal, no ale vy ten hotel nemůžete přebudovat na byty, protože už máme změnu územní služebního plánu. A on mi říkal, ale to není skolidované jako hotel, ale jako ubytovna. No, takže vlastně v tu chvíli už nemáme žádnou možnost. Kdyby se tento územní plán změnil před 15 lety, tak bychom si ušetřili spoustu problémů. Bohužel jsme to udělali až teď.
0: Mm-hmm. Jiřina Červenková, fajn až.
22: Ještě bych chtěla dodat, protože to tady vlastně nezaznělo a vy jste se mě zrovna ptal, tedy proč je to takový velký problém. Tak asi hlavně proto, že ta budova je opravdu v dezolátním stavu. Ve hodně špatném stavu je prodávána za velmi velký peníz, velkou sumu, teda asi neodpovídající. A další věc je, jak s tím naložit potom. Jednak co všechno, jako kolik do toho bude muset město dát peněz, aby to zrekonstruovala na nějakou prostě, co má plnit tu správnou funkci, kterou si teda vyberou samozřejmě vedení města. Ale kolik to opravdu bude stát ještě peněz a jak se to využije dál? To asi zbuzuje největší jako takový rozpaky.
0: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Debatujeme ve městě až před nadcházejícími volbami do obecních zastupitelstev. Hosty jsou Vítězslav Kokoř za hnutí ANO, Jiřina Červenková, fajn až, Marian Revčuk, hnutí Neplaš, Pavel Matala, strana Zelených a Pavel Klepáček, zdraví, sport, vzdělání.
7: Volby 2026. Debaty v regionech.
0: Jako červená nit se vede těmi 40 minutami dosavadními debaty to, že vlastně až má zajímavou polohu, řekněme, takovou ambivalentní. Pár kilometrů je to do sousedního německého města Zelb. Tahle práce obyvatel, ašských obyvatel v Německu, je pro město spíš výhoda nebo problém? Obracím se na Mariana Revčuka z hnutí Neplaš.
8: Já si myslím, že pro ty obyvatele je to výhoda, protože...
0: A pro město?
8: Pro město je to rozporuplná otázka, protože obyvatelé pracují v Německu. Otázka zní, jestli peníze utrácí potom v Čechách nebo v Německu. A pro město je to dobré. Obyvatelé mají víc peněz a žijí si lépe.
0: Mm-hmm. Stejná otázka na Jiřinu Červenkovou, fajn až? Je to fajn pro až?
22: No, já myslím, že jak řekl kolega, je to fajn pro ty lidi. Pro město úplně ne, protože se samozřejmě potýkáme s tím, že nemáme dostatek zaměstnanců.
0: Mm-hmm. Názor Pavla Klepáčka?
21: Já jsem jedním z těch, který v současné době pracuje v Německu. Myslím si, že pro ty obyvatele je to výhoda, samozřejmě, a pro město si myslím, že to úplná nevýhoda taky není. Prostě využívám, sice pracuji v Německu, ale využívám veškeré infrastruktury, které město až nabízí, utrácím tady peníze, sportuju tady, takže myslím si, že to je výhoda.
0: Jak to vidí dosavadní starosta, pan Kokoř?
4: No, to je zajímavá otázka, protože moc takových měst v Evropě není. Na individuální úrovni je to samozřejmě výhoda. Na té úrovni města už je to problém. Jo, a problém je to vlastně, jako čím více vám odchází pracovat lidí do Německa, a to nemusí být do Německa, to může být do Chebu, do hranic a tak dále, tak tím víc vlastně jako ztrácíte možnost získat investora, kterého potřebujete. Vemte si, že 13-tisícové město má největšího zaměstnavatele městský úřad. To si myslím, že je rarita. Jo? To prostě jako opravdu není obvyklé. A až skončí ten dotační systém a město bude muset jako žít z toho, co se tady vyprodukuje, no tak to nepřežije. Jo? A když se podívám do historie Aše, tak za poslední 600 let ta ústřední moc, která vlastně jako nedosáhla na ovlivnění vlastně té enklávy, tak vlastně čtyřikrát to město, to území mělo nějaké privilegia. Ať už daňové, nebo nějaké zvláštní, protože tato ústřední moc neuměla řešit. Jestli mám ještě chvilku?
0: Co myslíte?
4: Ne, dobře, já dám slovo někomu.
0: Nemáte. Pavel Matala, strana Zelených.
14: Já asi potvrdím to, co říkal starosta, protože skutečně na té úrovni těch jednotlivých pendlerů je to výhoda, že pracují v tom Německu. Vydělávají tam podstatně vyšší peníze, nicméně pro to město to přináší celou řadu problémů. Pendleři většinou jednak daní v Německu, že jo, takže ty peníze logicky chybí tady v tomhle státě. Odvádějí zdravotní, sociální v Německu, zase jsme zpátky u toho nefunkčního státu, chybí ty peníze potom tady. Ale potom na té naší úrovni, když já potom musím řešit problémy třeba s parkováním, když potřebují pendleři pro ty svoje auta, se kterými dojíždí za tou prací do toho Německa nová parkovišťata, tak zase vidíte, že prostě nám to pendlerství přináší celou řadu problémů. Po cestě nakoupí, že odchází nám DPH, doktora si seženou, doktora mají samozřejmě hned v Německu, že jo, takže to je zase pro ně výhoda. Spoustu služeb zaniklo tady v Aši právě díky tomu té blízkosti Německa, protože takový kuchař, proč by se měl kroutit někde 12 hodin v české hospodě, když bude dělat potom někde v Německu za 8 hodin, vydělá dvoj až trojnásobek. Jo, takže nám to skutečně přináší celou řadu problémů, se kterými si nejsme schopní my jako municipalita poradit.
0: Pane starosto Kokoři?
2: Jenom ještě jeden takový dovětek. Ono existují švýcarsko-německé pohraničí a belgicko-lucemburské pohraničí a tam také jsou pendleři, ale já jsem zjistil, že už třeba 50 let tam existuje něco jako kompenzační mechanismus. To znamená, že vlastně ten pendler, který jezdí z Německa do Švýcarska, tak 4,5% jeho daně jde do toho místa, se odvádí do toho místa, odkud vlastně ten pendler pochází. Když jsem to spočítal na počet pendlerů, které jsou faši, tak by to dělalo zhruba do ašské pokladny 30 až 40 milionů ročně. To jsou peníze, které stát nemá a vlastně tyto témata nikdo neotevírá. Jo, pokud máme problém, tak pojďme otevřít vlastně problémy a pojďme se podívat, jak to funguje někde jinde a na tom tohle to funguje už 50 let.
22: Mohla bych k tomu něco dodat.
0: Jiřina Červenková, Fajn Aš.
22: Panu starostovi, tohle si myslím, že je docela dobré téma právě řešit na tom ministerstvu a upozorňovat na to. Možná lepší než ten Lex teda.
2: No, ale vente si, já jsem starosta Aše, já tady přece nemůžu otevírat témata, které už měl někdo otevřít. Jo, já na to přicházím vlastně teď jako v době, kdy jsem starosta Aše a...
22: Tak tady teda úplně nesouhlasím. Já si myslím, že právě jako starosta máte možnost a měl byste vy skoro povinnost jako takovýhle témata, aby to bylo ve prospěch našeho města.
2: To je sice pravda, ale kdo z vás věděl něco o kompenzačním mechanismu ještě před 5, 6, 7, existuje to 50 let. Já tím, že se tím zabývám, tak samozřejmě přicházím na věci, abych je potom předal na ministerstvu. Netušil jsem, že to tam nikdy. Já jsem o kompenzačním mechanismu před 2 rokama nic nevěděl. Na tom jsem musel přijít sám.
0: To, co vypadalo do této chvíle jako doplňování než výměna názorů, tak se snažila Jiřina Červenková z Fajn Aš trošičku co do žánru zvrátit. Vy vyčítáte tedy panu starostovi, že nejezdí jednat na ministerstvo?
22: Já mu doporučuju, já nevyčítám.
0: Vy mu doporučujete. No ale to je stejně zajímavé téma, protože jestli se někdo, kdo třeba v životě v Aši nebyl, u téhle besedy nad něčím pozastaví, tak je to, jak je to všechno propojené a taky propletené. Jsou tady nějaké kompetence, které má samospráva, pak jsou tady nějaké úkoly, které má státní správa, dohromady je to veřejná správa. Hypoteticky, Marianne Revčuku z Hnutí Neplaš, když uspějete ve volbách a budete třeba reprezentovat město Aš, tak za kým byste jel a svěřil se mu s problémy, jimiž město Aš žije a požádal ho, ať koná nějaké kroky, které byste potom mohl svým občanům a obyvatelům Aše prezentovat?
9: V první fázi asi na kraj a asi bych to chtěl řešit s hejtmanem a s hejtmanem si domluvit postup, protože ten problém není jenom Aše, ale je Karlovarského kraje. Spíš to není Aš, řekl bych Ašsko. Není to ašský starosta, ale jsou to starostové i okolních měst a obcí. To znamená, nemělo by to plynout z jednoho místa, ale mělo by to jít společně.
0: A ten hejtman, když ho požádáte o schůzku, tak by se vás zeptal, a co chcete probrat? A vy mu řeknete?
9: My mu řekneme, že chceme probrat problémy, které

0: Věci třeba, co se týkaly státní policie, tak se prostě přes hranice kraje nedostaly na policejní prezidium, takže pak jsme v takové situaci, kdy musíme opravdu využívat různá zoufalá řešení, že píšeme přímo adresně dopisy na prezidenta republiky, na policejního prezidenta a na další.
1: Pane starosto Kokoři?
2: Já jsem byl iniciátorem a založil jsem pakt ohrožených měst s Krasicemi a s Nejtkem, což jsou města v Karlovarském kraji, které mají podobné problémy, jako máme my, abychom postupovali společně s nějakými návrhy řešení.
1: Vy jste i zastupitel Karlovarského kraje?
2: Ano, ano.
1: A proč to tam nejde prosadit? Proč se děje to, co říkal pan místostarosta Matala? To bylo v minulosti. Teď tady za zastupitelství pana starosty Kokoře už takové problémy nejsou. Ne, já se ptám, počkejte.
2: Já teď nevím, jaké problémy myslíte.
1: No ne, teď o čem mluvil pan místo starosta. Že se to opravdu nedostane přes hranice kraje.
0: Tohle to byly problémy opravdu jako z přelomu toho našeho funkčního období. Jo? Kdy jsme se pídili po tom, proč právě spoustu věcí nefunguje, proč, dejme tomu, nikdo neřeší dlouhodobě podstav policie tady u nás a další věci. A když jsme s těmito problémy přišli přímo za lidmi, kteří s tím mají co dočinění v Praze, tak na nás skutečně jako koukali s vytřeštěnýma očima, že vůbec neměli tucha, že takovýhle problémy tady jsou. Jo, že by se očekávalo, že ta subordinace skutečně to bude postupovat od toho stěžovatele na nejnižší úrovni až někam nahoru, ale bohužel se to vždycky zaseklo někde na úrovni kraje.
1: Své komunální politické zkušenosti má i Pavel Klepáček, zdraví, sport, vzdělání. Za kým a s čím byste někam šel?
3: Tak já bych v první řadě nepočítal s tím, že nám někdo pomůže. Spolíhal bych sám na sebe a nejprve bych se setkal asi se starosty okolních měst a obcí, to znamená jako obec s rozšířenou působností, to znamená město Hranice, obec Krásná, Hazlov, Podhradí, a stanovit si další postup. A v tuto chvíli se připravuje nové rozpočtové období Evropské unie 2028 až 2034 a víme už, nebo je velice pravděpodobné, že dotační programy budou pro přeshraniční regiony jak na Česko-Saské, tak Česko-Bavorské straně. Ty témata, která se připravují, tak jsou velice pro nás zajímavá. Je to téma zdravotnictví, ochrana přírody a tak dále. A já jsem byl 16 let na pozici místostarosty města a to město bylo v dotačních titulech asi nejúspěšnější v celém Karlovarském kraji, protože jsme byli připravení. Měli jsme připravené projekty, čekali jsme jenom, až se otevřou výzvy a sedli jsme si s okolními starosty měst a obcí na Bavorsku, na Sasku, řekli jsme si, jaké projekty připravujeme a vlastně byli jsme jedni z prvních, kteří byli připravení, kteří měli, nebo máme dotační oddělení na městě, který má zkušenosti, ví, jak se vyplňují žádosti, co je potřeba udělat, kam zajet, kde to podepsat a tak dále, takže s tím bych začal asi v úvodu.
1: Kdyby ve volbách uspěla Jiřina Červenková z Hnutí Fajn Až, jaké by byly její první kroky směrem tedy spíš ke státní správě? A nebo samosprávě, pokud se mluví o kraji?
4: Tak já bych určitě také se obrátila nejdřív na kraj, na hejtmana a řešila to s krajem, ale potom na poslance a na ministerstvo. Já bych asi byla úderná.
1: A co byste tak jako například po nich chtěla?
4: Asi podle toho, jaká to bude problematika. To jste mi asi nenaznačili tu problematiku.
1: No to mi naznačte vy kandidujete, já tady jenom moderuju.
4: Tak problematiku, tak třeba s tím zdravotnictvím.
1: Jasně.
4: Tak tam bych samozřejmě velmi se snažila tlačit na kraj, na Karlovarskou nemocnici, na pojišťovny, na VZP a na stát, aby právě zvýhodnili finančně ty doktory, kteří tady budou pracovat.
1: A pojďme uzavřít naši debatu jednovětou odpovědí. Mariane Revčuku, Neplaš, proč kandidujete?
5: Protože chceme pozvednout tohle město. Žijeme tady, chceme tady vychovávat děti a chceme, aby se sem naše děti rádi vraceli.
1: Pavel Matala, Strana zelených.
0: Tak já v tuhle chvíli obhajuju vlastně svoji pozici místostarosty. Máme tady rozděláno několik projektů, které bych chtěl dokončit. Je tady několik projektů, u kterých bych chtěl být, až budou dokončeny. Jsem Ašák, rozhodl jsem se, že tady prostě budu bydlet. Není mi jedno, kam ta až směřuje, jak směřuje a jak rychle směřuje.
1: pane starosto.

0: město Kokoři, hnutí ANO?
1: Já jsem nikdy starosta být nechtěl a ani bych si neumím představit, že by byl starosta jenom proto, abych řídil provoz Aši. Mě skutečně zajímá transformace a Aše a pokud zjistím v určitým okamžiku, že to, co jsem si přece vzal, tak není možné naplnit, tak odstoupím. Pokud budu zvolen tedy, pokud nebudu zvolen, tak.
0: To je zajímavý předvolební slib, že?
1: To není slib, Pavel, tomu se bráním. Není to slib. Já jako říkám, že budu usilovat o to, aby jsme v tomhle tom něco udělali. Pokud uvidím, že vlastně ta možnost není, tak dál pokračovat nebudu.
0: Mm-hmm. Děkuju za odpověď. Pavel Klepáček, zdraví, sport, vzdělání.
2: Ač se zdá, že město Aš má jenom samé problémy, tak já jsem ve městě Aš šťastný. Jsem se tady narodil. Prostě je to pro mě srdeční záležitost a nešel bych nikam jinam. Takže osud Aše mi není lhostejný a chci na tom spolupracovat. Máme kvalitní tým, jsem rád, že se nám podařilo sestavit kvalitní kandidátku s pracovitýma lidma a mám z toho velkou radost.
0: Děkuji, Jiřina Červenková, Fajn Aš.
3: Tak já si jako obdobně jako kolegové, je to proto, že mám prostě Aš velmi ráda. Mám ji opravdu moc ráda a záleží mi na ní. A taky tady chci žít, já jsem nedávno bilancovala, jak a rozhodovala se, ale skutečně jsem si uvědomila, že je to moje město, že tady chci žít, že mi na něm záleží a že chci pro něj pracovat a chci pracovat na těch věcech, které se mi tady třeba nelíbí, které mi přijdou problematické a nemůžu říct, že jsou to všechny věci. Ani ze současného vedení je spoustu věcí dobrých, které vedení udělalo, ale já bych chtěla opravdu na nich pracovat třeba jinak.
0: Děkuju, dámo a pánové, za to, že jste se zúčastnili debaty Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a přeju hezký podvečer tady v Aši. Naschledanou.
4: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
5: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Český rozhlas úspěšně otestoval nový systém celoplošného varování obyvatel přes rozhlasové vysílání DAB. Fotbalisty Slavie čeká úvodní utkání v Lize mistrů, doma nastoupí proti francouzskému Lens. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy. A počasí zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů. Je čtvrtek 10. září. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
6: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzin Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr průměrně natankují za 44 korun a 22 halířů. To je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde v průměru na 47,79.
7: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
8: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
7: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
9: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
7: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu, naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Radiožurnál.
5: Ceny paliv rostou kvůli válkám na Ukrajině a Blízkém východě. Jemenští povstalci navíc hrozí, že zablokují i další cestu, kterou se do světa dostává ropa. Surovina se dnes obchodovala za skoro 105 dolarů za barel.
10: Armádní zdroje z jemenské vlády potvrzují územní zisky povstaleckých Husíů. Rebelové se vylodili taky na Hanýšských ostrovech mezi Jemenem a africkým Džibutskem. Zatím není jasné, jestli se jim podaří udržet kontrolu nad nově získaným územím. Cílem husíské pozemní ofenzívy je získat vliv nad úžinou Báb al-Mandab na jihu Jemenu. Tou proudí asi desetina světového obchodu a spojuje Evropu a Asii přes Rudé moře a Suezský průplav. Význam úžiny Báb al-Mandab se ještě zvýšil po zahájení americko-izraelských úderů na Irán a sporech o kontrolu námořní dopravy Hormuzským průlivem. Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Země Visegrádské čtyřky chtějí kvůli cenám energií společnou evropskou strategii. Jednali o tom v Bratislavě s irským premiérem Miholem Martinem. Právě jeho země teď předsedá Radě Evropské unie.
11: Premiéři V4 se zároveň dohodli, že budou před evropskými summity častěji koordinovat své postoje. U příštího evropského rozpočtu chtějí společně hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Velkou část jednání ale věnovali drahým energiím a emisním povolenkám. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu vyzval k odkladu nového systému ETS2.
12: Odložme to, protože to bude obrovský problém pro celou Evropu.
11: Irský premiér Micheál Martin po jednání řekl, že si odváží lepší představu o požadavcích zemí střední Evropy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Do letošních komunálních a senátních voleb zbývá měsíc. Radiožurnál a Český rozhlas Plus proto odstartovali další díl předvolebního vysílání série debat v regionech. Ta dnešní skončila před pár minutami v západočeské Aši a sledovala ji reportérka Andrá Štromajerová.
13: Hlavním tématem tady v Aši bylo zdravotnictví. Ve městě chybí lékaři, hlavně ambulantní specialisté. Zástupci politických uskupení, kteří kandidují do komunálních voleb, se při debatě v podstatě shodli, že město využívá všechny možnosti, jak dostat lékaře do města. Mluvili taky o tom, že zatím ztroskotala jednání o přeshraniční lékařské spolupráci, a to kvůli rozdílným platbám za výkony v Česku a Německu. Debatovali taky o připravovaném projektu Lex Aš, který by měl daňově zvýhodnit firmy, které by působily nebo působí v Aši. Zazněly názory, že se o projektu moc neví a že zatím nejsou žádné výsledky. Několikrát tady zaznělo, že je třeba víc komunikovat o problémech města na krajské, ale především celostátní úrovni. Třeba o tom, že ve městě chybí policisté. A jen dodám, že debata probíhala v klidu. Z Aše na Chebsku, Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
5: Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. V případě mimořádné události dokáže přerušit běžné rozhlasové vysílání a upozornit na hrozící nebezpečí varovným hlášením na displeji přijímače, přehráním zvukové informace i probudit i vypnuté DAB přijímače.
15: Přijímače na to zareagovaly správně, ty digitální se probudily ze spánku a začaly hrát a ty analogové s RDS-kou zobrazily na displeji nápis alarm a blikaly, takže všechno se povedlo.
16: Test spustil Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
17: Věříme, že během zhruba roku bychom mohli přejít do standardního běžného provozu. Ta spolupráce bude zahrnovat i další subjekty, například hasičský záchranný sbor.
16: Říká Marcel Procházka, ředitel regulace a právní divize Českých radiokomunikací. Systém má sloužit při skutečných mimořádných událostech, jako jsou třeba požáry, povodně nebo výpadky proudu. Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: O plánovaných změnách ústavů a kateder právě rozhoduje Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Slučování pracovišť kritizuje část akademiků i studentů a zasedání sleduje reportérka Tereza Hybšerová.
18: Senátoři projednávají 4 návrhy na sloučení, například katedry synologie s Ústavem asijských studií nebo katedry pedagogiky s katedrou andragogiky a personálního řízení. Zatím vystoupilo vedení fakulty s odůvodněním změn. Podle něj jsou nutné třeba kvůli finanční situaci fakulty a mají ušetřit desítky milionů korun ročně. Děkanka Eva Lehečková se taky omluvila za komunikaci chystaných změn a dala za pravdu kritikům, jak studentům, tak akademikům. Ti na jednání řekli, že nesouhlasí s rychlostí reorganizace a vzhledem k plánovanému propouštění zaměstnanců se obávají dopadů na výuku. Studenti proto před zasedáním Akademického senátu uspořádali protest. Zúčastnili se ho stovky lidí. Na jednání se teď diskutuje a senátoři budou pravděpodobně hlasovat až za pár hodin. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
5: Policisti už týden pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Nově se zapojili i tamní myslivci. Vybízejí majitele fotopastí, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky a pátrání se proto rozšiřuje i mimo Moravskoslezský kraj. V pražském paláci Akropolis má dnes premiéru inscenace Perpetuum Havel. Vychází z dopisu, který Václav Havel napsal v roce 1989 z vězení své manželce Olze.
19: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
20: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
19: a on vytváří protisílu proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou.
20: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin. Michaela Pištěláková, Radiožurnál. Sport.
1: Fotbalisté Slávie vstoupí do Ligy mistrů. V Edenu se utkají s francouzským Lens. Pražané v minulém ročníku prestižní soutěže nezvítězili. K prvnímu utkání nové sezóny nastoupí v dost odlišné sestavě než loni, pokračuje trenér Jindřich Trpišovský.
21: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný. Takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti loňsku posunuli.
1: Utkání Ligy mistrů mezi Slaví a Lens začne ve 21 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová získala stříbrnou medaili v závěrečné časovce kajak krosu ve světovém poháru. Kneblová skončila druhá i v celkovém pořadí disciplíny za vítězkou ze Soudoržel francouzskou Delasisovou. Bronz vybojoval mezi muži Matyáš Novák, vyhrál Brit Clark před Španělem Ochoou.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Ráda jednička u Vlašimi taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna stále popojíždí dlouhé kolony před zúžením na 49. kilometru. U sjezdu na Vlašim údržba vozovky projíždí se pouze levým pruhem. Kolona je tam asi na hodinu, brzdí se poprvé na 29. kilometru u sjezdu na chodce Rady. Na D1 před Vlašimi fronty v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru. Opět údržba vozovky. Osobním autem se zdržíte okolo 25 minut. A D1 je ucpaná taky v Brně směrem na Prahu. Na výjezdu z Brna na 188. kilometru uklízejí po nehodě dvou aut. Odtahují poslední auto z levého pruhu. Kolona je dlouhá, zastavíte u sjezdu na Slatinu na 201. kilometru a je to na 45 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme převážně zataženo místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
24: Co mohou firmy, banky a mobilní operátoři dělat proti šířícím se kyberpodvodům? Další lázně čelí virové epidemii, jak složité je najít její původ a zastavit šíření nemoci? A jaká tajemství ukrývá Závišův kříž a co badatelé zjistili o jeho nejvzácnější relikvii? I o tom budeme mluvit. Skoro 2 miliardy korun ukradli klientům bank kyberpodvodníci, a to jenom za prvních 7 měsíců tohoto roku. Je to skoro o 80% víc než loni za toto období. Útoků, o kterých se ví, bylo víc než 62 tisíc. Celkem se podvodníci podle bankovní asociace pokusili připravit klienty bank o víc než 10 miliard korun. 8 miliard se bankám podařilo zachránit. K nejčastějším typům bankovních podvodů patří podvodné telefonáty, SMS zprávy a falešné internetové stránky. Podvodníci vytvářejí časový tlak, vyvolávají strach a vydávají se za bankéře, policisty nebo investiční poradce. My o tom budeme podrobně mluvit s odborníkem na kybernetickou bezpečnost Alešem Špidlou. Dobrý den.
25: Dobrý den.
24: Tak na úplném počátku kybernetických podvodů byly e-mailové dopisy od nigerijského prince a dopisy o zděděných milionech, ke kterým se měl člověk dostat, když poslal určitou částku peněz, a které pak samozřejmě nikdy nepřišly. Kam jsme se posunuli? Jaké techniky používají podvodníci dnes?
25: Tak velmi často je to v podstatě jenom přenesení stejného typu podvodu do kyberprostoru. Jo. Když si to byly, já si pamatuju, ještě rukou psané dopisy, které sebou ale nesly náklady na tu známku, na tu obálku, na ten papír. A tím, že ten kybernetický prostor v podstatě nepotřebuje něco takového, nějaké fyzické médium na přinesení té podvodné informace, tak je to o to jednodušší. Je to o to levnější a je to o to efektivnější, že vlastně pokryjete mnohem větší plochu.
24: No a jak sofistikované jsou ty kybernetické podvody v dnešní době?
25: No, s nástupem umělé inteligence jsou sofistikované velmi. Už dávno neplatí to, že obsahují ty zprávy, ať už SMS nebo jsou to e-maily, že obsahují texty ve špatné češtině. To už dávno neplatí, prostě ta čeština je dokonalá. Často, co se týká interpunkce, je lepší, než kdyby to napsal rodilý mluvčí. Jo, takže opravdu jsou hodně sofistikované a dokážou, protože ty týmy, to už je biznis, který má korporátní strukturu a ty týmy mají svoje psychology, takže vědí, jak vlastně na toho člověka zaútočit, aby ho dostali pod tlak a aby prostě udělal to, co chtějí.
24: No a proč množství peněz vylákaných podvodníků od klientů bank prudce stouplo, když se před útoky stále varuje? Je tu vzdělávací kampaň, banky mají bezpečnostní systémy, nicméně zdá se, že to nepomáhá.
25: To je věc, nad kterou se neustále zamýšlím, jo, protože opravdu já osobně neustále v podstatě nepřetržitě dělám osvětovou kampaň, jo, a ti lidé jsou obezřetní. Bohužel těm kybergangstrům to vychází, protože kdyby jim to nevycházelo, tak by to nedělali. A asi je to tím, že ten člověk se dostane v krátkém čase pod takový tlak, že najednou ho někdo prostě upozorňuje nebo tlačí na ně, že přijde o peníze, že přijde o majetek a ten člověk zareaguje naprosto neadekvátně. A mám i příklady ze svého okolí, kdy jsou to odborníci, kteří vědí, co to je kybernetická bezpečnost, kteří vědí, co jsou to kybernetické podvody a taky zareagovali naprosto neadekvátně a přišli o stovky tisíc.
24: No, když se podíváme na konkrétní případ z poslední doby, lidem přicházela a přichází ještě SMS-ka zdánlivě od VZP s tím, že pojišťovna eviduje nedoplatek na pojistném z žádosti o rychlou úhradu, aby nedošlo k poplatkům z prodlení a byl tam připojený odkaz na internetovou stránku. Co se stane, pokud by člověk z té SMS-ky na takovou stránku kliknul? Je už to samotné otevření té stránky nebezpečné?
25: Tam je nejvíc nebezpečné to, že ta stránka se tváří jako oficiální stránka té instituce. Nejedná se jenom o VZP, jo, to je třeba i Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost. Pošta vám hlásí, že vám přišel balík, že máte zaplatit nějaký poplatek, respektive zadat svoje údaje do bankovního systému. Tam je hlavně nebezpečné to, že ten člověk zareaguje, jo. Neměl by reagovat vůbec, ty instituce tímto způsobem nikdy nekomunikují. To je nutno si uvědomit. Nikdy nikdo, žádná oficiální instituce takhle nekomunikuje nějaké nedoplatky přes SMS-ku, to už vůbec ne. Jo, ty kanály, kterými ta instituce informuje svého klienta, že má nějaký problém, má nějaký nedoplatek, jdou prostě jinudy. A tady to ještě je tam ta naléhavost, jo, zaplaťte rychle, nebo budete muset zaplatit pokutu, tak ta naléhavost musí v tom člověku, v tom příjemci té informace, musí prostě vyvolat nějakou obranou reakci. To přece není možné, takhle se to nedělá. A navíc nejhorší je, a znám takové případy, že lidé, i když nejsou klienty té instituce, tak na to zareagují. Jo, já
24: ta panika
25: třeba
24: převládne.
25: Mám pojištění někde jinde. Ano, ta panika převládne. Panika z toho, že přijdu o peníze.
24: Kdo by mohl pomoct, když teď třeba podvodníci používají tu SMS zprávu, tak kde vůbec ti podvodníci získávají telefonní číslo lidí, kterým píšou?
25: No víte, to je velmi jednoduché. Vzpomenete si, kde všude jste zadával svoje telefonní číslo. Jo, to je obchodní artikl.
24: Takže nějaké ukradené databáze.
25: Ano, přesně. A nejhorší je, že často ty instituce, kterým byly ty databáze ukradeny, tak to vůbec neřeší. Pro ně to není žádný vážný problém, pro ně je to otázka, já nevím, desítek tisíc korun, a tak to neřeší. Jo, a ty ukradené databáze, to jako osobní údaje, zdravotní údaje, vypisy ze zdravotních karet, to koupíte za pár korun na černém trhu.
24: Právě VZP je třeba firma, jejíž jméno podvodníci často využívají. A třeba v tomto případě VZP nepodala trestní oznámení. Nebylo by dobré to udělat?
25: Otázka je, jestli by to bylo něco platné, jako udělat by to měla v každém případě.
24: Znamená to, že to procento, které se policii podaří vyřešit, je velmi nízké, nebo už je to lepší?
25: Velmi nízké. Tak vy jste to sama srovnala, jo? Takže ten útok šel na 10 miliard, zachráněno bylo 8.
24: Ale bankami.
25: Jo? Ale stejně utekli, ale bankami. Jo? Takže ano, je poškozeno dobré jméno té instituce a ta by se k tomu měla nějak postavit. Jo?
24: Říká Aleš Špidla, odborník na kybernetickou bezpečnost. Děkuju, naslyšenou.
25: Naslyšenou.
24: Hygienici evidují přes 170 případů nákazy gastroenteritidou v lázeňském léčebném domě Praha v Luhačovicích na Zlínsku. U ubytovaných klientů se tam šíří od začátku července. Provozovatel proto dostal zákaz přijímat od 15. září nové hosty. To má zabránit šíření nemoci způsobené noroviry, lidově zvané střevní chřipka. V srpnu řešili podobnou situaci v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníku v Olomouckém kraji, kde se nakazilo přes 140 lidí. Situace je tam už stabilizovaná. Zdroj infekce se najít, ale nepodařilo. My jsme teď ve spojení s Petrem Smejkalem, hlavním epidemiologem Institutu klinické a experimentální medicíny. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
24: Když k takovému hromadnému šíření infekce dojde v prostředí, jako je lázeňský dům, jaká jsou ta hlavní opatření, co se musí bezpodmínečně udělat?
0: No, bohužel ten norovirus je neobalný virus, který další dobu přežívá na površích. Ta infekční dávka pro nakažení člověka je velmi malá, to jsou řádově desítky těch malých virionů, takže ten virus se šíří velmi rychle a nejdůležitější je hygienická opatření, ať už u těch všech osob, to znamená pečlivé mytí rukou, a pak dezinfekce povrchů, to znamená i klik, prostě madel záchodů tím správným dezinfekčním prostředkem, což je většinou chlornánsobní nebo naředěné tedy savou v té správné koncentraci. No, dále je nutné si uvědomit, že ten virus se vylučuje ještě asi 2-3 dny po odezdění těch příznaků, takže dbát na zvýšenou hygienu u všech těch postižených a jak už jste zmínila, také nepřijímat prostě do těch institucí další pacienty.
24: Se zeptám, ti nakažení a lidé, kteří s nimi přišli do styku, potom mají být v izolaci nebo odjíždějí domů? Co by byl vlastně ten správný postup?
0: Tak oni můžou samozřejmě odjet, ale musí být si vědomi toho, že stále ještě mohou vylučovat ten virus, jak jsem říkal, 2-3 dny po odezdění těch příznaků.
24: Jak se vůbec hledá zdroj nákazy noroviry a jaká je pravděpodobnost, že ho v Luhačovicích hygienici najdou? Teď doufám, že se stále slyšíme s Petrem Smejkalem. Je to tak? Ne, tak bohužel zdá se, že se nám přerušilo spojení s hlavním epidemiologem Pražského institutu klinické a experimentální medicíny. Zkusíme to znovu. My mluvíme o tom, že hygienici evidují přes 170 případů nákazy gastroenteritidou, a to v léčebném lázeňském domě Praha v Luhačovicích na Zlínsku. Ptali jsme se, jaká jsou hlavní opatření, pokud se něco takového vyskytne právě například v lékařském zařízení nebo v léčebném zařízení, jako je lázeňský dům. Mluvili jsme taky o tom, jestli je lépe pro nemocné, aby zůstávali v izolaci nebo mohou odjet domů, a jak by se v takovém případě měli chovat. My se stále pokoušíme spojit s Petrem Smejkalem z Pražského institutu klinické a experimentální medicíny. Mluvili jsme s ním o tom také, jak se hledá zdroj nákazy do noroviry a jaká je pravděpodobnost, že ho v Luhačovicích hygienici najdou. Stále se pokoušíme spojit a teď už by měl být Petr Smejkal znovu na lince. Slyšíme se. Dobrý den ještě jednou.
0: Nějak nám to vypadlo. Omlouvám.
24: Výborně, už se slyšíme. Můžeme se vrátit k tomu, jestli se v takových případech hledá zdroj nákazy, nebo se jenom řeší ta izolace a ta opatření, a jak složité je ten zdroj nákazy najít?
0: On se většinou nenajde. To je velmi těžké. I ta diagnostika, musíte prokazovat ten virus PCR metodou třeba ze stolice nebo ze zvratků, takže většinou se ten zdroj nenajde.
24: Jak rychle se ty noroviry šíří a jaká je inkubační doba?
0: Inkubační doba je přibližně 12 až 48 hodin až 2 dny a jak jsem říkal, protože těch virionů je velmi málo k té infekci, tak si šíří velmi rychle. Proto taky mi nedajeme často ten zdroj, protože on už se uzdraví, většinou to je, jak my říkáme, self-limitní onemocnění nějak toho pacienta, pokud to není zase člověk s komorbiditami nebo starší člověk, zvlášť nezatěžuje. Ta hydratace, což vlastně ty příznaky jsou průjem zvracení, takže se dá lehce hydratovat, takže většinou se ten člověk uzdraví i ten původní zdroj a těžko se dohledá. Čili ta nákaza je velmi jednoduchá, stačí kontakt, stačí třeba aerosol při tom zvracení. U dětí je to dost vlastně častá epidemie v zimních měsících, to stačí, když se to dítě pozvrací a ten aerosol může i někoho nakazit, co je k té malé infekční.
24: No v těch lázních se ta nákaza šíří od července a do lázní jezdí lidé oslabení nemocí, tak není trochu pozdě uzavírat ty lázně až teď, 15. září?
0: Nevím, neznám tu konkrétní situaci, ale samozřejmě jako vyžaduje to opravdu masivní opatření, který nejsou zas tak jako nezvládnutelný. Víme, jakou dezinfekci použít, ale musíte opravdu vydezinfikovat všechny ty prostory. A v případě, že dojde k tomu masivní epidemii, tak samozřejmě nikoho dalšího do těch lázní nepřijímat. Ale jak říkám, já neznám konkrétně, jak to tam vypadá.
24: Když teď tedy budou lázně zavřené, tak jaký pak bývá ten další postup? Podle čeho se vyhodnotí, že ten provoz může být obnoven?
0: Tak po té masivní dezinfekci vy samozřejmě můžete, pokud to provádíte tím dezinfekčním prostředkem, což je chlorná sodný nejčastěji v nějaké jasně definované koncentraci, tak můžete ověřit i stěry jako z těch povrchů, jestli třeba tam nějaké viriony nezbývají. Ale většinou tahle dezinfekce stačí i na takový odolný neobalený virus, jaký norovirus je.
24: Říká Petr Smejkal z Institutu klinické experimentální medicíny. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Taky děkuju, naslyšenou.
24: Zlatý Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera v sobě ukrývá další tajemství. Podle badatelů z organizace Naše historie je uvnitř kříže nejen údajný zlomek, úlomek z Kristova kříže, ale ještě druhá, takzvaná dotýkaná relikvie. Jde o část dřeva, které se dotýká té hlavní relikvie. Závišův kříž ze 13. století zdobený perlami, drahokamy a filigránem je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Badatelé ho zkoumali s přestávkami od roku 2016 a pořizovali také jeho digitální trojrozměrný obraz. No a jedním z nich je i Matěj Šindelář, který je teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
24: Ta původní relikvie má být cedrová, tak co jste zjistili o té druhé, která se té první tedy dotýká?
2: O té druhé relikvii jsme zjistili, že by se mělo jednat o dřevo o něco tvrdší, pravděpodobně ořechové. Je to tedy, já už navážu dál, je to tedy o dřevo, které, co tady předpokládáme, že se jedná o původní dřevěné jádro samotného kříže, které původně dřevěné bylo. V roce 1775 ho však nahradili stříbrným jádrem a tenhle ten kus vlastně zůstal v kříži tak, aby fixoval právě tu hlavní relikvii, tedy to dřevo z toho kříže od kde byl ukřižován Jan Ježíš Kristus.
24: Já jsem se dočetla, že to, že na tom místě, kde má být relikvie Kristova kříže, jsou vlastně dva křížky, tak to je známé od roku 1985, kdy to popsal badatel Klement Benda. Tak jak se podařilo určit, který z nich je tou vzácnou relikví a který tou dotýkanou?
2: Je to docela jednoduché. My jsme právě předpokládali už to, že tento křížek touto hlavní relikví je, tedy hlavní relikví se jedná o ten křížek, který je vlastně ještě proložen, nebo je na něm ještě látka, textilie, je vlastně z toho dřeva cedrového, z našeho největšího předpokladu. To druhé dřevo, tedy ta dotýkaná relikvie, je úplně jiné dřevo. Náš hlavní předpoklad je, protože ho, řekněme, nařezali, upravili do toho tvaru, aby fixoval to dřevo pod ním, tu hlavní relikvii. Což by si ve středověku pravděpodobně z hlavní relikví nikdy nedovolili, aby do ní takto řezali, případně z ní udělali jenom nějaký takovouhle pomůcku, která bude fixovat něco v tom kříži.
24: Došlo někdy na zkoumání té původní cedrové relikvie? Určovalo se například, jak staré je to cedrové dřevo, které má být z toho Kristova kříže?
2: V literatuře koluje i nějaká informace o jeho stáří, každopádně to úplně potvrzené samozřejmě nemáme v rámci nějakých analýz.
24: Předpokládám, že k takovému zkoumání by musela dát asi církev svolení a to zatím není.
2: K tomu vlastně se ani celý náš badatelský tým vůbec nekloní. Je totiž taková věc, pokud byste udělali analýzu, tak je to destruktivní. To znamená, že bychom museli odebrat vzorek, který by se spálil, zničil při datování C14. A samozřejmě to u relikvie není úplně žádoucí. Hlavně vlastně ty analýzy nejsou nikdy vlastně naprosto přesné. Vždycky je tam nějaký rozmezí, takže by nám to stejně neřeklo úplně jasnou odpověď.
24: No definitivní jistotu o té nejvzácnější relikvii, o tom cedrovém dřevě, by badatelům určitě poskytla takzvaná autentika, neboli destička s církevní autoritou potvrzeným popisem relikvie, tak je v kříži něco takového?
2: Je to taková ta věc, na kterou navážu také dál. Je to totiž jedno z dalších tajemství, které si kříž dále nese, protože máme takové podezření, že pod tou hlavní relikví, pod tímhle s tím křížkem se nachází ještě cosi, řekněme, plechového, kovového. Mohlo by se právě jednat o tu autentiku. Každopádně my jsme se samotnou hlavní relikví nehýbali, bylo to, řekněme, nedestruktivně dokumentováno, na tu jsme nesahali a ta se nevyzvedávala, nerozebíral se ten kříž naprosto úplně celý do všech jednotlivých detailů, jako v roce 1985. Tedy nevíme, jestli tam pod tím přímo ta autentika je.
24: Co dalšího vás o kříži zajímá?
2: Je tam spoustu různých otázek, například na té přední straně na líci se ještě nachází tedy další ostatkové schrány. Jedna je zrovna úplně na dole u nohy toho kříže, nebo tam, kde vlastně začíná potom ten podstavec, který se ani nepodařilo odevřít v roce 1985-86 a tam by nás zajímalo, jaké další ostatky svědců by se tam mohly nacházet, protože u těch ostatních vlastně autentiky byly, takže bychom tady mohli zjistit, jaké další relikvie kříž skrývá.
24: Takže další záhada Závěšova kříže. Matěj Šindelář, člen badatelského týmu Naše historie. Díky, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
24: A teď už jsou na řadě aktuální zprávy.
3: Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
4: Roste agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách. Častější jsou slovní útoky i fyzická napadení. Vyplývá to z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Příčinou takového chování je kromě alkoholu nebo drog taky frustrace. Fyzické napadení policisty je trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody na 4 až 15 let. Země Vyšehradské čtyřky odmítají návrh na škrty v kohezních a zemědělských fondech v dalším unijním rozpočtu. Řekl to slovenský premiér Robert Fico po schůzce předsedů vlád Vyšehradské čtyřky v Bratislavě. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že unijní rozpočet nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou. V Británii je poprvé v historii vystavený originál skoro 1000 let staré tapisérie z Baye. Je bezmála 70 metrů dlouhá a zobrazuje dobytí Anglie Normany a bitvu u Hastingsu v 11. století. Francie tapisérii zapůjčila až do července příštího roku do Britského muzea v Londýně. O výstavu je podle BBC obrovský zájem. Vyprodané jsou všechny dostupné vstupenky až do konce roku. A městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho. Informaci České televize potvrdila Radiožurnálu mluvčí soudu Julie Haluzová. Feri čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Podle obžaloby si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Feriho soud v polovině května nepravomocně osvobodil.
7: Sport.
4: Individuální časovku na cyklistické Vueltě vyhrál Švýcar Stefan King. Červený trikot lídra po 18. etapě udržel Španěl Enric Mas, který na někdejšího olympijského šampiona v časovce Slovince Primože Rogliče ztratil oproti předpokladům jen 33 sekund. Másův náskok na Rogliče v celkovém hodnocení se snížil na minutu a 37 sekund. Jan Hirt ve své slabší disciplíně obsadil 77. pozici s odstupem 4 minut a 10 sekund. Přesto udržel celkové 19. místo.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Ucpadá jednička u Vlašimi, taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte hodinovou kolonu za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 49 je zúžení, údržba vozovky. Jede se pouze levým pruhem. Do kolony se teď dojíždí na 33. kilometru před sjezdem na Sázavu a je to na hodinu. Dá se to objet přes Benešov a Vlašim na objížďce po silnici 3 před Benešovem, už ale popojíždí kolona asi na 10 minut. Na D1 před Vlašimi fronty i v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru, opět údržba vozovky a zdržíte se asi 20 minut. Na D1 se začíná rozjíždět kolona v Brně směrem do Prahy. Následky nehody na 188. kilometru, odstraněné průjezdné opět dva jízdní pruhy. Fronta je dlouhá přes celé Brno, zastavíte na 201. kilometru a potrvá, než se to rozjede. Na silnici 35 hlásíte kolony u Svitav. U Kocslířova u kruhového objezdu je omezení a projíždí se Kyvadlově. Fronty z obou stran jsou tam až na půl hodiny. A silnice 20 z Písku do Plzně je teď zavřená před Blatnou. Vyprošťují tam nákladní auto po nehodě. Obět se to dá osobním přes Mačkov. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jeho východní polovině většinou s deštěm. Odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
7: 18 hodin 34,5 minuty začíná večerní vysílání radiožurnálu. Velká rekonstrukce stanice metra Flora pokračuje. Dělníci v takové míře opravují poprvé od jejího otevření před více než 45 lety. No a my to probereme za chvilku. Teď David Koller, chci zas v tobě spát. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
22: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Rekonstrukce stanice metra Flora má za sebou další důležitou část. Dělníci dokončili ražbu prostor pro bezbariérový přístup na nástupiště. Práce ale pokračují dál, stanice totiž prochází první velkou opravou od svého otevření v roce 1980.
1: Stanice metra Flora je uzavřená od února. Chybí třeba paní Evě.
2: Je to krátká cesta, nikde se nestojí, nečekáte.
1: Jen o kus dál ve Vinohradské ulici u Olšenských hřbitovů je v zemi 22 metrů hluboká šachta.
3: Takže momentálně se nacházíme v předstupní chodbě bezbariérového zpřístupnění stanice Flora. Přes dvojici šachet byla proražena do stávající stanice, do její střední lodi.
1: Říká technický vedoucí oblasti podzemní stavby a technologie společnosti Štrabak Jan Panuška.
3: Až doděláme hydroizolace a definitivní ostění, tak vlastně šachty budou vybaveny soustavou schodišť a soustavou výtahů, takže samotná stanice získá další možnost výstupu cestujících přes jeden výtah, přes vstupní chodbu a druhý výtah.
1: Stanice by měla být cestujícím přístupná od února příštího roku. Výtahy pak budou v provozu v prvním čtvrtletí 2028. Celkové náklady rekonstrukce jsou podle současného odhadu skoro 1,3 miliardy korun. Dopravní podnik chystá na lince A taky obnovu stanice Hradčanská. Pokračuje dopravní ředitel Jan Barchánek.
4: Tam právě ten výtah je trošku komplikovanější, protože my máme ten výtah připravený tak, aby přímo spojil prostor nástupiště metra s nástupištěm té budoucí stanice té rychlodráhy na letiště. Ale dokud nebude postavená ta stanice té rychlodráhy, tak my v podstatě ten výtah nemůžeme postavit.
1: Hradčanská pak bude pro cestující uzavřená od ledna 2027.
4: Proběhne výměna eskalátorů a proběhne příprava na ten budoucí výtah.
1: Podle Barchánka plánuje dopravní podnik v budoucnu bezbariérové vstupy taky v dalších stanicích jako Želivského nebo Českomoravská. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.

Představte si, že šéfujete velké firmě, můžete přivést nového kolegu, který vám sice na pracovišti pomůže, zároveň má ale za sebou trest v korupční kauze. Přijali byste ho? Tak podobnou otázku si položil fotbalový Baník Ostrava, který přivedl obránce Jakuba Elbela. O dilematu slezského klubu uslyšíte ve večerním radiožurnálu po London Beat.

0: Fanoušci Baníku Ostrava nezažívají lehký týden. Potěšení výhrou nad Olomoucí ze závěru srpna vyrazili podpořit svůj tým na venkovní dvojzápas Mladé Boleslavi a Jablonci. Byli ale u dvou porážek s celkovým skórem 0-7. Řadu příznivců Slezanů navíc rozladilo i angažování obránce Jakuba Elbla, který si letos odpykal trest za účast v korupční kauze.
1: Já bych byl nekompromisní, absolutně nekompromisní. Ke komukoliv Davida nevýjimaje.
2: Řekl 9. srpna trenér Baníku Roman Skuhravý o útočníkovi Davidu Látalovi, toho času také v trestu. Uplynul přesně měsíc, abyste ve vysílání radiožurnálu Sport mohli slyšet následující.
3: Sport. Fotbalisty Baníku Ostrava posílil obránce Jakub Elbel, který si odpikává trest za účast v korupční kauze. 26-letý hráč přichází jako volný hráč po předčasném konci v Olomouci.
2: David Látal pikal 2 měsíce, Jakub Elbel ještě o měsíc déle. Oba oficiálně za to, že věděli o ovlivnění zápasu a nenahlásili to. Oba hráči jsou sice teď zranění a stejně hrát nemůžou. I tak ale kouč Slezanů Skuhravý musel odpovídat na to, jestli s ohledem na svá dřívější slova s příchodem ex-olomouckého stopera souhlasí.
4: Já jsem se jasně vyjádřil a na mém názoru se vůbec nic nemění. Korupční aféra prostě je pro mě jako absolutně nepřijatelná věc.
2: Jenže nakonec rozhodla celou klubová porada.
4: Svět není černobílej, přes veškerou komunikaci, včetně mě, jsme se rozhodli k tomu, že obou dvou dáme druhou příležitost, protože každý si ji zaslouží. Jsme o tomhletom v celém klubu prostě přemýšleli strašně moc, ale záleží jenom na Kubovi, jakým způsobem si tu roli v tom týmu sebere a teď nás musí přesvědčit prostě po doléčení v B mužstvu, že to je hráč, který si tu naší druhou šanci zaslouží.
5: Vím, že jsem udělal chybu. Dnes bych se ve stejné situaci zachoval jinak. K tomu, co bylo, už se nechci vracet. Je to zkušenost, ze které jsem si vzal po naučení. Teď dostávám možnost pokračovat dál a za tu šanci jsem rád. Udělám maximum pro to, abych byl pro tým platný.
2: Citoval Elbla, kterému už trest vypršel, klubový web Baníku. Většina fanoušků Ostravy ale z příchodu fotbalisty namočeného v korupční kauze nemá radost. Zvlášť, když výsledkově to z kraje září Slezanům taky neklape. Prohráli v Mladé Boleslavi a Jablonci s celkovým skórem 0-7.
6: 3 body zůstávají na jablonecké střelnici. Domácí tým poráží ostravský Baník 3-0.
2: Ještě bez Látala s Elblem bude Baník v neděli hostit v přímém přenosu radiožurnálu Sport Pardubice. František Typovský, radiožurnál.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a městská část Praha Běchovice.
2: Radiožurnál je 19 hodin. Jana Gulda má zprávy.
3: V Česku přibývá kyberpodvodů. Ukrajinský prezident jedná v Kanadě o posílení protivzdušné obrany. Do fotbalové ligy mistrů vstoupí jediný český zástupce Slavia, bude hrát doma Slánc. A počasí zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o 1 900 000 000 korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace.
5: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice. Je prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
6: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
5: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí. Pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
7: Pokud nejvíc používáme WhatsApp, tak buďme odřídí WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
5: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. ODS novelu označila za populistickou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na oficiální návštěvě Kanady. Na programu má setkání s kanadským premiérem Markem Carneym. Hlavním tématem jednání je posílení ukrajinské protivzdušné obrany.
8: Podle Zelenského potřebuje Ukrajina zesílit obranu hlavně proti balistickým raketám, pomocí kterých stále častěji útočí ruská armáda. Na třídenní návštěvě plánuje taky diskutovat o energetické spolupráci. Kanada patří k zemím, které po zahájení ruské invaze poslali Kyjevu největší množství finanční pomoci v přepočtu na HDP. O dalších dodávkách obranného materiálu Zelenský tento týden mluvil taky s představiteli Norska a Islandu. Ještě před zimou by měl Kyjev získat zhruba 1000 střel do protivzdušných systémů Patriot, kterých má nedostatek. Část munice už z vlastních zásob poskytla německá armáda. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Místo sochy sovětského vojáka bude v Jeráskových sadech v Litoměřicích vysazený červený buk. Na posledním jednání o tom rozhodli zastupitelé města. Jde o jeden ze tří vítězných návrhů, který vzešel z letošní architektonické soutěže. Vysvětluje to mluvčí města Michála Rosypalová.
9: Kromě návrhu od ateléru Sedlera Dělová vybrala odborná porota ještě sochu Snílka a třetí návrh počítal z torzy třech původních pomníků. Vítězný návrh nyní bude dále rozpracován a připravován k realizaci. Dojde na místě ještě k dalším úpravám, například k jinému uspořádání laviček či kamenných bloků.
4: Sport.
10: Fotbalová Slavia za 2 hodiny rozehraje úvodní utkání v novém ročníku Ligy mistrů. Pražané nastoupí na stadionu v Edenu proti Lens. Klub ze severu Francie skončil v minulé sezóně francouzské nejvyšší soutěže druhý a v srpnu porazil v tamním superpoháru Paris Saint-Germain. Na tiskové konferenci před zápasem o tom mluvil záložník Slavie Michal Sadílek.
11: Nenadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a v téhle sezóně porazili obhájce titulu Champions League, takže čeká nás hodně nepříjemný soupeř a my musíme podat velmi, velmi dobrý výkon, aby jsme uhráli dobrý výsledek pro nás.
10: Zápas Ligy mistrů mezi Slavií a Lens od 21 hodin odvysílají v přímém přenosu stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 u Vlašimi a taky na 35 u Koclířova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte velké zdržení u Vlašimi. Kolona začíná za sjezdem na chodce Rady na 32. kilometru a popojíždí až na kilometr 49, kde je provoz stažený do jednoho pruhu kvůli údržbě. Momentálně tam naberete asi hodinu. Jet se dá přes Benešov po silnici 3 a pak na Vlašim, ale i tahle trasa se začíná před Benešovem ucpávat. A zdržení na D1 i v opačném směru z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu. Přibrzdíte na kilometru 60 a popojíždět bude k exitu 56. I tam probíhá údržba vozovky, zpoždění okolo 20 minut. Na silnici 35 čekejte kolony v obou směrech u Koclířova. Na kruhovém objezdu řídí provoz Kyvadlově semafor. Od Litomyšle naberete asi 15 minut. Ve směru od Mohelnice je kolona kratší, tam je to asi na 10 minut. A silnice 20 mezi Pískem a Plzní zůstává neprůjezdná u Blatné. Vyprošťují tam havarovaný kamion. Osobním autem se dá jet přes Mačkov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jeho východní polovině většinou s deštěm. Odpoledne pak začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Dobrý večer, 6 minut po 19. hodině pokračuje vysílání Radiožurnálu. Jsme rádi, že jste stále s námi. A stále častěji se policisté při silničních kontrolách setkávají s agresivními reakcemi řidičů. Jaké situace musí strážci zákona při zastavení auta řešit? A co k takovému chování řidiče vede? Tak to uslyšíte už za chvilku, tuhle vysílací hodinu večerního Radiožurnálu začínáme s kapelou Lake Malawi. Tak vám přejeme pěkný zbytek dne a hezký poslech.
4: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Nadávky, vyhrožování, ale taky fyzické napadení, i to jsou reakce řidičů, se kterými se policisté setkávají při silničních kontrolách. Počet případů fyzického napadení při silničních kontrolách přitom podle policie roste. Nejčastěji si agresivního chování všímají u řidičů, kteří si před cestou dali alkohol nebo drogy. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala policejní hlídka v Ústí nad Labem.
1: Co jste pil?
2: Hej, hej tu druhou zadára, dělej!
1: Já jsem dostal na oko.
3: Hlídka řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Před incidentem projížděl Ústím bez jedné z pneumatik a v sobě měl podle tamních policistů skoro 2,5 promile alkoholu. Agresi od řidičů ústečtí policisté řeší běžně a alkohol a drogy nejsou jedinou příčinou fyzických napadení, říká mluvčí ústecké policie Veronika Hišplerová.
4: Příčinou může být například stres, frustrace, spěch, nezvládání emocí nebo celková neohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu.
3: Právě frustrace bývá nejčastějším spouštěčem, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matouš Šucha.
5: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to při stížení, při porušení dopravních předpisů, tu frustraci jako prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
3: Alkohol a drogy podle Šuchy zase potlačují racionální úsudek, což může vyústit k agresivitě, a to i při řízení. Zavedení trestů za agresivní jízdu momentálně zvažuje Ministerstvo spravedlnosti. Prosadit chce i zpřísnění trestů za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog. Fyzické násilí většinou následuje po verbálním napadení, pokračuje Matouš Šucha.
5: Různé urážky, nadávky, křik, to vymezování si pozice a zpracovávání frustrující situace z toho přistížení při porušení dopravních předpisů a zároveň už i uvědomování si negativních následků.
3: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
6: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
3: Za loňský rok policie zaznamenala 310 případů napadení policistů, o 20 méně než předloni. Tyto statistiky ale nezahrnují incidenty při silničních kontrolách, ty policie neeviduje. Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Radiožurnál.

Posloucháte večerní vysílání radiožurnálu. Německá policie prohledávala byt kandidáta sociálních demokratů na primátora Berlína Stefana Kracha. Ten má vést příští týden sociální demokraty v Berlíně do voleb. Je podezřelý v úplatkářské kauze. Jak to může volby ovlivnit, probereme za chvilku s naším zpravodajem v Německu.

0: V Německu se po vítězství strany AfD ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko pomalu schyluje k dalším volbám. Sociální demokraty v Berlíně ale potkala nepříjemnost. Jejich kandidáta na primátora německé metropole navštívila policie. Více si teď řekneme se zpravodajem radiožurnálu v Německu Tomášem Havlínem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, policie byla včera v bytě Štefana Krácha, který tedy kandiduje za SPD v Berlíně. Byli u toho, u té prohlídky, dokonce i jeho děti. A nebylo to jediné místo. Policie taky prohlížela kanceláře SPD ve čtvrti Wedding, anebo v Hanoveru, kterého se vlastně celý ten případ tak trochu týká, protože Štefan Krách, on byl primátorem této dolnosaské metropole, což je něco jako primátor. Byli v dozorčí radě, která společnosti, která má na starosti chod asi 10 tamních nemocnic, a právě to podezření se týká privatizace pozemku, na kterém stojí jedna z těch nemocnic.
0: Takže jde tedy o úplatkářskou aféru?
1: Ano, tam 10 000 eur zní ta částka, což jsou peníze, o kterých se ví, že přišly skutečně loni v prosinci na účet berlínské SPD od jednoho podnikatele, který měl právě o ten inkriminovaný pozemek zájem.
0: Jak se sociální demokrat, který přesídlil z Hanoveru do Berlína, kde se chce stát primátorem, hájí?
1: On tvrdí, že ty peníze okamžitě vrátil, že jakmile se o nich na přelomu roku dozvěděl, tak během 24 hodin byly zpátky na účtu toho podnikatele, to znamená, nehráli podle něj v Berlíně žádnou roli, a on, i když vlastně tu nabídku od toho daného podnikatele svým způsobem prosazoval a dodnes si považuje, nebo veřejně to tak říká, za tu nejlepší, tak na rozhodujících sezeních, řekněme, kde se rozhodovalo o té privatizaci, tak tam se měl podle vlastních slov zdržovat hlasování. On už v tomto smyslu včera napsal dopis členům strany a taky vystoupil na tiskové konferenci, tvrdí, že jako politik nikdy žádný dar podobného druhu nepřijal, snaží se tímto způsobem se očistit.
0: I když se nakonec potvrdí, že se nic nekalého nestalo, může to poškodit sociální demokraty před volbami, které budou už příští týden v Berlíně?
1: Já bych řekl, že asi jsou země, kde v přepočtu 250 tisíc korun žádné velké vášně nevzbudí, ani kdyby je ta dotyčná strana nevrátila, ale Německo se k ním nepočítá, takže spíš se dá čekat, že něco z toho skandálu v uvozovkách ulpí na sociálních demokratech, i kdyby se teda nepotvrdilo, že měl nějakou reálnou podstatu. Samozřejmě strana sociálních demokratů by teď teoreticky ještě mohla před těmi volbami vyměnit svého lídra, tak jak to udělali třeba křesťanští demokraté. CDU za ně už letos znovu nekandiduje, dosavadní primátor Berlína Kai Wegner, který, řekněme, reputačně a manažersky tak úplně nezvládl lednový masivní výpadek proudu v Berlíně, ale na takový podobný krok už je pro sociální demokraty teď pozdě. Oni prostě už musí to tak dotáhnout do těch voleb, které tedy jsou příští neděle, a musí je nějak přestát.
0: Zpravodaj radiožurnálu v Německu Tomáš Havlín, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Kafka Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka Proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: 19 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
2: Na letišti v Miláně dnes odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, záchranáři je evakuovali pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn, informuje o tom agentura ANSA. Odbory polských strojvedoucích vyzvaly své členy, aby zítra přes každý železniční přejezd v zemi projížděli rychlostí 20 km za hodinu, a to na protest proti čím dál častějším nehodám na přejezdech. Informují o tom polská média. Protest strojvůdců má trvat od půlnoci do půlnoci. Očekávají se velká zpoždění vlaků. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila ve strakonickém Lidlu v kuřecích paličkách z Rumunska bakterie salmonely. Pokud mají lidi výrobek doma, inspekce jim důrazně doporučuje maso nejíst. Bakterie způsobují salmonelózu, která se projevuje průjmy a zvracením. A průmyslový palác na pražském výstavišti se po rozsáhlé rekonstrukci za 2 týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října tak bude možné seznámit se s historií, architekturou a novou podobou této významné památky na komentovaných prohlídkách. Ty pořádá Výstaviště Praha spolu s městskou organizací Prague City Tourism. Výstaviště na svém webu píše, že palác poté nebude běžně přístupný. Využívat se bude pro pořádání výstav, veletrhů a dalších naplánovaných akcí. Sport. Fotbalová Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 tisíc korun kvůli chování fanoušků během domácího derby se Slavií. V duelu 6. kola šance ligy příznivci Sparty používali vystřelovací pyrotechniku, vhazovali předměty na hrací plochu a vyvěsili transparent oslavující válečného zločince Radka Mladiče. Pokutu 300 tisíc korun zaplatí Baník Ostrava, jehož fanoušci v zápase s Olomoucí použitím pyrotechniky přerušili hru.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Vlašimi a kolona na 35 u Koclířova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále popojíždí dlouhá fronta za sjezdem na chodce Rady. Brzdí se na kilometru 33 a sunout se budete až na 49. Tam je provoz kvůli údržbě stažený do jednoho pruhu. Aktuální zdržení je téměř hodinové a i alternativní trasa přes Benešov a Vlašim už je plná. Zdržíte se i v opačném směru na D1 z Brna do Prahy. Kolona začíná za sjezdem na Kutnou horu na kilometru 60 a táhne se k exitu 56. I tady se kvůli údržbě jede jen jedním pruhem a počítejte asi 20 minut navíc. Na silnici 35 kolony v obou směrech u Koclířova. Na kruhovém objezdu se jezdí k Vadlově. Od Litomyšle fronta na 15 minut a od Mohelnice zhruba na 10. A silnice 54 je čerstvě neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě dvou osobních aut zasahují záchranáři. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jeho východní polovině většinou s deštěm. Odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. A nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: 19 hodin 34 minuty za pár sekund. Přejeme vám pěkný večer a zůstaňte s námi i dál.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Škola v místě bydliště je většinou považovaná za výhodu, jenže obyvatele v Horním Bezděkově na Kladensku rozdělila. V referendu se proto hlasovalo o omezení kapacity školy. No a jak to dopadlo, to vám samozřejmě povíme na Radiožurnálu. Ještě chvilku si ale počkejte, teď pro vás máme OMD.

0: Obyvatelé Horního Bezděkova na Kladensku hlasovali o omezení kapacity soukromé základní a střední školy Donum Felix. Ta se má do tamního letohrádku Vendula přestěhovat z Kladna. Skupina místních chtěla zastropovat počet žáků a učitelů na 90 kvůli obavám ze zvýšené dopravy. Referendum je ale neplatné, protože k němu přišlo méně než 35% voličů.
1: Občanku, prosím, děkuji. Tady máte volební lístek, tady máte obálku a můžete ji zaplnit.
2: Hlasoval třeba pan Jan, který bydlí v okolí bývalého letohrádku Vendula a školu si tady nepřeje.
3: Tvrdí se, že tam bude 20 parkovacích míst, tak kde budou stát ty ostatní auta, že? Ty rodiče by nejradši zajeli s tím autem až do té školy, aby ty dítě to mělo co nejblíž.
2: Naopak pan Jiří s přistěhováním školy problém nemá, k referendu proto nešel.
4: Je to z jejich pozemek, ne, si to koupili, no tak ta škola. Si mám o tom rozhodnout, ne? Měla by být bezpečná na to, že tu má školu, ne?
2: Soukromá škola Donum Felix si teď pronajímá budovu v Kladně. Ta je ale určená k demolici. Podle zakladatele Vladimíra Dobeše chce škola obavy místních ze zvýšené dopravy řešit například stavbou průjezdu přes soukromý pozemek.
5: Uděláme průjezd přes náš pozemek školní pro vysazování a nabírání dětí. Můžeme odlehčit té dopravě v těch místních ulicích tím, že starší žáci budou vysazováni na ulici hlavní, což bude i komfortnější pro rodiče. Je tam k tomu vhodná točna autobusu.
2: Škola má také podle Dobeše ke stěhování všechna potřebná povolení a je zapsaná v územním plánu obce. Část místních se ale odvolala proti souhlasnému rozhodnutí stavebního úřadu, říká nezávislý starosta Horního Bezděkova Petr Boháček.
6: Tři ulice okolo bývalého letohrádku Vendula se jim nelíbilo, že tam budou mít vlastně několikanásobnou dopravu, než byli zvyklí. Vzhledem k tomu, že letohrádek skončil vlivem covidu, takže 5 let byl klid.
2: Věc tak momentálně řeší krajský úřad. Pokud odvolání zamítne, škola by se sem mohla přestěhovat na začátku příštího roku. Z Horního Bezděkova na Kladensku, Richard Webs, Radiožurnál. Sometimes.

Před 31 lety tam Slavia napsala jeden z velkých evropských příběhů. Teď se Lens vrací do její cesty. Sešívaní dnes večer vstoupí do Ligy mistrů a my památné okamžiky i šance Pražanů před prvním zápasem základní skupiny Ligy mistrů probereme ještě před 20. hodinou ve vysílání večerního radiožurnálu.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte zápasy pražské Slavie v elitní soutěži v přímém přenosu.
2: Ten první zápas začne za chvilku, v 21 hodin nastoupí fotbalisti Slavie proti francouzskému Lens v úvodním utkání hlavní fáze Ligy mistrů. Stejného soupeře dokázali sešívaní vyřadit před 31 lety ve třetím kole poháru UEFA. A právě tenhle památný dvojzápas společně s předpověďmi na dnešní večer připomeneme s Lukášem Antošem ze sportovní redakce. Dobrý večer.
3: Hezký večer. Psal se rok 1995, Slavia hrála pohár UEFA a po domácí bezbrankové remíze musela o postup do čtvrtfinále bojovat přímo v Lens. V sestavě měla Šmicera, Poborského a taky jednoho blondiatého středního záložníka, který byl u rozhodující akce zápasu. Karel Poborský po ní utekl obraně, obešel brankáře a v prodloužení vstřelil jediný gól zápasu. Tím blondiatým záložníkem byl Radek Bejbl. A když jsme se ho dnes na ráno na Radiožurnálu Sport zeptali, jestli si na tehdejšího hrdinu téhle akce ještě vzpomíná, odpověděl s úsměvem po svém.
4: Já vám dojem, že to byl nějaký střední záložník, tak to je s blondiatýma vlasama.
2: A jak se pro Bejbla cesta s Lens vyvíjela?
3: O necelých 5 let později do Lens přišel jako hráč, strávil tam 2 sezóny a klub tak poznal i zevnitř. A když o něm mluví, dnes zdůrazňuje hlavně jeho mimořádné sepětí s fanoušky.
4: Ten klub, vlastně i jako ta fanouškovská základna, je vystavená na takových ryzích základech, na tom, na ty oddanosti, na ty lásce k tomu klubu.
2: No a pojďme tedy k tomu, co dnes čeká Slávii.
3: Souboj dvou hodně přímočarých týmů. Lens patří ve francouzské lize k mužstvům, která postupují s míčem dopředu vůbec nejrychleji. Podobně hraje i Slavia a náš expert, pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát, vidí jednu věc, která může hrát ve prospěch českého mistra.
5: Jak Lens působí ve francouzské lize, že by tam mohlo být nějaký jako podcenění, prostě my český mužstva nejsou úplně jako respektovaný v té Evropě.
3: A jestli Lens Slavii opravdu podcení, zjistíme už dnes večer. Slavia Lens, výkop ve 21 hodin. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Lukáš Antoš ze sportovní redakce, naslyšenou.
3: Hezký večer.

0: Češi opět míří k volebním urnám.
1: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
0: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
1: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
0: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál každý den s vámi.

0: Letošní modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy doplní Jana Gulda.
2: Na palubě letadla směřujícího do Prahy začalo před vzletem hořet. Inflace v Česku zrychlela, nejvíce zdražovaly pohonné hmoty. Fotbalisti Slávie za hodinu začnou sezónu Ligy mistrů zápasem Slánc. A počasí zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Na palubě letadla společnosti EasyJet z italského Milána do Prahy začalo hořet, informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu, podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Letadlo v době požáru rolovalo po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Premiéři Visegrádské čtyřky kritizují návrh na škrty v připravovaném unijním rozpočtu. Předsedové vlád Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se na tom shodli na společné schůzce na Bratislavském hradě. Připravovaný unijní rozpočet pro roky 2028 až 34 počítá s míň penězi na podporu zemědělství nebo v kohezních fondech na odstraňování regionálních rozdílů. Tyto fondy český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označuje za pilíře rozpočtu 27.
3: Ten rozpočet musí být spravedlivý a vyvážený. Musí respektovat rozdílnou hospodářskou úroveň členských států a nesmí poškozovat země, které mají silnou průmyslovou základnu a stále dohánějí nejvyspělejší části Unie, jako je Česká republika a další země V4.
2: Babiš taky kritizoval systém emisních povolenek a vyzval k úpravě jejich připravované reformy. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu proti loňsku o 1,9%, to je o 0,2% bodu víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
4: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
2: Zlevnily naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července, teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září až do odvolání.
5: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky.
6: Sport. Fotbalisté Slávie nastoupí za necelou hodinu proti Lens do prvního zápasu nového ročníku Ligy mistrů. Dres francouzského soupeře obléká i senegalský útočník Abdallah Sima, který před 5 lety získal z Pražany český titul. Podle německého kouče Lens Dina Topmellera ale Sima informace o Slávii trenérskému týmu poskytovat nemusel.
7: Ne, o Slávii jsem s ním moc nemluvil, na to tu máme výborný tým analytiků. Na hřišti jsem se Simou velice spokojený, i když musí být ještě efektivnější. Ale je rychlý a není proti němu jednoduché hrát. Pro tým má velký přínos.
6: Utkání Slavia Lánc v prvním kole hlavní fáze Ligy mistrů odvysílá od 21 hodin Radiožurnál a Radiožurnál Sport ve společném přímém přenosu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D6 u Sokolova a ucpaná D1 u Vlašimi. Na dálnici D6 je aktuálně uzavřený nájezd na kilometru 132 směrem na Karlovy Vary. V připojení se stala hromadná nehoda 5 osobních aut a jedné dodávky, zasahují tam hasiči i záchranáři. Pro napojení na dálnici směrem na Prahu použijte exit 133 Sokolov nebo 126 Loket. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte velké zdržení u Vlašimi. Kolona začíná za sjezdem na Chodce Rady na 32. kilometru a popojíždí až na kilometr 49, kde je provoz stažený do jednoho pruhu. Momentálně tam naberete asi hodinu, jet se dá přes silnici 3 do Benešova a pak na Vlašim. Omezení už by mělo každou chvíli skončit, ale bude trvat, než se kolona rozjede. Na silnici 35 čekejte zdržení u Koclířova, a to v obou směrech. Na kruhovém objezdu se jezdí na semafor Kyvadlově kvůli stavebním pracím. Od Litomyšle je to asi na 15 minut, od Mohelnice se zdržíte o něco méně. A kvůli blížícímu se výkopu zápasu Ligy mistrů houstne provoz v okolí stadionu Edenu v Praze. Okolo 10 minut naberete v Bělocerkevské, Chodovské a Bohdalecké ulici. Další zelená vlna nejpozději za 10 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, teď už s Vojtěchem Biedermanem.
1: Ještě hodina čekání a pak to všechno začne na novo. Pražská Slavia hraje fotbalovou Ligu mistrů po druhé za sebou, to se ještě nikdy nestalo, ale pořád platí, že na výhru v milionářské soutěži čeká už dlouhých 19 let. Naposledy vydolovala 3 body v září 2007 proti rumunské Steaua Bukurešť. Tak snad to dnes proti francouzskému Lens dopadne stejně. Tady na Radiožurnálu u toho budeme v přímé reportáži od první do poslední minuty. Už teď vám přeju pohodový poslech.
8: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Biedermann. We'll be right back.

0: Moderní technologie hrají stále větší roli taky v ruské válce na Ukrajině. Už zdaleka ne jen v průzkumu a útoku, ale taky v logistice a evakuaci. Mise totiž stále častěji provádí pozemní robotické vozy. Plní ta zadání, kde lze šetřit lidské životy.
1: Mám teď v živé paměti jednu velmi náročnou evakuační misi. Měli jsme vojáka, který byl se svým zraněním na pozici 33 dní. Pokusili se ho evakuovat 6x, pokaždé, ale neúspěšně.
2: Popisuje Roman ze společnosti A-Drones UA, která pozemní robotická vozidla pro evakuaci raněných vyrábí.
1: Úspěšný byl až 7. pokus a i při této evakuaci vybuchla u vozidla mina. Poškodila kolo, ztratilo kus pláště. Takže ovládání bylo obtížnější, ale i přesto robot raněného dostal do bezpečí.
2: Pozemní robotická vozidla se stala pevnou součástí frontové oblasti.
1: V dnešní době není úplně zřejmé, kde je frontová linie, kde je ta zóna nula. Místo toho máme zóny smrti, které mohou být široké až 20 kilometrů na obě strany a všechno, co se v té oblasti pohybuje, je v obrovském nebezpečí. Proto také při misích ztrácíme vozidla, ale upřímně je lepší ztratit robota než člověka.
2: Popisuje realitu dnešního bojiště Roman, který sám ve zdravotnických oddílech sloužil. Právě nebezpečí, které představují FPV drony, miny nebo schazované výbušné nálože, musí zohledňovat i konstrukce tzv. Kazvek robotů. Tento například připomíná čtyřkolku, jen nemá sedadlo ani volant. Za to má velký krytý zavazadlový prostor, který připomíná sarkofág nebo taky rakev.
1: To je opancéřovaná kapsule, která chrání raněného po dobu přepravy. Uvnitř funguje ventilace vzduchu a také komunikátor s raněným, takže může být během přepravy ve spojení s pilotem vozidla, který sedí daleko. Uvnitř je také pěnová podložka a fixační pásy.
2: Kvůli náročnosti terénu má evakuační vozidlo nezávislé odpružení kol. A samotná kola nemají duši, takže je neohrožuje proražení nebo prostřelení. Čtyři taková vozidla nyní kupuje pro první samostatný zdravotní batalion i nezisková organizace Postbellum. Jak už popisuje Šimon Pliska.
3: Protože vlastně dodáváme auta, dodáváme nějaké zdravotnické věci a tohle nějaká kombinace. Vlastně tím, že to vymyslel první zdravotní batalion, se kterým máme dlouhodobou jako doby spolupráci navázanou, tak to byla nějaká z dalších možností, jakým způsobem ukrajinské partnery vlastně podpořit. Tyhle pozemní drony evakuační jsou vlastně varianta, kdy se neohrožuje další život.
2: O významu robotických vozidel pro ukrajinskou obranu svědčí i letošní program Dne nezávislosti. 24. srpna totiž po Kresčatyku, tedy centrem Kyjeva, poprvé projeli v koloně desítky různých pozemních robotů, určených k logistice, evakuaci nebo i krycí palbě. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

Dnešní večer na Radiožurnálu bude hlavně o fotbalové lize mistrů, ale dnes se hraje taky ta hokejová a Pardubice poprvé v novém ročníku ztratili. Po dvou výhrách dnes ve Finsku podlehli Saipě Lappeenranta 2-3, ale aspoň jedna povzbudivá zpráva pro východočechy. Za Dynamo se poprvé trefil David Tomášek, který přišel do týmu před touhle sezónou z Feriestadu. 2017, tady je Radiožurnál.

0: Před půl devátou na Radiožurnálu ještě k filmu. Mezinárodní festival v Torontu patří mezi přední akce, kde mají vcelku pravidelně své místo i čeští filmaři. 51. ročník kanadské přehlídky nabídne letos hned dva snímky s českou stopou. A filmařka Viktorie Štěpánová z pražské FAMU tam dokonce převezme studentského Oscara. Poslechněte si teď ve večerním Radiožurnálu víc.
1: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic.
2: V 16-minutovém experimentálním filmu Volklore sledujeme fiktivní influencerku Bibi. Ta během jednoho roku provází diváky sezónními lidovými zvyky.
1: Protože folklore is the new way.
2: Ty jsou často součástí módních trendů, reklamních kampaní nebo sociálních sítí. I proto hlavní postava mluví jazykem mladé generace.
3: Protože já jsem se nějak snažila přetransformovat přesně tady ty tradice toho tradičního roku venkovského, ale nějak mluvou, kterou by rozuměli třeba přesně jakoby Gen Z.
2: Popsala Viktorie Štěpánová před několika týdny ve vysílání Českého rozhlasu.
3: Že mně vlastně přijde, že to je úplně to stejný, jenom trošku jiná forma, že vlastně jakoby příběhy a bajky jsou vlastně to stejný jako vlogy a nářečí je stejný jako tady ty anglicismy, které používáme jenom v té nové době.
2: Autorka je první českou vítězkou studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Ocenění převezme režisérka 14. září právě v Torontu, kde udělí americká akademie zlaté sošky mladým filmařům a filmařkám poprvé. Tuzemskou stopu mají ale na kanadském festivalu i další dva snímky. Jedním z nich je česko-španělský dokument Nácvik revoluce režisérky a herečky Pega Ahangarány. Ta v příběhu mapuje s pomocí animací, rodinných záběrů nebo záznamu z protivládních protestů 40 let konfliktů v Iránu. Snímek už získal cenu pro nejlepší dokumentární film ve francouzském Cannes. Česká koprodukce se podílela také na animovaném filmu Please, tedy prosím, švédské režisérky Anny Manzaris. Loutkový snímek vypráví o osamělosti a potřebě lidského kontaktu. Hlavní postavu namluvil také známý švédský herec Stellan Skarsgård. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: 16. září od 16 hodin se ve Valdštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
1: Dobrý večer, je 8:30. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
2: Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzin Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr průměrně natankují za 44 korun a 22 halířů. To je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta, litr vyjde v průměru na 47,79. Vláda zatím regulaci nechystá. Česká národní banka varuje před aktivitami platformy Payment Soft, která nabízí veřejnosti platební služby. Subjekt nemá povolení k poskytování těchto služeb, přesto svým možným klientům tvrdí, že takovou licenci získal. Centrální banka varování zveřejnila na svých internetových stránkách. Kanada pomůže Ukrajině posílit protivzdušnou obranu. Balík pomoci v přepočtu za víc než 5 miliard korun oznámil kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary. Kanada taky plánuje v příštích dvou letech posílit výrobu dronů. Třetinu produkce bude podle Carneyho dodávat na Ukrajinu. Obě země zároveň podepsaly několik dalších dohod o posílení ekonomické a energetické spolupráce. A v safari parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se poprvé narodili krajty písmenkové. Jde o největší hady Afriky, v dospělosti můžou být dlouhé kolem 7,5 metru a vážit 100 kilogramů. Na světě je v zoologických zahradách podle databáze ZIMS 55 těchto hadů a jinde než ve Dvoře Králové se za poslední rok rozmnožit nepodařilo. Sport. Hokejisti Pardubic po dvou vítězstvích v nové sezóně Ligy mistrů poprvé prohráli na ledě finské Saipy, nedohnali třígólový náskok domácích a podlehli jim 2-3. Za Dynamo snižovali v poslední sekundě druhé třetiny David Tomášek a ve třetí části Jan Košťálek. Pardubice si tak po třetím kole pohorší z aktuální druhé pozice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená dálnice D6 v Sokolově a kolona na D1 u Chocerad. Dálnice D6 je aktuálně uzavřená v Sokolově směrem na Karlovy Vary. Na kilometru 132 zasahují záchranáři u hromadné nehody 5 osobních aut a dodávky. Odklon policie vede v exitu 132 a na dálnici se vrátíte na stém 26. kilometru u Lokte. Zdržení je zanedbatelné. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále sune kolona, která začíná za sjezdem na Chocerady. Nesouvisle se pak popojíždí až na kilometr 49, kde se projíždělo jen jedním pruhem kvůli údržbě vozovky. Před chvílí byl provoz spuštěn v běžném režimu a kolona se dává do pohybu, aktuálně ztratíte asi 15 minut. Opatrně jeďte taky po silnici 55 mezi Přerovem a Olomoucí. Za obcí Kokory leží v jízdních pruzích sražená srna a auta tam vybočují. A silnice 54 je neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě dvou osobních aut probíhají vyprošťovací práce. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia, na severu a západě Čech až na 6 stupňů a od jihovýchodu se přidá déšť. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině opět většinou s deštěm. Odpoledne pak začne oblačnost i srážky od západu ubývat a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Vojtěch Biedermann.
1: Obvykle jste touhle dobou zvyklí slýchat náš zpravodajský podcast Vinohradská 12, ale dnes je to trochu jinak, protože už vás pomalu chceme naladit na večerní fotbalový svátek, zápas Ligy mistrů mezi Slaví a Lens. Proto zjistíme předzápasové aktuality od našich reportérů přímo z Edenu, ale Vinohradskou 12 dnes o pohřbu válečného zločince Radka Mladiče pro vás máme třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Matěje Skalického v ní tentokrát navštívila naše bývalá kolegyně, dnes redaktorka Respektu Magdalena Fajtová.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Ten hlavní zápas fotbalové ligy mistrů, alespoň tedy z českého pohledu, začne za nějakých 23 minut, ale dva podvečerní duely už jsou minulostí a v obou se zrodila remíza, dokonce shodně 1-1. Tímto výsledkem skončily zápasy Fenerbahce Istanbul AS Řím i PSV Eindhoven Šachtar Doněck. V 21 to ale vypukne taky v pražském Edenu.

0: Česku začínají týdny pro duševní zdraví. Akce tradičně startuje 10. září na Mezinárodní den prevence sebevražd a končí 10. října na Světový den pro duševní zdraví. Upozorňuje na obtíže, se kterými se potýkají lidé s psychickým onemocněním. Jedním z největších problémů pro ně představuje hledání stálé práce.
1: Jak se dnes cítíte?
2: Dobře.
1: Dobře. Takže budeme pokračovat odplevelení záhonů.
3: Pro pana Miloše začíná jeho pracovní směna kolem sídla Zlínského kraje.
1: Do téhle výšky to je ideální.
3: Jen jeho nadřízený Karel Mikulička ví, že jde o člověka s duševním onemocněním, který 20 let života prožil v domově pro osoby se zdravotním postižením.
1: Velice nás překvapil, protože je samostatný, velice dobře pracuje, rád pracuje ze zelení.
4: To zametu.
3: Až poslední dva roky pan Miloš žije ve Zlíně v chráněném bydlení a má i stálou práci.
4: Řežu tady nebo zametám.
3: Jak jste tady spokojený?
4: Jo, ale nachodím se a bolí mě z toho nohy už. Takže musím mít aspoň takový trošku pohyb, no. A ještě peníze mám z toho, no.
3: Peníze, ty vedou k samostatnosti, tak
4: ano,
3: za co...
4: Ano, tak.
3: Za co nejraději utrácíte?
4: Tož za jídlo.
3: Třeba koupil jste si něco pro radost jenom?
4: Ano, tablet.
3: Ze současných 8 klientů chráněného bydlení ve Zlíně má pan Miloš práci jako jediný. Podle sociálního pracovníka Krištofa Amchy se pro lidi s duševním onemocněním těžko hledají zaměstnavatelé.
5: Myslím, že nejsou tak dobře ještě připraveni na lidi s duševním onemocněním, protože při práci vyžadují potom zase určitá jiná specifika než například lidé s mentálním postižením. Třeba delší a častější přestávky.
3: Ideální je zkrácená 4-hodinová pracovní doba 3x týdně. Přesně tohle pracovní tempo zvládá už 2 roky i pan Miloš. Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Už jen necelá čtvrt hodina zbývá do vstupu fotbalové Slávie do nové sezóny Ligy mistrů. Soupeřem úřadujícího českého šampiona bude francouzské Lens. Přímý přenos celého utkání odvysílá Radiožurnál i digitální stanice Radiožurnál Sport. A za reportérskými mikrofony u toho budou dva Pavlové. Jeden z nich vyhrál pětkrát Českou ligu a ten druhý občas kopne do balónu za Vinoř nebo za Mratín. Jmenují se Horvát a Tilšar. Vám oběma už přeju dobrý večer do Edenu.
1: Dobrý večer.
2: Krásný večer z Edenu. Slávisté vstoupí do prestižní slavné Ligy mistrů s Markovičem v brance. Proti Lens budou hrát od úvodní minuty taky tři obránci. Chaloupek, Zima a Vlček. V záloze jsou Kubiak, Sadílek s kapitánskou páskou, vedle ní Novák ve středu hřiště a napravo Isife. O ofenzivu se bude starat především Mojmír Chytil na hrotu útoku. Pod ním jsou dva ofenzivní záložníci Ajosi a Šturm. Co na tu základní jedenáctku Slávie říká náš fotbalový expert Pavel Horvát?
3: Tak já si myslím, že to je celkem předpokládaný. Myslím si, že určitě má nějaký taktický podíl na tom, že nehraje Tomáš Chorý. Myslím si, že samozřejmě je škoda, že nejsou k dispozici hráči jako Lukáš Provod, který patří ke stálicím tohodle mužstva, ale prostě takhle to je. Myslím si, že Slávie se chystá na soupeře, který nám tady úplně není dobře známý, nicméně je to velká kvalita a velká síla, hlavně v rychlých protiútocích a v rychlém přechodu do útoku a samozřejmě Slávisty nečeká nic těžkýho, lehkýho, pardon, a já doufám, že dneska uvidíme vítězství.
2: Klub ze severu Francie skončil v minulé sezóně Ligue 1 na druhém místě a v srpnu porazil třeba Paris Saint-Germain, obhájce titulu v Champions League, ale i ve Francii v ligové soutěži, takže to rozhodně bude těžký soupeř pro Slávii. V základní jedenáctce Lens i Abdallah Sima, senegalský útočník, který hrál i za Slávii. Jak na něj vzpomínáš, Pavle?
3: No tak je to střelec, je to kanonýr, který dokáže proměňovat šance. I tady v rozstřičce bylo vidět, že se mu velmi daří a já doufám, že se to neukáže dneska na hřišti. Samozřejmě ta jeho kvalita je vysoká, měl nějaký zdravotní problémy, teď už by měl být fit a uvidíme. Budu mu přát hodně štěstí, hlavně v příštích zápasech.
2: Říká Pavel Horvát, kterého uslyšíte i v našem přímém přenosu ze zápasu Slavia Lens na úvod nového ročníku fotbalové Ligy mistrů. Začínáme za 10 minut z Edenu, Pavel Tilšar, Radiožurnál.

Jeden Čech už dnes má zápas Ligy mistrů za sebou. Fotbalisti PSV Eindhoven s Matějem Kovářem v bráně hráli v prvním kole milionářské soutěže se Šachtarem Doněck nerozhodně 1-1. Eindhoven v minulé sezóně z ligové fáze nepostoupil a ani tentokrát nezačal dobře. V nastavení prvního poločasu zůstal po tvrdém střetu na trávníku ležet americký obránce Dest. Domácí doufali v přerušení hry, ale venezuelský útočník Mendoza s míčem pokračoval a z úhlu překonal českého gólmana. Byla to první střela, která mířila mezi tyče nizozemského mistra. No a taky druhý podvečerní zápas skončil nerozhodně a shodou okolností taky 1-1. Byl to souboj Fenerbahce Istanbul proti AS Řím. Večerní porce zápasu je to už za 6 minut, včetně duelu mezi Sláví a Lánce. Za chvíli se do Edenu znovu vypravíme.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: No a teď už tedy k fotbalové lize mistrů. Úvodním soupeřem pražské Slávie v novém ročníku je francouzský Racing Lens a slovo už mají reportér Pavel Tilšar a náš fotbalový expert Pavel Horvát.
2: Krásný večer z Edenu.
3: Dobrý večer.
2: Pojďme se podívat ještě před začátkem zápasu na sestavu Slávie, která zahajuje ligu mistrů s Markovičem v brance, v obraně Chaloupek, Zima a Vlček, tedy tříobráncový systém volí kouč Jindřich Trpišovský. V záloze zleva Kubiak, zprava Isife, uprostřed Novák a kapitán Sadílek, před nimi Šturm a Ajosi a na hrotu útoku Chytil. V brance Lens je Francouz Rissier, před nimi tři obránci Antoniu, Ganiu a Sanjo, v záloze Polák Skoraš, v záloze jsou taky dva středoví hráči Aidera a Bulatovič a nalevo Idol. Před nimi Abdallah Sima, slávistům dobře známý hráč, protože před 5 roky tady vyhrál ligový titul. Vedle Simi kapitán týmu Florian Tovan, mistr světa z roku 2018 a na hrotu útoku Chorvat Ivanovič. Slávisté tedy bez Tomáše Chorého ještě před úvodním výkopem. Co na to náš fotbalový expert Pavel Horvat?
4: Tak všechno je připravený, já se vyjádřím ještě k té atmosféře, kterou jsem ještě před 15-20 minutama považoval za nevýraznou. Teď se to hodně změnilo tou hymnou Slávie, která opravdu je až, řekl bych, slzy do očí deroucí a je hodně hluboká opravdu. Tak si myslím, že ten stadion se zaplnil, troufnu si říct, skoro do posledního místa a teď už ten stadion

0: nějaké připravení na Ligu mistrů, já se na to moc těším a i v této trošku pozměnění sestavy, já jsem zmiňoval i Lukáše Provoda, na kterého to mužstvo prostě hodně zvyklý. Tomáš Chorý samozřejmě celý minulý ročník až na pár výpadků, tak tam taky byl velmi důležitým hráčem. Uvidíme, jak se s tím kluci vyrovnají, je tam spousta nováčků, ale Slávě hraje doma a já věřím tomu, že bude úspěšná.
1: 19 let čeká Slávia na vítězství v Lize mistrů. V úplně prvním zápase dokázala porazit Steaua Bukurešť. Od té doby se neradovala z výhry v prestižní soutěži. Chorý je na lavičce, na Marotce, naopak vedle Lukáše Provoda, třeba taky Ogbund, Gesan, Moses, Holeš, Uanda a Sulejman. Teď tady ale bude taky ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport minuta ticha za oběti toho, co se stalo nedávno v Nepálu. Za malý moment tedy na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport minuta ticha v našem přímém přenosu. Za malý moment bude pokračovat zápas, respektive začne zápas mezi Sláví a Racingem Lens na úvod nového ročníku Ligy mistrů. Teď tady v Edenu na stadionu Pražské Slávie minuta ticha za oběti zemětřesení v Nepálu. Věc, která se vlastně nese v... Teď už tedy je minuta ticha za námi a za malý moment začne zápas mezi Sláví a Lens na úvod Ligy mistrů. Všechno je připravené tedy Fedonu na to, aby zápas začal. Už je minuta ticha tedy za námi a fotbalové utkání je před námi. Jako první do balonu kopne kapitán Lens, tedy Francouz Tovan, který už je ve středovém kruhu a čeká na to, až dostane pokyn od řeckého sudího Fotiase, který bude tento zápas řídit a pochopitelně v tomto utkání. Velice prestižní, nechybí ani video, které má dnes na starosti polská dvojice Kwiatkowski Malec. Tovan nakopává balon do autu na polovinu Slávie, kde Slávista budou okamžitě rozehrávat aut na úvod utkání Ligy mistrů mezi Pražany a francouzským celkem. Jako první slávista se míče dotkl Chaloupek a hodil ho do středu hřiště. Tam míč získává Isife a dává si dobrý dotek. Přihrávka, která letí za obranu. Šturm už je v pokutovém území, je tam taky chytil. Šturm v obrovské šanci. Šturm netrefil vůbec a ten míč končí vedle rohového praporku za postranní lineu. Tak to je obrovská škoda.
0: To je hrozná škoda, protože tohleto v těchto zápasech musíš využít. Šturm, myslím si, že z 10 situací by 9krát dal gól. Opravdu byl úplně sám, vlastně nikdo ho nenapadal a byla vidět trošku nervozita. Myslím si, že chtěl hledat, Mojmíra chytila, pak se rozhodl, že zakončí, ale to zakončení bylo velmi, velmi špatný.
1: Šturm šel sám na branku, gól nedal, je to 0-0 na konci první minuty zápasu Slavia Lens na úvod nového ročníku Ligy mistrů pro oba týmy. Balon teď vedle středového kruhu, má ho obránce Zima, přihrává do levé strany na Kubiaka, který je faulovaný napadajícím pravým obráncem Lens s Korašem, který povalil tedy k zemi Kubiaka. Ten teď zůstává přednost v základní jedenáctce, třeba před David Jurázkem. I on čeká na šanci na lavičce náhradníků. Vypadá to, že slávisté budou nakopávat balon z poloviny hřiště, z toho volného přímého kopu až do pokutového území, kam se nastěhovali i Zima s Chaloupkem. Nakonec rozehrávka na krátko. Kubiak ten míč lehce přiťukl Šturmovi, pak si jde pro balon vedle 16. Kubiakova klička, znovu Šturm před pokutovým územím, jeho centr, který ale trefuje jen Simu. A znovu Kubiak, hlavičku je do levé strany, Sadílek centruje, tam je ve velké šanci Chaloupek a taky Ajosi, ale ani jeden nedosáhl, tak z toho není zakončení. Slávia velmi dobře vstoupila do toho utkání.
0: No znova obrovská šance, znovu si myslím takový, já nevím, jak to pojmenoval, možná nedůraz, nesebevědomí prostě toho, že Slávy s tím mohli být ve 100% šanci. Teď Ajosi nedosáhnul na ten balon o kousíček, ale vstup samozřejmě výborný, ale už to mělo být 1-0.
1: Na začátku třetí minuty Slavia Lens na úvod Ligy mistrů 0-0 a teď poprvé francouzský celek kombinuje tady na trávníku v Edenu. Tovan patičkou nesklepl Simovi, ale okamžitý represing předvádějí teď svěřenci německého kouče Topmellera a získávají balon na polovině Slavie. Tovan tam ale zdá se skončil s míčem zámezí, tak nakonec nehraje se dál a po slavistickém odkopu bude vhazovat právě tým z ze severu Francie. Lance bude posílat balón na hrací plochu z levé strany, konkrétně je to obránce Idol, který si vybírá Sagnona, po Sagnonovi hraje Ganiu a na pravé straně taky Antonio, to jsou tři obránci týmu z Lance, opět si zahraje jeden z té trojice obránců a je to ten prostřední stoper Ganiu, který dává do levé strany, po něm hraje Sagnon, na levé straně už Idol, který dává balón zpátky na střed hřiště, chytil se tam, snaží napadat právě Sagnona, který dal až pro brankáře Rissera, ten riskantně rozehrává středem hřiště a velmi dobře tam dostal pod tlak právě jednoho z hráčů Lance Bulatoviče, kapitán Sadílek. Bulatovič pak zahrál balon do zámezí a slávisté budou vhazovat na začátku čtvrté minuty za stavu 0-0.
0: No, výborný pressing, zase evidentně chtěná věc, Sadílek byl velmi blízko, Bulatoviče dostal do velmi nepříjemné situace a jen tak, že to odkop do autu.
1: Polovina čtvrté minuty, Slavia Lance 0-0. Z levé strany přiletí dlouhý aut do pokutového území francouzského celku. Zima neprodloužil před 16. Šturm, ještě centruje. Je tam taky Chaloupek, který hlavičkuje nad branku Rissera a ten se hlásí o offside slávistů. Vypadalo to, že v offsideu Zima nebyl, respektive Chaloupek.
0: No, pomezní nesignalizoval, takže můžeme tohleto počítat jako třetí obrovskou šanci.
1: Protože ta hlavička mířila těsně nad branku Lance, ale gól z toho nebyl, tak je to tedy 0-0 mezi Slaví a francouzským soupeřem v prvním utkání nového ročníku Ligy mistrů pro oba a týmy. Rozehrávka Lance přes brankáře Rissera, který si dával hodně na čas a já si ho dohrál. Risser zůstává ležet na hrací ploše, až teď se řecký sudí Fotias vrátil k tomu souboji, ve kterém Ayosi byl hodně aktivní a fauloval brankáře Lance, který se teď těžko sbírá z trávníku. Polovina páté minuty, Pražané hrají zatím s klubem ze severu Francie na úvod Ligy mistrů 0-0. Risser zůstává sedět na trávníku, brankář Lance asi nebude potřebovat ošetření.
0: No, evidentně zkušený mužstvo, zkušený hráči cítějí, že se jim úvod vůbec nepovede a teď si myslím, že to je od golmana Lance jednoznačně takový ten prvek toho zdržení, protože samozřejmě brankaře na minutu nevyhodíš, ale myslím si, že Slávě začalo velmi dobře.
1: Ale Šturm nedal velkou šanci, šel sám na Rissera a vůbec netrefil branku ani rohový praporek. A teď slávisté v další akci a jeho si rozebíhá Novak a Novakův nepřesný centr z pravé strany končí jenom v rukavicích golmana Rissera. Na začátku šesté minuty tak stále 0-0 mezi Sláví a Lance na úvod Ligy mistrů.
0: Já řeknu takový scénář, já doufám, že nebude, protože si myslím, že prostě je to takový ten klasický nástup té euforie, dobrýho pressingu, ale prostě Slávě už měla být ve vedení. Myslím si, že nejsem daleko od pravdy, že Lance určitě postupem zápasu zlepšej, ale tohle to je výborný vstup a myslím si, že je opravdu velká škoda, že jedna z těch příležitostí neskončila za čárou v bráně.
1: 0-0, polovina šesté minuty, Slavia Lance, Liga mistrů. Teď Pražané napadají na polovině soupeře a znovu úspěšně. Kubiak ale bude hrát dozadu až golmanu Markovičovi, který hlídkuje před svou šestnáctkou. Markovič rozehrává do pravé strany Vlčkovi. Vlčkův nákop za obranu tam spěchá, chytil za tím balónem a Rissér se trochu pozdržel, v brance nakonec vyběhl a ten míč má ve svých rukavicích, takže z toho nebude teď šance slávistů. Na začátku sedmé minuty je to 0-0, poté co ve velké šanci zklamal fanoušky tady Fedenu Šturm, který šel sám na branku, ale vůbec nezakončil dobře, prováhal ten správný moment na zakončení a technickou střelou nakonec poslal ten balón až za postraní lineu. Teď rozehrávka Rissera, golmana Lance do levé strany, tam hlavičkoval Idol, ale Tován už nezískal balón, naopak má ho Sima, to je další hráč Lance, bývalý slávista, senegalský útočník, teď pracuje s balónem u středového kruhu, sklepává pro Bulatoviče, ten otáčí do pravé strany, kde už je Polák Skoraš, pravý obránce Lance, táhne míč kolem Kubiaka, centruje, ten balón proletěl celým velkým vápnem 16. Pražanů a pak už hraje na pravé straně Isife, rozebíhá, chytila za půlící čárou a chytil, získá aut nebo nezíská pro svůj tým. Nakonec ne, jak ukazuje jeden z asistentů hlavního sudího z Řecka a Fotiase, takže aut pro Lance na začátku 8. minuty za stavu 0-0 mezi Pražany a francouzským celkem v úvodním utkání Ligy mistrů pro oba týmy. Aut Idola na Simu, Simu ten míč přeletěl a pak už hraje znovu Zima, který posílá balón na polovinu Lanz, chytil tam, nedokázal sklepnout spoluhráčům, a Sima je teď faulovaný Vlčkem na polovině hřiště, útočník Lanz na zemi. V polovině 8. minuty budou rozehrávat hráči Lanz volný přímý kop z půlící čáry a vypadá to, že se klub ze severu Francie už trochu osmělil po těch úvodních šancích Slávě.
0: No, tak ono to tak bývá normální, ale samozřejmě je dobrý, kdyby Slávě vydržela tenhle ten styl toho boje, že se úplně dostáváš do nepříjemnej situací, no.
1: Teď konec 8. minuty, Slavia Lanz 0-0 a out pro Pražany. Na jejich polovině z pravé strany vhodí míč zpátky na hřiště Isipe. Už je připravený, míč si vzal z toho kužele a teď už ho pošle zpátky na hrací plochu. Nabízí se Novak, nabízí se Sadílek, ale Isipe ještě posečkal z rozehrávku, až teď posílá out až do středového kruhu, kde Kubiak nedokázal zpracovat v souboji se Skorašem. U míče na levé straně z pohledu Lanz Idol, po něm útočník Sima, který má na zádech Vlčka, všiml si na pravé straně úplně volného Antonia. To je obránce Lanz, kousek za půlící čárou. Nabízí se mu kapitán Tován, který už s míčem pracuje svou silnější levou nohou na pravém křídle proti sobě Sadílka. Tován si dal míč na pravačku a centruje. Ten balon zastavil na úrovni velkého vápna Chaloupek a pak se míč odráží Slávistům a jeho si rozebíhá Isipe, ho na pravé straně. Isipe přetlačil souboje soupeře a rozebíhá Chytila. Chytilovi se nabízí na levé straně Šturmale. Chytil, teď se dostal až příliš blízko ke stopérovi Gamiuovi.
0: Myslím si, že Isipe si mohl na chvilinku ten balón nechat, protože měl dobrou pozici a nikdo neatakoval. Znova rychlej přechod, krásný pokus.
1: Ale minul branku Lanz na začátku 10. minuty. Je to tak 0-0. Stále v utkání fotbalové ligy mistrů mezi Pražany a francouzským
0: celkem. Isipe se teď pokusil, řekl bych, z výšky kruhu na půli přehodit brankáře Lanz a od nás to vypadalo velmi nadějně. Myslím si, že nebyl daleko od toho, aby skóroval, a i tohle je cesta, jak vyděsit soupeře.
1: Polovina 10. minuty, Slavia Lanz v lize mistrů 0-0. Posloucháte o tom v přímém přenosu radiožurnálu Sport a radiožurnálu. Po rozehrávce golmana Lanz Rissera míč znovu mají Pražané, konkrétně golman Markovič, který čeká na pohyb od Vlčka. Vlček dostává míč na pravé straně, vrací zpátky Markovičovi, který je pod tlakem útočníka Ivanoviče a posílá takovou svíci nad polovinu Slávie. Idol přehlavičkoval Isifeho a pak Vlček se zorientoval a nakonec Markovič udržel balon na brankové čáře. V pádu Slávistům to vyšlo.
0: V pádu takovou breakovou rybičkou bych řekl, udržel balon ve hře, i když musel potom malinko klouzat, tak si myslím, že to byl skvělý zákrok.
1: Máme za sebou 10 minut z prvního poločasu. Slávia hraje s Lanz zatím 0-0 na úvod ligy mistrů. Míč mají teď hráči francouzského týmu, konkrétně na středu hřiště Aidara. Po něm už Tován, respektive Ivanovič, což je chorvatský útočník Lanz, zbavil se Novaka na středu hřiště, předal doleva Simovi. Sima vrací zpátky na střed Bulatovičovi, který chtěl procedit ten balon mezi nohama Sadílka na rozeběhnutého Simu. Naštěstí pro Slávii ten míč neprošel, ale Lanz teď kombinuje už další časový úsek na polovině Slávie. Tován sráží na půlící čáru Antoniovi, po něm Ganiu, který teď stojí nad míčem, a slávisté se zatáhli, v této chvíli nenapadají, a tak si Sima se běhl pro balón až ke středovému kruhu. Útočník Lanz dává do pravé strany Továnovi, pak ale slávisté dobře tam zatarasili cestu Skorašovi, který se nedostal vedle pokutového území k centru. 11 minut z prvního poločasu za námi, Slavia a Lanz v lize mistrů zatím 0-0. Pražané měli obrovskou šanci, hned v první minutě šel Šturm sám na branku, ale golmana Rissera vůbec nezaměstnala ta střela a atakovala pouze rohový praporek. Teď Lanz kombinuje přes pravou stranu, míč má kapitán Tován na polovině Slavie, táhne ho na osu hřiště, naráží si tam s jedním ze svých spoluhráčů a Tován pálí do té rány, padl Vlček a oslavil. Tohle byl skvělý obraný zákrok.
0: No, skvělej, nepříjemná akce, to vám musím říct, že klasický leváček, který si to zprava navádí doprostřed, velmi, velmi rychlý rozhodování a velmi vysoká kvalita na míči, a už byl v několika akcích společně se Simou. Myslím si, že tohle je ta dvojice těch nejnebezpečnějších hráčů.
1: Končí 12. minuta utkání ligy mistrů. Slavia Lanz stále 0-0. Teď kombinuje opět francouzský tým na polovině Slavie, kousek od půlící čáry. Levý obránce Idol dává stoperovi Sagnonovi. Sagnon vrátil zpátky až na golmana Rissera, který stojí před pokutovým územím Lanz a vyhlíží, kdo se mu nabídne. Teď je to taková vyčkávaná, takové šachy na trávníku, tady na stadionu v Edenu. 13. minuta, Slavia Lánc 0-0 a rozehrávka Rysera na polovinu Slavie. Tam dokázal Tován, respektive Ivanovič, přetlačit Zimu a Oblouček do pokutového území Slavie, ale rychle byl z branky Golman Markovič. Míč sebral před záložníkem Bulatovičem, který dobíhal do pokutového území Pražanů. Markovič si rozehrál s Chaloupkem a pak posílá dlouhým nákopem balón Šturmovi. Šturm svedl souboj s Ajdarou ve středovém kruhu a pak chytil, udržel ten balón a znovu rozebíhá Šturma. Šturm si nedal ten dotek před skluzujícího Antonia, ale Slávisté teď dobře zakombinovali přes levou stranu. Na konci 13. minuty za stavu 0-0 vhazují na polovině soupeře. Křížní pas Chaloupka do pravého křídla Isife, proti sobě má Idola, Isife si dobře zalepl míč a centruje tečovaný balon, který ale končí v rukavicích Rysera na začátku 14. minuty za stavu 0-0. Rychlá rozehrávka Golmana francouzského týmu na Simu, který hlídkoval za Chaloupkem, tohle je ukázka skvělé kopací techniky.
0: No, jednoznačně další věc je, že na Simu hrát jeden na jednoho není vůbec jednoduchý. Už na začátku v těch pár soubojích bylo vidět, jak je silnej a sebevědomej, a samozřejmě tohle to je, tak, jak se říká, voda na jeho mlýn.
1: Hráči Lánc zatím nevystřelili na Jakuba Markoviče v brance Slávie, na druhé straně ale Rysér taky bez zákroku, byť se proti němu řítil sám Daniel Šturm, ale vůbec ho nezaměstnal, takže 0-0 mezi Slávií a Lánc na konci 14. minuty prvního poločasu. Rozehrávka francouzského týmu ze středového kruhu, míč má teď ale chytil, který ho dokázal získat a Obloučkem rozebíhá Šturma, situace 2-2, 16 taky Ajaosi, ale Šturm trefuje teď centrem nabíhajícího Ajaosiho, skvělá práce Mojmíra Chytila.
0: Skvělá práce, znova výborný balón a Šturm ve skvělý pozici. Myslím si, že malinko ještě na Slávistech je vidět trošku nervozity, protože tyhle situace už se pak dají dohrát jako ve větším klidu, bych řekl, nechat si to pro sebe. Šturm teďka zbytečně si myslím, že chtěl nahrávat, protože Ajaosi byl obsazený a myslím si, že Šturm zase to mohl vzít na sebe tu koncovku, asi je tam nerozitka trošku.
1: Tak by to teď Pražané mohli zlomit z prvního rohového kopu v utkání na konci 15. minuty prvního poločasu. Slavia Lánc zatím 0-0 v úvodním utkání Ligy mistrů. Sadílku v centr od branky a tam je taky Kubiak, který pálí vedle branky Lánc.
0: No, pálil bohužel pravou nohou, která není jeho silnou, a bylo to z toho zakončení vidět, ale pozor teďka.
1: Rychlá rozehrávka Rysera, který si míč jenom položil v malém vápně, ale myslím si, že teď to vyhodnotil dobře řecký rozhodčí Fotias.
0: On si ho položil tak, jako že si ho roztočil a on ten balón chvilku trvá, než se zastaví, a samozřejmě v pravidlech je, že míč se nesmí hýbat.
1: A on se hýbal, takže řecký rozhodčí Fotias nechá Rysera rozehrát znovu na začátku 16. minuty prvního poločasu. Slavia Lánc v prvním zápase pro oba týmy v novém ročníku Ligy mistrů 0-0. Rozehrávka francouzského týmu přes pravou stranu a kapitána Tována, ale výborná práce Chaloupka, který se nalepil na záda soupeři a nechal ho doběhnout do zámezí. Sám pak Chaloupek vhodil z levé strany, Slavisté na polovině soupeře vedle jeho 16, ale chytil, tentokrát nezískává. Na bránícím Antoniovi autové vhazování kousek od rohového praporku. 0-0, Slavia Lánc, Liga mistrů a zápas číslo 1 tady na stadionu v Edenu. Posloucháte o tom v přímém přenosu radiožurnálu Sport a radiožurnálu. Po rozehrávce Lánc a jeho autu z pravé strany míč ve středovém kruhu. Vlček vrací zpátky k 16. francouzského týmu, tam chytil zády k brance, dokázal míč zpracovat, vrátit ho k půlící čáře a pak Zima z osy hřiště hraje do pravé strany Vlčkovi. Vlčkovi se nabízí Isife a Vlček pokračuje v pohybu, ale Isife hraje na střed Zimovi, který si ten míč bere do strany a vrací ho zpátky na záložníka Novaka. Zahraje si taky golman Markovič před pokutovým územím v době, kdy taky z kotle fanoušků francouzského týmu sledujeme tady s naším expertem Pavlem Horvátem nějakou tu pyrotechniku, snad může zápas pokračovat dál. Zatím ano, Isife na pravé straně, Šturm na 16. Dělá si prostor, Šturm ještě si položil soupeře, Šturm no. Těsně vedle.
0: Offside, tady byl stejně offside teda, ale bylo to výborný zakončení. Teď si ten Šturm ten balon nechal, dvakrát naznačil a stejně mířil vedle, ale už to mělo ty parametry, které od něj známe. Už tam nebyla ta nervozita, ale tady na začátku té akce byl, myslím si, že Mojmír chytil, nebo Šturm byl v malinkém offside.
1: Ano, po přihrávce z pravé strany od Isifeho. Stále tedy 0-0 po 17 odehraných minutách. Rozehraje teď další akci golman Lance Risser, který už je připravený před pokutovým územím a pošle znovu balon dlouhým nákopem až na polovinu Slávie. Isife v souboji s Idolem prohrál teď vzdušný souboj, pak se ale znovu dostal k míči, srazil mu Ajaosi a Isife znovu rozebíhá, chytila. Teď je sprinterský souboj, ale rychlejší je stoper Ganiu, který vrací až pro golmana Rissera, kterého napadá. Chytil, pokračuje v pohybu Risser, ale zvládl rozehrát doprava polskému obránci Lance Skorašovi, který pak padá k zemi. Po souboji s Kubiakem Pavel Horváth není spokojen.
0: No to nejsem, protože vlastně vůbec nemohl zahrát balón a nějaký souboj tam samozřejmě byl, ale teď rozhodčí jednoznačně hráčům Lens pomohla, vysvobodil je z těžké situace.
1: Je to 0-0 na konci 18. minuty. Hráči Lens rozehrávají volný přímý kop ze své poloviny. Přes tři obránce Antonia Gania a Sanyona se míč dostává do levé strany. Sanyo ale hraje zpátky na osu hřiště Ganyuovi, který si teď míč chvilku nechal, zvedl hlavu, přihrál nakrátko na záložníka Bulatoviče. Bulatovič hraje do levé strany na Ivanoviče, což je zase chorvatský útočník Lens. Ten srazil až před pokutové území brankáři Risserovi. Teď Slávisté nenapadají. Rozehrávku Lens, je to opravdu velká taktická bitva a vyčkávaná. Teď Risser snad 10-15 sekund stojí u balónu, nic se neděje, až teď se proti němu rozeběhl, chytil a tak posílá míč Risser až na polovinu Slávie, kde Sima podstoupil souboj se Zimou a pak Markovič trochu zabrnkal na nervy fanouškům Slávie. Trvalo to, než ten míč němu doletěl.
0: Tak oni tyhle ty balóny, který vlastně tak nějak jako končí na hraně velkého vápna a úplně nepospíchají dovnitř, tak ten golman to má těžký odhadnout, protože samozřejmě musí vnímat rychlost toho útočníka. Je skvělý zase přechod Slávie do ofenzivy, až poslední přihrávka nevyšla, ale ten brankář se prostě musí rozhodnout a Markovič vlastně musel tak 2 metry ven z vápna a sklepnout si ten balón zpátky, kde už Sima hlídkoval a bylo to nepříjemné.
1: 20. minuta utkání Slavia Lens na úvod Ligy mistrů 0-0. Rozehrávka Lens dlouhým nákopem od golmana Rissera. Zima přehlavičkoval Simu a pak už hraje kapitán Slavie pro dnešní zápas Sadílek. Dává do levé strany Šturmovi, který svádí souboj s Bulatovičem a úspěšný není. Lens získal balón u středového kruhu. Ivanovič z jedné chce rozeběhnout kapitána Tována, ale blíž k balónu a má chaloupek slavistický obránce. Srazil balón pro Markoviče. Golman Slávie posílá dlouhým míčem ten balón až k 16. Lens, kde ale chytil, prohrál teď souboj se stoperem Ganuem a tím pádem se míč dostal až ke golmanu Risserovi. Ten rozehrál do levé strany do souboje Zimy a Simy, tedy útočníka Lens a stopera Slávie. Český reprezentant fauloval v tomto duelu kousek od půlící čáry. Po 20 minutách za stavu 0-0 tedy rozehrává Lens volný přímý kop kousek od poloviny hřiště zleva na střed, kde už si míč žádá záložník Bulatovič. Udělal teď takový půlkruh u středového kruhu a rozehrává spíš do levé strany od Sanyona přes Ganyua a se dostává balon až k Antoniovi. Antonio a jeho rozehrávka do pravé strany, ale přesná není a balon se dostává až ke golmanu Markovičovi, který rozehrává s Vlčkem Novakem a do té kombinace se zapojuje taky Chaloupek, který si věří na to dát si balon před Tována a pak vrátit Sadílkovi. Konec 21. minuty, Slavia a Lens stále 0-0, teď rozehrávka Pražanů. Ve velké šanci byl Šturm hned v úvodní minutě, ale vůbec netrefil branku Rissera. To teď volo. Šturm znovu za obranou Lens a Risser v pádu před 16. nepustil Šturma sám na volnou branku, ale Slávisté zase napadají. Je tam Ajaosi na pravé straně, vrátil Isifemu nepřesně a pozor na útok na druhou stranu. Míč má Ivanovič, ale výborný Sadílek teď ve skluzu. Získal balón společně s Isifem a následně na zemi Zima po skouboji se Simou a tak se ještě můžeme s Pavlem Horvátem vrátit k té šanci Šturma.
0: No teď si myslím, že já nevím, jak bych to pojmenoval, my tomu vždycky říkáme, že já to řeknu, prostě si jako trošku káknul, kdyby si myslím do toho souboje prostě šel, tak tam byl dřív a myslím si, že by vlastně mu nezbývalo nic, než zasunout balon do prázdné brány, protože prostě to byl velký risk od brankaře Lens a tohle je zase škoda, ale skvělej balon, skvělej přechod, skvělej balon, myslím od Zimy a skvělý náběh šturma, zase všechno výborně, kousíček chyběl.
1: Faulovaný Zima na konci 22. minuty za stavu 0-0 se nechává ošetřit po tom souboji s bývalým útočníkem Slávie a teď hráčem Lanc Abdallahem Simou. Ještě jednou tedy můžeme se vrátit k tému pasu za obranu, který poslal zřejmě tedy David Zima na šturma a ten uhnul z toho souboje s golmanem Lanc Risserem, který v pádu dokázal míč vykopnout do zámezdí, respektive do levé strany, a pak tedy francouzský tým rozehrál a následně bylo faulovaný právě stoper David Zima. Šturm byl ve druhé velké šanci, protože hned v úvodní minutě šel sám na Rissera, ale dlouho čekal se zakončením a pak ohrozil spíš než branku rohový praporek. 22 minut 40 sekund odehráno, Slavia Lanc v Lize mistrů 0-0. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a radiožurnálu. Markovič rozehrává do levé strany, tam je Kubiak, jeho dlouhý nákop na šturma, který měl teď nohu hodně vysoko v souboji s Antoniem.
0: Podle mě se vůbec nedotkal. Teď je ta nepříjemnost, že vlastně Zima se nechal ošetřit a myslím si, že nemůže minutu na hřiště, tím pádem je to taková ta krátká přeslovka, která musím říct, že z vlastní zkušenosti fakt je nepříjemná a na jakýkoliv úrovni ti to najednou dává úplně jinou dimenzi toho zápasu. No.
1: Ano, David Zima stále čeká za postraní najednou na to, až bude moct vstoupit zpátky na hrací plochu. Chvilku tedy 11-10 z pohledu Lanc, které tady hraje v Edenu se Sláví v Lize mistrů. Stále 0-0.
0: Tak naštěstí vidíme, že Lanc to vzali jako oddechovej čas, protože vlastně stojí čtyři hráči úplně mimo hru a obehrávají zprava doleva a nikdo není vepředu a Zima už se vrací.
1: Míč má teď stoper Ganyu, dává ho doprava Továnovi, Tován si navádí opět svým typickým způsobem zprava na střed, pak naznačil Bulatovič, střelu nevypálil, předal Ajderovi, Ajdera do pravé strany na Skoraše, Skorašovi se nabízí znovu Tován, ale svedl teď neúspěšný souboj se šturmem, který sklidil potlesk a sklidí ho znovu, protože o Skoraše vybojoval teď autové vhazování. 25. minuta, Slavia Lanc 0-0.
0: Výborná defenzivní práce, před zápasem zazněla ta otázka, jestli Slavia bude hrát vlastně podobně, tak jak jsme na to zvyklí, ten nátlak vidí, že se vůbec nebojí hrát jeden na jednoho, prostě mají silný obránce, který s tímhletím vlastně vůbec nemají problém a i ty hráči, kteří přišli, tak si na tenhle styl velmi rychle navykli.
1: 25. minuta, Slavia Lanc v úvodním utkání pro oba týmy v novém ročníku Ligy mistrů, stále 0-0. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a radiožurnálu. Teď vhazuje Lanc na své polovině. Z pravé strany obránce Skoraš pro stopera Ganyua, který dává do levé strany na záložníka Bulatoviče, kterému se nabídl další obránce Saňo a ten fauloval poté, co si dal delší dotek, tak poslal k zemi Ayaosiho a Vlček chtěl rychle rozehrávat, před ním stál Sima, trochu vášný na trávníku, ale obešlo se to i bez nějakých strkanic, takže hra bude pokračovat dál. 26. minutou za stavu 0-0 Slavia Lanc v Lize mistrů. Rozehrávka z pravé strany Isife dává Vlčkovi. Po Vlčkovi bude hrát Markovič. Golman Pražanů obloučkem do levé strany na Chaloupka, který si zpracoval před Továnem. Teď nepříjemný pressing Lanc končí nakonec tím, že Zima o napadajícího Ivanoviče poslal balón do zámezí a tak je z toho tedy out pro Pražany v polovině 26. minuty prvního poločasu, stále za stavu 0-0. Míč má v rukách Kubiak, nabízí se mu Sadílek, ale ten míč pustí, respektive na něj vůbec skákat nebude, protože ten out byl dlouhý a vysoký, skončil u Chytila, ten ale míč neudržel na půlící čáře. Tak hraje znovu Lanc na polovině Slávy, je přihrávka Tována, výborně se vrátil Isife s nabíhajícím obráncem Idolem, ale Pražanům se nedaří teď míč získat, teď už ale ano a jo, si rozebíhá Chytila, jenže to je dlouhá přihrávka. A je vidět, že brankář Lanc velmi dobře čte tu hru před svou 16.
0: No tak tohle, musím říct, že tohle byla velmi špatná přihrávka, že tohle neměl tak těžký, ale už jsme viděli, že třeba Isife to vyzkoušel z těch 40 metrů a nebyl moc daleko od úspěchu, takže já si myslím, že tohle dobře hráči Slávy taky vědí.
1: Ano, i Pavel Horváth dokázal dát přímo na trávníku gól z poloviny hřiště a tak radí teď hráčům na trávníku v našem přímém přenosu.
0: No, neradím, to bych si nedovolil, já spíš to komentuju. No.
1: Slavia Lanc 0-0, 27. minuta utkání Ligy mistrů. Francouzský tým teď rozehrává ze své poloviny z pravé strany autem Byl to Antonio, který předal pro Ganua, tomu se nabízí, respektive ten předal zase golmanu Riserovi a tomu se nabídl Tován. Tován už obloučkem hledá Simu na polovině pražského celku. Následně padá k zemi Skoraš, po souboji s Chaloupkem faulovaný nebyl, tak slávisté můžou kombinovat. Chytil, udržel ten balon pro Sadílka, tomu se nabízí Ajaosi a ten je už na úrovni 16. Ajaosi má před sebou jednoho hráče, míč si zasekl, dává pod sebe, tam je Sadílek na úrovni velkého vápna. Sadílková technická rána, trochu tečvaná, pomalá, stále 0-0.
0: Tomu my říkáme Kinderschuss, ta myšlenka byla jasná, ale samozřejmě Sáďa na to neměl moc prostoru, kopal to z kroku, bylo to spíš na centr.
1: Jsme na konci 28. minuty, respektive v její polovině, Slavia hraje stále z Lanz na úvod Ligy mistrů doma bez gólu. Markovič rozehrál do levé strany Chaloupkovi, tomu se nabídl Novák, ale jeho pas neprošel na rozeběhnutého Kubiaka. Ale slávisté zůstanou u míče, budou vhazovat, protože natažená noha Antonia odrazila ten balón za postranní lajnu. Pražané už vhodili. Chaloupek pro Zimu, Zima otáčí zleva doprava na Vlčka. Vlček u půlící čáry, nabízí se mu Ajosi, sklepá má zpátky Isifemu. Isife z jedné v náběhu má Novaka, ten bude u míče dříve než obránce Lanz Idol. Novák na pravé straně, kousek od rohového praporku, udělal Zidanovku, vrací zpátky Sadílkovi, ten je na rohu 16. Před sebou má Bulatoviče a tak znovu hraje do pravé strany, teď přečíslení 3-2 slávistů vedle pokutového území. Isife, oblouček na Novaka, těžká pozice pro záložníka Slávie, který ale aut nevybojoval.
0: Sadílek správně vysvětlil Isifemu, že to měl hrát po zemi, že neměl dávat tu finální přihrávku na Novaka, protože, jak jsi to řekl správně, byla tam situace 3-2 a Isife se unáhlil. Zase to jsou takový ty maličkosti, který prostě nevyužiješ, to byla fakt dobrá pozice a je to škoda.
1: 0-0 stále, 29. minuta prvního poločasu, Slavia hraje v prvním zápase nového ročníku Ligy mistrů doma proti Lanz. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a radiožurnálu. Pražané teď dobře napadají po rozehrávce soupeře a získají balón. Teď ne, ve skluzu Sadílek byl hodně důrazný, ale míč ve hře a slavisté můžou hrát. Novák vrací zpátky Šturmovi do 16. Šturm se nenatáhl a nakonec míč v rukavicích Risera.
0: Škoda, dobrá myšlenka znova na to, že Novak se Šturmem toho spolu tolik neodehráli, tak tohle bylo v podstatě spolupráce hráčů, který spolu hrajou delší dobu a teď Slávě přitlačila. Musím říct, že teď mají spoustu zisků, teď pozor na to, v čem je Lenz nejsilnější a to jsou prostě ty rychlý přechody, ale skvěle Vlček teď.
1: Vlček se vrátil s útočníkem Ivanovičem a ještě stačilo vrátit zase golmanu Markovičeho, který ale nerozehrál dobře na středu hřiště Bulatovič. Zadarmo se teď hráči Lanz dostávají k míči na polovině Slávě a můžou na pravé straně kombinovat. Tován, Klička kolem Chaloupka mu zatím nevychází, ale stále drží míč francouzský kapitán Lanz. Krásná přihrávka do 16 a pas pod sebe, tam je Sima v obrovské šanci, naštěstí mu ten balón projel mezi nohama, tak tohle byla velmi dobře vypracovaná pozice Lanz. Na druhé straně Ajo si rozebíhá, chytila, ale znovu je Risser před svou šestnáctkou, uklidňuje hru a sbírá ten balón za obranu. Půl hodina za námi, Slavia Lanz 0-0, francouzský tým po té kombinaci z pravé strany ve velké šanci.
0: Největší šance zatím zápasu, nevím, proč Sima nestřílel z jedný, naštěstí chtěl si ten balón zpracovat a ten mu projel mezi nohama, ale viděli jsme, jak jsou nebezpeční. Prostě to vám dostal malinko prostoru kapitán, který, jak jsem říkal, hraje tak jako trošku zprava přes tu nohu, výborně kontroluje balon, uvolnil jednoho z hráčů Lance, já myslím, že to byl Bulatovič, střední záložník, který se tam objevil a ten předložil Simovi jako na zlatým podnose. Naštěstí pro Slávy tohle s brankou neskončilo.
1: Konec 31. minuty, Slavia Lanz v Lize mistrů 0-0. Kombinace francouzského týmu na polovině Slávy je teď znovu z pravé strany přes Tována, který vrací ke středovému kruhu a Ganyu z jedné kolem Ajosiho dostává míč až na Sanyona, který centruje, ale trefil Isifeho a tak z toho bude první rohový kop taky pro Lanz v tomto utkání. Zatím hodně vyrovnaný zápasy, co se týká držení balónu, o 6% vlastně na tom jsou lépe svěřené německého kouče Dina Topmellera, ale větší šanci měli slávisté. Konec konců byl to Šturm, který pelášil už v první minutě sám na brankáře Rissera, ale vůbec jeho branku netrefil. Teď tedy první roh Lanz v polovině 32. minuty za stavu 0-0. Tován centruje z levé strany míče za malé vápno a hlavička, výborný zákrok Markoviče po hlavice Idola a ještě zákrok Novaka, který padl do střely stejného hráče teď myslím, že Mojmír Chytil nedoskočil na ten centrovaný balón. No,
0: tak Slávě to bránila tak teďka jinak, než to brání obvykle podle mě, a je pravda, že na to Mojma nedošlách, ale tohle se těžko brání samozřejmě, a Markovič výborně a Novak na dvakrát skvěle zblokoval.
1: Roh číslo 2 pro Lán ze pravé strany tentokrát. Tován našel jen těsně nad zemí tím míčem nohu Ajaosiho, ale balón se k němu vrací a Tován si zasekl Ajaosiho, už je v 16. U brankové čáry přetažený centr Isife dokázal právě před Továnem, nakonec na druhé straně to byl Bulatovič, který tentokrát si krásně zasekl Ajaosiho.
0: Jo, tohle baštěj kluci v Žácích, takový to naznačení centru a vyskočení, já nevím, jestli to byl Isife, nebo kdo to byl, že vyskočil, nebo Ajaosi, ale tohle je velmi jednoduchý obejití a byla z toho další nepříjemná situace.
1: V krátkém časovém úseku třetí rok pro Lance, teď už v polovině 33. minuty za stavu 0-0 Továnu v centr, Vlček hlavičku je před 16. Aydara ještě vrací do pokutového území. Kuvjak teď trochu dezorientovaný, Hajen Továnovi vedle 16. jeho centr za malé vápno, Chaloupek hlavičku je před Sivou a ještě rána spoza 16. letí nad slavistickou branku, tak teď Markovič a spol přečkali, řekněme, první velký tlak.
0: Určitě nejnebezpečnější situace. Samozřejmě nemůžeme asi předpokládat, že na této úrovni Slávie ten zápas dohraje bez šance soupeře. Teď se Lanc dostali z toho nepříjemného tlaku, pod které slávisti dostali, a bylo by dobrý, kdyby kluci na to navázali.
1: 33 minut 15 sekund odehráno z prvního poločasu utkání fotbalové ligy mistrů mezi Slávií a Lanc. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a radiožurnálu. S Pavlem Horvátem jsme vám ještě neokomentovali gól, takže je to 0-0. Co teď? Šturm na pravé straně narazil, ale jen do Sanjona, který se mu postavil do cesty. Bude z toho aut pro Slávii na polovině soupeře. Míč má Isife nějakých 20 metrů od rohu velkého vápna, vybírá si ale autem na krátko Šturma a znovu se nabízí Isife. Je tam taky Novak vedle 16. Lanc. Novak si ale teď stoupnul na balón a Sima může pelášit dopředu. Dobře, naštěstí Vlček vystoupil proti Ivanovičovi a Sadílek sklidňuje hru přihrávkou na nějakých 50 metrů až k brankáři Markovičovi. 34 minut z prvního poločasu za námi, Slavia Lanc v lize mistrů 0-0. Dlouhý nákop Chaloupka, ze kterým spěchá Kubiak, ale taky stoper Lanc, konkrétně Antoniu, který tam dokázal přetlačit tělem právě Kubiaka a míč skončil v zámezí.
0: No, Slavia samozřejmě tady odsaď to úplně tak jako není vidět. Hraje velmi náročně, je tam spoustu sprintových náběhů. Myslím si, že určitě se stane to, že některým hráčům dojdou síly a pak bude potřeba to dobře prostřídat, ale soupeři tenhle styl hry zatím moc nevyhovuje.
1: 35 minut téměř za námi, Slavia Lanc 0-0, rozehrávka brankáře Rysera na střed hřiště, Bulatovič protečoval pro Ivanoviče, ale slávisté dobře ten míč získali ve středovém kruhu, konkrétně Novak sklepl Chytilovi, ten rozebíhá Šturma, jeho centra Ajaosi ve velké šanci, Ajaosi gól!
0: Ruka.
1: Ale rozhodčí ukazuje ruku slavistického hráče a tak se zřejmě ty obrovské oslavy tady v Renu za malý moment přeruší, byť svítí i na tabuli goal, tedy anglicky gól ve 35. minutě od Ajaosiho. Řecký rozhodčí Vasilis Fotias měl celkem jasno rychle o tom, že to byla ruka. My to samozřejmě budeme zkoumat i s Pavlem Horvátem a vypadá to, že i video asistenti mu rychle řekli.
0: Je to smůla, že se to Ajaosi mu ten balón, který vlastně procedil přes obránce, se zvednul a dotknul se prostě ruky a bohužel v pravidlech je, že vlastně před tím gólem nesmíš tu ruku použít a tohle byl ten příklad.
1: Tak tedy stále 0-0 ve 36. minutě utkání. Lanc rozehrává ze svého velkého vápna, konkrétně golman Rysery, jeho dlouhý míč až na polovinu Slávie, tam Zima přehlavičkoval Tována, znovu slávisté mají odražený balón, to je dobře, Novák rozebíhá Isifeho na pravé straně, Isifeho dobrý míč do pokutového území a málem stražený centr, nakonec nad branku Lanc, Ryser si sice plácne s Ganuem, ale tohle bylo štěstí Lanc.
0: Tenhle moment, kdy Isife centroval vlastně z půlky, v podstatě Slávie dala včera na nějaký Instagram nebo Twitter obrázky ze svého tréninku a tohle to tam ty hráči dělali. Já jsem si říkal, že to je asi obvyklý, že to dělají pravidelně, ale evidentně už je to několikátá situace a připravovali se na Lanc.
1: 37 minut ze zápasu číslo 1 v lize mistrů v tomto ročníku pro oba týmy. je minulostí a teď roh pro Slávii za stavu 0-0. Rozehrává Šturm a jeho si slepává před 16 a rána zblokovaná od Kubiaka, která končí v rukavicích golmana Lanc Rissera, který toho moc neviděl, ale nakonec tím, jak ten míč byl zpomalený, tak no si
0: připsal. Já nevím, jestli to nezblokoval rozhodčí, dokonce byl to takový pokus o signál a střela z jedničky, ale myslím si, že to možná zblokoval i rozhodčí a Kubiak nezakončoval špatně, myslím.
1: 37 minut 5 sekund, Slavia Lanc 0-0. Hraje se samozřejmě první poločas, i ten druhý vám nabídneme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu.
0: Já se možná tady koukám na ten záběr, který fakt zblokoval rozhodčí, nevím, jak to je úplně ve prostřed hřiště, se ten balon zastaví a vrátí tomu mužstvu, který hrálo, ale tady rozhodčí vlastně zblokoval Kubiakovi střelu a nic se nedělo.
1: Hrálo se dál a hraje se i dál a teď bude vhazovat Slavia na své polovině z pravé strany, konkrétně Isife, poté co Lanc kombinovalo na levém křídle, ale Idol si nerozuměl s Bulatovičem. A tak má mít znovu ve svých rukách obránce Isife, kterému se navízí Sadílek a taky Novák, je tam i Vlček, ale Isife chce hrát dopředu. Náhozem po lajně chytil, svedl souboj s obráncem Idolem. Míč se dostává k Sadílkovi, ten z jedné znovu rozebíhá Šturma. Šturm versus Ganiu před 16. Lanc, Šturm zastavený rukama padá k zemi, ale hraje se dál, ukazuje řecký rozhodčí Fotias a tak Pražané musí napadat teď znovu kombinaci soupeře ze severu Francie. Míč má Idol na levé straně na úrovni velkého vápna, přihrávka Simovi. Sima u středového kruhu zalepil teď balón a na zádech si podržel Zimu a křížným pasem chtěl hledat Sima v náběhu Skoraše. Ale dobře se vrátil Kubiak, který byť toho zatím ve Slávii moc neodehrál, tak myslím si, že zapadl do toho vysokého standardu Slávy.
0: No určitě, tak já si myslím, že ta hra, kterou po něm Jindra Trpišovský chce, tak je velmi jednoduchá. Dneska to je vidět tady ze zhora úplně a samozřejmě pokud ten hráč není úplně hloupej a má na to parametry, tak je to pro něj jednoduchý fotbal.
1: 39 minut, 10 sekund téměř už z prvního poločasu odehráno, Slavia a Lanc stále 0-0, v největší šanci Šturm, který už v první minutě penášil sám na Rissera, ale vůbec netrefil branku, i proto ještě gól nepadl v prvním poločase, byť jednou míč v síti byl, ale bylo to poté, co se Ayosi dotkl balónu rukou a tak slávisté dlouho gól neslavili. Hned rozhodčí na hřišti Vasilis Fotias z Řecka ho odvolal a potvrdilo to i video. Rozehrávka Lanc od brankáře Rissera dlouhým nákopem do středového kruhu, tam Sima dokázal sklepnout pro své spoluhráče, ale Sanjo už nedosáhl a tak bude vhazovat Slavia na polovině soupeře. Isife si vybírá Sadílka, těžký aut pro kapitána Slavie, který musel sklepnout míč kolenem pro Isifeho. Fakt si pokračuje Ayosi vedle pokutového území. Ayosi si ten míč vzal do třech a tam taky jeho cesta skončila, ale pak si nerozumí ani Ivanovič se Simou. A tak Slavia s míčem u svých kopaček, konkrétně je to stoper Zima, po něm hraje Chaloupek, ale nepřesně na střed hřiště a Skoraš se vydává dopředu. Tohle je útok 4-4. Skoraš udělal kličku Sadílkovi, už je před 16. Skoraš má tam taky Ivanoviče, který je v pokutovém území. Ivanovič ve velké šanci, jeho centr střela trefuje Zimu a pak už může hrát i Ayosi, ale ztrácí balón. Ruka tam nebyla, ukazuje hlavní rozhodčí Fotias a tak Lanc pokračuje v útoku. Z pravé strany Tovanova, klička na střed a rána, kterou Markovič vytěsnil tygřím skokem a balón skončí u rohového praporku. Sima ho stihne, takže se hraje stále dál. 41. minuta, teď tlak Lanc, centr z levé strany, Kubiak odvrátí, snad už do bezpečí z pohledu Slávie, ale teď jsou Pražané zavření.
0: Určitě, tak teď jedna, já nechci říct hloupá přihrávka Chaloupka, ale tyhle ty koumice na 30 metrů po zemi prostě nebejvají úspěšný a samozřejmě hráči Lens to přečetli a okamžitě byl rychlej proti toho a v tom oni jsou opravdu vynikající.
1: Míč má stoper Ganiu, po něm na levé straně už Sanjo, hraje po léně Idolovi, ale nepřesně a pak Ayosi nevzískal ten balón, souboji právě se Sanjonem u míče tedy hráči Lens, konkrétně záložník Bulatovič, hraje po ose trávníku, respektive spíš z osy do pravé strany na Antonia, který je kousek od středového kruhu. Bulatovič se znovu zapojí do kombinace, Pražané teď nenapadají, drží ten blok někde na půli cesty mezi půlící čárou a svým velkým vápnem. Stále 0-0, 42. minuta a Lanc opět nebo stále u míče. Bulatovič, po něm Ganiu, na levé straně Sanjo, proti němu Ayosi, Sanjo hraje zpátky na Ganua, který už ten míč posunul opět doprava vedle sebe Bulatovičovi. Tovan dlouho bez míče, tak si pro něj seběhla škůlící čáře. Kapitán Lanz proti sobě chytila, dělá pohyb směrem do levé strany po své levé ruce a rozehrává pak do křídla na Sanjona. Sanjon vrací zpátky pro Tována, proti kterému teď stojí kapitán Slávie Sadílek, ale to už Lanz otočilo hru do pravé strany. Skoraš, Klička na střed hřiště kolem Kubiaka, polský obránce. Lanz stále u balónu, udržel ho v souboji se svým krajanem Kubiakem, ale v dresu Slávie, a tak francouzský tým pokračuje v kombinaci na polovině soupeře. Tovan na levém křídle v náběhu měl Sanjona, ale neposlal mu přihrávku mezi liniemi a tak Lanz vyčkává. Je to opravdu taková šachovnice teď na trávníku v Edenu a pohybují se po ní figurky, ale míč létá spíš ze strany na stranu a ne do pokutového území Slávie nebo na druhé straně do 16. Lanz. 0-0, 43. minuta, u míče Kubiak, jeho vysoký balón, který letí za Chytilem. Chytil svedl souboj s Antoniem, ale rozhodčí se ještě vrací. Souboj na polovině Slávie, nevím, jestli Pavel Horvát viděl.
2: Viděl, dohrání, Kubiak odkopával balón a byl tam šlapák. Já si myslím, že tohle by měla být karta, protože ten zákrok byl nešetrný hodně.
1: Napadal záložník Aidera, který trefil právě Kubiaka.
2: Teď ta pasáž, kdy Lanz drželi míč, tak samozřejmě viděli jsme tu velkou kvalitu. Myslím si, že Tovan trošku připomíná Odegaarda tím stylem hry, takový levák, který hodně rád je na míči, hodně čeká do poslední chvíle, chtěl by vymyslet finální řešení a myslím si, že to Slávě velmi dobře ví, protože Štěpán Chaloupek na něj v podstatě hraje takovou osobní obranu, ale to se týká vlastně všech tří obránců slavistických, těch cíle Chaloupek věl.
1: Odegaard se taky představí tady v Edenu v rámci Ligy mistrů. Kapitán Arsenalu, teď tedy slávisté hrají v prvním zápase proti Lanz a budou mít teď ofenzivní šanci, protože po akci z levé strany vybojoval Šturm rohový kop za stavu 0-0 na konci 44. minuty. Tedy Pražené ve velké šanci na změnu skóre. Jednou už míč do sítě dostali, bylo to po ruce Ayaosiho, takže stále 0-0. Přestože Pražané měli ještě minimálně jednu velkou příležitost, a to v první minutě, když pádil sám na golmana Lanz Rissera Šturm, ale vůbec branku netrefil. Teď tedy rohový kop Sadílka z levé strany, centruje tedy od branky Sadílek na bližší tyč, tam je Chaloupek, ale taky Skoraš před 16. Kubiak, ale míč mu tečoval Ivanovič, který se teď vydává dopředu, ale Kubiak šel s kluzem proti tomu balónu a nepustil Ivanoviče ani před slavistickou střídačkou, která je v prvním poločase naproti polovině Lanz. To bude vhazovat z levé strany. Klub ze severu Francie posílá balón k půlící čáře, kde Sima ustál souboj s Vlčkem a pak Idol otočil zleva doprava na Skoraše v době, kdy už vyhlížíme tabuli čtvrtého sudího, který nám ukáže, kolik tým rozhodčích nastaví nad rámec prvního poločasu, a bude to jedna jediná minuta, která právě teď začala nad rámec tedy první půle. Slavia Lanz v úvodním utkání pro oba týmy v novém ročníku Ligy mistrů stále 0-0. Ještě zhruba 50 sekund z přímého přenosu radiožurnálu Sport a radiožurnálu v prvním poločase tohoto zápasu. A vazovat bude i Sife z pravé strany. Je to dlouhý balón po léně, který měl letět až na Šturma, ale nebyl zas až tak dlouhý, takže ho defenziva Lanz v pohodě odhlavičkovala na polovinu Slávie. Tam hraje Zima zpátky brankáři Markovičovi. Markovič otáčí z úrovně malého vápna doleva na Chaloupka. Chaloupkovi se rozebíhá Kubiak, ale taky Šturm, který chce zakončit první poločas stejně, jako ho načal, tedy únikem sám na brankáře, ale je tam proti němu taky stoper Ganiu, který ho teď odstavil tělem, a následně tato dvojička svádí souboj u rohového praporku, kde Šturm nefauluje. Bude to slavistický aut v samotném závěru první a jediné nastavené minuty nad rámec prvního poločasu. Slavia Lanz na úvod Ligy mistrů stále 0-0, tak teď by to Pražané mohli uzavřít tu první půli gólovou radostí. U míče je připravený Chaloupek, už mu rozhodčí z Řecka Vasilis Fotias počítá, ale ještě uklidňuje nějaké hráče v pokutovém území. Slavistické ochozy by chtěli gól. Dlouhý Chaloupův aut na roh malého vápna. Hlavičku je Sima, je tam taky Sadílek. Kdo se dostane k míči? Bude to Ayaosi, trefil před sebou stojícího soupeře, balon před 16. Lanz. Je tam ještě Šturm, hrál rukou, ale rozhodčí k Vasilis Fotias ukončuje první poločas mezi Slaví a Lens v úvodním utkání pro oba týmy v této sezóně Ligy mistrů za stavu 0-0. Jak tu první půli zhodnotí náš expert Pavel Horváth?
2: Já jsem spokojený, mně se to líbilo. Jednak průběh, samozřejmě viděli jsme jednu šanci velkou Lens. Musím říct, že Sima s ní naložil špatně naštěstí, ale víceméně si myslím, že Slávě byla lepším týmem, že dostávala Lens do nepříjemných situací těma svýma vlastně jednoduchýma balonama do prostoru a za obranu, tak si vynutila spoustu zajímavých situací. Škoda, že prostě tam nebylo víc kvality v zakončení, protože si myslím, že Slávě měla víc.
1: Hodnotí náš fotbalový expert i ve vysílání Radiožurnálu, kde taky bude pokračovat utkání Ligy mistrů mezi Sláví a Lens zhruba za 15 minut.
3: Radiožurnál posloucháte i přesně ve 21.50. Teď zprávy s Janou Guldou.
4: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Vláda zatím regulaci nechystá. Prezident USA slíbil $5,000 každému dospělému občanovi v případě výhry ve volbách. Fotbalisti Slávie v prvním utkání Ligy mistrů hrají s Lens 0-0 po prvním poločase. A počasí zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzin Natural 95 teď stojí nejvíce za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr průměrně natankují za 4,40 Kč na 22 halířů. To je asi o 2 Kč víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vejde v průměru na 47,79.
6: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
7: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
6: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
8: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
6: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Radiožurnál.
4: Americký prezident Donald Trump slíbil každému dospělému občanovi Spojených států v přepočtu přes 100,000 Kč, pokud v nadcházejících listopadových volbách zvítězí republikáni. Splnění návrhu by americkou státní kasu mohlo stát zhruba 10x dosavadních nákladů na válku proti Íránu. Trump taky řekl, co by podle něj znamenala prohra republikánů.
9: Takže vás žádám, abyste předstírali, že na hlasovacím lístku je moje jméno, protože pokud prohrajeme, ztratíte své hranice, ztratíte své daňové úlevy, ztratíte svou bezpečnost a ochranu, ztratíte své bohatství, projdete si peklem, stejně jako před 2 lety.
4: Policisti dál pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Mají podezření, že může být v ohrožení života. Do pátrání se zapojili i místní myslivci, kteří vybízí majitele fotopastí, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky. Hledaná je střední postavy, měří zhruba 170 cm, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Jakékoliv informace o pohřešované volejte na linku 158. Knihovna Václava Havla změnila jméno. Nově se jmenuje První prezidentská knihovna. Děje se tak po dlouhých sporech mezi zaměstnanci a ředitelem Tomášem Sedláčkem, kterého správní rada v srpnu zbavila funkce. Spolupráci s knihovnou ukončili významní sponzoři i Dagmar Havlová, která odvolala souhlas s užíváním jména Václava Havla. Změnu názvu potvrdil šéf správní rady David Dušek.
10: Ta změna teďka proběhla v rejstříku. My jsme tím vyšli vstříc přání paní dokladatelky a na pondělí připravujeme tiskovou konferenci.
1: Sport. Fotbalisté Slávie vstoupili do Ligy mistrů. Po prvním poločase hrají s francouzským Lens 0-0. I druhý poločas odvysílají živě Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
11: Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila ve finále světového poháru v Seu d'Urgel druhá v časovce kajak krosu. Českou reprezentantku ve Španělsku i v celkovém pořadí předčila jen Francouzka Delasisová. V mužském závodě získal bronz Matyáš Novák, polepšil si tím na konečné deváté místo v disciplíně.
12: Já jsem první půlku sezóny tady těch světových pohárů byl nemocnej. Vlastně do Tacenu jsem vůbec neodjel. V Praze jsem závodil na Ibalginech a v Augsburgu jsem už sice byl zdravý, ale po té nemoci jsem nebyl určitě 100%. Takže to bylo hodně znát. Ten poslední závod rozhoduje, ten je za dvojnásobek bodu, takže tam se dá udělat obrovský skok. Vidím, že vlastně ty time triály, který jsem dojel, tak jak jsem chtěl, tak jsem vždycky byl v top desíce a to se odrazilo pak i v tom celkovém. Jsem rád, že to ta kontinuální výkonnost, když jsem v dobré formě, tam je.
11: Mužskou časovku kajak krosu v Seu vyhrál Brit Clark před Španělem Ochoou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Uzavřená D6 v Sokolově a nehoda na silnici 35 na Troskovicku. Dálnice D6 je ve směru z Chebu do Karlových Varů neprůjezdná v Sokolově. Na kilometru 132 odklízejí následky nehody 5 osobních aut a dodávky. Řízený odklon policie vede exitem 132 a na dálnici se vrátíte u Lokte. Na silnici 35 mezi Jičínem a Turnovem

Východní polovině většinou s deštěm, odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A za chvíli opět utkání Ligy mistrů, Slavia hraje s Lancem.

že. Slavia Lánc ve fotbalové lize mistrů 0-0 po první půli. O tom, že jsou slavisté lepší, svědčí i statistiky. Střely celkem 8-5, střely na bránu 2-2, velké šance 2-0 a taky statistika očekávaných gólů jasně pro slavisty 1-0-5 oproti pouhým 0,12. Snad ve druhé půli Slavia nepoleví, už za pár minut se do Edenu za našimi reportéry znovu vrátíme.

0: Stále posloucháte Radiožurnál, který se vrací do Edenu na druhou půli zápasu fotbalové ligy mistrů mezi Sláví a Lánc. Slovo mají znovu Pavlové, Tilšer a Horvát.
1: Dobrý večer z vršovického Edenu. Za chvíli začne druhý poločas utkání ligy mistrů mezi Sláví a Lánc. A to za stavu 0-0 a na straně Slávie bez Davida Zimy, který zřejmě po té, co byl ošetřovaný v prvním poločase, asi dohrál s vypětím všech sil tu první půli do přestávky, ale do druhého poločasu místo Davida Zimy tedy nastupuje Mikuláš Konečný.
2: No, velký křest, musím říct, že jsem zvědavý, koho mu Jindra Trpišovský přidělí. Vypadá to, že Vlček se posune do prostřed a Mikuláš bude hrát na Simu pravděpodobně. Takže jsem na to zvědavý. Na druhou stranu je to velmi talentovaný hráč, který už třeba v derby ukázal, že nemá problém s nějakou nervozitou, tady je doma, myslím si, že se můžeme těšit na to, co předvede.
1: Jinak první poločas hodně vyrovnaný, i co se týká čísel, držení balónu, počtu standardních situací, zejména tedy rohových kopů, ale na velké šance přeci jen slávisté toho měli víc. Hned v první minutě šel sám Daniel Šturm na brankáře Robina Risera a vůbec na něj nevystřelil, ten míč vlastně skončil za postranní lajnou a tak z té největší šance Pražanů nebylo ani zakončení na branku Lánc. Po prvním poločase tedy Slavia versus klub ze severu Francie 0-0. Za malý moment začne ve vysílání Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu druhá půlka tohoto utkání, do kterého tedy už nezasáhne stoper David Zima, místo něj na hrací ploše Mikuláš Konečný. Na straně Lánc zřejmě žádná změna, takže stále si musí dávat defenziva Pražanů pozor hlavně na trojici útočníků Sima, Ivanovič, Tován, přičemž ten poslední jmenovaný kapitán týmu vypadalo v prvním poločase opravdu velmi dobře. 0-0 Slavia Lánc, Liga mistrů, začal druhý poločas rozehrávkou Slavie, dlouhý nákop Markoviče, ten balon končí u Chytila, ale sudí z Řecka Vasilis Fotias se ještě vrací k situaci na polovině Slavie, kde byl zřejmě dohraný Tomáš Vlček.
2: Ivanovičem Tomáš Vlček, přesně tak, a bylo to zase na hraně až jako takový agresivity, samozřejmě chápu to, protože hráči Lens, Ivanovič třeba se vůbec nedostal podle mě moc do hry, takže samozřejmě tam ta trošku frustrace je.
1: 0-0, Slavia Lánc, Liga mistrů a začátek druhého poločasu, rozehrávka Pražanů přes levou stranu, ale teď je dohraný Kubia kupující čáry, respektive Šturma před 16. Pražanů. Padá Sima, pak ještě zakončení Tována přes slavistickou branku, ale z offsideu, jak ukazuje řecký rozhodčí Fotias, který neviděl teď zákrok na polovině hřiště na Daniela Šturma od obránce Antonia, nechal tedy francouzský celek zakončit.
2: No, tam byl možná malinký šlapáček, ale moc bych na to nespoléhal, protože rozhodčí pískal první půli výborně, musím říct.
1: 0-0, 47. minuta a rozehrávka Pražanů z úrovně velkého vápna. Míč má Markovič, tedy potom offsideu kapitána Lánc Tována. Ten balon je připravený na úrovni velkého vápna a ještě ukazuje rozhodčí z Řecka Vasilis Fotias směrem k brankáři Markovičovi, ať chvilku posečká s tou rozehrávkou.
2: Jediný, co mě napadá, je, tak tam byl souboj Konečný s kapitánem Lens
1: Továnem
2: a pak teprve byl ten offside, takže se Simou, kterýho jakoby možná fauloval, ale to je asi jediný, co si vybavu, že se tam stalo. Nevím, proč se k tomu teda rozhodčí vrací, protože mě to nepřišlo vůbec.
1: No pozor, rozhodčí se nepodívat k monitoru tady mezi střídačky.
2: A teď možná, ale teď nevím, jestli to je tady kvůli tomu souboji ještě na Šturma.
1: A nebo kvůli tomu zákroku před pokutovým územím, byť je teď podle toho, co sleduju u střídačky Slávie, tak Chaloupek se baví s asistentem sudího. Tak teď ve vysílání Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu s Pavlem Ohrvátem se vlastně...
2: No tak červená karta pro Konečního by to neměla být, to jako si nemyslím vůbec. Tady jedinou červenou kartu, kterou si dovedu představit, bude pro krajního obránce, pro Antonia, který šlápnul do Šturma.
1: Ale řeší se zřejmě tedy ten souboj před pokutovým územím Pražanů a zákrok konečného na Abdala Hasimu, což by byla teda velká smůla pro mladého slavistického obránce, kdyby po nějakých 2-3 minutách musel opustit hrací plochu po zákroku na Hasimu. Bylo to, ale zdálo se mi v situaci, kdy na úrovni konečného byly ještě Chaloupek a vzadu taky i Sife, na druhou stranu Sima si dával dotek do pokutového území.
2: No, ale ze strany jako nevím.
1: Takže teď tedy hlavní rozhodčí z Řecka Vasilis Fotias u videa a teď řekne, respektive ukáže tedy všem aktérům na trávníku a všem fanouškům tady, jestli to červená karta bude nebo ne. Sahá si do kapsičky a je to červená karta pro Mikuláše Konečného. Pavel Horvát kroutí hlavou, nespokojený s verdiktem řeckého rozhodčího Vasilise Fotiase. A to je problém pro Slávy.
2: No tak to určitě, ale tady kluci se určitě vracejí k tomu zákroku na Šturma, kde taky byl malej faul, tak tohle je taková malá sportovní tragédie, prostě tohle ty kariéry těch mladých hráčů provází, ale myslím si, že tam Štěpán Chaloupek byl blízko, že tohle úplně jako přímá červená teda byla hodně přísná, no nedá se nic dělat, teď už s tím nic neuděláme, je potřeba se skoncentrovat na hřiště a samozřejmě teď ta pozice Slávy je daleko těžší.
1: Zima o přestávce zůstal v kabině, místo ní přišel na hrací plochu Mikuláš Konečný, odehrál zhruba 2 minuty a další minutku čekal na to, jestli sudí vytáhne černou kartu nebo ne, a řekl Vasilis Fotias mu ji ukázal, takže slávisté dohrávají utkání Ligy mistrů proti Lens za stavu 0-0 v 10. Bude končit 50. minuta a francouzský celek má velkou šanci. Potom faulu Konečného před pokutovým územím u míče je Tován. 5 hráčů ve zdi, 6. leží za ní. Tován to zkouší přes zeď a netrefil slavistickou branku. Markovič toho asi moc neviděl. Zdálo se mi, že reagoval trochu později.
2: No, neviděl nic. Tam byla další 3členná zeď z hráčů Lens. Co s tím teď? Já si myslím, že slavisti budou muset přijít do 4. Samozřejmě daleko víc prostoru dostanou ty hráči, který byli osobně bráněni. Samozřejmě logicky jeden hráč Slávy bude chybět a to už se ta osobka úplně hrát nedá. No.
1: 51. minuta utkání Slavia Lens 0-0. Pražané po vyloučení Konečného, který byl na hřišti skoro zhruba 2 minuty. Dohrávají utkání Ligy mistrů proti francouzskému soupeři v 10. Dlouhý nákop teď za obranu a spěchá tam Šturm, který už je v pokutovém území. Šturm zády k brance, udržel soupeře na zádech, Šturm si dá prostor na střelu a dává gól! Slavia v 10. jde do vedení 1-0. Daniel Šturm, tak tohle je jeho zápas.
2: To je nádhera, udržel ten balón tak, jak v první půli se mu to několikrát nepovedlo a levačkou krásným rohlíkem na zadní tyč viděl jsem. Já musím říct, že mám před půlkou brány takovej trošku sloupek a viděl jsem vlastně na půl, že ten gólman nereaguje a vyklonil jsem se a balon byl v síti krásně, takže nádherná akce. Nechci to úplně teďka jako jít do negativa, ale bude to hrozně těžký prostě proti takovýhlemu týmu. Tohleto klukům určitě vleje spoustu sil do žil. Ale myslím si, že to bude velmi těžký udržet to vedení proti takhle silnému týmu.
1: A to proto, že jsme teprve v polovině 52. minuty, tedy vlastně na začátku druhého poločasu. Slavia vede díky brance Šturma 1-0 po dlouhém nákupu Isifeho, za kterým spěchal právě křídelník, ten ofenzivní hráč Slavie, který pak parádně zakončil. Ale teď tedy v 10 hrající Pražané budou bránit ten jednogólový náskok. Konec 52. minuty, Slavia vede nad Lens 1-0. Markovič si křikl na Chaloupka, na ten balón od levého obránce Idala, že ho sebere do svých rukavic a zase trochu posune čas směrem ke konci, ale teď je to opravdu ten konec ještě hodně daleko. Začátek 53. minuty, Slavia po brance Šturma vede nad Lens 1-0. U míče Sadílek po výkopu Markoviče u půlící čáry. Sadílek ten míč neudržel a Ivanovič rozebíhá Tována, jenže Chaloupek má k míči blíž a vrací ho pro Markoviče. Brankář Slavie v pokutovém území, proti němu vybíhá Sima. Markovič rozehrává středem. Ajaosi teď ve vzdušném souboji proti dvěma hráčům, mám chytil, dobíhá balón u pravé lajny, jenže prohrál souboj s Ganiuem a hraje už znovu Sima, který si narazil o Ivanoviče. Sima ze středu hřiště doprava na Skoraše, tomu se nabízí Tomán vedle pokutového území. Kapitán Nantes versus Kubiak, který se ho snaží stíhat a nepustit ho do střely. Tomán stále má ten míč u své levačky, dává ho do pravé strany. Tady je Bulatovič, záložník ze středu hřiště, který si odskočil do kraje, vrací pod sebe a už letí centr do pokutového území. Na zadní tyči dva hráči Lanz naštěstí. Ani jeden nezakončil Slávy a tak dál vede 1-0.
2: Já se omlouvám, teď samozřejmě nepříjemná akce soupeře, ale slavistická tribuna Sever se během 30 vteřin slíkla do půl těla, tak je to úplně zaskočilo, protože byli v černém dneska a teď už tam úplně tmavo není, takže logicky teď si myslím, že hráči budou potřebovat podporu všech fanoušků, protože teď jsme to viděli tu chvilku, ta kombinace Tovan na tom míči prostě je silný a myslím si, že bude dostávat balon daleko častěji než první půli a bude důležitý, jak se klukům podaří ho ubránit.
1: 54. minuta, Slavia vede nad Lanc 1-0 díky trefě Šturma z pozapokutového území po dlouhém výkopu na polovině Lanc. Teď slavisté získali balon a Kubiak přehodil Bulatoviče. Hrát tak může chytil. V náběhu má Ajaosi ho vedle pokutového území. Ajaosi si navádí míč na Skoraše. Dělá klečku na střed, přihrává Novakovi. Novak udržel proti dvěma hráčům i proti Továnovi, píchl ten balon Sadílkovi. I v deseti hrající Slávia bez vyloučeného konečného teď kombinuje na polovině soupeře. A je to Novak, který dává Šturmovi. Šturm splepl Ajaosimu. Ajaosi si dělá prostor na střelu. Ale ještě tam narazil do dvou hráčů, pak vybídl Šturma. Šturm ještě přihrát Chytilovi před branku, ale teď měl pálit. Stále je to 1-0. 55. minutě a teď pozor na rychlý break. Lanc Sima rozebíhá na levé straně Idala a je to útok 6-5. Rychle se slávisté vracejí. Idal na středu má Bulatoviče. Znovu vrací Bulatovič do levého křídla Idalovi, ten má proti sobě i Sifeho centr do vápna. Tam je zakončení a Vlček téměř na brankové čáře. Ten balon dostává do strany a pak i Sife hlavičku je na roh. Lanc, tak teď tedy horké chvilky na obou stranách.
2: No, myslím si, že tohle nás čeká, já se těším, myslím si, že ten zápas je skvěle otevřený a že uvidíme spoustu situací. Samozřejmě, znovu říkám, myslím si, že slávistům budou malinko docházet cíly a bude potřeba do toho sáhnout a ty střídající hráči budou muset hodně pomoct.
1: Bez vyloučeného konečného potrefě Šturma Slávia vede nad Lanc v lize mistrů 1-0, 56. minuta, roh soupeře, centr na penaltu, Chaloupek před Idalem, hlavičku je před 16. Tam je Skoraš, proti sobě má Šturma, Skoraš táhne míč do pokutového území a podklouzla, Šturm už nechá ten balón, aby se dokutálel za koncovou lajnu a Markovič pochopitelně nebude spěchat s rozehrávkou, byť rozhodčí z Řecka Vasilis Fotias ho dlouho nenechá otálet s tou rozehrávkou, protože samozřejmě i v lize mistrů jsou uplatňovaná ta nová pravidla a by se víc hrálo, než aby byl míč mimo hru. Už je Markovičovi počítáno, 57. minuta právě začíná, Slavia vede nad Lanc 1-0, dlouhý nákop Markoviče na polovinu francouzského soupeře, tam se míč dostává k hráčům Slavie, konkrétně k Chaloupkovi, který hraje doleva Kubiakovi, Kubiakův pas po léně bude dále dlouhý pro Ajaosiho a míč tak skončí vedle branky francouzského týmu, který prohrává tady v Edenu z domácí Slaví 0-1. Šturm vypálil krásně z úrovně velkého vápna na začátku druhého poločasu. Chvíli poté, co byl vyloučený Mikuláš Konečný za faul na Simu před pokutovým územím a slávisté taky v deseti skórovali. Stále vedou 1-0, 57. minuta. Míč má záložník Aydara, dává ho doleva Idalovi. Idal si věřil na kličku kolem Ajaosiho, ale Ajaosi si tam dal tělo. A pak Isife, jenže míč si vzal mezi dva a tam balon ztratil. Ivanovič dá si prostor na střelu, ale proti němu je i Novák a tak musí hrát do pravé strany ke Skorašovi. Skoraš, po něm znovu Tován, proti sobě má Kubiaka. Kapitán Lanca, klička na levou nohu, centr a Vlček před Simou dokázal ten již dostat před 16, a tam je Aydara. Teď je to velký zámek Lance. Všichni hráči Slávie téměř uvnitř pokutového území. Tován zády k brance na úrovni 16. Chce se narazit o Ivanoviče, ale ten míč hlavičku je Chaloupek. Ještě Bulatovič. Teď opravdu všichni slávisté na nějakých 20 metrů od Gomana Markoviče a Lanc buší do oslabeného soupeře. Centr z pravé strany. Hlavičku je Chaloupek. Skoraš ještě hlavou vrací zpátky a teď už Markovič uklidní tu situaci v 58. minutě, ale bude to složité pro Slávy. Rozehrávka Markoviče do levé strany na Šturma. 1-0 pro Pražany, 58. minuta. svěřenci kouče Trpišovského jsou v deseti. Šturm udržel pro Kubiaka, Kubiak ale zahání, teď chytila nepřesnou přihrávkou, takže hrají znovu fotbalisté Lánc, Oblouček v podání Antonia do Ivanoviče, balon přiletěl i Chaloupka a Sima ho sklepává pro obránce Idela. Idel táhne z levé strany křížný pas na Tována a bude přesný. Tován si zpracoval v 16, proti sobě má Sadílka, Továnova klička, centr neprošel přes Sadílka, výborná práce. Souboj kapitánů víc stále ve hře, ještě Sima nedostal se k lavice a teď už domáhnutý, dopísknutý aut.
2: Přijde nenormální, ve fotbale vždycky pomezní rozhodčí mávají aut na druhé straně, na brankový čáře, a teďka tady vlastně, když to spočítám rychle, tak 20 metrů od pomezního, balón půl metru za čárou a trvá to 4 vteřiny, než zvedne praporek. Hodně zajímavý.
1: 59. minuta utkání, Slavia vede v Lize mistrů nad Lánc 1-0, ale je bez vyloučeného Mikuláše Konečného, který vystřídal o přestávce zřejmě zraněného Davida Zimu a na trávníku opravdu dlouho nepobyl. Rozehrávka Pražanů, dlouhý nákop Markoviče na polovinu Lánc. Tam hráči francouzského týmu nakonec nespracovali balón. Ivanovič ho přenechal Isifemu a jeho Oblouček k 16, kde je chytil. Chytil svádí souboj s Ganiuem, ale nedostal se k míči ani on, ani Ayosi, který tam byl taktéž a chtěl zakončovat. Nakonec tedy hráči Lánc až u půlící čáry. Ivanovič si tam balon nadráží nad sebe, čehož se snaží využít hráči domácího týmu, a Novák nakonec sklepl ten balon pro Ayosiho, který ale už neudržel míč v souboji s obráncem Idolem. 1-0 pro Slávy, 60. minuta, autorem gólu Šturm na začátku druhého poločasu, ještě předtím byl vyloučený stoper Slávy je Konečný, takže Pražané dohrávají v deseti a samozřejmě se s ohledem na výsledek budou v dalších minutách i ve vysílání Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu bránit. Rozehrávka Lánc od půlící čáry, míč má záložník Ajdera, dává ho doprava na Antonia, tomu se nabízí Tován a úplně v křídle je Skoraš, proti sobě má Kubiaka. Souboj dvou polských hráčů, jednoho v dresu Lánc, jednoho v dresu Slávě. Dlouho netrval, míč se dostal na střed hřiště, Ajdera, po něm další obránce Sanyon, který hraje přes střed hřiště doprava a úplně v křídle je Bulatovič, jeho centr, který odvrací Kubiak, je tam taky ideál na úrovni velkého vápna, ale naštěstí se k zakončení nedostal. Hodina hry za námi, Slavia vede nad Lánc 1-0, Markovič chtěl rychle rozehrát, ale nakonec si to rozmyslel a vyhazuje do levé strany Kubiakovi. Kubiak má proti sobě napadajícího Bulatoviče, věří si na kličku, ale neprošel teď polejně kolem záložníka Lánc a ten získal na polovině Slávie autové vhazování. Takovéhle ztráty budou
2: mrzet. Teď to měl těžký Kubiak, protože ani Šturm, ani Mojmír chytil, se mu nenabídli a on musel se pokusit o tu kličku. Teď trojnásobný střídání Lánc, protože samozřejmě určitě budou chtít něco změnit, odchází Ivanovič z Hrotu.
1: Kdo bude tím dalším, který opustí hrací plochu, to samozřejmě budeme ve vysílání Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu sledovat. Myslím, je to taky?
2: Myslím si, že tohle je celkem jako dobrý timeout pro slávisty, protože teď ta hra měla velký tempo a musím říct, že jsem zvědavý, jak na tom kluci budou s těma silama, protože to není jednoduchý hrát celý poločas o hráče míň a teď vidíme velký posílení ofenzivy soupeře.
1: Skončili dva spíš bránící hráči nebo defenzivnější hráči, logicky, protože Lánc prohrává na Slávy 0-1. Na trávníku je i Odson Eduard, což je útočník se zkušenostmi z Premier League a hned se zapojuje do akce. Centr z pravé strany, který odvrací slávistická defenziva. Dopředu chce jít Ayosi, který se teď mít padá na úrovni ulicí čáry a tohle by měla být červená, není. Je to žlutá karta.
2: My jsme fanoušci samozřejmě, jo, takhle. Teďka je to na půlicí čáře, myslím si, že Ayosi, kdyby to bylo o 10 metrů dál, tak už by rozhodčí asi sáhnul do jiný kapsičky, ale rád se podívám na opakovaný záběr, protože si myslím, že Ayosi měl malinký náskok a nevím, jestli by ho obránci Lánc chytli.
1: Potrestaným je obránce...
2: Teď to vidím, pardon, omlouvám se. A myslím si, že jako Ayosi měl 2-3 kroky náskok a myslím si, že tohle klidně mohlo být červená.
1: Potrestaným tedy je stoper Ismail Ganiu, ale slávisté se dostávají rychle k centru z pravé strany a právě stoper Ganiu zablokoval centr Nováka, pak se si právě tihle dva hráči přátelsky objali, ale slávisté budou pokračovat rohovým kopem z pravé strany. 63. minuta, Pražané vedou nad Lens 1-0 po trefě Šturma z 51. minuty, ale ve 49. byl vyloučený Konečný, takže Pražané dohrávají v 10 proti týmu, který dokázal v srpnu porazit Paris Saint-Germain. Rohový kop Slávie z pravé strany. Umíče kapitán Sadílek centr levačkou směrem do branky. Na balon si naskakoval Novák, ale přes Ganua nezakončil. A slávisté rychle dobírají odražený balon před 16. A jeho si patička na Isifeho. Isife je umíče dříve než Aguilar. Jeho centr za zadní tyč, kde je Sadílek. Sadílek, ten si to jen dobře připravit. Centr nachytila. Byl tam ještě Novák, který nezakončil. A balon před 16. hraje už Sima. A teď rychle zpátky, protože dopředu spěchá portugalský talent Soares. Míč si hází na střed hřiště. Dává ho tam Simovi. Slávisté se rychle dokázali vrátit na svou polovinu a teď už tedy bude tým z Lens útočit doplný. 64. minuta. Slávisté stále vedou 1-0. Útok z levé strany. Továnův centr na Eduarda, který je velké šance a trefil střed branky. Naštěstí Markovič má míč.
3: No, několikátá chyba Isifeho. Já nechci být úplně kritický a Isife dělá velmi ale dělá prostě špatný rozhodnutí už několikrát v tom zápase, jak dopředu, tak dozadu, a teďka nechal za sebou jednoznačně on toho hráče, který zakončoval, a byla by to jeho chyba, protože vlastně do vápna s ním doběh, ale pak se na něj vyprdnul, no.
1: 65. minuta, slávisté dál vedou nad Lens 1-0 po trefě Šturma z 51. minuty. Na trávníku zůstává teď ležet právě Isife a Lens útočí středem hřiště. Eduard slepává pod sebe Bulatovič, Soares na pravé straně, ještě Aguilar, jeho centr Markovič nohou vykopává na aut pro francouzský tým. Teď se Isife už zvedl z trávníku a spěchá do své pozice a musí si pospíšit, protože teď chybí vzadu. Rychle Lens vhodil míč z pravé strany a Soares už tančí nad míčem. Přihrávka za obranu na Bulatoviče. Ten si zasekl Novaka, ještě jedna klička Bulatovič. Dobře. A Novak výborně s kluzem. Teď to oslavil s Markovičem a Chaloupkem. Pavel Horvát v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu tleská Viktoru Novákovi teď za to, jak padl pod nohy.
3: Ne, protože hrajou jak Šturm, tak Novák hrajou výborně dopředu, ale i skvěle brání, to je nutný zmínit.
1: 25 minut do konce normální hrací doby Slávy a Lens 1-0, teď rohový kop soupeře z pravé strany za 16. Rána, která trefuje Nováka, ten si teď lehne na trávník, ten míč ho zasáhl do hlavy. Rozhodčí by měl hru přerušit a taky to Vasilis Fotias z Řecka dělá. Připomeňme situaci ze soboty z ligy, kdy tuším, že Antonín Vaníček trefil hodně prudce Davida Zimu. Ten měl lehčí otřes mozku, ale Novák vypadá, že bude dobrý.
3: Ne, nechcem, aby šel ošetřený, aby byli v devíti, to nechce. Rozhodčí nevím, proč volá ošetření, to je... A teď ho vykázal ještě Novaka ven, doufám, že ne. Já jenom zmíním, tady
1: Kubiak
3: na levý straně vypadá dobře, teď přemýšlím, jak s tím naložit, protože Isife zase už tak dobře nevypadá, co se týká pohybu a defenzivy. A Novák jde ven ze hřiště, to znamená, že bude přesilovka, to je fantastický rozhodnutí hlavního rozhodčího, to je šílený.
1: V 67. minutě teď slávisté budou muset přečkat chvilku s 8 hráči v poli a samozřejmě s brankářem Markovičem, protože Konečný je vyloučený a Novák si lehl na trávník, Sudí to vyhodnotil tak, že potřebuje minutku pauzu za lajnou, a tak teď Lens útočí do 8 a Tován pálí spoza 16. Naštěstí daleko od pravé Markovičovy tyče. V 67. minutě slávisté dál vedou nad Lens v úvodním utkání Ligy mistrů 1-0. V 51. minutě skóroval Šturm, ve 49. předtím byl vyloučený Konečný. 1-0 pro Slávy. Rozehrávka Markoviče. Novák ještě nedostal pokyn, aby se mohl vrátit zpátky na hrací plochu, takže Markovič pochopitelně nespěchá s tou rozehrávkou, až teď posílá balón na polovinu Lens. Ten míč přiletěl Bulatoviče, chytil se, teď nezapojuje do hry, protože slávisté potřebují pod balón. Jsou teď na hrací ploše v 8. Novák čeká na to, až se vrátí na hrací plochu. Konečný vyloučený. Slávia vede 1-0, ale Sima teď táhne míč z levé strany. Výborně, Isife s kluzem, padl pod nohy Simovi, ale Ajao si už neudržel míč na hrací ploše, a tak budou mít hráči Lens výhodu rohového kopu. Slávistická střídečka se zlobí na rozhodčího, že nepustil Nováka do hry až teď, a tak už jsou slávisté alespoň v devíti. V 68. minutě budou čelit rohovému kopu Lens za vedení 1-0. Z levé strany centru je Tován, od rohového praporku míč na bližší tyč. Vlček před Simou, hlavičku je před 16, je Aguilar, rána z jedné. Daleko, daleko od Markovičovy pravé tyče.
3: Já teď přemýšlím, kdo tam je. Je tam Eliáš Piták jako pravej krajní hráč. Je tam samozřejmě Tomáš Korý, který se nabízí po tom místo Mojmíra Chytilo. A jeho si už taky nemá tu sílu, kterou měl logicky. Logicky ty dva středáci asi to budou muset odmidlit celý. Kubiak vypadá výborně na té levé straně, takže když si teďka představím dvě střídání, tak určitě možná Ajaosi a Mojmír Chytil.
1: Teď ale pozor na Soares na pravé straně, ke kterému se dostal balón, ale Šturm se poctivě vrátil. Soares to bude zkoušet znovu, tančí nad balónem před 16. Přihrávka Továnovi, Tován z jedné Eduardovi. Odson Eduard ale nedokázal míč zalepit na svou hruď. Dál pokračuje tlak Lanz, který hraje v 11 proti 10 slávistům. Ti ale vedou 1-0 v 69. minutě. Znovu portugalský křídelník Soares, míč před 16. Klička na pravou nohu, přihrávka zpátky pro Aidaru, Aidara z osy hřiště doleva. A tam je obránce Idal, hraje zpátky do pravé strany na Antonia. Antonia do křídla Aguilarovi, Aguilar po něm, Bulatovič centr, trefuje Chaloupka, ještě by tam měla být ruka Bulatoviče, nakonec se ten balon odráží od záložníka Lanz do zámezí a tím pádem budou slávisté rozehrávat znovu Jakub Markovič v 70. minutě. S Pavlem Horvátem sledujeme i hráče, kteří se rozsvičují, Jurásek, Chorý, Šranc, Diakite a tím posledním myslím Pavel Kačor. Mm-hmm. Otázkou je, kdo jako první vstoupí na hrací plochu z této pětice.
3: Pavel Řehák pro někoho jde.
1: V 70. minutě. Zastavu 1-0 pro Slávy. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a radiožurnálu. Rozehrávka Slávy je nákop Markoviče, který prodloužil, Chytil, ale Ajo si nespracoval a Sima, teď naháněný Isifem, míč zakopává do zámezí, což kvitují domácí příznivci, kteří dál budou hrát Slávy za vítězstvím v Lize mistrů po dlouhých 19 letech. Slávisté k tomu mají nakročeno, vedou na Tlánc 1-0 20 minut před koncem základní hrací doby, ale bez vyloučeného Mikuláše Konečného musí bojovat na trávníku tady na stadionu v Edenu. Rozehrávka slávistického autu z pravé strany, Isife nenašel své spoluhráče a Tován udržel proti dvěma, otáčí zleva do pravé strany, opravdu hraje výborně, což zpozoroval pochopitelně i pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát, náš fotbalový expert. Lanz mezi tím u 16 Slávie, Soares pálí, trefil Vlčka, ten se natáhl do té střely, ale Ajaosi teď skáče mu balón a Eduard je v 16, kličkuje, neprobil se přes trojici hráčů, teď je to velký Chumel, kousek od penalty, centr z levé strany, proletěla Kubiak, ho raději posouvá až vedle pokutového území, tam je obránce, střídající hráč Lanz. Aguilar, ještě přihrávka Aidary do pokutového území, Bulatovičův skrytý centr udrží Markovič v rukavicích, byť mu na chvilku vypadl ten balón,
3: mají toho plný zuby, kluci, vidím Chaloupka s Vlčákem, myslím si, že toho mají plný zuby, samozřejmě 20 minut do konce, je to hrozně moc času, bohužel teda, ale bude potřeba to nějak rozkouskovat, jednak střídáním a jednak nějak prostě udržet balón. Stejně přesně tak, jak teď Mojmír Chytil, se to podařilo uhrát do strany.
1: A tam je Šturm, dává míč pro Ajaosiho. Ajaosi pálí, trefil teď před sebou stojícího Ganu a pak končí na zemi. A sudí z Řecka Foty asi toho nevšiml, takže Lanz, fotbalisté tohoto týmu můžou hrát. Ve středu hřiště Bulatovič, dává míč do levé strany a tam je spoustu prostoru pro Idela. Sadílek dal pěsti na hruď a spěchá zpátky. Ideál dává na střed. Tam je Bulatovič, má před sebou prostor, chystá si balon, tečovaná rána vedle Markovičovy branky.
3: No, Mojmír Chytil taky, je to logický. Myslím si, že kluci, teď je ten čas, no, už ukazuje na střídačku Mojmír Chytil, takže logicky asi tam vidíš teďka, jak jde v předklonu, tak jak ho známe, ale teď už je to opravdu z vyčerpání a samozřejmě není to jednoduchý.
1: 73. minuta utkání Ligy mistrů začíná. Slávia vede nad Lanz 1-0, ale teď čelí rohovému kopu Tována. Přetažený centr, který měl vracet zpátky Ganiu, ale toho přehlavičkoval jeden z bránících hráčů Slávie, ještě Aguilar Eduard, který pálí, zblokovaná rána, velká šance Simia, gól. 1-1, vyrovnáno. Abdallah Sima, byť se Sláví vyhrál titul, tak teď slaví vyrovnávací gól na 1-1 v 73. minutě. Teď už to tedy slávisté nepřečkali a bylo to s velkou smůlou. Několikrát tam se ten balon poodrážel až k Simovi a ten překonal téměř ležícího Markoviče.
2: Je to tak, no, tohle to je po té standardce prostě je to nepříjemný, protože ten soupeř má ve vápně spoustu hráčů a tady po dvou takových tečích se to prostě dostalo k Simovi, který svoji druhou šanci už proměnil.
1: 1-1. Slavia Lanz, 73. minuta, zápas Ligy mistrů a Pražané téměř od začátku druhého poločasu bez vyloučeného střídajícího Mikuláše Konečného. Přesto se dostali do vedení, které drželi více než 20 minut. Ale neudrželi. 1-1. 74. minuta, rozehrávka Pražanů. Markovič hledá na polovině Lanz Sadílka, ten ve skluzu. Dává Isifemu. Isife vybojoval autové vhazování na Simovi na pravém křídle a teď si vezme suchý balón a samozřejmě se ho pokusí poslat nebezpečně do pokutového území. Spěchá tam taky Chaloupek a dobíhá tam i Vlček, byť už moc síly nemá. 74. minuta a Isife si připravuje autové vhazování. Dlouhý Isifeho náhod, který letí na malé vápno, tam prodloužil Sadílek. Obrovská šance, Vlček nedal! Z malého vápna! Minutič by tam to, asi bylo offside.
2: To nevím, ale nebylo to ani z malého vápna. Bylo to dva kroky před bránou a samozřejmě na dlouhou nohu, ale asi by byl offside, to nevadí, ale znova tohle to samozřejmě budou možnosti, jak Slávě bude moc být nebezpečná. Soupeř střídá další dva hráče, což si myslím, že 15 minut před koncem je docela risk. Já jsem viděl teďka dva hráče Lenz, že se protahovali s ohledem na Křeče. Jeden z nich teď odbíhá, myslím, to je hráč 21.
1: To je Aidera.
2: Jo, a myslím si, že Asima střídá, jo?
1: Ano, střídá Abdallah Sima, autor vyrovnávacího gólu. A ze hry je i Amadou Aidara, kterého nahradil na trávníku záložník Florian Sotoka. A do hry se dostává i Junior Kadil, další francouzský hráč z týmu Lens. Ten klub ze severu Francie dokázal tady v Edenu vyrovnat, byl to Abdallah Sima, je to 1-1, 75. minuta utkání končí, slávisté stále v deseti. A Lens bude dobývat tu desetičlenou skupinu v Sešívaném. Dlouhým nákopem, teď se snaží Tován najít střídajícího Sotoku uvnitř pokutového území, ale ten balon byl příliš dlouhý, Markovič si teď plácel s Vlčkem, který tam ještě kontroloval soupeře a doběhne si pro odražený balon na trávníku.
2: Mojmír Chytil bude jeden, to je jasný.
1: David Jurásek a Tomáš Chorý, to jsou dva náhradníci, kteří čekají mezi střídečkami na to, aby se dostali na hrací plochu, a druhý je Kuběk.
2: No, tak to je post za post, to je logický. Asi jo, je to jasný, post za post a Tomáš Chorý za Mojmíra Chytila, to je asi taky jasný. Uvidíme, Tomáš Chorý by mohl tady, když vidím fyzické předpoklady, co se týká výšky a váhy francouzských obránců, tak by mohl ty balóny udržet, mohl by připravit dobrý pozice, mohl by si vynutit nějaký faul na sebe a standardní situace Slávie má dobrý, to víme.
1: 76. minuta končí, Slavia Lanz v Lize mistrů 1-1. Výkop Markoviče, Chorý prodloužil za sebe, Šturm ani Ajosi se ale k balonu nedostali, stejně tak ani Novák, který tam ještě dobíhal z pozice středního záložníka. Chorý chce vlétnout do zápasu, napadá teď brankáře Rysera a je úspěšný.
2: A dlouhý aut.
1: Roman Lanz zakopl balon za postranní lineu a Isife si opět vezme balon a pošle míč do pokutového území. Z toho předchozího dlouhého autu byla velká šance Vlčka, už zastavuje 1-1, Vlček zřejmě v offsideu branku netrefil. Co teď s Tomášem Chorým? Isife si odkrokoval a chystá se na dlouhý nához do pokutového území. Míč letí znovu až téměř na roh malého vápna, ale Chorý se k němu nedostal a jeho si prohrál souboj se střídajícím Sotokou. A pak asi nerozuměli slávisté, už na polovině soupeře míč zámezí, Lanz vhazuje z levé strany, konkrétně je to střídající Aguilar, který posílá míč na střed hřiště. Tam se balon od Eduarda odráží pro Tována, na pravé straně už je znovu Soares. Spěchá mu tam taky Aguilar, ale Soares to bere na sebe a Tován má prostor vystřelit, pálí nad slávistickou branku, stále 1-1, 78. minuta. Ale no, taky Sadílek už klečí.
2: No, mají toho, to je jasný, ale výborný hráč Suárez, který myslím, že samozřejmě jsem ho vůbec neznal, zase takovej, my jsme se bavili i vizuálně trošku Jamal, levák zase zprava, vlastně ještě neskazil balón a má výbornou finální fázi, výborný dribling, těžko se brání.
1: A pozor, je mu 16 let.
2: Má štěstí, no.
1: 78. minuta utkání Slavia Lanz 1-1. V zápase Ligy mistrů v utkání číslo 1 pro oba týmy v ligové fázi této prestižní soutěže. 78. minuta, rozehrávka Pražanů. Markovič dává do pravé strany Isifemu, kterého napadá další střídající hráč junior Kadil a od něj se dostává balon do zámezí Isife. Čeká na míč, který mu prodává právě Kadil, aby mohl vhodit balon zpátky na hrací plochu. Isife se rozeběhla, posílá znovu míč až na Tomáše Chorého, který teď podstoupil souboj se dvěma hráči, ale balon neudržel. Ve středovém kruhu souboj kapitánů.
3: No, to
1: van faulovaný nebyl, ale Šturm nerozeběhl teď ani Ayaosiho, ani Chorého a hrát může Aguilar. V zádech má právě Ayaosiho, ale umíč teď u Soareše. 16-letý Portugalec na trávníku tady v Edenu. Narazil si s Aguilarem a otáčí míč zprava doleva. Tam je Idal, další Francouz v týmu Lens. Přihrávka na osu hřiště na záložníka Tována, respektive to byl Bulatovič, který přihrál odsunu Eduardovi, ten ale neudržel míč na zádech. Slávisté teď zamčení tím tlakem Lens a je to Soares na pravé straně, tancuje znovu kolem balónu a kolem Juráska, jeho centra ale neprochází přes Šturma, dopředu chce jít Viktor Novak. Novak na levé straně narazil teď do Antonia a Jurásek se ho snaží ještě podpořit, teď je to souboj na malém prostoru, slavisté jsou úspěšnější, Šturm nerozeběhl Juráska, teď je tady útok Tována a na levé straně spěchá taky Kadil, ale míč dostává Ocon Eduard, dělá si prostor na střelu, ještě přihrávka Továnovi, Tován v šanci, trefuje Isifeho v 80. minutě, stále je to 1-1. Tlak Lanz pokračuje, centr Idala, 16. Sotoka, jen líznul míč hlavou a pak už balon nestíhá na hrací ploše Soares. Bude to ještě horkých minimálně 10 minut no, pro Slávy.
2: Určitě, myslím si, že Daniel Šturm taky teďka je vidět, že už ta únava prostě pracuje, takový tři, řekl bych, lehký přihrávky vlastně se mu nepovedly. Byl z toho třikrát jako ztráta a zisk hráčů Lanz a hned nebezpečná situace. Novak taky už je v předklonu často, takže mají toho kluci plno.
1: 10 minut zbývá ze základní hrací doby, pak přijde nastavení. Slavia Lanz v lize mistrů 1-1. Po nákopu Markoviče Chorý udržel míč v křídle a získal pro svůj tým autové vhazování. Sadílek nechá ten aut pro Juráska.
2: Ukazuje Jurásek, že bude házet do vápna, ukazoval na Vlčka, aby šel do vápna, ale ten už jenom kroutil hlavou. No.
1: Jurásek to po narážečce se Šturmem zkouší centr pravačkou, ale ta není jeho silnější nohou. A tak si brankář Lanz Risser sbírá ten balón úplně sám v pokutovém území svého týmu. 81. minuta, Slavia Lanz 1-1. Míče táhne Sotoka středem hřiště. Dává ho do křídla, ale Isife vystoupil proti Kadilovi a v náběhu má Ayaosiho, jenže nepřihrál přes Idala a teď může Kadil táhnout míč do 16. Proti sobě má Novaka, Kadil dává na vápno, tam je Tován. Naznačil střelu a teď tečovaná rána těsně vedle Markovičovi branky v 81. minutě, no, stále skóre 1-1.
2: Výborný přečtení hry Isifeho a bohužel jako zase hloupá chyba, čistý míč a vlastně místo toho, aby Slávě šla Ayaosim do nějaký šance, tak z toho je roh pro Lanz.
1: 82. minutě zastavuje 1-1 Bulatovič u pravého rohového praporku. Z pohledu Lanz centruje teď za zadní tyč, tam hlavičku je ideál, ale není to hlavička nebezpečná. Markovič se jen podívá vedle své levé tyče, kam zapadl balón a nechá si podat nový od podavače míčů. 82. minuta ve své polovině, Slavia Lanz 1-1. Pražané v deseti po vyloučení Mikuláše Konečného. To se stalo ještě za stavu 0-0, krátce po začátku druhé půle. Následně skóroval krásně Šturm, ale Lanz se v té přeslovce podařilo vyrovnat a zařídil to vyrovnání bývalý slávista Abdallah Sima. Končí Novak v čase 81.58, místo něj na trávník přichází střídající záložník Toumani Diakité, který si samozřejmě taky vyzkouší vůbec poprvé Ligu mistrů, tato letní posila ze Slovanu Liberec. Rozehrávka Slávie, Markovič má míč připravený na úrovni malého vápna, dlouhý nákop, který letí na polovinu Lanz, Chorý držený za dres, ale rozhodčí to nevidí a tak Soares hlavičkuje na střed hřiště pro Sotoku. Ten ale nepřihrál přesně a Jurásek nakopává balón na polovinu Lance, tam Ajao si teď srazil soupeře ve vzduchu a dopředu přenáší Tován. V souboji s Juráskem se slavistický obránce natlačil před kapitána Lance, ale pak o míč přišel a rychle rozhodčí přerušuje hru, protože na trávníku zůstává ležet obránce Lance a to Ganyu, který tam svedl ten souboj s Ajaosim a pak asi nepříjemně spadl na hlavu. Tyhle nekontrolované pády z výšky na trávník jsou nebezpečné, pochopitelně pro fotbalisty, a tak chvilka přerušení a chvilka oddechu pro Slávy v 84. minutě.
3: Teď je to trošku netaktický, teď si myslím, že samozřejmě já bych taky nejradši vyhrál každý zápas, ale myslím si, že s tímhle průběhem Slávě může být ráda za bod a teď je škoda, že slávisti střídají, protože mohli ušetřit nějakou další 20-30 vteřinovku v době, kdyby třeba nikdo se z hráčů neošetřoval. Myslím si, že to šlo počkat do dalšího přerušení, ale Ivan Šranc už byl připravený a jak jsme se bavili, odehraje všechny posty, kromě stoperů, tak teď je na pravýho obránce.
1: Ano, protože skončil Isife v 84. minutě utkání. Vypadá to, že stoper Lance Ganyu bude v pořádku, ale chvilku musí počkat, taky za postranní lineou, takže chvilku, síly na trávníku srovnané, ale za chvilku, za nějakou tu minutku se zase vrátí Ganyu zpátky na hrací plochu a francouzský tým bude pokračovat v přesilovce. 1-1, Slavia Lance v 85. minutě, míč rozhodčího a balón pro křídelníka francouzského celku Soareše. Ten vrátil zpátky Aguilarovi. Aguilar přes šíři hřiště zprava doleva na Idala. Po něm může hrát Kadil. Táhne míč na roh 16 a centruje. Vlček hlavičkuje před Sotokou.
3: Tak pojď.
1: A pak už odkopává balón Šturm. Chorý ve středovém kruhu. Sráží se soupeřem, ale nezískává balón a jeho si peláší proti brankáři Rysedovi, který to ale zvládne nákupem zase na polovinu Slávie. Šranc prohrál hlavičkový souboj se Sotokou, míč zámezí a slavistický aut, ukazuje řecký rozhodčí Vasilis Fotias. Na pravé straně tady Šranc si vezme míč a pošle ho zpátky na hrací plochu. Stále je to teď na trávníku 10-10, ještě nedostal Ganyu pokyn od sudího, aby se vrátil zpátky na hrací plochu po té, co byl ošetřovaný. 5 minut do konce základní hrací doby, Slavia Lance v Lize mistrů 1-1. Posloucháte o tom v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Vlček teď vyhrál hlavičkový souboj s Eduardem a dlouhým nákopem chce hledat Šturma na polovině Lance, ale ten míč neproletěl až k hráči Slavie. Diakite má ale odražený balon, Diakite ho klička. Míč si dal na střed, ale nevypálil, protože proti němu vyběhl Sotoka. Teď pozor,
2: na hřiště
1: vyběhl Ganyu, který jako zraněný hráč se dostává do šance a teď Markovič ho vychytal a slavisté se rychle zlobí na hlavního sudího, stejně jako slavistická střídačka, protože ten ošetřovaný stoper Ganyu vyběhl na hřiště a hned šel do šance, červenou kartu vidí Stanislav Vlček, vedoucí
2: Mostra Slávie. Ale to se vůbec nedivím jako.
1: V 86. minutě tedy velká zloba na trávníku tady v Edenu. Za stavu 1-1 se dostali hráči Lance do obrovské šance a bylo to poté, co rozhodčí pustili v době, kdy šel balon do strany na hřiště ošetřovaného před chvílí Ganyua a ten pelášil téměř sám na Markoviče. Tento zvládla, tak je tady roh Lance. Za stavu 1-1, 87. minuta, rána spoza 16 po rohu nakrátko. Bulatovič netrefil ten míč čistě a tak je tu další prostor pro
2: nadávky, protože já se omlouvám, já jsem tam taky ulít v přímém přenosu, ale sám sobě se nedivím, protože tohle to je neskutečný, jako to vlastně pustit hráče z ošetření na to, že jde sám na bránu, to je unikát.
1: 87. minutě, Slavia Lance v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu 1-1. Pražané rozehrávají od Golmana Markoviče dlouhým nákopem, Chorý hlavičkuje na Šturma, Šturm a po něm Ajaosi. Tři hlavičky za sebou.
3: Faul.
1: Tohle je faul, jak zmínil i Pavel Horváth v našem vysílání.
2: Já se omlouvám, už se převtluju do fanouška, ale já si myslím, že tohle byl jasný faul a teď má Slávě velkou šanci.
1: Ano,
2: teď si myslím, že i Tomáš Vlček dojde do toho vápna, byť toho má plný brejle, tak si myslím, že do toho vápna dojde a teď je jenom to tam dobře dostat a Sadílek už několikrát ukázal, že tohle to ovládá.
1: A ukázal to i na mistrovství světa, které jsme pro vás taky na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu vysílali v dresu české reprezentace. Dnes je kapitánem Slávie při absencích zraněných Provoda a Holeše. Volný přímý kop Slávie z levé strany z úrovně velkého vápna, skoro od postranní liny. 16 i zmiňovaný Vlček, ale taky střídající Chorý, kterého určitě bude Sadílek hledat. Sadílku v centr, který letí za malé vápno, tam je Schaloupek, ale míč nad 16 je, jde tam Risser a jeho si trefuje míč. Špatně ještě Šturm.
4: Gol!
1: Daniel Šturm dává na 2-1 v 88. minutě. Tak tohle je zápas Daniela Šturma. Obrovská radost. A Eden možná dneska spadne.
3: Ještě ne, ale tohle to je paráda. Jasně, přesně tak, jak stejně dostala Slávie ten druhý balón v té standardce. Ještě nebezpečnější než ten první. A teď se to ukázalo. Naštěstí si myslím, že si Šturm zařval, byl tam jeden z hráčů, nevím, jestli to byl Diakite nebo Ayaosi, který taky měli šanci na to, aby vystřelili, ale Šturm si zařval a propálil všechno před sebou a teď už si myslím, že jsou slávisti velmi blízko.
1: A slávisté všichni vyběhli ze střídačky, tedy alespoň hráči, kteří se třeba nedostali na trávník a už ani nedostanou, protože taky Jindřich Trpišovský už, pokud jsem správně počítal, využil všechna možná střídání. 89. minuta bude končit. Slávia vede nad Lanz 2-1 poté, co Šturm zakončil z úrovně velkého vápna a trefil poloodkrytou branku. Ještě, jak už to je v dnešním fotbale zvykem, se něco málo zkoumalo, ale teď už řecký sudí Potias ukázal do středového kruhu, takže gol platí. Šturm dvougólový a Slávia vede 2-1 nad Lanz. V závěru utkání Ligy mistrů v deseti bude bránit jednogólový náskok. Přihrávka na Eduarda do 16. Jurásek ho málem trefil. Eduard je u brankové čáry, centruje. Sotoka netrefil ten balon v malém vápně a Chaloupek zakopává v polovině 90. minuty. Lanz prohrává na Slávii 1-2 po dvou gólech. Šturma Chorý získal balon a rozebíhá Šturma, tak pojď na hat-trick. Daniel Šturm si míč obhodil kolem Bulatoviče, ale byla to přihrávka na Ayosiho, která přesná nebyla, takže Lanz může dál dobývat. V posledních sekundách základní hrací doby utkání Ligy mistrů. Slávia vede 2-1 po dvou trefách Šturma. Na levé straně Tován, jeho centr Chorý. Zpátky v 16 a před velkým vápnem Šranc před střídajícím Kadilem. Odvrátil ten balón dál od 16. Kolik se bude nastavovat? Je to 5 minut nad rámec normální hrací doby. Soares na úrovni velkého vápna dělá kličku kolem Šturma. Ještě jedna a Rána, která trefuje Sotok a pak Ayaosi.
3: A rozhodčí souloval Tomáše Chorýho, to je výborný.
1: Odpravil ten balón až do středového kruhu. Slávia vede na začátku pětiminutového nastavení na Tlánze 2-1. Francouzský celek bude dobývat a ten útok číslo 1 na začátku nastavení vede přes pravou stranu. Míč má Aguilar, po něm Soares. Slávisté samozřejmě pod balónem, včetně Tomáše Chorého. Tomáš Chorý teď jen hlídal přidávku na Ganiua, který vrací ze středu zpátky do pravé strany Soarešovi. Ten už je před 16. Centrovaný balón na Zenitič. Tován, hlavička, gól. 2-2. Vyrovnáno, tak ta euforie slávistů netrvala dlouho a i po druhé se Racingu klub de Lanz podařilo zápas Ligy mistrů vyrovnat.
3: Teď musíme rozebrat tu akci. Šturm vlastně velmi lehce nechal Soareze ocentrovat, protože už samozřejmě mu ty síly chybějí. Je to logický, ale dá se to pochopit samozřejmě a ty hráči to využili. Viděli jsme Toána, který 3-4 kroky, výborný timing, byť není úplně obrovský, tak s hlavou vlastně s přehledem uklidil ten balon nechytatelně pro Markoviče.
1: A tak tedy znovu vyrovnáno v zápase Ligy mistrů mezi Slávií a Lanz. Šturm to ale ještě chce vzít na sebe hned po rozehrávce. Druhá z pěti nastavených minut, Šturm chce získat rohový kop u praporku a ten balón nakonec je stále ve hřišti a mají ho hráči Lanz a odkopávají ho až půlící čáře. Tam ale zastavil v míč Chaloupek, který ještě přihrál Šturmovi a Šturm si může nachystat ten centrovaný balón. Má dost času. Vedle pokutového území míč pod sebe a Ayaosi v obrovské šanci trefil soupeře a pak pro míč vyběhl Risser. Tak teď měli slávisté i smůlu a rychle se musí vracet zpátky. Šranc s střídajícím Kadilem zastavil ho na půlící čáře a Lanz vhazuje z levé strany míč pro Idala, který je na půlící čáře. Idala vrací zpátky do lajny na Kadila, který míč navádí na Šrance. Dala kličku do levé strany, centruje, ale před Eduardem ten míč hlavou odpravil Sadílek. Pak ale chybuje Chorý a tohle je obrovská šance Lánce. Gól! 3-2 pro Racing Club de Lens po obrovské chybě Chorého před pokutovým územím. A tohle je tedy obrovsky kruté pro pražskou Slávii, která dvakrát vedla v deseti nad Racingem Club de Lens, ale v nastavení po druhé inkasuje a prohrává 2-3. Tak tohle je kudla dozad, co Pavle Horváte?
2: No, to je hrozný, jo. To je prostě... Tomáš to chtěl vyřešit konstruktivně, nechtěl úplně odkopnout ten balón a bohužel ten střelec to přečet a musím říct, že zase nechytatelnou střelou pro Markoviče prostě zakončil, ale tohle, já nevím, no, co mám na tohle říct, to je prostě děs.
1: Je to horská dráha emocí pro všechny hráči na trávníku, samozřejmě i pro členy realizačního týmu a fanoušky, kteří ale oceňují výkon slávistů v deseti proti druhému týmu minulého ročníku Ligue 1. Slávisté dvakrát vedli, ale prohrávají 2-3 zhruba minutu a půl před koncem pětiminutového nastavení v utkání Ligy mistrů, ve kterém byli blízko od historicky druhého vítězství této slavné soutěži, ale vypadá to na další porážku. Ale teď ještě Sadílek padá před šestnáctkou, sražený k zemi a nakonec rozhodčí ukazuje proti brance Lánc, tak ještě naděje alespoň na bodový zisk pro Pražany žijí.
2: Teď je tam ta šance na ten hat-trick.
1: Teď je šance na hat-trick pro Daniela Šturma, který si, řekl bych, ten balón velmi rád vezme po té, co dal gól hned z kraje druhého poločasu. Když se famózně trefil levou nohou, to už byli slávisté v deseti, pak Lánc vyrovnalo. Šturm políbil míč, chce dát hat-trick. Slávisté se dostali v 88. minutě do vedení 2-1 díky druhé trefě Šturma, ale během pěti minut dvakrát inkasovali, když hlavičkou skoroval Tován a pak po chybě Chorého před šestnáctkou střelou zpoza vápna, tedy střídající obránce Aguilar. A teď Daniel Šturm, kterému ještě jde poradit Tomáš Chorý, aby slávisté vytěžili z tohoto zápasu alespoň bod v deseti proti Lens. Po prvním poločase 0-0, ve druhé půli 5 gólů, 3 ale v síti Slávie a teď poslední, úplně poslední šance, protože právě teď vypršelo pětiminutové nastavení. Slávia 2, Lens 3, Daniel Šturm nějakých...

0: najít v pokutovém území, zůstává tam i Markovič. Slavia prohrává Slánc 2-3 už v 6. minutě nastavení. Hrajeme i na radiožurnálu Sport a radiožurnálu takzvaně přes čas. Ještě ale řecký rozhodčí Vasilis Fotias jde uklidnit hráče do pokutového území a ukázat jim, že bude sledovat jakýkoliv kontakt v 16, který by mohl znamenat třeba i penaltu pro Slávy. Teď ale rohový kop, Šturm z levé strany už ukazuje, kam kopne míč, letí na bližší tyč, tam je Vlček, ten balon trefil dva hráče Lánc a ještě by to mělo být jeden rohový kop, co ukáže sudí z Řecka na rohový kop. Takže ještě jedna šance, nakonec z té jedné standardky 3. Přijímá těsně nad branku Lánc, druhý rohový kop Šturma. Z levé strany Slavia prohrává z Lánc 2-3 poté, co vedla 2-1 v 88. minutě, pak ale dvakrát inkasovala roh na bližší tyč. Vlček, Diakite, ještě se točí a vrací zpátky Juráskovi, Jurásek musí centrovat. Ten balon ale dostává Eduardovi, ještě je tam Vlček, taky Sadílek. Šturm se nedostane k míči, ještě Sadílek pálí, ale rozhodčí z Řecka Vasilis Fotias ukončil tento zápas, který byl opravdu obrovsky napínavý, nebo ještě neukončil, tak pozor.
1: Nevím, čekáme.
0: Čekáme a ukazuje směrem ke střídačce, ke střídačkám.
1: Bude zkoumat ruku, no.
0: No, ale tak to by bylo samozřejmě senzační pro Slávy, ale ne. Ale ne, zápas končí, ruka tam nebyla, Slávisté byli blízko k tomu, aby po 19 letech si užili vítězství v Lize mistrů. I v 10 dokázali dvakrát vést nad Racingem Club de Lens po dvou trefách Daniela Šturma, ale dva góly v nastaveném čase od Tována a taky střídajícího Aguilara znamenají to, že Slávisté tedy prohráli s francouzským celkem 23. Co na to Pavel Horvát?
2: Pavla Horváta necháme ten zápas zhodnotit někdy příště. Heroický výkon fotbalové Slávie i našich reportérů. Škoda, že to nastočilo na body. Za 2 minuty další zprávy Radiožurnálu.

0: Radiožurnál 23 hodin. A zprávy, které připravil Martin Matějka.
1: Podvodníci letos zatím připravili klienty bank o skoro 2 miliardy korun. Počet žadatelů o azyl letos v Evropské unii výrazně klesá. A fotbalisté pražské Slávie vstoupili do ligy mistrů porážkou Slans. A zítra bude převážně zataženo místy s deštěm. Postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Podvodníci připravili klienty bank za prvních 7 měsíců tohoto roku o skoro 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila skoro o 10 tisíc korun na zhruba 30 tisíc. Radek Šalša z České bankovní asociace vysvětlil, proč se podvodníkům daří z lidí získat víc peněz.
3: Pracují důsledně s emocemi, pracují důsledně se sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz, například formou investičních podvodů, kde se přichází o velké množství peněz zpravidla, protože lidé jsou zpracovaní a posílají.

0: částky opakovaně.
1: Země Vyšegrádské čtyřky odmítají návrh na škrty v kohezních a zemědělských fondech v dalším unijním rozpočtu, řekl to slovenský premiér Robert Fico po schůzce předsedů vlád Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že unijní rozpočet nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou. Počet lidí žádajících o azyl v zemích Evropské unie prudce klesl. Vyplývá to z údajů agentury Evropské unie pro otázky azylu. A v první polovině letošního roku podalo v zemích 27 a šengenského prostoru žádost o azyl 332 tisíc lidí. To je o 17% méně než loni.
2: Počet žádostí o azyl v Evropě je nejnižší od roku 2019 s výjimkou covidových let. Unijní agentura pro otázky azylu ale upozorňuje, že trend se může kvůli pokračujícím konfliktům a humanitárním krizím znovu obrátit. Za současným poklesem stojí výrazně menší počet žádostí Syřanů po pádu režimu Bašára Asada. Méně azylových žádostí podávají také Afgánci nebo Venezuelané. Naopak výrazně přibylo žádostí občanů Súdánu, kde pokračuje občanská válka a humanitární krize. Konflikty v Iránu a Libanonu vedly podle agentury k značnému vysídlování v regionu, ale zatím neznamenaly zvýšení počtu žádostí v Evropské unii. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Islandská vláda navrhne příští rok trvalý zákaz lovu velryb. Kabinet to uvádí na svém webu. Komerční lov je legální pouze ve třech zemích světa. Vedle Islandu taky v Norsku a v Japonsku. Ochránci velryb záměr islandské vlády uvítali. Velrybáři na Islandu většinou loví plejtváky. Mezinárodní unie ochrany přírody označuje tento druh kytovců za zranitelný. Život a dílo Arnošta Lustiga představuje nová výstava v malé pevnosti v Terezíně. Doplňují fotokoláže výtvarnice Elišky Sofer Podzimek. Ty zachycují například Lustigův život před transportem do Terezína nebo jeho dospívání v terezínském getu, pokračuje spisovatelová dcera Eva Lustigova.
3: Asi ten nejkrásnější moment byla sametová revoluce, protože přišla svoboda a on po 20 letech už nebyl personou non grata a nebyl zakázaným autorem a scenáristou.
1: Sport. Fotbalisté pražské Slavie na úvod ligové fáze Ligy mistrů prohráli s francouzským Lens 2-3. Domácí hráli v Edenu téměř celý druhý poločas v 10. Střídající obránce Mikuláš Konečný dostal červenou kartu po 3 minutách na hřišti. Slavii potom poslal dvakrát do vedení Slovinec Daniel Šturm. Hráči Lens otočili utkání 2 góly v nastavení zápasu. A brankář fotbalové reprezentace Matěj Kovář pomohl v Lize mistrů PSV k remíze 1-1 se Šachtarem Doněck.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: D6 v Sokolově a nehoda na D7 u Vitozevsi. Dálnice D6 je i nadále uzavřená ve směru z Chebu do Karlových Varů. Na 132. kilometru stále odklízí následky hromadné nehody 6 aut. Odklon je vedený exitem 132 a na dálnici se vrátíte u lokte. Na D7 velmi opatrně směrem z Prahy na Chomutov za sjezdem na Postoloprty. Na kilometru 59,5 policie vyšetřuje nehodu, je to i se zraněním a následky překáží v jízdních pruzích. Průjezd je se zvýšenou opatrností. A na D46 z Olomouce do Vyškova zbystřete za sjezdem na Olšany u Prostějova. Těsně za exitem stojí porouchaný kamion v pravém pruhu, jede se jen levým. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů na severu a západě Čech až na 6 a od jihovýchodu se přidá déšť. Zítra pak čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou s deštěm, odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě naměří 12 až 16, na horách bude většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a Vojtěch Bitterman.
0: To byly nervy. Škoda, že to fotbalové Slávy na úvod Ligy mistrů nevyšlo, za svůj heroický výkon si určitě proti Lens aspoň bod zasloužila. Zápas budeme hodnotit i v nočním a pak taky v ranním vysílání Radiožurnálu. Hned teď ale ještě k dalším výsledkům večerních duelů Ligy mistrů. Bayern Mnichov sice proti Bode Glimt poprvé skorovala štěsně po přestávce, ale nakonec porazil soupeře z Norska jasně 5-0. Italské Como zvítězilo nad Lipskem 4-1, Manchester United přehrál Sabah Baku 4-0. No a pro jistotu ještě jednou taky výsledek z Edenu. Slavia nestačila na francouzské Lens 2-3. Další zápas čeká červenobílé 13. října v ázerbajdžánském Baku.
4: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Král je pohřben a žije král, dala by se popsat nálada v Norsku. Obyvatelé si postupně zvykají na nového krále, Håkona VIII. Velmi oblíbeného otce pro něj nebude snadné nahradit. Jeho rodina v poslední době čelila několika kauzám, které vedly k propadu popularity monarchie.
1: Norský král Håkon se před chvílí vrátil do svého paláce a teď už se tady schází lidi, kteří se těší, že se král každou chvíli objeví na svém balkóně.
2: Předchozí král hodně dobře zvládal kombinovat tradici a zároveň orientaci na budoucnost. A doufám, že náš nový král bude tohle taky umět.
1: Kristofer je z nového krále nadšený, zatímco Anne, byť ne tedy doslova, ale popisuje některé ty potíže, které královskou rodinu v posledních měsících trápily, ať už to tedy bylo odsouzení nevlastního syna krále, syna Mette Marit královny z prvního manželství, Mariuse Borga Heibyho, který skončil tedy ve vězení za znásilnění. Pak je tu taky samotná kauza Mette Marit, která udržovala kontakty s Jeffreym Epsteinem a obě dvě tyhle věci paní Anne doufá, že se podaří nějak vyřešit nebo uzavřít. Frida a Evelyn uznávají, že tedy královská rodina není v nejlepší pozici, ale prý to podle nich není úplně problém.
3: Myslím, že ukázal velkou odvahu, že se s tímhle vším dokáže vyrovnat. Ukázal taky, že Marius se bere stále jako člena rodiny. To podle mě ukazuje, jak moc si cení hodnot, jako je rodina.
1: Jenom dozněl potlesk a dav se rychle rozpouští. Král si může doufat, že takhle rychle se nebude rozpouštět i jeho podpora mezi nory, která v tuhle chvíli je docela vysoká, přes 80%, začala růst opět po tom únoru, který provázely všechny ty kauzy. Zda se mu podaří nory přesvědčit, že je dobrým králem, to se teprve ukáže v následujících měsících a letech. Z náměstí před Královským palácem v Oslu, Jakub Lucký, Radiožurnál.

Benátský filmový festival včera uvedl v premiéře snímek o sestrojení atomové bomby v Sovětském svazu. Je to odpověď na amerického Oppenheimera a jaké společné téma letos benátské filmy mají. Ve své dnešní předpremiéře o tom mluvil náš filmový kritik Pavel Sladký. Tak si jeho pořad nalaďte třeba na webu radiožurnál.cz.

0: snů. No a když už jsme u filmu, Státní fond audiovize podpořil v uplynulých letech snímky jako Zátopek nebo Vlny a teď plánuje rozdělit českým filmařům a kinařům zhruba 790 milionů korun. Nově podpoří i vývoj videoher.
1: Nedělejte takový povyk s tím, že se cítíte nevinen.
2: Podobně jako získala peníze z Národního plánu obnovy Ministerstva kultury vzdělávací hra Playing Kafka, která přibližuje život známého spisovatele, budou moci už za několik měsíců žádat o finance vývojáři právě Státní fond audiovize. Ten plánuje podle ředitelky Veroniky Slámové rozdělit v první výzvě 30 milionů korun. Tvůrci videoher ale dostanou podporu jenom pod podmínkou, že si s fondem rozdělí zisk.
3: Podíl na zisku v podstatě je alternativou audiovizuálních poplatků, které platí audiovizuální sektor. A my teď v tuhle chvíli nastavujeme přesnou metodiku podílu na zisku, tak aby Státní fond skutečně z těch projektů, které podpoří a budou úspěšné, měl signifikantní podíl na zisku, který zase půjde zpátky vlastně do toho rozpočtu podpor.
2: Peníze získává fond i díky audiovizuálním poplatkům, které musí nově platit také velké mezinárodní streamovací platformy. Nejen od nich tak vybrali téměř 400 milionů korun. Podle krátkodobé koncepce půjde teď většina podpory hlavně filmovým produkcím.
3: Kinematografie dostává 300 milionů korun v několika samozřejmě výzvách. Těch výzev je celkem 48 napříč kategoriemi, jenom upozorňuji. Televize 153 milionů, televizní díla se myslí tím i díla třeba určená pro online prostředí. Animace a videohry získávají 165 milionů korun a infrastruktura 169,5 milionů korun.
2: Zahraniční produkce ale dlouhodobě vyhlížely, kdy fond audiovize znovu otevře pobídkový systém. Ten začal opět přijímat zájemce od 1. září. Díky pobídkám, tedy zjednodušeně řečeno až 25% vratce z nákladů na natáčení, se do Česka snaží lákat právě hollywoodské produkce. Veronika Slámová si s týmem také nechala celý systém ekonomicky vyhodnotit.
3: Jsem opatrná s tím plně jasným vyhodnocením, ale v tuto chvíli, když jsme tato data zkoumali a požádali tedy konzultanty o tu ekonomickou studii a ten ekonomický dopad, tak to vychází tak, že ta jedna koruna, která se vloží, který stát vloží do pobídek, tak na druhé straně zase zpátky připutuje do veřejných financí vlastně ve stejném objemu koruna za korunu.
2: Kvůli embargu na informace nemůže fond aktuálně potvrdit, jestli do pobídkového systému zařadili i filmový štáb, který aktuálně natáčí v Praze seriál Tajemství všech tajemství, spisovatele Dana Browna. Tajemstvím už ale nejsou fotky z natáčení, které zveřejnil Netflix na svých sociálních sítích. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, teď je 11:30. Martin Matějka nabízí zprávy.
1: V Česku výrazně přibývá kyberpodvodů. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o 1 900 000 000 korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit, ukazují to data České bankovní asociace. Letošní úroda hroznou bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti dlouhodobému průměru klesne o zhruba 30%, odhaduje to svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 000 korun. Váha totiž způsobila, že jsou bobule menší. Sklizeň bude navíc letos neobvykle krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou a vinaři je musí rychle sklidit, aby zabránili dalším ztrátám. Japonsko požádalo o opravu nové mapy světa. Tokio vadí, že sporné Kurilské ostrovy jsou na mapě vyznačené stejnou barvou jako Rusko. Podle Japonska to vytváří mylný dojem, že jsou pod kontrolou Ruska, píše o tom agentura AFP. Kurilské ostrovy po druhé světové válce obsadil tehdejší Sovětský svaz a vysídlil japonské obyvatele. Spor o ostrovy dlouhodobě zhoršuje diplomatické vztahy mezi Tokiem a Moskvou. Novou mapu před týdnem schválilo valné shromáždění OSN. A vědci objevili v Závišově kříži z Vyšebrodského kláštera další relikvii. Jde o kus dřeva, který byl zhruba 500 let v přímém kontaktu s hlavní relikví, tedy údajným úlomkem kříže, na kterém zemřel Ježíš. Na mezinárodním sympóziu ve Vyšším Brodě to oznámil geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář. Závišův kříž je po korunovačních klenotech a relikviáři svatého Maura třetí nejcennější středověkou zlatnickou památkou v Česku. Sport. Fotbalisté pražské Slavie vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů porážkou. Na úvod ligové fáze v Edenu podlehli francouzskému Lance 2-3. Slavia hrála od 49. minuty bez vyloučeného obránce Mikuláše Konečného. Přesto domácí díky gólům Slovince Daniela Šturma dvakrát vedli. Hráči Lance otočili duel z 1-2 na 3-2 dvěma trefami v nastavení utkání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D6 v Sokolově a překážka na D1 u Divišova. Dálnice D6 zůstává ve směru z Chebu do Karlových Varů uzavřená v Sokolově. Na 132. kilometru stále odklízejí následky po dřívější hromadné nehodě 6 aut. Sjíždí se na 132. kilometru a přes loket se vrátíte zpět na dálnici exitem 126. Na D1 ve směru z Prahy do Brna pozorněte za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 40 překáží v provozu porouchaný kamion. Zasahuje do pravého pruhu a kamiony tam občas vybočují. A na silnici 43 mezi Brnem a Svitavami čekejte kratší zdržení u Černé hory. Za odbočkou na Lisice řídí provoz Kyvadlově semafor kvůli práci na silnici. Omezení je naplánované až do sobotní noci. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou s deštěm. Odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě naměří 12 až 16 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: A možná už víte, že vám celý Český rozhlas v těchto dnech připomíná hned dvojí výročí Václava Havla. 90 let od jeho narození a 15 let od úmrtí. Máme pro vás tedy nově objevené nahrávky k dálkovému výslechu, novou audienci, legendární hovory z Lán i živé vysílání z pražské křižovatky. Projekt Slyšet Havla představujeme kompletně taky na webu havel.rozhlas.cz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

One Republic, americká kapela, která letos koncem června ve 40-stupňových vedrech vystoupila v pražských Letňanech, teď i ve čtvrtečním večerním radiožurnálu. A před půlnocí pro vás máme ještě velký hit kapely Top Loader, Kateřinu Marii Tichou, Eda Sheerana, nebo hned teď hvězdné Rolling Stones. 23:38, tak dobrý večer.

0: A teď na Radiožurnálu k paní Ludmile Plchové, která před pár dny oslavila své 106. narozeniny. Profesí sice zdravotní sestra, její životní vášní, ale sport všeho druhu. Na ten nezanevřela ani ve svém úctyhodném věku. Poslední roky bydlí v domově pro seniory v Šanově na Znojemsku.
1: Ludmila Plchová sedí v altánku na zahradě Šanovského domova. Na otázku, jaký je její recept na dlouhověkost, má jednoduchou odpověď.
2: Jenom sport. Miluji sport. A s tím taky umřu.
1: Ludmila Plchová se narodila 4. září 1920 v brněnských Obřanech.
2: Jak se něco mluví o sportě, tak jsem tam byla.
1: Včetně tenisu, který hrála na Moravské Slávii v Brně. Právě tam objevila talent dnes již zesnulé tenistky Jany Novotné, která v roce 1998 vyhrála Wimbledon.
2: Na Janu Novotnou dobře vzpomínám. A byla šikovná.
1: Ludmilu Plchovou chuť ke sportu neopouští ani po 106. narozeninách.
2: Nohy v pořádku, ruce, nemám překážky, abych nemohla sportovat.
1: Na narozeninové oslavě pár dní zpátky gratulantům předváděla, že pořád zvládne udělat rozštěp. Do altánku se chodí opalovat, ale ráda si i zapálí.
2: Jo, kouřím. A nemoc, že příležitost, tak si dáme, že?
1: Tady v domově seniorů v Šanově je nejstarší obyvatelkou, říká zdejší vedoucí sociální pracovnice Jana Tesařová.
3: Nemá ani hůlku, já jsem si ji ptala na nějaký recept na dlouhověkost a řekla mi, neber se příliš vážně, holčičko.
1: Česká správa sociálního zabezpečení eviduje, že v celém Česku žije skoro 1200 důchodců, kterým je 100 a více let. Drtivou většinu tvoří ženy. Šimon Franz, Radiožurnál.

Ukrajina a Kanada posílí obranou, obchodní i energetickou spolupráci. A polští strojvedoucí protestují proti nebezpečným přejezdům. Právě tahle zahraniční témata rozebereme v hlavních zprávách Radiožurnálu. Začnou už za 12 minut. Tak dobrý poslouchání.

0: Víte, že nejstarší univerzita třetího věku funguje v Česku 40 let a je o ní zájem. Navštěvují 2000 studentů, které zajímá jak umění a věda, tak i lukostřelba nebo yoga.
1: Teď si položte takhle dlaně na boky.
2: Na podložce při ranní józe pro seniory je i paní Eva.
3: Je to cvičení, které dokáže protáhnout všechny svaly, sklidnit mysl a je to takové ucelené cvičení pro tělo i pro duši.
2: Na univerzitě třetího věku se už považuje za veterána.
3: Od roku 2019, takže jsem spokojená a hodlám pokračovat.
2: Tady je ale také muž.
4: Já už cvičím 8. rokem.
2: Říká mi pan Vladislav, co vás tak nejvíc přitahuje?
4: Psychologie. Výpočetní technika.
5: Dobře. Jakmile vám přijde rozvrh, prohlédněte si ho a kdyby cokoliv...
2: Zájem stále mírně roste. Akademický rok na Univerzitě Palackého letos zahájí zhruba 2000 seniorů. Univerzita třetího věku ale pomáhá i lidem handicapovaným nebo v invalidním důchodu. Proto nejmladší posluchačka má 27 let, nejstarší patří do skupiny 85+. Mezi posluchači jsou i profesoři, docenti, zkrátka lidé velmi vzdělaní. Učit je proto výzva i pro zkušené lektory, například archeoložku Pavlínu Kalápkovou.
6: Mají takové otázky a takové dotazy, na které je pro nás i obtížné občas odpovědět.
2: Jste schopná říct, nevím.
6: To říkám velmi často. O tom je archeologie.
2: Seniorské kurzy nabízí všech 8 fakult Univerzity Palackého. Největší zájem je o přednášky práva, medicíny, historii a umění. V poslední době i o zdravý životní styl, jazyky a výpočetní techniku. Letos se do Univerzity třetího věku poprvé zapojila například katedra bohemistiky. Další novinky doplňuje manažerka Univerzity třetího věku Klára Tesaříková.
7: Francouzská kultura na střední Moravě, ajurvéda. Jedním z takových nejvíce přírodovědecky zaměřených je od mikroskopu po dalekohled, jak se rodí vědecké poznání.
2: Univerzita třetího věku nabízí i letos kurzy na jeden nebo dva semestry. Kromě Olomouce má pobočku i v Uherském Hradišti. Speciální vzdělávací program pro seniory má původ ve Francii. První studijní obory otevřela Fakulta sociálních studií Univerzity v Toulouse v roce 1973. V roce 1986 se celoživotním vzděláváním inspirovali i v hanácké metropoli. Z Olomouce

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Některé ústavy a katedry na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se sloučí, všechny navrhované změny ale akademický senát nepodpořil. Slávia prohrála na úvod fotbalové ligy mistrů Slánce 2-3. Dnes bude převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat, teploty do 21 stupňů. Je pátek 11. září, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Paliva v Česku dál výrazně zdražují, benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr průměrně natankují za 44 korun 22 haléřů, a to je asi o 2 koruny víc než před týdnem. A podobně zdražila i nafta, litr vyjde v průměru na 47,79.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu, naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Země Vyšegrádské čtyřky chtějí kvůli cenám energií společnou evropskou strategii. Jednali o tom v Bratislavě s irským premiérem.

0: Holem Martinem. Právě jeho země teď předsedá Radě Evropské unie.
1: Premiéři V4 se zároveň dohodli, že budou před evropskými summity častěji koordinovat své postoje. U příštího evropského rozpočtu chtějí společně hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Velkou část jednání ale věnovali drahým energiím a emisním povolenkám. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu vyzval k odkladu nového systému ETS2.
2: Odložme to, protože to bude obrovský problém pro celou Evropu.
1: Irský premiér Micheál Martin po jednání řekl, že si odváží lepší představu o požadavcích zemí střední Evropy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Kanada poskytne Ukrajině v přepočtu více než 5 miliard korun na protivzdušnou obranu. A další finanční pomoc pošle třeba na opravy energetické infrastruktury. Oznámil to kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary.
3: Kanada bude podle Carneyho vždy stát na straně Ukrajiny. Už od začátku války patří mezi její nejaktivnější spojence a celkem jí poskytla pomoc za skoro 400 miliard korun. Obě země spolu taky uzavřely smlouvu o partnerství a spolupráci na 100 let. Kanada například plánuje výrazně posílit výrobu dronů a třetinu produkce pak bude posílat přímo na Ukrajinu. Václav Hojiný, Radiožurnál.
0: Vlaky v Polsku budou dnes celý den před železničními přejezdy zpomalovat na 20 km za hodinu. Strojvedoucí také chtějí demonstrovat za zlepšení bezpečnostní situace na přejezdech. Podle policejních statistik se na nich totiž stane nehoda v průměru jednou za dva dny. Jen tento týden se v Polsku srazily 4 vlaky s nákladními auty.
4: Polský odborový svaz vlakových strojvůdců přistoupil k protestu poté, co ve středu řidič nákladního auta způsobil na železničním přejezdu u obce Sokolníky suché nehodu, při které vykolejil vlak. Jedna cestující nehodu nepřežila, 7 dalších lidí utrpělo těžká zranění. Tato nehoda nebyla podle odborového svazu pro strojvůdce překvapením, ale byla překročením červené linie. V roce 2024 došlo na železničních přejezdech v Polsku k asi 140 nehodám, loni to bylo 180 nehod. Jen letos odboráři registrují 130 nehod na železničních přejezdech. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odsouhlasil návrh na vznik 3 nových ústavů archeologie, asijských studií a sloučení kateder filmových a divadelních studií s ústavem hudební vědy do jednoho pracoviště. Všechny navrhované změny ale akademický senát nepodpořil.
5: Samostatné zatím zůstanou katedra pedagogiky a katedra andragogiky a personálního řízení. Co s nimi bude dál, popisuje děkanka Eva Lehečková.
6: Se musíme ve vedení i s katedrou andragogiky a personálním řízením katedrou pedagogiky zamyslet, jak dál povedeme ta jednání a jestli budeme pokračovat v těch přípravách té integrace nebo půjdeme nějakou jinou cestou.
5: Část akademiků a studentů zachování kateder vítá. Vzhledem k plánovanému propouštění zaměstnanců se obávali dopadů na výuku. Škola podle vedení potřebuje změny i vzhledem k ekonomické situaci. Může tak ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
0: V Česku výrazně přibývá kyberpodvodů. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank skoro o 2 miliardy korun. To je téměř o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace.
7: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet, posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
8: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
7: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
9: Pokud používáme WhatsApp, tak buďme odřídit WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
7: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
0: Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. V případě mimořádné události dokáže přerušit běžné rozhlasové vysílání a upozornit na hrozící nebezpečí varovným hlášením na displeji přijímače, přehráním zvukové informace a probudit i vypnuté DAB přijímače.
10: Přijímače na to zareagovali správně, ty digitální se probudili ze spánku a začali hrát a ty analogové s RDS-kou zobrazili na displeji nápis alarm a blikali. takže všechno se povedlo.
5: Test spustil Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
11: Věříme, že během zhruba roku bychom mohli přejít do standardního běžného provozu. Ta spolupráce bude zahrnovat i další subjekty, například hasičský záchranný sbor.
5: Říká Marcel Procházka, ředitel regulace a právní divize Českých radiokomunikací. Systém má sloužit při skutečných mimořádných událostech, jako jsou třeba požáry, povodně nebo výpadky proudu. Karolína Burdová, Radiožurnál.
0: V Mikulově dnes začne pálavské vinobraní. Součástí 79. ročníku je i hudební a kulturní program. Kromě historického centra Mikulova bude otevřený i zámek a zámecká zahrada. V sobotu pak projde městem průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Letošní novinkou je třeba druhá scéna v amfiteátru pro menší kapely nebo ulička historických řemesel. Pálavské vinobraní potrvá do neděle. Tento víkend je i znojemské historické vinobraní. Sport. Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů porážkou a francouzskému Lens podlehli v Edenu 2-3.
12: Slavia hrála téměř celý druhý poločas bez vyloučeného Mikuláše Konečného. I v deseti se ale dostala do vedení. Ránou zpoza vápna se prosadil útočník Daniel Šturm. Fotbalisté Lens vyrovnali díky dorážce forwarda Simi. Šturm se ale v 88. minutě trefil znovu. Jenže francouzský celek skóre v nastavení druhé půle otočil. Na 2-2 vyrovnával kapitán Lens, útočník Tovan a vítězný gól dal obránce Aguilar. Slavia tak pod vedením kouče Trpišovského i dál čeká v lize mistrů na vítězství. Pražané naposledy v této soutěži zvítězili před 19 lety. Z Edenu Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Příští soupeř Slávie v lize mistrů Sabah Baku prohrál na stadionu Manchester United 0-4. Bayern Mnichov porazil Bude Glimt 5-0, Como přehrálo Lipsko 4-1 a PSV Eindhoven remizoval se Šechtarem Doněck 1-1, stejně jako Fenerbahce Istanbul s AS Řím.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Neprůjezd na D6 v Sokolově a překážka na D1 u Velké Bíteše. Dálnice D6 je ve směru z Chebu do Karlových Varů neprůjezdná v Sokolově. Na kilometru 132 stále odklízejí následky nehody 5 osobních aut a dodávky. Řízený odklon policie vede exitem 132 a na dálnici se vrátíte u lokte. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Domašov. Na kilometru 157,5 hlásí zpravodaj kusy roztrhané pneumatiky v jízdních pruzích.
15: Stojí kamion, který od toho kolo přišel, stojí pod stavu, ale ta pneumatika, ta se válí prostě úplně po celý šíři dálnice.
14: A pozor i na D5 ve směru z Prahy do Plzně za sjezdem na Rokycany na 64. kilometru blokuje stoupací pruh nepojízdná dodávka. Není označená, pouze bliká a je to nepřehledné za zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s deštěm a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
16: Přeji příjemný konec pracovního týdne, je tu pátek 11. září, máme 10 minut po půlnoci a tak přeji, ať to dneska v práci utíká a brzy si užíváte víkendu. No a první noční téma nás zavede na silnice, stále častěji se policisté při silničních kontrolách totiž setkávají s agresí řidičů. Jaké situace musí strážníci zákona při zastavení auta řešit a co k takovému chování řidiče vede? Tématu se budeme věnovat na úvod nočního Radiožurnálu za pár minut.
13: Noční Radiožurnál
17: a Adam Carda.

0: Maroon 5 a Christina Aguilera s písní Moves Like Jagger zazněly v nočním radiožurnálu a přeji i nadále příjemný páteční poslech. Nadávky, vyhrožování, ale také fyzické napadení, i to jsou reakce řidičů, se kterými se policisté setkávají při silničních kontrolách. Počet případů napadení přitom roste. Jeden takový zaznamenala v srpnu třeba policejní hlídka v Ústí nad Labem.
1: Co jste pil?
2: Hej, hej tu druhou zadára, dělej!
3: Já jsem dostal na oko.
4: Hlídka řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Před incidentem projížděl Ústím bez jedné z pneumatik a v sobě měl podle tamních policistů skoro 2,5 promile alkoholu. Agresi od řidičů ústečtí policisté řeší běžně a alkohol a drogy nejsou jedinou příčinou fyzických napadení, říká mluvčí ústecké policie Veronika Hišplerová.
5: Příčinou může být například stres, frustrace, spěch, nezvládání emocí nebo celková neohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu.
4: Právě frustrace bývá nejčastějším spouštěčem, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matouš Šucha.
6: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to přistížení při porušení dopravních předpisů tu frustraci jako prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
4: Alkohol a drogy podle Šuchy zase potlačují racionální úsudek, což může vyústit k agresivitě, a to i při řízení. Zavedení trestů za agresivní jízdu momentálně zvažuje Ministerstvo spravedlnosti. Prosadit chce i zpřísnění trestů za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog. Fyzické násilí většinou následuje po verbálním napadení, pokračuje Matouš Šucha.
6: Různé urážky, nadávky, křik, to vymezování si pozice a zpracovávání frustrující situace z toho přistížení při porušení dopravních předpisů a zároveň už i uvědomování si negativních následků.
4: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
7: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
4: Za loňský rok policie zaznamenala 310 případů napadení policistů, o 20 méně než předloni. Tyto statistiky ale nezahrnují incidenty při silničních kontrolách, ty policie neeviduje. Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Radiožurnál.

0: si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán?
0: Denně ve 14:45.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po půlnoci. Krátké zprávy a Martin Matějka.
3: Při ruském útoku na ukrajinský Pavlohrad zemřeli nejméně 4 lidé, přes 60 dalších je zraněných. Na Telegramu to napsal šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Podle něj bezpilotní letouny zasáhly nákupní středisko. Ruská armáda předtím zaútočila na Dnipro, kde zemřeli 2 lidé. Naopak Rusko informovalo o ukrajinských dronových náletech na Bělogorodskou oblast. Tamní úřady hlásí 1 mrtvého a 6 zraněných. Roste agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách. Častější jsou slovní útoky i fyzická napadení, vyplývá to z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Příčinou takového chování je kromě alkoholu nebo drogy i frustrace. Fyzické napadení policisty je trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody na 4 až 15 let. Země Vyšegrádské čtyřky odmítají návrh na škrty v kohezních a zemědělských fondech v dalším unijním rozpočtu. Řekl to slovenský premiér Robert Fico po schůzce předsedů vlád Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že unijní rozpočet nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou. A v Británii je poprvé v historii vystavený originál skoro 1000 let staré tapisérie z Baye. Je bezmála 70 metrů dlouhá a zobrazuje dobytí Anglie Normany a bitvu u Hastingsu v 11. století. A Francie tapisérii zapůjčila až do července příštího roku do Britského muzea v Londýně. O výstavu je podle BBC obrovský zájem. Vyprodané jsou všechny dostupné vstupenky až do konce roku.
1: Sport.
3: Fotbalisté pražské Slavie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli Slans 2-3. Domácí se v Edenu bez vyloučeného obránce konečného dvakrát dostali do vedení. V obou případech se prosadil Slovinec Šturm. Vítězství ztratili slávisté v nastavení utkání po 2 gólech Slans a obratu z 1-2 na 3-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D6 v Sokolově a překážka na D1 u Měřína. Dálnice D6 je i nadále uzavřená ve směru z Chebu do Karlových Varů. Na 132. kilometru stále odklízí následky hromadné nehody 6 aut. Odklon je vedený exitem 132 a na dálnici se vrátíte u lokte. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín na kilometru 125 stojí odstavený kamion. Vytékají z něj provozní kapaliny, na místě je policie a svádí provoz do levého pruhu. A ještě silnice 35 mezi Mohelnicí a Litomyšlí. Kratší kolony se tvoří obousměrně u Koclířova. Na kruhovém objezdu probíhají stavební práce a provoz řídí kyvadlově semafor. S obou stran je to ale maximálně na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci se ochlazuje na 14 až 10 stupňů na severu a západě Čech až na 6 a od jihovýchodu se přidává déšť. A přes den pak čekáme zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s deštěm. Odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě naměří 12 až 16 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: V tuhle chvíli máme 3,5 minuty po půl jedné, pokračuje noční Radiožurnál a teď zazní Support Lesbians a píseň Životní.
1: Noční Radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Dělníci dokončili v Praze důležitou část rekonstrukce stanice metra Flora. Opravy ale pokračují dál. Jak se stanice promění a kdy se do ní vrátí cestující, to řekneme za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Rekonstrukce stanice metra Flora v Praze má za sebou další důležitou část. Dělníci dokončili ražbu prostor pro bezbariérový přístup na nástupiště. Pokračují ale dál, stanice totiž prochází první velkou opravou od svého otevření v roce 1980.
1: Stanice metra Flora je uzavřená od února. Chybí třeba paní Evě.
2: Je to krátká cesta, nikde se nestojí, nečekáte.
1: Jen o kus dál ve Vinohradské ulici u Olšanských hřbitovů je v zemi 22 metrů hluboká šachta.
3: Takže momentálně se nacházíme v předstupní chodbě bezbariérového zpřístupnění stanice Flora. Přes dvojici šachet byla proražena do stávající stanice, do její střední lodi.
1: Říká technický vedoucí oblasti podzemní stavby a technologie společnosti Štrabak Jan Panuška.
3: Až doděláme hydroizolace a definitivní ostění, tak vlastně šachty budou vybaveny soustavou schodišť a soustavou výtahů, takže samotná stanice získá další možnost výstupu cestujících přes jeden výtah, přes vstupní chodbu a druhý výtah.
1: Stanice by měla být cestujícím přístupná od února příštího roku. Výtahy pak budou v provozu v prvním čtvrtletí 2028. Celkové náklady rekonstrukce jsou podle současného odhadu skoro 1,3 miliardy korun. Dopravní podnik chystá na lince A taky obnovu stanice Hradčanská. Pokračuje dopravní ředitel Jan Barchánek.
4: Tam právě ten výtah je trošku komplikovanější, protože my máme ten výtah připravený tak, aby přímo spojil prostor nástupiště metra s nástupištěm té budoucí stanice té rychlodráhy na letiště. Ale dokud nebude postavená ta stanice té rychlodráhy, tak my v podstatě ten výtah nemůžeme postavit.
1: Hradčanská pak bude pro cestující uzavřená od ledna 2027.
4: Proběhne výměna eskalátorů a proběhne příprava na ten budoucí výtah.
1: Podle Barchánka plánuje dopravní podnik v budoucnu bezbariérové vstupy taky v dalších stanicích jako Želivského nebo Českomoravská. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
0: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
0: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál je jedna hodina. Martin Matějka přináší zpravodajský přehled.
3: Zrušení valorizace dálničních známek je před závěrečným schvalováním. Po dronovém útoku na loď v Černém moři zemřeli dva lidé z Ázerbajdžánu. Fotbalisté pražské Slávie podlehli na úvod Ligy mistrů Lánce 2-3 a dnes bude převážně zataženo místy s deštěm. Postupně se začne vyjasňovat, teploty do 21 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží, počítá s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční politici, a podle kterých jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 milionů. Předloha počítá taky s pozměňovacím návrhem, který mění termín platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by platila 24 hodin od zakoupení místo dosavadní platnosti jen do půlnoci. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu Autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi třeba bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnice David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
5: Stíhané skutky se u jednotlivých osob liší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině trestu.
3: Při středečním dronovém útoku na nákladní loď v Černém moři zemřeli dva občané Ázerbajdžánu. Další dva zraněné převezli

0: do nemocnice v ukrajinském Černomorsku. Oznámilo to azerbajdžánské ministerstvo zahraničí. Baku neuvedlo, která země na plavidlo zaútočila. Ruské ministerstvo obrany předtím informovalo, že ruská armáda zasáhla v Černém moři dvě lodě s nákladem pro ukrajinskou armádu. Ruskojazyčný web BBC uvedl, že zasažená loď s azerbajdžánskými občany plula pod somálskou vlajkou. Ski areál v jizersko-horském Bedřichově v zimě opět zřejmě nebude v provozu. Jeden z majitelů nemovitostí ve středisku, developerská firma Niseko, se zatím s obcí nedomluvila na směně nemovitostí, kterou spuštění vleků podmiňuje. Část pozemků pod sjezdovkami měla převést na obec a na oplátku získat stavební pozemek pod vodojemem. To se zatím nestalo. Ski areál navíc potřebuje investice v řádu desítek milionů korun, říká zástupce firmy Adam Kuchař.
1: Teď musíme investovat do potrubí na zasněžování, bez kterého se ten areál nerozjede. Tím, že nejsou konsolidované pozemky, my nejsme schopni do toho potrubí investovat a investovat do cizích pozemků. My se nebudeme jistí, jestli aktuální majitel si za dva roky nerozmyslí pozici a nedonutí nás ho vytrhat.
0: Podle starosty Petra Holuba ze starostů pro Liberecký kraj by směna byla pro obec nevýhodná. Vedení Bedřichova podle něj také nemá jistotu, že Niseko bude ski areál skutečně provozovat. Sport. Fotbalisté pražské Slávie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli Slánce 2-3. Domácí Fedenu navzdory vyloučení konečného dvakrát vedli a francouzský soupeř zápas otočil dvěma góly v nastavení. Tenistku Jelenu Rybakinovou čeká semifinále US Open. Bez ohledu na výsledek duelu proti Američance Goffové se od pondělí stane novou světovou jedničkou.
2: Rybakinová ve čtvrtfinále zdolala Číňanku Cheng a právě po tomto vítězství se v pondělí stane první světovou jedničkou z Kazachstánu. V čele pořadí vystřídá Arinu Sabalenkovou z Běloruska, která vládla pořadí tenistek skoro dva roky. Rybakinová v posledních 12 měsících září získala 4 velké trofeje, titul vybojovala na turnaji mistryň i Australian Open. Na první místo žebříčku se posune také díky slabším výsledkům Sabalenkové ve druhé polovině této sezony. František Typovský, Radiožurnál.
0: A ve druhém semifinále US Open nastoupí za pár minut Sabalenková proti další Američance Pegulové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D6 v Sokolově a nehoda na silnici 56 v Hlučíně. Dálnice D6 zůstává ve směru z Chebu do Karlových Varů uzavřená v Sokolově. Na 132. kilometru stále odklízejí následky po dřívější hromadné nehodě 6 aut. Sjíždí se na 132. kilometru a přes loket se vrátíte zpět na dálnici exitem 126. Na silnici 56 z Ostravy do Opavy dejte pozor za Hlučínem. Před Kozmicemi se srazila dvě osobní auta. Projet se dá, ale následky nehody překáží v provozu, zpomaluje se tam. A nehodu čekejte taky v Praze na Vítězném náměstí. Ve výjezdu z kruhového objezdu do Evropské ulice narazilo auto do zábradlí. Stojí těsně za zatáčkou u autobusové zastávky. Ani tady se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme zpočátku převážně zataženo na jihovýchodě, většinou s deštěm. Odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme reprízu čtvrtečního hosta Radiožurnálu.
5: Je tady s námi Michaela Slusarev, autorka knihy Hry sítě Porno 2.0. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Jste vystudovanou doktorkou informačních věd a působíte jako výzkumnice a pedagožka na Univerzitě Karlově v oboru studia nových médií. Když jste napsala tu knížku Hry sítě a porno, tohle už je vyšší verze, tedy 2.0, je to reakce na ten dynamický rozvoj digitalizace a informačních a komunikačních technologií?
6: Rozhodně ano, ten příběh vlastně je jako velmi jednoduchý a když se mi narodil můj první syn, tak jsem sama úplně moc dobře nevěděla, jak s těmi technologiemi naložit. Já jsem předtím se věnovala výzkumu videoher, jak se dají zařadit do vzdělávání, to znamená, že jsem měla hodně pozitivní vztah k digitálním technologiím, ale vlastně s příchodem toho prvního dítěte jsem si uvědomila, že vlastně to nemusí být vždycky tak pozitivní a zjistila jsem, že v té době vlastně toho výzkumu bylo strašlivě maličko. takže jsem se vrhla do tohoto výzkumu, takže to byla spíš reakce na nějakou moji potřebu a motivaci a postupně se začal mnohem víc ten svět rozvíjet a i ta verze 2.0 přišla vlastně po 4 letech prvního vydání, protože je to jako obrovsky rychlé a bylo potřeba už doplnit nějaké věci.
5: No právě, když je to tak, jak říkáte, obrovsky rychlé, tak přeci než tu knížku dopíšete, tak je skoro všechno jinak, není to tak?
6: Já jsem se snažila tu knížku psát hodně nadčasově, to znamená, že se tam věnuju těm jednotlivým médiím a oni se mění věci, mění se názvy aplikací, mění se trošku jejich mechaniky, ale vlastně jako ne úplně zásadně. To znamená, že tak všechno jinak není. Já když jsem psala to druhé vydání, tak jsem vlastně nemusela tolik věcí přepisovat sociální sítě, tam toho bylo hodně, ale spíš jsem doplňovala konkrétně krátké videoformáty, Reels, YouTube Shorts a podobně, ty předtím neexistovaly zas tak moc. No a potom AI a její problematika.
5: A já.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Michaela Slusarev, autorka knihy Hry sítě Porno 2.0. Staňte se spolehlivým průvodcem svých dětí a pomozte jim na cestě k digitální odolnosti. No jo, ale co když na to svou gramotností stran digitalizace nestačím?
1: Tohle je věc, ze které mají rodiče často strach a přesně je to ten důvod, kdy to tak nějak jako vzdají. Já tomu přece jako nikdy neporozumím, nemám postahovaný Instagramy, TikToky a vlastně to nezajímá. To znamená, nemohu být průvodcem a já se snažím je přesvědčit, že to tak není. A jsem přesvědčená o tom, že nepotřebuju být právě strašně moc edukovaná v těch nejnovějších hrách a sociálních sítích, protože vlastně, co je asi úplně nejdůležitější, je, abychom si s tím dítětem vybudovali vztah a důvěru okolo digitálních technologií a aby ty děti byly zvyklí o tom mluvit. Abychom my si jich třeba na začátku ptali vlastně, jak ten jejich svět digitální vypadá. Opravdu jako na férovku se jich zeptat, hele, já z toho mám strach, protože já to neznám, já jsem s tím nevyrostla, mě to vlastně hrozně zajímá, v čem vyrůstáte. A já nevím, jestli to je špatně nebo není, pojď mi to jako ukázat. A často, když teda zatneme ty zuby a necháme si ty youtubery pustit a ukázat ty hry, tak často si třeba můžeme říct, že možná je to jako obsah, na který bychom se dívali, i když bychom byli v podobném věku. A možná narazíme na něco, co je jako děsivé, na něco, s čím nesouhlasíme. A v tu chvíli to můžeme říct, protože pokud my nasloucháme tomu dítěti, tak je i větší šance, že to dítě bude naslouchat nám. Na druhou stranu, pokud my prostě budeme celou dobu říkat, hele, už se od toho odlep, vypni to a podobně, to dítě se spíš naučí to před námi skrývat, nemluvit o tom a to je něco, co nepotřebujeme naopak. To znamená, spíš jako mluvme o tom, sami se edukujme a nechme ty děti, aby nám to řekli.
0: Takže zákaz je ta nejzazší možnost?
1: Teoreticky jenom, protože obecně jako zakazovat 100% moc nefunguje v tomhle světě a možná to asi úplně nechceme, protože tím vyčleňujeme ty děti z kolektivu, nebo já jsem spíš zastánce z toho, že to nemá smysl to 100% zakazovat, ale spíš tomu nastavovat limity, stejně jako všem dalším věcem v tom rodičovství nastavujeme prostě limity, protože všeho příliš škodí, i pozitivních věcí příliš škodí. Ale na druhou stranu, to dítě samozřejmě se mění věkově. A pokud mám doma maličkaté dítě, tak jako povídat si s dvouleťákem o tom, na co se dívá, tak jako můžu, ale asi ho nenechám úplně rozhodovat. To znamená, že na začátku budu muset být trošku víc restriktivnější rodič, ale postupně bychom to měli uvolňovat a spíš se na těch pravidlech domlouvat, aby děti jim rozuměli, aby je právě akceptovali.
0: Ta hranice 2 let je zajímavá tím, že vy vlastně na základě poznatků říkáte, že do 2 let by se to dítě v podstatě nemělo dívat na nic, co se hýbe, tedy myslím na obrazovku.
1: Na
0: displeje.
1: Přesně tak a já teda ještě vydefinuju ten pojem obrazovky, že tam právě patří i třeba televize.
0: No a proč? Co se může stát?
1: Tak, je to spíš o tom, že vlastně to dítě, kterému ještě nejsou ani 2 roky, tak ono docela dost času prospí během dne. To znamená, toho času bdělého během dne, ono má v celku málo. A to dítě za ten bdělý čas potřebuje stihnout strašně moc věcí, aby se dobře vyvíjelo. Ať už je to strava, kojení, ať už je to lezení, hýbání se, strkání si věcí do pusy a žužlání, poslouchání toho, jak si maminka s někým povídá, sledování jejich gest a podobně. To jsou všechno strašlivě důležité věci, které potřebuje k tomu, aby se dobře vyvíjelo, aby si vytvořil dobrou vazbu k rodičům a k dalším důležitým dospělým a podobně. A vlastně ty technologie v tuhle tu chvíli se dá říct, že nejsou jako špatné sami o sobě, ale jsou špatné v tom, že berou tomu dítěti čas na tyhle ty aktivity. To znamená, abych to jako zjemnila, nemusí to být tak, že pokaždé, když dítěti, kterému je 1,5 roku, prostě na 5 minut pustím krátkou pohádku, která je třeba v pohodě, nebo nějakou písničku, takže se za to musím sebe mrskat a podobně. To dítě se nerozbije, to zase taky nechci říkat, ale měli bychom se tomu spíš vyvarovat, aby to dítě stíhalo všechny tyhle ty další věci.
0: Říká Michaela Slusarev, která je hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I could stay awake just to hear.

0: Povídáme si s Michalou Slusarev, máme před sebou obrazně řečeno knížku Hry sítě a porno 2.0. Není riskantní takhle ve veřejném prostoru, když se k tomu ty děti můžou dostat, popisovat, jak třeba porno může působit na dětskou duši?
1: Myslíte ten název? Já jsem se s tím taky trošku prala a nechtěla jsem úplně, aby se tak jmenovalo. Na druhou stranu vlastně jsem zpětně hrozně vděčná, protože i právě v úvodu té knihy píšu rodičům, že můžou nechat tu knihu na stole nebo nočním stolku, aby právě naopak se k tomu děti dostali, protože to může být dobrý konverzační otvírák toho, co to vlastně slovo znamená. Pokud máme před sebou děti, které jsou menší, protože ona vůbec i ta znalost toho slova je strašlivě důležitá. Já vám řeknu nějaký příklad, který nám vykládal jeden chlapeček. Ten nám říkal, myslím, že byl v druhé nebo třetí třídě, ve druhé asi, a říkal, že mu spolužák o přestávce na mobilu takhle držel v ruce mobil a říkal, hele, pojď, já ti ukážu porno, pojď se podívat. A vlastně ten chlapeček říkal, že to odmítnul. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že to není o tom jenom, že umím říct ne, ale že to je i o tom, že vím, co to slovo znamená. Že vím, že mi to nemusí udělat dobře, že to nemusím vidět a že zároveň umím říct ne v takhle složité sociální situaci. A bohužel jsme v takové době, že na to ty děti musíme připravovat, protože podle těch studií, my nemáme úplně nejnovější studie, poslední studii máme z roku 2022, kolik dětí vidělo pornografii.
0: 4 roky staré.
1: 4 roky staré, bohužel zatím nemáme novější, ale tam víme, že v Čechách je to asi čtvrtina dětí, která už v 11 nebo ve 12 letech viděla pornografii.
0: Jak se k tomu dostávají zpravidla?
1: Dneska si myslím teda, že to číslo bude vyšší z těch mých zkušeností ze škol a nejčastějším kanálem je přeposílání nějakých různých obrázků, gifů a nebo linků přes WhatsApp.
0: WhatsApp zdánlivě vypadá jako komunikátor prostý, že si před něj lidé píší zprávy nebo četují, ale on je do jisté míry právě kvůli tomu zrádný.
1: Ano, přesně tak. A není to jenom četovací aplikace. My vlastně už se dneska snažíme rodičům radit, ať si vyberou jinou aplikaci na zprávy. Je jich spousta, protože ten WhatsApp je už vlastně 100% sociální sítí. Jsou tam takzvané kanály, kde si můžu zakládat vlastně mini sociální síť, kde mohu postovat videa, fotky, texty a sbírat lajky. Kam se mohou dostat cizí lidé a my bohužel víme, že samozřejmě na platformách, kde se pohybují děti, tak se pohybují i dospělí, kteří chtějí být v kontaktu s těmi dětmi a to my asi úplně nechceme. A na těch kanálech vlastně jako tráví ty děti spoustu času a právě si i můžou zakládat už ve velmi nízkém věku a rodiče to často neví.
0: A měl bych jako rodič, nebo prarodič, se vrátit k tomu, co jsme říkali, nebo co jste vyříkala na úvod, že tady je ideální nějaká vzájemná otevřenost mezi tím dítětem, rodičem a prarodičem. Je to dobré i právě v souvislosti se závadným obsahem?
1: 100% vlastně je to asi řešení na všechno. Moje kolegyně Katka Lukavská z kliniky adiktologie má takovou hezkou zkratku, říká tomu rodičovská KPZ-ka, že když člověk narazí na něco, co ho takhle vyděsí v tom digitálním prostoru a neví, jak zareagovat, tak nejjednodušší je se držet KPZ-ky, což je klid, zájem a pravidla.
0: Takže nikoliv krabička poslední záchrany, no. Ale něco v tom smyslu, ale jinak.
1: Přesně tak. Zachovat klid a mít zájem, a ne sprdnout to dítě, na co se to kouká, protože ono často vlastně mu někdo něco poslal, vlastně není to úplně jeho chyba a potom nastavit nějaké limity a pravidla. To znamená, nejdřív si s tím dítětem o tom popovídejte, hele, tyjo, to, jako mě to vlastně vyděsilo, kdo ti to poslal, jak to vypadá, jak to na tobě působí, jak se tam cítíš a podobně, protože vlastně ty děti třeba, když jsme se bavili o tom nevhodném obsahu, a nemusí to být jenom pornografie, jo? Může to být tam často, bohužel dneska děti naráží i na různá jako velmi násilná, extrémně násilná videa, která je děsí, budí se spaní a podobně, to vlastně celkem běžné, tak my potřebujeme to dítě ošetřit, aby to tam právě nezůstávalo v té psychice nadlouho. To znamená, že právě ten zájem a komunikace je to nejdůležitější a nejefektivnější.
0: A mám být natolik obezřetný, že tomu děcku do nového mobilu nainstaluju i nějaký hlídací software?
1: To je něco, co říkám všem rodičům, protože já používám té metafory, vlastně i podtitul té knihy je rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty, tak já používám ten termín digitální džungle. Ona je to taková nebezpečná, ale zároveň zajímavá a vzrušující džungle, ten digitální svět. Ale když bych šla do reálné džungle, tak bych tam taky asi nešla v kraťasách a žabkách, ale asi bych se na to nějak vybavila, připravila a podobně. Proto říkám, pokud dáváte dítěti první telefon, rozhodně tam mějte rodičovský software, ať už je to nějaký family link, úplně nejjednodušeji, a protože tím vytváříte alespoň trošičku bezpečnější prostředí té digitální džungle, nějaké předprostředí. Ale zase bychom na to neměli spolíhat úplně, protože třeba když se bavíme o těch sociálních sítích a WhatsAppu třeba, tak tam ty rodičovské softwary nedohlédnou, protože tam je ta komunikace takzvaně šifrovaná, to znamená, že vlastně ten software si to nemůže přečíst, tím pádem nemůže říct, tenhle obsah není pro dítě, ten já zamažu.
0: Hostem Radiožurnálu je dnes Michaela Slusarev.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je přesně 1:30. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
4: Na milánském letišti Malpensa odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, záchranáři je evakuovali pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn, informuje o tom agentura ANSA. Odbory polských strojvedoucích vyzvali své členy, aby dnes přes každý železniční přejezd v zemi a projížděli rychlostí 20 km za hodinu na protest proti čím dál častějším nehodám na přejezdech, informují o tom polská média. Protest strojvůdců má trvat od půlnoci do půlnoci. Očekávají se velká zpoždění vlaků. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila ve strakonickém Lidlu v kuřecích paličkách z Rumunska bakterie salmonely. Pokud mají lidé výrobek doma, inspekce jim důrazně doporučuje maso nejíst. Bakterie způsobují salmonelózu, která se projevuje průdmi a zvracením. A průmyslový palác na pražském výstavišti se po rozsáhlé rekonstrukci za 2 týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října, tak bude možnost seznámit se s historií, architekturou a novou podobou této významné památky na komentovaných prohlídkách, které pořádá Výstaviště Praha spolu s městskou organizací Prague City Tourism. Výstaviště na svém webu píše, že palác poté nebude běžně přístupný, využívat se bude pro pořádání výstav, veletrhů a dalších naplánovaných akcí.
1: Sport.
4: Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do Ligy mistrů porážkou v Edenu, podlehli na úvod hlavní fáze soutěže Lance 2-3. Časovku 3 dny před koncem cyklistické Vuelty vyhrál Švýcar King a lídrem zůstává i po 18. etapě Španěl Mas, který má před druhým Slovincem Rogličem náskok přes 1.5 minuty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená D6 v Sokolově a omezení na silnici 35 u Koclířova. Připomínáme neprůjezdnou dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů. V Sokolově na kilometru 132 se stala vážná nehoda 6 aut a stále se pracuje na úklidu následků. Odklon vede exitem 132 a zpět na dálnici se napojíte u Lokte. Menší zdržení čekejte na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí. Na kruhovém objezdu u Koclířova probíhají stavební práce a i tady provoz řídí kyvadlově semafor. Provoz ale není silný a zpoždění je jen minimální. A na silnici 34 mezi Brnem a Svitavami omezení za Černou Horou. Kvůli stavebním pracím tu řídí provoz kyvadlově semafor. Trvat by to mělo až do sobotní noci. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď v noci se ochlazuje na 14 až 10 stupňů na severu a západě Čech až na 6 a od jeho východu se přidává déšť. A přes den pak čekáme zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s deštěm, odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě naměří 12 až 16 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza čtvrtečního hosta Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Povídáme si s Michalou Slusarev. Když se podíváme na to, co se děje s tímhle světem za displejem, tak jak vy vnímáte umělou inteligenci jako příležitost, jako riziko?
2: Asi jako obojí, to asi jinak nejde. Jako jakoukoliv novou technologii bude záležet na tom, jak ji využíváme, k čemu, kdo ji využívá a jakou. Myslím si, že pokud se bavíme o těch dětech, tak jak když jsem právě dopisovala tu kapitolu do druhého vydání, tak jsem stejně nakonec sklouzla o tom, že ten konec kapitoly je o umění naslouchání a umění naslouchat, protože právě k čemu často ty děti nebo dospívající používají umělou technologii je, že se svěřují se svými problémy a vlastně si tam můžou vytvářet nějaké vztahy, protože pokud jste to někdy zkusil, tak ta umělá inteligence to umí skvěle, to naslouchání vždycky vás jako, ano. Vždycky vám řekne, že ano, že to je opravdu jako problém a že je vlastně super, že z toho všímáte, že to popisujete, pak vám nabídne nějaké jako pseudořešení nebo pseudovědecké řešení dokonce. A ještě vám jako řekne nějaké další způsoby, jak se ptát a pak ještě vám na konci řekne a jsem tady pro vás a podobně. A myslím si, že vlastně možná někdy jako rodiče i v tom naslouchání selháváme, když...
1: Takže to nějaká substituce toho...
2: Může to být, no, právě...
1: V čem jsme nedostateční.
2: No, bohužel třeba z těch posledních výzkumů se ukazuje, že třeba v Británii a i v Čechách už teďka ty výzkumy jsou, že okolo 30% dospívajících říká, že pokud by měli nějaký problém, tak by se radši svěřili umělé inteligenci než někomu doma. Čemuž rozumím, protože je to těžké někdy s námi jako s rodiči mluvit a proto my vlastně potřebujeme být ještě lépe naslouchající a lépe komunikativní a zase se vracíme k tomu začátku mít právě tu důvěru.
1: Jakým rizikem je ta personalizace u umělé inteligence, kdy znám z blízkého okolí případ, že jeden mládenec si tam vlastně našel virtuální děvče, s kterým si každý večer povídal?
2: Je to velký problém a já vlastně jsem příznivcem toho, že jako často tyhle ty všechny, tu antropomorfizaci, vlastně té umělé inteligence, ještě další, takovou tu podlézavost, sykofancy, čemuž se tak říká odborně, což ta umělá inteligence často má, vlastně popisuju, aby jsme si toho byli schopni všímat, protože když se nad tím zamyslíme, tak my bychom vlastně tyhle ty věci tam nepotřebovaly. My často potřebujeme umělou inteligenci používat jako nástroj, potřebujeme se zeptat, potřebujeme odpověď a nepotřebujeme, aby nám říkala ta umělá inteligence, jak jsme super a že tady je pro nás. Tak proto možná bych ráda otevírala i diskuzi o tom, že to jsou věci, které tam jsou nadbytečné z nějakého důvodu. Potřebujeme se zamýšlet nad tím, z jakého důvodu. Ten důvod je často takový, že reálně zvyšují čas, který chceme trávit s umělou inteligencí a víc se svěřujeme, což jsou zase věci, na kterých se může ta umělá inteligence trénovat, nebo jsou to velmi, velmi důležité informace, které mohou prodat, nebo s nimi dále pracovat v marketingu a podobně. A to my nepotřebujeme. Proto třeba často se zamýšlím nad tím, jestli umělá inteligence je v tuhle chvíli pro děti nebo není. Spíš jsem příznivcem toho, že vlastně v téhle podobě úplně ne, ale že jsme schopni vytvořit nějakou umělou inteligenci, která bude pro děti bezpečná, aby ji mohli používat a právě ji využívali v těch příležitostech, na které jste se ptal.
1: Povídáme si s Michalou Slusarev.

0: Michála Slusarev je naším dnešním hostem. Povídáme si o digitálním světě. Kdybychom zůstali na chvíli u sociálních sítích, měli by třeba rodiče, prarodiče těch dětí vědět, že když se pohybují na těch sociálních sítích, tak vlastně dávají vydělat tomu, kdo tu sociální síť vlastní? Každým úkonem?
1: Určitě, je to téma k rozhovoru stoprocentně a částečně ty děti to vědí a částečně ne, jako úplně do hloubky. A co si myslím, že je asi úplně nejdůležitější, aby rodiče věděli, že i když třeba rodiče mají pocit, že sociální sítě znají, že třeba používají Instagram a další sociální sítě, takže ten obsah, který oni vidí a obsah, který vidí jejich děti, je zásadně odlišný. A že potřebujeme vědět nejenom, jakou sociální síť moje dítě používá, ale spíš i to, co se mu tam zobrazuje. Protože my třeba víme, když chodíme na školy na preventivní programy, takže třeba holky tam mají hodně obsahu, který se věnuje make-upu, kráse, podobně. Ale i spousta holek tam má třeba obsah o vaření a tak dále, jo, nebo o cvičení často, je to obsah tohohle toho typu. No a kluci zase naopak často jsou příjemci obsahu, který je i velmi často politický, informační a podobně, ale bohužel ty politické obsahy velmi rychle spadají do třeba nějakého radikalizačního, extrémního obsahu, extremistického obsahu a tak dále. Takže já fakt potřebuji jako rodič se i zajímat o tohle. A právě pokud budu mít důvěru, tak to dítě se mi třeba jako svěří, nebo budu se s ním o tom moc bavit. A někdy můžu třeba upozornit na to, že tyjo, hele, tohle je vlastně možná obsah, který už je možná trošku přes čáru.
0: Jak tomu dítěti vysvětlit, že algoritmus sociálních sítí není zrovna jeho kamarád?
1: Oni to často ví, ale často jim je to jedno, protože je to na těch sítích baví.
0: Ten dopamin tam je.
1: Je tam ten dopamin, je to, není to taková nuda, ta realita, když můžu být na sociálních sítích a podobně. A zároveň, co si budem povídat, myslím si, že právě od nástupu třeba těch reelsů na sociálních sítě se hodně věcí změnilo, jo? Že sociální sítě vlastně už nejsou úplně zas tak moc o tom, že si sdílíme fotky s kamarádama a píšem si tam komentáře o tom, jak se nám žije. Ale právě je to hodně často o tom sledování krátkých obsahů. Často je to různý marketingový obsah převlečený do vzdělávacího, edukačního, sebezdokonalujícího obsahu. A vlastně je to zábava, protože právě ty krátké obsahy jsou velmi dopaminově nabité, když to tak zjednoduším.
0: Můžeme se u nich zastavit ještě za chvíli.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostel.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Hostem radiožurnálu je Michaela Slusarev, autorka knížky Hry sítě Porno 2.0. V čem je riziko těch krátkých videí? Co s tím dítětem můžou udělat?
1: Zejména je to v tom, že ta krátká videa, jak se hrozně moc rychle mění, tak velmi stimulují náš mozek a naše pozornost vlastně, nebo náš mozek miluje změny, miluje nové informace a podobně, tak jsme evolučně nastavený, protože každá nová informace, pokud se něco hýbne okolo nás, tak nás může vlastně varovat o tom, že třeba hrozí nebezpečí. Proto ten náš mozek 100% věnuje pozornost. Proto tedy pokud se ten obsah rychle mění, tak moje pozornost je tím naprosto zaujatá a zároveň ty videa trvají vždycky jenom pár sekund, to znamená, že ve chvíli, když už bych se začala nudit, když už by ten novej podnět pro mě nebyl novej, tak tam naskočí další video. A v tomhle tom vlastně v té velké stimulaci a ještě k tomu v tom faktu, že pokaždé, kdy já jako swipenu, kdy si to posunu, to je taky důležitý vlastně proces, tak tím tam a aktivuju nějaké očekávání a právě neurotransmitter dopamin, já tomu často říkám, že to je vlastně právě jako molekula toho těšení se, očekávání. Takže se mi vždycky při tom každém swipenutí vyplaví ten dopamin a protože se těším, že přijde možná to skvělé, dokonalé video, které jsem viděla jako někdy jednou a já vlastně nevím. Jo. To znamená, že není tam ta jistota toho, že přijde něco strašlivě moc zajímavého a je to vlastně, když to úplně zjednoduším, je to vlastně dost podobné tomu, když do hracího automatu hodím 20, roztočím to a čekám, jestli tam ten jackpot bude nebo ne a já nikdy nevím a nikdy tam je a nikdy tam není. A vlastně ten dopamin, pokud je vyplavován vlastně v těchhle z těch situacích, kdy je tam neočekávaná zpětná vazba, tak je velmi silný a my taky víme, že dopamin je teda hlavní molekula, která hraje velmi významnou roli při tvorbě závislosti. Takže kromě toho, že to může vytvářet nějaké, já nechci říct úplně závislost, ale dejme tomu jako závislostní chování, tak ještě navíc mi to velmi stimuluje mozek a zároveň my taky víme, že pokud jsme takhle často hodně stimulovaní, tak potom to soustředění na dlouhé úseky těžké práce nebo na třeba na čtení nebo třeba na nudnou paní učitelku ve škole je těžší, že mi to jako úplně zase tak moc dobře nejde.
0: Když jste použila ten newspeak swipenutí, tak ono je asi důležité, abych byl dobrým průvodcem dětem tím světem digitální džungle, tak si navzájem rozumět a i vědět, co je to swipenout, vědět, co je to dropnout a já nevím, co ještě.
1: Těch významů, těch věcí je strašně moc a já jsem to v jednu chvíli vzdala a musím říct, že ať se
0: víte, že se mi ulevilo?
1: Ať se pohybuju v těch školách a jsem v kontaktu s dětma, tak mám pocit, že se to mění tak moc rychle, že to dřív taková rychlost nebyla, že jednou za 2-3 měsíce už člověk musí vlastně používat jiné termíny, ale mám pocit, že ty děti jsou na to zvyklí, že neočekávají, že bychom měli to úplně zase tak moc znát, že zase takový dinosauři nejsme, protože vědí, že se to mění.
0: On je takový termín, nebudu ho překládat, ale zní, tuším, shut up device.
1: Shut up device, ano. No.
0: Co to je?
1: No, když to asi přeložím, já to přeložím.
0: Tak vy to přeložte.
1: Když to přeložím,
0: já přeložím
1: slušně,
0: to device.
1: Dobře, tak je to nějaký nástroj na zacpání pusy. A právě třeba u těch dětí malých funguje skvěle, pokud se mi dítě vzteká, tak co funguje geniálně, tak je právě mu vrazit telefon, tablet nebo zapnout televizi. Já mám v té knižce jedna kapitola, která se jmenuje Rohlík, telka, rock'n'roll. A přesně tak to je, prostě zapnu televizi nebo jakoukoliv obrazovku, dám do ruky rohlík a je po křiku. A právě ale na tohle je potřeba si dávat pozor, protože to se opakuje v těch výzkumech vlastně napříč věky, že uklidňování se pomocí digitálních technologií právě může vést k závislostem nebo k nějakým jako špatným návykům a k dalším problémům. Ať už mluvíme o těch malých dětech nebo o dospívajících, ale i o dospělých. Jo? Já pokud prostě řeším problémy partnerskou krizi, problémy v práci a naučila jsem se, že když přijdu domů, tak scrolluju v sociálních sítích a podobně a udělá se mi vlastně líp a začnu to používat jako takovou tu ultimátní náplast na jakoukoliv bolízku, tak to je špatně.
0: Kolega mi dneska říkal, že viděl maminku s kočárkem, kde už na tom kočárku byl držák na tablet. Hmm. Ne pro tu maminku, pro to dítě. Ale možná i pro tu maminku.
1: No, je to tak, je to jako, je to časté, zrovna tohle, to jsou věci, které jako zásadně nepodporuju, abych to fakt zkrátila, protože vím, že toho času není zas tak moc. Tak
0: musíte to swipenout.
1: A myslím si, že bychom si měli uvědomit jako rodiče a možná i jako dospěláci, že ta nuda do života patří a že je strašlivě důležitá. Protože právě ve chvíli, kdy děti frustrují tou nudou, tak možná to bude pro ně nepříjemné, ale zároveň si dokáží nebo naučí se poradit si se svými těžkými emocemi. A možná třeba najdou zábavu, kterou by jinak nenašli a něco, co je jinak obohatí a to je taky strašlivě důležité pro jejich život. A prostě ten zvyk toho, že ne vždycky mě něco stimuluje a baví, že se někdy nudím a musím si sama najít něco, je prostě důležitá dovednost.
0: Víte, že jsem se nenudil? A děkuji vám za to. Michaela Slusar byla naším hostem. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Evropská komise zaslala oficiální dopis ohledně střetu zájmů premiéra Babiše na ministerstvo pro místní rozvoj. Kanada poskytne Ukrajině balík pomoci v protivzdušné obraně. Fotbalisté Slavie prohráli na úvod hlavní fáze ligy mistrů Slánc. Dnes bude převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO má podle Evropské komise stále osobní zájem na holdingu Agrofert. Vyplývá to z dopisu, který komise poslala ministerstvu pro místní rozvoj. Přijetí dokumentu potvrdila mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Náš zpravodajský server iRozhlas.cz má jeho obsah k dispozici. Komise v něm podrobně vysvětluje, proč převedení Agrofertu do fondu neřeší Babišův střev zájmu. Zmiňuje třeba vliv premiéra na rozhodování státu i nastavení samotného fondu. Ten má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy. Komise kvůli tomu už začátkem týdne pozastavila proplácení části dotací. Babiš i Agrofert střet zájmů dlouhodobě odmítají. Na Ukrajinu se na začátku listopadu vydá zatím největší česká podnikatelská mise. Oznámil to vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zájem firem je podle něj velký, na Ukrajinu zřejmě poletí 2 letadla. České firmy tam chtějí hledat příležitosti hlavně při obnově země. Od příštího roku jim má přímo ve Lvově pomáhat agentura Czech Business. Ministerstvo taky podle Havlíčka spouští společně s Národní rozvojovou bankou speciální investiční program pro české podnikatele.
3: Spouštíme definitivně dlouho očekávaný projekt, takzvaný Ukraine Facility. Projekt, který je záručního charakteru a který umožní našim firmám investovat na Ukrajině a současně jim připravit velmi atraktivní záruční schémata.
1: V programu jsou vyčleněné 3 miliardy korun, které spolu s ministerstvem průmyslu poskytla Evropská komise. Kanada pomůže Ukrajině posílit protivzdušnou obranu. Balík pomoci v přepočtu za více než 5 miliard korun oznámil kanadský premiér Mark Carney a po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary. Kanada taky plánuje v příštích 2 letech posílit výrobu dronů. 1/3 produkce bude podle Carneyho dodávat na Ukrajinu. Obě země zároveň podepsaly několik dalších dohod o posílení ekonomické nebo energetické spolupráce. Kanada už od začátku války poskytla Ukrajině pomoc v přepočtu za skoro 400 miliard korun. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy dočasně zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední 2 měsíce přes 170 případů onemocnění.